0: 30. Maura Giulianiho. Hráli Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraff, kytara.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program pokračuje symfonickou básní s názvem Vesnická svatba, opus 26. vídeňského komponisty Karla Goldmarka, současníka a přítele Johannesa Brahmse. Hraje irský symfonický orchestr. Řídí Steven Gunzenhauser.

Irský národní symfonický orchestr řídil Stephen Gunsenhow, hrál symfonickou báseň Opus 26 s názvem Vesnická svatba Karla Goldmarka. Vysílání stanice pokračuje hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Budou to tři hlase invence pro klavír, v úpravě pro housle, violu a violončelo Bachův seznam číslo 787 až 801. Hrají Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Téden, violončelo.

0: To byly tři hlasy invence pro klavír v úpravě pro housle, violu a violončelo Johanna Sebastiana Bacha v jeho katalogu čísla 787 až 801. Hráli Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Tedén, violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte program, který připravil Rafael Brom. Z hudby Petra Iljiče Čajkovského jsem vybral předehru Fantazii pro orchestr podle námětu Williama Shakespearea Romeo a Julie. Hraje Kirovův orchestr z Petrohradu, řídí Valerij Gergiev.

To byla předehra Fantazie pro orchestr Romeo a Julie podle námětu Williama Shakespearea od Petra Iljiče Čajkovského. Hrál Kyrovův orchestr z Petrohradu, řídil Valery Gergiev. Další skladbou ve vysílání bude kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo, číslo 7 Luigiho Boccheriniho, podle Gerardova katalogu číslo 451. Hrají Pepe Romero a Akademie svatého Martina v Polích.

Kytarista Pepe Romero spolu se členy Akademie svatého Martina v Polích hráli kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo. Číslo 7 Luigiho Boccheriniho. Podle Gerardova katalogu dílo číslo 451.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv.

hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Nejhorší měsíce svého života jsem prožil na vojně. Jsem tedy tím posledním, kdo by vojákům neprávem přisuzoval nějaké zásluhy. Pravdou ovšem je, že vojenský život se stal výživným inspiračním zdrojem mnoha skladbám. Všechny ty pochody, fanfáry a vojenské písně ovšem nevymýšleli žádní generálové, nýbrž většinou hudebníci, kteří si chtěli na vojně ulehčit život. Vojáci také iniciovali vznik některých hudebních nástrojů. Už jsme v našem cyklu mluvili o heligonu, čili tubě upravené pro použití při pochodu. S vojnou jsou však nejvíce spojeny různé druhy bubnů. Pravé vojenské bubny, které měly tamboři pověšené na břiše, se v symfonickém orchestru příliš neužívají. Za to malý buben je tu zcela nezbytný.
1: Malý buben je totiž zástupcem té skupiny blanozvuků, které nemají jednu blánu jako tympány, nýbrž blány dvě. A vinou těchto dvou blán už nelze tyto nástroje ladit, protože ta druhá blána působí právě ty interference, takže tón je neurčité výšky. Samozřejmě může být někdy jako zdánlivě vyšší, někdy zdánlivě nižší, ale není to tónová výška určitá. A navíc ještě u těch malých bubnů se ta chřestivost zvuku a ta výška dosahuje i tím, že je připevněno, ovšem odklopitelně, určité zařízení, které tam dává na tu kůži takové spirály nebo struny, jak bychom to nazvali. A to ovšem je ta dolní blána. A kromě toho, když chcete mít ještě takový ostřejší zvuk, tak neužijete vůbec paliček, které bývají zpravidla tvrdé dřevěné, nýbrž ocelových košťátek.
0: Typicky vojenskou skladbou, kde malý buben sehrává rozhodující úlohu, je Šostakovičova 7. symfonie, líčící nástup vojenského teroru. Odborníci se ještě nedohodli, líčí-li hudba hrozbu hitlerovskou či stalinskou. Necháme je bádat a budeme raději poslouchat ten malý buben.

Na timbales, čili kotlíky, se naopak hraje paličkami. Je to obdoba bicí soupravy v jazzové hudbě. Takové soupravy, jakou si zakoupil Igor Stravinsky, když psal svůj Příběh vojáka. Vidíte, opět vojenské téma. Stravinsky se skutečně nejprve na bicí naučil, než začal tuhle skladbu komponovat.

0: Největší z banozvučných nástrojů s dvěma blánami je velký buben. Jehož zvuk ve fortissimu se blíží výstřelu z děla.
1: Ano, to je využito například v Ravelově instrumentaci musorského kartinek té poslední části Velká brána kyjevská, kde skutečně velký buben naznačuje výstřely z děl. Slavnostní samozřejmě.

0: Zpět k válčení. Ve vojenských hudbách je velký buben nerozlučně spjat s jiným bicím nástrojem. Jehož jméno v nás labužnících vyvolává mnohem příjemnější asociace. Stalíři. Talíře, činely, už ale patří k jiné skupině bicích nástrojů, že, pane doktore?
1: Ano, k takzvaným idiofonům, ale činely neboli talíře mají k velkému bubnu tak blízko, že dokonce existuje kombinace, že jeden talíř je napevno připevněn k velkému bubnu a oba tyto nástroje může ovládat jeden hráč tím, že jednou rukou tluče paličkou do bubnu a v druhé ruce drží ten druhý talíř a mlátí s ním ze zora do toho pevněného talíře.
0: Zvuk vojenské dechovky fascinoval amerického skladatele z počátku našeho století Charlese Ivese. V některých jeho skladbách znějí třeba hned dvě dechovky přes sebe a samozřejmě každá z nich disponuje jedním hráčem s činelem a bubnem zavěšeným na břiše.

Jistě jste si, vážení posluchači, všimli úzké spolupráce talířů a velkého bubnu. Jiným příkladem spojení blanozvučného nástroje se samozvučným je tamburína. Je to malý bubínek s navěšenými talířky. Hraje se na ní rukou nebo jen prsty. Tamburínu jsme zvyklí vídat v rukou svůdných španělských tanečnic, takže ukázka z Bizetovy Carmen bude to pravé.

0: Jak už jste, milí posluchači, viděli, bicí nástroje se málo kdy používají zcela solově, jeden nástroj bez ostatních. Většinou vždycky jde o skupinu. A zajímavá taková skupina například je v Mjódovi koncertu pro bicí nástroje, kde jsou různé blanozvučné nástroje, počínaje těmi laditelnými, tím pány, až k těm neladitelným, ale nicméně s určitými vyššími nebo nižšími tóny. To jsou v tomto případě tom-tomy. Mnoho lidí si plete tom-tomy a tam je nástroj idiofonikový.
1: Takový gong, že ano?
0: Ano, ovšem gong má určitou výšku zvuku,
1: Ano, ano.
0: tam ne. A tom-tomy, to bývá vždycky skupina, jsou nástroj membranofonní.
1: Bubínky takové. No a neuvěřitelné je na tom to, že všechnu tuto baterii ovládá jedna žena, která se jmenuje Evelyn Glennie.

0: Možná, že by někoho zajímalo, že se dá na první pohled poznat, je-li ten buben nebo bubínek určen ke hře paličkou a nebo prsty rukou. Pozná se to podle toho, že tam, kde je předpokládána palička, přesahuje ten kovový rám tu kůži, kdežto je-li na vrchu kůže, pak se na to hraje rukou.
1: Ano, takže dělící klíč je tady ten přečnívající hrantlík.
0: Ano.
1: Drazí posluchači, na závěr dnešního pořadu zazní skutečná perla. Skladba, která i mě samotného skutečně šokovala a nadchla zároveň, a to jsem zvyklý na ledacos. Ve 20. letech našeho století se v zemi, kde zítra znamená včera, tedy v Sovětském svazu, umělci nadchli pro hnutí nové věcnosti, které mělo hodně společného s futurismem. Byl to obdiv k civilizačním vymoženostem, k strojům a továrnám. A právě v této době napsal skladatel Alexandr Mosolov svou symfonickou báseň Slévárna. Nedovedu si představit dokonalejší hudební obraz pracujících bucharů a válcovacích stolic, než je tento. Je to dokonce předzvěst dnes tolik úspěšného minimalismu. Hlavní slovo tu samozřejmě mají všelijaké bicí nástroje, zejména velký buben a tamtam v roli obřího bucharu. Takže, vážení posluchači, teď doporučuji, abyste si co nejvíce zesílili hlasitost svých přijímačů, sousedi vám ty 3 minuty jistě odpustí, posadili se do co nejpohodlnější pozice a poslechli si něco, co jste pravděpodobně ještě nikdy neslyšeli. Alexandr Mosolov, Slévárna.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Mnohé děti, které později hrají na dechové nástroje, začínají se zobcovou flétnou. Hra na ní se vyučuje i v rámci výuky práce s dechem a správného dýchání. Vzpomeňme jen na profesora Václava Žilku a jeho metodu. Škoda, že v okamžiku, kdy ve vývoji zobcovou flétnu vystřídala ta příčná, na jasný, svítivý zvuk té zobcové se až na čestné výjimky ve 20. století jaksi pozapomnělo. Ještě, že máme barokní skladatele a barokní soubory, které ten nezaměnitelný tón opět probouzejí k životu. Tak tady je ve volné větě koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo C-dur Antonia Vivaldiho. Nizozemský flétnista Peter Holstlák a ensemble The Parley of Instruments.

ze sešitu 4 písní beze slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho nám zahraje Walter Gieseking, píseň beze slov číslo 2.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat. Petr Iliš Čajkovský, předehra k baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů všech dob, autora téměř 4000 děl, německého barokního mistra Georga Philippa Telemana, spojeného především s Hamburkem, kde jako hudební ředitel a pedagog působil 44 let, vybíráme dvě věty z hobojového koncertu E-moll v nahrávce Martina Stadlera a souboru La Stagione Frankfurt.

George Gershwin a jeho méně známá skladba pro klavír a orchestr, Concerto in F, třetí věta, hraje Karl Eichinger, Brno Philharmonic Orchestra řídí Kaspar Richter.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Friedrich Chopin, etída číslo 12, C-moll z opusu 10, hraje Mauricio Pollini.

Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.

D-dur, vaše tónina. Zdeněk Fibich a skladba Natáčkách z cyklu Dojmy z venkova. Český národní symfonický orchestr řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Kantáta pro vánoční období Uns ist ein Kind geboren, dítě se nám narodilo, je sice uváděna v katalogu Bachových děl jako BWV 142, ale její autorství je sporné. Dnes se muzikologové spíše přiklánějí k názoru, že byla Bachovi připsána nesprávně a skutečný autor je neznámý. Nevadí, v každém případě je to nádherná hudba, jež potěší Bach nebach. Symfonii z kantáty oslavující příchod spasitele na svět hraje stále slavnější italský soubor starých nástrojů Academia Byzantina se svým uměleckým ředitelem Ottaviem D'Antonem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Heinrich Josef von Collin napsal svou hru o legendárním římském vojevůdci jménem Gaius Marcius Coriolanus v roce 1804. 3 roky poté k této tragédii napsal hudbu Ludwig van Beethoven, pochopitelně skvostnou, vyzařující odvahu, sílu a odhodlání hned od prvních taktů. Kurt Masur řídí orchestr Lipského Gewandhausu v Beethovenově předehře Coriolanus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Až do roku 1620 se teď vypravíme do Itálie pro překrásné duchovní moteto Adoramus te Christe, jednu z mnoha kompozic, jimiž slovutný kapelník od svatého Marka v Benátkách doprovázel místní katolické bohoslužby. Claudio Monteverdi, Adoramus te, uctíváme tě, Kriste. Zpívá příhodně Monteverdi Choir, řídí John Eliot Gardiner.

Johann Josef Fuchs, Žiga, což je druhá část ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo. Concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

Antonín Reicha, český klasicistní skladatel, který svou pozoruhodnou kariéru zakončil jako ředitel konzervatoře v Paříži, byl vynikající hudební teoretik, jehož pojednání o melodii, harmonii či fúze studovali generace hudebníků i velcí skladatelé, včetně Bedřicha Smetany. A co se fugy týče, v geniálním souboru 36 klavírních fug svou teorii ukázal i v praxi. A ještě dnes můžeme žasnout nad pokrokovostí Reichova myšlení. Mezi velkými skladateli, jejichž tóny mu posloužily jako témata jednotlivých fug, jsou i velikáni jako Haydn, Mozart a ve fuze číslo 5 G-dur také Bach. Milan Langer nám hraje.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste, beránku boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jákob Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigal Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu.
1: A teď před námi Smetanova Vltava, milovaná a novými generacemi posluchačů stále mimořádně obdivovaná symfonická báseň z cyklu Má vlast. Tak si opět dopřejme tok naší řeky od pramínků kolem lesů, vesnic i starých hradů přes dnes už neexistující svatojánské proudy až k majestátnímu Vyšehradu v Praze, aby se pak ztratila ve vodách Labských. Už hluchý Smetana prý báseň zkomponoval za 3 týdny koncem roku 1874. Nám ji v následujících 11 minutách nechají vysíláním protéci Česká filharmonie a Václav Smetáček v jejím čele.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
0: S Evou Hazdrovou Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem. Klasika na dosah
0: na stanici Český rozhlas D-dur. A teď bude znít unikátní galop E-dur, zcela neznámá skladba Antonína Dvořáka. Hraje Tomáš Výšek.

0: Jean-Baptiste Lully, předehra ke komedii Měšťák šlechticem, hraje London Oboy Band, čili je to úprava pro hoboje, řídí Paul Goodwin.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
2: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Česká policie má novou speciální jednotku. Hlídá bezpečnost letiště Václava Havla. Na jihu Francie se znovu rozhořel lesní požár. Pětní setkání v Olomouci dnes připomene 720. výročí vraždy posledního Přemyslovce. A čekejte jasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami 34 až 39. Na bezpečnost cestujících na letiště Václava Havla v Praze dohlíží nová speciální policejní jednotka. Muži v zelených uniformách budou zasahovat třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím. Policisté z nové jednotky

0: oznámilo to obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Podle žalobce sice část obsahu naplnila skutkovou podstatu, šlo ale o příspěvky starší než 5 let a věc je tak promlčená. Kriminalisté dospěli k závěru, že autorem byl právě Turek. Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly 1000 hektarů porostu v těžko přístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jeho západě Francie se mezitím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatelé.
1: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferret nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů.
2: Suite à l'incendie.
1: Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Gironde na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřady. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Na Václavském náměstí v Olomouci si dnes popoledně lidé připomenou 720. výročí vraždy posledního Přemyslovce, krále Václava III. V Olomouci se v létě 1306 zastavil při svém tažení do Polska. Podle mluvčího projektu Milénium olomouckých Přemyslovců Tomáše Kryla smrt Václava III. Znamenala zlom ve středoevropských dějinách.
3: Ty se otřásly v základech a mohly se úplně přepisovat. Český panovník byl hegemonem střední Evropy, protože byl držitelem nejenom jednoho trůnu, nositelem nejenom jedné koruny, ale hned 3, kromě té české, také polské a uherské. No a právě ta druhá, ta polská, zamíchala zásadním způsobem kartami.
0: Počasí. Čekáme jasno až skoro jasno, odpoledne bude přechodně zvětšená oblačnost. Především v Čechách se budou místy vytvářet přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 30. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.
4: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
5: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
4: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
5: 12. září od 18 hodin.
4: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
6: Radioservis představuje
7: audioknihu Pastvina zmizelých.
8: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
7: Kam se poděli?
9: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
7: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
9: Je to pěkně zamotaný.
7: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, máme tu další nové ráno, už 4. srpnové a opět novou šanci vyrazit za zážitky, objevit třeba neznámá místa a nebo se jenom nechat překvapit tím, co nám dnešní den nabídne. Zdá se, že právě takových příležitostí využívá pořád víc lidí i během letošního léta. Návštěvnost státních památek v České republice je podle Národního památkového ústavu srovnatelná s loňskem, přičemž minulý měsíc byl na řadě hradů a zámků vůbec nejúspěšnějším za poslední 3 roky. Největší nárůst zájmu zaznamenal v plzeňském kraji zámek Kozel. A právě zámek Kozel bude jedním z našich cílů. A z památek se vydáme i na Blízký východ. Jak zní arabský rock a elektronická hudba? Zavítáme společně na tradiční umělecký festival v jordánském antickém městě Jerash. Nechte se pozvat, právě vyrážíme. Je 6:06.
1: Frank Sinatra, ten zaspívá ještě před 6:30, potom Sergej Rachmaninov, Michael Haydn a taky Wolfgang Amadeus Mozart. Zpívá Magdalena Kožená.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Magdalena Kožená a Wolfgang Amadeus Mozart, aria Alma Grande e Nobel Core v 6 hodin a téměř 11 minut.
1: Následující informace nás zavede do zámoří. Americký prezident Donald Trump ostře kritizoval federální prokurátorku Jeanine Pirovou za to, že stáhla žalobu v případu údajného vandalismu poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu.
0: Prokurátorka podle Trumpových slov pod tlakem soudce ztratila nervy a někdejší trojnásobný olympionik v kanoistice David Hearn čelil obvinění z poškození majetku poté, co se v červnu nově zrekonstruovaného jezírka dotkla.
1: Prokurátorka a její zástupce Michael Spence v pátek požádali soudce, aby žalobu Trumpovy administrativy proti Hernovi zamítl. Podle nich je škoda na jezírku způsobena nekvalitní výstavbou, ale ne vandalismem.

0: Klára Šumanová, třetí část sonáty pro klavír G-moll, těsně před 7:15 v Mozaice.
1: O Jordánsku jsme v poslední době slyšeli hlavně v souvislosti s íránskými údery na americké základny. Ale zatímco nad pouští na východě Jordánska armáda sestřelovala rakety, zachovalé ruiny antického města Jerash už po 40. přivítali na uměleckém festivalu muzikanty.
0: A to převážně ty arabské. Naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová si z programu vybrala koncert místních kapel.
2: Písnička Kajarty v překladu Změnila ses, která má na internetu několik milionů přehrání, teď rozeznívá antický amfiteátr. Jsme nové příběhy, jsme nová současnost. To zpívá palestinsko-jordánský písničkář a rapper El Faraj. Horké letní slunce už zašlo, profukuje tady příjemný vítr a antický amfiteátr starý přes 2000 let a zhruba 1000 z toho skrytý pod pískem se potkává se současnou jordánskou hudbou. Na ní sem přišla i skupina studentů jedné z amánských univerzit. Hned na okraji u schodů sedí Tulín.
3: Baví mě to tady, je to dobře organizované. Jsou tady zajímaví prodejci.
2: Kromě staré antické ulice, do které se teď vrátili místní hlavně obchodnice s jídlem i suvenýry, a tohoto severního divadla je v Jerashi ještě několik pódií. Koncerty těch největších hvězd, spíše tradiční arabské hudby, jsou v jižním divadle na druhém konci areálu dostatečně daleko, takže kytara hudebníka El Faraje je vůbec neruší.
3: Jako hudebník má široký záběr, pomalé akustické písně i rap a ví, jak to kombinovat. Líbí se mi.
2: El Faraj je ale jen předskokanem vlastně své dřívější kapele El Moraba. Ta o sobě píše, že spojuje indie a rock a taky experimentuje s elektronickou hudbou a hlavně právě teď přichází na pódium.
3: Jsou to jedny z mých nejoblíbenějších hudebních skupin. Jsou to místní jordánští hudebníci a jsou skvělí. Baví mě jejich texty, poselství a tu směs elektronické hudby, rocku, něčeho měkčího. Hodně to podněcuje k přemýšlení, ale na konkrétní text se vlastně až tak moc nezaměřuju. Je to víc o pocitu, jaký se mi dostává. Slyšíte text a rytmus a prostě vás to přenese na jiné místo.
2: Ještě mě zajímá, co teď mladí Jordánci poslouchají a odpovědi, jak to vidím, se teď ujme o kousek dál sedící May.
4: Mladé dost zajímají nové věci, jako je arabský rock. Všichni o tom mluví. Netřeba konkrétně o skupině El Moraba, ale třeba o místních kapelách Žadal nebo Autostrad. Já osobně mám ale taky hodně ráda starší hudbu z 90. a 80. let. Třeba starší saudskou muziku. Je víc instrumentální a ty texty jsou vždycky takové víc výstižné, hlubší. No ne možná vždycky, ale většinou.
2: Teď se na chvíli kapela El Moraba vrátila do své dřívější podoby. A Tulín s kamarády to zdvihlo ze sedadel, respektive tedy kamenný hlavec.
3: Je to skvělé, chce se mi z toho brečet. Je to asi nejlepší koncert, který jsem viděla. Osvětlení, akustika, hudba, ten dav lidí, všechno.
2: A teď už se ke zpěvu přidalo opravdu skoro celé publikum. Koncert tady ve starořímském amfiteátru má ještě jednu nespornou výhodu toho, že i když jste v zadních řadách, tak máte stále skvělý výhled na pódium a v tomto případě taky na zdobené sloupy znovu objeveného antického města z jordánského Jerashe. Jana Karasová, Český rozhlas.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, Lidské podvědomí nebo Zacyklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.

0: The Philadelphia Orchestra, část symfonie číslo 2 a Sergej Rachmaninov v 6.26.
1: Muzeum Vysočiny v Pelhřimově může do svých sbírek získat historické auto Praga Grand. Nákup vozu z roku 1929 podpořila krajská rada. Doporučila zastupitelům schválit mimořádnou akvizici za 8,5 milionů korun.
0: Automobil by měl být součástí expozic na opravovaném hradu Kámen na Pelhřimovsku.

0: Na akordeon nám hraje fantastický Dave Douglas s skladbou Facing West. No a pohled na čas říká, že je 6:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s piloty, techniky a hasiči má přistát odpoledne na letišti nedaleko Mělníka. Na hradě Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku dělníci opravují vykloněnou zeď hradby na prvním nádvoří. Místo ještě necelý měsíc budou prozkoumávat archeologové a potom naplno začnou práce za 16 milionů korun. Stavba by ale nijak neměla omezit návštěvníky, bude pro ně uzavřená jenom malá část nádvoří. A ještě počasí, čekejte jasno až skoro jasno, odpoledne bude přechodně zvětšená oblačnost. Především v Čechách se budou místy vytvářet přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 30. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Čeká nás, jak František říkal, velmi horký den, možná, že nejlepší bude strávit ho někde ve stínu u vody, ale kdybyste měli chuť a čas, můžete navštívit Strakonický zámek. Ten vás zve na vernisáž Meze času. Výstava představuje tvorbu sklářského výtvarníka a sochaře Karla Bečváře spolu s malířskými díly tří generací rodu Samcových.
2: Na výstavu můžete zajít i na Frýdlantskou radnici. Expozice provede návštěvníky historii radnice od jejího vzniku až po současnost, nejenom díky dobovým fotografiím a dokumentům.
1: Olomoucké studio G21 zase pořádá vernisáž obrazů Martina Dejla. Výstava ponese název Obrazy sebe.
2: Novou výstavu připravila pražská galerie Nová síň. Tam představí tvorbu Jana Toboli a Václava Vohlídala.

0: salzburský Haydn Quintet v části smyčcového kvintetu C-dur Michaela Haydna.
1: Teď přidáme pár zajímavých statistik. Návštěvnost na státních památkách v Česku je podle Národního památkového ústavu letos srovnatelná s minulým rokem. Třeba v Plzeňském kraji hrady a zámky navštívilo od začátku sezóny o necelých 5% míň lidí než v loňském roce.
0: Během letních prázdnin se ale zájem zvýšila. První prázdninový měsíc je nejúspěšnějším za poslední 3 roky.
1: A největší nárůst v červenci zaznamenal v regionu zámek Kozel.
2: Právě jsme vstoupili do Valdštejnského divadla. Představuje návštěvníkům průvodkyně Lucie Pšeničková. Divadlo je takovým oblíbeným místem našich návštěvníků a i spousta těch, kteří se k nám vracejí po více než 30 letech, mají divadlo právě jako jednu z mála vzpomínek na náš zámek.
3: Letos se divadlo na zámku Kozel prohlédlo necelých 9 tisíc návštěvníků, což je zhruba o 4 tisíce míň než v loni.
4: Návštěvnost máme o něco nižší než loni. Samozřejmě na návštěvnost má vliv i počasí, takže první horké dny, které udeřily během června, tak nám návštěvnost trochu snížily.
3: Hodnotí letošní návštěvnost kastelánka zámku Kozel Věra Polanová.
4: Ale vzhledem vlastně k té zvýšené nabídce prohlídek převážně kostýmovaných a pro děti, tak za ten červenec nám návštěvnost stoupá.
3: Kdo chodí nejčastěji?
4: Nejčastěji nás navštěvují právě rodiče s dětmi, po případě prarodiče s vnoučaty, takže jsme opravdu velmi rádi.
3: Co tady u vás budí největší zájem?
4: Já bych řekla, že to jsou kostýmované prohlídky, dětské prohlídky a ty určitě vedou prim. Ty jsou opravdu pravidelně vyprodáváně. Pak náš rozsáhlý park a nabídka dalších kulturních aktivit. Máme ještě připraveno několik akcí na srpen, takže doufáme, že i to nám pomůže.
3: Víc návštěvníků než v loni přišlo třeba na zámek Červené Poříčí, kde kastelána dělá Marcel Čermák.
5: Přikládáme to tomu, že jsme se více věnovali reklamě ve veřejném prostoru a nebo na sociálních sítích. Důvodem ale může být i prohlídková trasa v předzámčí zámku Červené Poříčí, která představuje dopravní prostředky nebo třeba cesty za lovem do cizokrajných afrických zemí a nebo do Orientu.
3: Že v červenci se návštěvnost na většině památek v Plzeňském kraji zvýšila, potvrzuje za Národní památkový ústav Markéta Slabová.
6: Po mimořádně horkém závěru června přinesl červenec příjemnější podmínky pro výlety a spolu s pestrou nabídkou kulturních akcí a mimořádných prohlídek přispěl k opětovnému růstu návštěvnosti. Hlavní turistická sezóna tak začíná dohánět slabší jaro. O celkovém výsledku ale rozhodne především srpen.
3: A tou hlavní akcí na památkách bude tradiční hradozámecká noc 22. srpna. Z Plzeňska Martina Klímová, Český rozhlas.

0: Oči černé, oči, jak černá mraka. Pověz mi, děvečko, pro keho splakala.
1: Na vlnách Vltavy dospívala Kateřina Gettlichová píseň Oči z alba Zimnice, je 6.43.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Teď ještě pozvání k poslechu Vltavy po 8 hodině večer. Robert, Carlos, Arny a Komár. Ti se nesetkávají za právě růžových okolností. Nedaří se jim v práci ani ve vztazích, někomu schází peníze, někomu zase životní elán. A přitom ještě nedávno neměli o vzrušení nouzy a všechno se jim skvěle dařilo.
1: Než jednou v noci přijeli na benzínku Dechtov. To je v krátkosti děj rozhlasové hry Petra Píchy Benzína Dechtov.
3: Podle které taky vznikl film Úhoři mají nabito. Černá komedie o životě hrou je dnešním vltavským večerním dramatem.
4: Pane Lanský,
5: Jarko, to
4: budeme potřebovat vaši pomoc. Vaše odlehlá poloha je pro nás strategicky důležitá.
5: Jarko!
4: Omlouváme se, paní Lánská, ale v zájmu obecné bezpečnosti využijeme dnes v noci vaši zahradu. Ve 22.00 tady přistane vrtulník. Zbývá 10 minut. Moji hoši venku všechno připravují.
6: Heliport připraven. Lavička, krb a slunečník odstraněny.
5: Jak odstraněny?
4: Co, skleník?
6: Může zůstat.
5: Pro Krista, tak nám aspoň něco řekněte.
4: Paní Lanská, je mi líto. Operace je řízena ministerstvem vnitra a je přísně tajná.
7: Nemíchej se do toho, Zdeno!
4: Budeme u vás muset zřídit operační středisko. Čas běží. Potřebujeme jednu místnost.
7: Jakou?
8: Oproše nejméně 15 metrů. Potřebujeme ji co nejrychleji vyklidit.
7: Tak třeba ložničku.
5: Ne, ložnice ne, Jarko, ty se zbláznil.
7: Tak přece neobejvák, Ježíši Kriste.
5: Mirku v pokoj. Vemte si Mirku v pokoj, už s náma nebyl.
7: Ale to je malý.
5: Nevykládej nesmysly, těch 15 metrů to má.
1: To byla ukázka ze hry Benzína Dechtov, příběh čtveřice chlapíků na prahu čtyřicítky, režíroval Aleš Vrzák.
3: No a ústřední čtveřici si zahráli Ondřej Vetchý, Václav Neužil, Hynek Čermák a Martin Mišička. Jak říkáme, Benzínu Dechtov můžete na Vltavě poslouchat po 8 večer.

0: 50 odstínů české klasiky.
1: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
0: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu v části serenády číslo 2 od Bohuslava Martinů. Je 6:51 minut k tomu a vy posloucháte Český rozhlas Vltavu.
1: A teď se zaposloucháme do satirické, groteskně laděné povídky Petra Borkovce. Pod humorným a poměrně absurdním povrchem Petr Borkovec otevře hned několik vážnějších témat.
2: Plány na jubilejní 30. Book Club v městečku Če, který měl navíc členkám připomenout zaplacení klubového příspěvku, byly velkolepé. Eva Šedivá a Jana Konečná, zakladatelky těch knižních schůzek, uctívané moderátorky a přítelkyně současné české prózy, toužily své čtenářky dokonale překvapit. Sláva jejich knižního klubu dávno překročila hranice městečka. A dámy sami sebe přemluvily, že to není pouze díky zdejším milionářským vilovým čtvrtím a tučným příspěvkům bohatých členek, které umožňovaly zaplatit pozvaným spisovatelům honorář, jemuž se nedalo odolat. Zopakujeme to, prostě nedalo. Přemýšleli. A nakonec vymysleli, že ten výroční book club uspořádají v mysliveckém stylu a číst se tentokrát bude klasika. Kančí a jelení guláš, bažantí stehinka, kvalitní červené víno a Bohumil Hrabal. A taky nějaká lovecká povídka od Hemingwaye, jehož obě zbožňovali. Řeknu Ivě a Kamile, ať uvařej, uvažovala Eva Eš. A já si rozhodně beru na starost výzdobu, dodala Jana K. a v očích se jí zablísklo. Přípravy se rozběhly jako na drátkách. Nápad Jany K. ohledně výzdoby salonku v místní restauraci Kobliha, kde se veškeré buklaby konaly, vyhlížel výtečně. Manžel její dobré kamarádky Daniely Fialové byl bohatý developer se zálibou v myslivosti. Ačkoliv bohatý je slabé slovo a myslivost taky. Jeho vášní byl luxusní lov, který se neomezoval na Evropu, kde ve velkém klátil jeleny, daňky a medvědy, ale sahal na všechny kontinenty, odkud přivážel zbytky tigrů, slonů, zeber a pum, které zprovodil ze světa nejdražšími puškami, revolvery a kušemi. Developer sbíral trofeje i zbraně a jeho vila, která patřila k nejhonosnějším v městečku Če, připomínala konopiště. Svo něco lepším topením, ty vole. Burácel tučný, divoce zarostlý developer, když se jednou za rok zjevil v Koblize. Jana K. navrhla Daniele F., zda by do Koblihy nedovezla nějaké kožešiny a jiné trofeje a salonek nevyzdobila. Daniela F. souhlasila a slíbila dokonce několik odpadkových košů ze sloních tlap. I Ernst Hemingway bude spokojen. Ale v den konání se přípravy nečekaně zadrhly. Daniela F. totiž zatelefonovala Janě K., že objevila tajný mobil svého manžela a v něm SMSky s milenkami, které si sebou vozí na výpravy. Daniela F. zdůraznila, že těch žen je skoro 20, řekla a to už plakala, že před manželem svůj objev netajila ani 2 minuty, načež on jí zmlátil, sebral jí klíčky od obou aut i od domu a zamkl v dětském pokoji s jejich 5letým synem. Jednomu ze svých chlapů nařídil, aby hlídal a odjel. Prostě jsem ve vězení. Onoho to kreténa večer přejde, vzlikala Daniela F. Ale ty kožešiny nepřivezu, nezlob se. Hrozně mě to mrzí. Jana K. se zhluboka nadechla a zeptala se, zda jsou v dětském pokoji nějaké kožešiny. Daniela F. přisvědčila. Za chvíli před zadním vchodem do vily Daniely F. přibrzdil Jaguar, z něhož vyskočili Eva Eš s Janou K. První vyrazila k hlavnímu vchodu, aby zabavila muže, který hlídal. A Jana K. zaťukala na okno dětského pokoje, odkud spolu s Danielou F. začaly oknem soukat kožešiny, kůže a paroží. Za naprostého ticha vytáhli i medvědí kůži s vycpanou hlavou a 5letého vyděšeného synka. Nakonec oknem vyskočila jeho matka. Eva Eš se mezitím vrátila a auto narvané zvířaty a lidmi nastartovalo, sledováno mužem ve slunečních brýlích, který si vůbec ničeho nevšiml. Výroční book club městečku Če se vydařil nad očekávání. Salonek tonul v liščích a rysích kožešinách a kůžích divokých prasat z dětského pokojíčku. Medvěd cenil zuby, ze stěn zhlíželi 12 teráci. Zvěřinu nachystanou k večeři všechny čtenářky chválili a do nebes vynášeli i karlovarské knedlíky a zatímco se četl Bohumil Hrabal a Hemingway, vybrali mezi sebou tak obstojný obnos, že kdyby ti dva ještě žili, mohli by je snad pozvat na besedu do městečka Če. Sláva moderátorkám. I já na tom buklabu byl, jedl jsem a víno pil. Ale když se před koblihou rozsvítila strašně silná světla několika džípů, z nichž vyskákali chlapi v brýlích a z toho největšího vylezl obtloustlý vousatý developer, dopil jsem a zmizel. A v tom je ta svízel, protože jsem nic neviděl a nic neslyšel.
1: Povídka, která kombinuje komedii s detektivní zápletkou a pochopitelně i společenskou satirou. Tohle všechno skvěle umí spisovatel a básník Petr Borkovec.
0: Knihovna Václava Havla bude pokračovat pod novým jménem. I o tom budeme mluvit ve zprávách v 7.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Teď je 7 hodin, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: V 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Španělská Ceuta měla podle marockého vládního činitele migrační vlnu předvídat. Knihovna Václava Havla bude pokračovat pod novým jménem. A čekejte jasno až skoro jasno, s nejvyššími teplotami 34 až 39. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 30. Dnes skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Potom budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, jak říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
2: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Úřady Maroka a španělské Ceuty se vzájemně obvinují ze zodpovědnosti za migrační krizi z minulého týdne. Marocký vládní činitel řekl, že Ceuta měla situaci předpokládat.

0: představením propojí nový cirkus, akrobaci, světelné efekty a příběh pod širým nebem. Program nabídne zábavu dětem i dospělým, jak říká producent projektu Jakub Vedrala.
1: Je to vlastně procházka naším vnějším vesmírem, to znamená, diváci můžou přijít a projít se mezi modely planet celé naší sluneční soustavy. Potom se hezky usadějí a my jim zahrajeme prastarý příběh o tom, jak možná byla stvořena Země. To znamená, podíváme se do takového vnitřního vesmíru našeho, do vesmíru plného fantazie.
0: Od 10. do 12. srpna můžou zájemci představení vidět také v Zámeckém parku v Blatné na Strakonicku. Knihovna Václava Havla změní své jméno. Českému rozhlasu to potvrdil předseda její správní rady David Dušek z Hnutí Stan. Rozhodnutí souvisí s krokem Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním jména svého manžela a prvního českého prezidenta. Kvůli tomu se instituce taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Jiné své projekty a aktivity chce ale zachovat. V čele knihovny zároveň podle Duška končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček.
2: Pan Sedláček se prokázal jako výborný kolega a zaměstnanec v momentě, kdy jsme řešili rozvoj a budoucí vize knihovny Václava Havla. V tuto chvíli stále jsme v modu spíš stabilizujícím než plně rozvojovém.
0: Správní rada podle Duška vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele v následujících měsících.
3: Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až skoro jasno, odpoledne bude přechodně zvětšená oblačnost. Především v Čechách se budou místy vytvářet přehánky anebo bouřky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 34 až 39, v 1000 metrech na horách kolem 30. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré úterní ráno. Každé místo má svou paměť. Někde ji připomínají staleté příběhy, jinde architektura, která dodnes vypráví o době svého vzniku. A my se společně vrátíme za chvilku o 720 let zpátky k jedné události, která zásadně změnila běh středoevropských dějin. Ano, přesně před 720 lety byl v Olomouci zavražděn poslední přemyslovský král Václav III. Zavedeme vás na místa, kde se tahle dodnes neobjasněná královražda pravděpodobně odehrála. A přesuneme se i do Hradce Králové, do někdejšího Salonu republiky. V historické části Sokolovny na Eliščině nábřeží nahlédneme společně s památkářem a architektem Janem Faltou v dalším díle seriálu o architektonicky pozoruhodných Sokolovnách a tělocvičnách v Česku do tohoto pozoruhodného místa. Čili naším cílem v této hodině bude i Salon republiky. Máme téměř 6 minut po 7. Za celý dnešní ranní vysílací tým přejeme příjemný den.
1: A taky příjemný poslech výběru z klasiky i jazzu uskupení Take Six, hudba Ference Lista nebo třeba Antonia Vivaldiho. Tady je soubor Il Giardino Armonico a dirigent Giovanni Antonini.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Antonio Vivaldi, první část koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo.
1: Monumentální nábřeží, široké bulváry a architektura Jana Kotěry nebo Josefa Gočára. Právě díky tomu se Hradci Králové přezdívalo v první polovině 20. století Salon republiky.
0: Do urbanisticky velkorysého konceptu patří i Sokolovna na Eliščině nábřeží.
1: A my teď do její historické části nahlédneme, a to společně s památkářem a architektem Janem Faltou a redaktorkou Kateřinou Havránkovou.
0: Tady je další díl série o architektonicky zajímavých sokolovnách a tělocvičnách v Česku.
2: Na jedné straně máme muzeum, bývalou Československou národní banku, potom tady patřila ta Sokolovna a městské lázně s unikátním vlnobytím, který nemělo v té době obdoby v Československu a v České republice tedy.
3: Ta historická budova, kdy ji postavili?
2: V roce 1930 s tím, že základní kámen byl položen 28. října 1928 k 10. výročí vzniku republiky. Ta stavba se připravovala poměrně dlouhou dobu.
3: Rok 1930, člověk zavře oči a představí si styl té doby, ten funkcionalismus, a přesně tak to i vypadá ta historická část Sokolovny.
2: Je to tak, ta budova je funkční, to znamená, že to slovo funkcionalismus k ní velmi dobře jako patří a má celou řadu jako funkcí. V té době se nestavěly tělocvičny jenom pro tělocvičení, ale byl to vlastně celý komplex zařízení, aby to mohlo pro ten Sokol fungovat. Architektem byl pražský architekt Milan Babuška, byl vítězem architektonické soutěže. Máme zachováno vícero plánů. Ta stavba mohla být daleko dekorativnější, ale nakonec byl vybrán ten plán, který je jednoduchý, strohý, modernistický. Ono to odpovídá i té strohé budově vedlejších městských lázní a odpovídá to té době, protože město Hradec Králové bylo velice moderní, progresivní město, a tady jsme na nábřeží, které v tom nově vznikajícím městě bylo velmi jako významné místo.
3: Doplním, že tady kolem nás projíždějí auta, vystupují děti, dospělí, nastupují. Do Sokolovny se chodí pořád sportovat. V jedné její části funguje magistrát města Hradce Králové a také filharmonie. Já jsem tady s Janem Faltou z odboru památkové péče hradeckého magistrátu.
2: Když půjdeme dovnitř, tak půjdeme bočním vchodem, kde se chodilo do restaurace. Ale my stojíme před tím hlavním průčelím a na krajních křídlech jsou poměrně vysoké vstupy s markízou, s takovým honosným vstupem. Ten vzdálenější od nás, ten byl do společenského sálu, respektive do kina. A tímhletím vstupem, kde nyní je napsáno magistrát města Hradec Králové, se vstupovalo do velké dvorany. Nyní se tomu říká tedy tělocvična. A ta velká dvorana, to jsou ty veliká okna v tom celém průčelí, které se vlastně otáčí směrem na západ. Takže ten vstup pro to sportování byl daleko víc zdůrazněný než jako v současné době.
3: My jsme vešli do té největší tělocvičny s vysokými stropy, s balkóny. Vypadá to tady jako předtím, jako v těch 30. letech, pane Falto?
2: Je to tady trošku modernizováno, jako z pohledu toho vybavení pro sport. Ale máme tady celou řadu detailů, které nám tady zůstaly. Třeba na stropech jsou pořád originál mříže, to byly vlastně větráky, kterým se ta Sokolovna větrala. A proti tomu vstupu, který v současné době už je zazděný, ale který navazoval na vestibul toho velkého vstupního schodiště, byla tribuna, kde byla hudba. A aby se tady dalo to cvičení pozorovat, tak vlastně z prvního patra byly přístupny takové balkóny a další významný balkon byl potom nad vstupem, který se nám tedy už jako nedochoval. Jdeme po bočním schodišti, které bylo vlastně servisní a šlo mimo ten hlavní vchod. A to boční schodiště se nám zachovalo poměrně autenticky. Je tady vidět nádherně to zábradlí, včetně dřevěných madel, kameny stupně. Jsou tady zachovány i obklady podél těch kamenných stupňů. Teď jsme vyšli o patro výš, jsme v té malé dvoraně, tady se právě provozovalo i loutkové divadlo. Jinak mám za to, že se nám tady ještě zachovaly historicky, nevím, jak se tomu nářadí říká, žebřík je na krásný nýtovaný konstrukci, upevněn vlastně na jednom okenním pilíři.
1: V roce 1989 byla k historické části Sokolovny v Hradci Králové přistavěna sportovní hala, kde je v současné době hlavní vstup do celého komplexu. No a zítra nás čeká výlet do Sokolovny v Rakovníku.
0: Ta už je od roku 2017 kulturní památkou. Teď je 7.15, posloucháte Vltavu a před námi nahrávka zpěvačky Dany Sendlera.

0: Vydejte se s námi poznávat umělecká řemesla.
1: Houslařství na Chebsku, podstávkové domy na Horní Lužnici nebo umění vitráže.
0: Srpnové soboty ve víkendové příloze.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Gerard Garcia a skladba China Sings ve verzi pro kytaru a orchestr v podání Komorní filharmonie Pardubice. Je 5 minut před 7:30.
1: Ještě jednou přejeme hezké ráno v úterý 4. srpna. My tu máme na Vltavě filmové léto a taky osudy jsou tentokrát filmové. Patří totiž geniálnímu filmovému režisérovi Davidu Lynchovi. Byl to originální a svérázný režisér.
0: Kniha o jeho životě a díle vůbec poprvé odkrývá okolnosti zrodu režisérových filmových vizí, jako jsou městečko Twin Peaks, Sloní muž, Mazací hlava, Lost Highway nebo další díla. Z knihy pro rozhlasové zpracování vybíráme Lynchovy vzpomínky nebo komentáře k různým natáčením.
1: Také odkrýváme historky z dětství i studentských let, ale poznáváme i Lynchovy filmové úvahy nad uměním, slávou a životem samotným. Nenechte si na Vltavě ujít osudy, které můžete poslouchat vždy dopoledne. Tentokrát jsou v podání i v režii Lukáše Hlavici.

0: Dobré ráno, tak tohle byla taková malá hudební hra, ve které se pravidelně objevovaly a mizely jednotlivé motivy. Přesně tak, jako když si děti hrály na schovávanou. Skladba Joshua Redmana s názvem Hide and Seek. Nabídli jsme vám ji v 7:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%, což je výrazně vyšší nárůst než u akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají na hodnotě. Vrchní soud v Praze se dnes bude zabývat případem cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž měl podle serveru Seznam zprávy působit v Česku dlouhodobě jako novinář deníku čínské komunistické strany. Dříve ho městský soud propustil z vazby a vyzval policii, aby případ došetřila. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Takzvaným warm-upem začíná dnes v Josefovské pevnosti další ročník hudebního festivalu Brutal Assault. Do Jaroměře má podle odhadů pořadatelů přijet až 20 000 návštěvníků. A ještě počasí, čekejte jasno až skoro jasno, odpoledne bude přechodně zvětšená oblačnost. Především v Čechách se budou místy vytvářet přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 30. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Myslím, že krásné to dnes bude v klášterní zahradě ve Vyšším Brodě, která se ode dneška promění v dějiště divadelního projektu Vossa Theatre Mezi světy. Představení propojí nový cirkus, akrobacii, světelné efekty a taky příběh pod širým nebem.
2: Kabaretem Nahatý Shakespeare dnes začne olomoucké nejen shakespeareovské léto. Divadelní festival se tentokrát přesouvá do letního kina.
1: A už jsme o tom také mluvili, dnes je to 720 let od vraždy posledního přemyslovce krále Václava III. V Olomouci.
2: Lidé si ho připomenou před 1 hodinou odpoledne při pietní akci před budovou arcidiecézního muzea, kde Václav III. Zemřela.
1: A mimochodem reportáž o téhle akci uslyšíte v Mozaice už za malou chvilku.

0: František Vincenc Kramář, část kvintetu pro klarinet a další nástroje a London Haydn Quartet.
1: Máme tu 4. srpnový den a právě 4. srpna je to 720 let od tragické smrti posledního Přemyslovce Václava III. Nikdy neobjasněnou vraždu krále historici považují za zlom v dějinách českého státu i historii střední Evropy.
0: V Olomouci dnes lidé vzdají hold 7. českému králi v blízkosti místa, kde tehdy 16-letého Václava III. Neznámý pachatel třikrát proklál dýkou.
1: A po téměř detektivních stopách se vydala naše redaktorka Blanka Mazalová.
2: 7 minut budou zvony olomoucké katedrály vzdávat hold 7. českému králi Václavu III. A to ve 13 hodin a 6 minut jako připomínka letopočtu úmrtí 1306.
3: Teď jsme v galerii Arcidiecézního muzea v Olomouci, v prostorách, které velmi pravděpodobně byly ty, kde byl zavražděn poslední Přemyslovec Václav III.
2: Říká mluvčí muzea Tomáš Kasál. Z čeho se tak usuzuje?
3: Jednak zde stál pravděpodobně ten středověký dům, kde v té době sídlil biskup a Václav III. Byl jeho hostem. A při rekonstrukci se tady objevily, že ty sály byly velmi zdobné, takže pravděpodobně patřily k těm nejlepším sálům právě v té rezidenci biskupské.
2: Podle mluvčího projektu Milénium olomouckých Přemyslovců Tomáše Kryla otřásla Václavova vražda při jeho tažení do Polska středoevropskými dějinami.
4: Český panovník byl hegemonem střední Evropy, protože byl držitelem nejenom jednoho trůnu, nositelem nejenom jedné koruny, ale hned 3, kromě té české, také polské a uherské.
2: Vražda Václava III. Patří k největším záhadám české kriminalistiky. Údajného vraha se skrvavenou dýkou stráže podle kronik okamžitě utloukli a tělo předhodili psům. Nikdy se tak nedozvíme, jestli skutečný vrah rychle zmizel a chycený rytíř Konrád nebyl jen náhodný svědek. Vyšetřovacích verzí je totiž podle historiků hned 7. Přesto v zadní části arcidiecézního muzea najdeme takzvanou krvavou pavlač, nepříliš známý balkon obestřený legendou o krvavé stopě, kterou tu poslední Přemyslovec zanechal. Tomáš Kasal mě ale ujišťuje, že to je spekulace.
3: Údajně zde byl zavražděn Václav III., ale vzhledem k tomu, že ta pavlač vznikla několik set let po jeho smrti, tak to asi nebude pravda.
2: O vysvětlení požádám Tomáše Kryla.
4: Ta pavlač opravdu je relativně mladá, vznikla až v polovině 19. století, rok 1847, kdy tady v areálu kapitulního děkanství probíhaly stavební úpravy za děkana Rudolfa von Tisseberta. To, že se měl zločin odehrávat tady, což opravdu není skutečností, je i pamětní deska hned tady vedle nás, která latinsky události z roku 1306 připomínají. Co je ale skutečné, je to, že z oné pavlače máme výhled tady na sever Olomouce ke klášternímu hradisku. V dávných dobách pro toto místo platil název Královská louka. Domnívám se, že to souvisí právě s rokem 1306 a s tím, že na tomto prostranství u řeky Moravy bylo shromaždiště oné zemské hotovosti, která čekala na krále, aby se společně vydali do Krakova potlačit protičeské povstání.
2: S Tomášem Krylem jsme se přesunuli z bývalého děkanství do katedrály metropolitní. Václav III. Tady byl pohřben. Pravděpodobně stojíme na místě, kde bylo tělo Václava III. Uložené. Jak dlouho tady bylo?
4: Bylo to přesně 20 let. V roce 1326 se králova sestra, královna Eliška Přemyslovna, rozhodla, že by chtěla mít svého bratra pochovaného blíže domovu. Nechala je převést do cisterciáckého kláštera na Zbraslavi. Translace ostatků proběhla přesně před 700 let. A to je další důležité kulaté výročí, které letos tím pietním aktem chceme také připomenout. Jenom bych si dovolil poznamenat. Královna Eliška udělala velikánskou chybu, že nám tady tělo svého bratra nenechala. O století později zbraslavský klášter napadli husité, královské ostatky rozprášili a my z nich de facto nemáme do dneška téměř nic. Kdyby byl býval Václav III. Zůstal v Olomouci, na kterou si husité netroufli, tak máme jeho ostatky v kompletnosti tady dodnes dochovány.
1: Olomoučané si tedy dnes připomenou krvavou událost ze 4. srpna roku 1306, kdy byl poslední přemyslovský král zavražděn. A jak si ho připomenou?
0: Pietou na Václavském náměstí i vyzváněním v metropolitní katedrále. Večer se do ruda zbarví taky budova radnice. You should.

0: Uskupení Take Six na vlnách Českého rozhlasu Vltava v úterý 4. srpna. Je téměř minuta po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jestli jste aspoň trošku hraví a nemáte co číst, tak bychom měli informaci právě pro vás. Petra Klabouchová, ta se v novém románu vrací na Šumavu, aby odvyprávěla příběh jednoho z největších přírodních i lidských neštěstí regionu. O Vonu, tedy o knížku o bezejmenných ženách, vlčích synech i bílé tmě, si tento týden můžete zahrát v pravidelné soutěži, kterou najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
0: Odlehlé osady pod Hučským štítem v dubnu 1853 marně čekají na příchod jara, dočkají se jenom přívalů sněhu, který všechno a všechny pohřbí. K tomu se potom přidá hlad, neznámá epidemie, hrůza a šílenství.
2: Pokud se tedy chcete zapojit do soutěže o 5 románů Vona od Petry Klabouchové, podívejte se na náš zpravodajský server i rozhlas.cz.

0: pianista Daniel Trifonov v velké etýdy podle Paganiniho etýda číslo 4 od Ference Lista.
1: Vizitka.
2: Hostem je tentokrát politický geograf Adam Kočí. Americký prezident Donald Trump z kraje Července prohlásil, že by Spojené státy měly kontrolovat Grónsko, protože jej Dánsko nedokáže chránit. A politický geograf Adam Kočí upozorňuje, že Gróňané z Dány jsou si teď blíž, než byli kdy dřív.
0: Ve vizitce po 10. dopoledne bude řeč o historii Inuitů, taky o kauzách, které Gróňany otřásly, i o tom, jaké je v Grónsku, jaká je třeba v Grónsku moravská stopa. Adam Kočí tedy hostem vizitky.

0: Akademie für Alte Musik Berlin a dirigent Georg Kalweit, první část symfonie F-dur a Karl Philipp Emanuel Bach.
1: Pojďte společně s námi teď hledat poezii a můžeme ji hledat i v Bibli a především tu milostnou, jak říká zakladatel souboru Buchty a loutky Marek Bečka, kterému jsme svěřili básnění.
2: Básnění.
3: Bible, kniha knih, tedy vlastně nejenom jedna kniha, dvě knihy, Starý a Nový zákon, ale vlastně to nejsou jenom dvě knihy, je to celá knihovnička. A když jsem ji kdysi začal číst, naivně od začátku, pak jsem se dozvěděl, že jsem měl začít Evangeliem svatého Jana, tak jsem znovu začal Evangeliem svatého Jana, bylo to mnohem lepší. Kniha, která je, nebo knihovnička, která je samozřejmě plná příkazů a zákazů a biblických příběhů a zvěsti a zároveň je také plná poezie. Ne, že by ty biblické příběhy nebo příkazy, zákazy nebo zvěsti, že by v nich žádná poezie nebyla, ale je tam poezie i zvlášť, třeba v žalmech, ta je nádherná, občas se i zpívá. A pak je tam vložená taková úplně zvláštní knížka, která je vlastně jenom poezie. Je to píseň písní a je to poezie milostná. A zdánlivě, jako kdyby tam skoro ani neměla patřit, ale právě, že tam patří. A je tak krásná, že byste si ji měli přečíst. Zahrada uzavřená si, sestro má, nevěsto. Uzavřený val, zapečetěný pramen. Vydáváš vůni jako sac jablky granátovými, svítečným ovocem, henou i nardem, s nardem a šafránem, puškvorcem s kořicí, se vším kadidlovým stromovým, mirhou a aloe, se všemi balzámy nejlepšími. Jsi pramen zahradní, studna vody živé, bystřina z Libanonu. Probuď se, vánku severní, přijď, vánku jižní, ať voní moje zahrádka, ať její balzámy proudí jak bystřiny, ať přijde do své zahrady můj milý a jí výtečné ovoce její.
1: Vůni lásky najdete v Bibli. Po vydání z roku 1991 sáhl Marek Bečka, loutkář a pedagog.
0: Až do 8 s námi bude i Nicholas Payton. Přejeme hezké ráno v úterý 4. srpna.

0: Přejeme příjemné úterní ráno, máme 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Auto se na slunci rozpálí velmi rychle. Děti i zvířata v něm nesmí zůstat nikdy sami. Upozorňují na to záchranáři. Od smrtící exploze v Bejrutu uplynulo 6 let. Tragédie by se letos mohla dočkat obžaloby u soudu. V letním kině dnes začíná festival Olomoucké, nejen shakespearovské léto. A čekejte jasno až skoro jasno, s nejvyššími teplotami 34 až 39 stupňů. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
3: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tomé to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
4: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
5: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
4: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
5: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí. Následně k smrti.
4: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Na bezpečnost cestujících na letiště Václava Havla v Praze dohlíží nová speciální policejní jednotka. Muži v zelených uniformách budou zasahovat třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím. Policisté z nové jednotky se ale cvičí i na mimořádné situace, třeba na bombový nebo teroristický útok.
6: Situaci nemůžou nikdy podcenit, říká velitel speciální jednotky Jan Kubo.
7: My tam samozřejmě přijdeme s tím, že počítáme s tou nejhorší vlastně variantou, že ta hrozba je reálná.
6: Jeho zástupce Jan Pařík dodává, že proto umí všichni příslušníci například ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše.
8: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
6: Počet cestujících na letišti postupně narůstá. Podle odhadů jich odbaví za leto.

0: Ismail Bagai prohlásil, že budoucí dohodnuté plavební spojení v úžině nepovede po současných trasách podél iránského ani ománského pobřeží, ale novou trasou, kterou určí dohoda mezi Íránem a Ománem. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Průřez s nejoblíbenějšími inscenacemi z repertoáru divadla Tramtárie nabídne tradiční festival Olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Hostí ho ode dneška až do 16. srpna areále letního kina. Podle jednoho z organizátorů Marka Zahradníčka se lidé můžou těšit především na komedie.
2: Lidé v létě se chtějí bavit, chtějí mít dobrou náladu, tak by to vlastně ten náš letní festival už po 11. měl zajišťovat. Čili z toho repertoáru diváci mohou přijít téměř na veškeré inscenace, kromě asi dvou, ale i na komedie jsou tam úplně všechny.
3: Počasí.
1: Čekáme jasno až skoro jasno, odpoledne bude přechodně zvětšená oblačnost. Především v Čechách se budou místy vytvářet přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 34 až 39, v 1000 metrech na horách kolem 30. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Každý den můžeme objevovat něco, co obstálo ve zkoušce času. Může to být nápad, může to být stavba, nebo třeba umělecké dílo, které nás inspiruje i po desítkách let. A tak naše následující kulturní putování propojí design, architekturu, operu i film. Připomeneme si jednoho z nejvýznamnějších dánských designérů 20. století, Wernera Pantona. Od designu se potom přesuneme, a to k velkolepé scénografii pod širým nebem na jubileum. Jubilejní 80. ročník festivalu v rakouském Bregenz, kde letos vůbec poprvé na jezerní scéně zaznívá Verdiho La Traviata. A zůstaneme i u vztahu umění a prostoru. Filmová kritička Alice Aaronová za chvilku zhodnotí dokument, který zkoumá, jak svou stopu ve veřejném prostoru zanechává výtvarník František Skála.
2: Zůstáváte s námi v úterý 4. srpna. Nabídneme nahrávky Karla Plíhala, Georga Friedricha Händla nebo Ludvika van Beethovena. Nechybí třeba taky bratři Ebenové. Teď nám zahraje dechové kvinteto Národního divadla v Praze. 5 minut, už skoro 6 minut po 8. hodině.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i v 8 hodin a 10 minut.
1: A do kin před pár dny přišel dokument nazvaný Veřejný prostor Františka Skály. Režisér Petr Slavík v něm zkoumá, jak se přední český výtvarník staví právě k veřejnému prostoru a jakými prostředky se ho snaží obohatit.
0: Film teď zhodnotí ve studiu filmová publicistka Alice Aronová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno.
0: Film není klasickým portrétem, má pouze jedno zásadní téma. František Skála a veřejný prostor, tak podařilo se režisérovi tenhle vztah vystihnout?
2: Tak jak jistě všichni tuší, Skála opravdu patří mezi, řekla bych, nejvšestranější české umělce. Letos mu bylo 70 let, on ještě jenom řeknu, aktuálně chystá 3 výstavy v Telči, v Boskovicích a v Žilině a on právě znám svým humorem, sebeironií, hravostí, já bych řekla až bezbřehou fantazií a svými známými díly. Takže on mimochodem spolupracuje i s filmem, jeho výtvarný kouzelný poetický svět promítnul například do Svirákovy pohádky Kuky se vrací, takže mám pocit, že tohleto, ten film zná snad každý divák a my vlastně sledujeme v tomto snímku otisk výtvarníka, performera, hudebníka právě v onom veřejném prostoru v naší republice, ale částečně tam i Německo, Drážďany, kde vlastně měl velkou výstavu a půvab je vlastně to, co on umí, to je taková ta poezie v obyčejnosti, zdánlivě nedokonalé věci staví na nějaká místa, promění je v hravé objekty. A my sledujeme proces vzniku, například monumentální sochy psa. Vlastně nejdříve vidíme tu tvorbu toho modelu, potom cestu lodí, po Labi, až na onu vernisáž v Drážďanech. Takže dějem se prolínají i umělcovy deníky, již zmíněné objekty ve veřejném prostoru, včetně jeho první dnes neexistující sochy v zámeckém parku Veltrusy. Dále je zde legendární prastánek nebo uchvatná meditativní rajská zahrada na Sluňákově. A já osobně vlastně mám nejradši zahradu Anežského kláštera a jeho 2 objekty, dětský domek a sluneční vozík. A já mám pocit, že ta dřevěná chaloupka, která tam stojí dodnes pro děti, je prostě je dokonalá. A ve filmu vystupují i přátelé Františka Skály, kapela Třaskavá směs, či Dechová kapela. A film opravdu vystihl takovou tu renesanční osobnost tohoto výtvarníka, kterou známe vlastně i z divadla Sklep, ze skupiny Tvrdohlaví, z uskupení Trosketos nebo kapely MTO.
1: Režisér Petr Slavík sledoval Františka Skálu dlouhých 6 let. Je vidět nějaký Skálův posun v chápání funkce a možností českého veřejného prostoru?
2: No tak tam vlastně zajímavé, že my vidíme i minulost, nejenom současnost a dokonce Skálovu tvorbu pomocí tedy archivů v čase nesvobody v podmínkách komunismu, což byla taková ta rebelanská vlastně činnost. A teďka naopak zase v čase takové té bezbřehé svobody, včetně loňské instalace Pavouka Třesavky na Piacetě Národního divadla, což také byla velmi hravá, vtipná záležitost. A vlastně tenhle ten dokument jenom potvrzuje, že Skála je originální, já bych řekla živelný umělec. On vlastně propaguje takový ten sympatický retrostyl. Nenechá se omezovat žádnými společenskými ani uměleckými konvencemi. Hraje si s různými vlastnostmi materiálu, zkoumá věci, jde do takové té podstaty té věci a přenáší to vše do své svobodné tvorby. A v tom filmu vlastně zazní půvabná věta, která vlastně je velmi, velmi důležitá, velmi aktuální, když František Skála říká právě, definuje tento veřejný prostor a ty různé neobvyklé instalace, věci, když říká, cituji, když vidíš něco krásného ve veřejném prostoru, nikomu to neříkej. Konec citace. A vlastně o tom je ten film, ať ty lidé, diváci, posluchači si vlastně udrží tu atmosféru toho daného místa, posledních zapomenutých míst, hlavně ať to nezdílí dál, nedávají na internet, ono to potom zmizí.
0: Jak se povedla obrazová stránka filmu Veřejný prostor Františka Skály?
2: Tak ono je to nápaditě natočeno, půvabné jsou třeba meditativní záběry z Anežského kláštera v černobílé koncepci. Je to vše dáno samozřejmě osobností Františka Skály, jak ten film je natočen. On je opravdu velmi zábavný, vášnivý umělec. On je tahounem filmu, natáčení si zjevně užíval. Mě bavily osobní archivy ze Skálova života a Skálovy deníky. Jejich střípky vlastně čte Skála na kameru a před diváky tak ty deníky přímo ožívají. To, co bych naopak vytkla, že chvílemi ten dokument je zbytečně popisný, já bych ho označila spíše jako televizní dokument, chybí mi i více informací a záběrů ze soukromí umělce, o jeho manželce, o jeho dětech, to je tam vlastně úplně minimálně. Je vidět, že se své soukromí chrání a my to vlastně musíme jako divák respektovat. A to, co ještě bych vytkla, že zde nejsou popisky, v jakém veřejném prostoru se ocitáme, což je škoda, takže musíte čekat na titulky a tam se divák už potom vše dozví.
3: Projekce tohoto filmu budou taky doprovázet besedy s jeho protagonistou, s filmaři. Pozvěte nás, Alice, na ty nejbližší.
2: Tak je zajímavé, že to bude probíhat nejenom v srpnu, ale i v září. Speciální projekce pro veřejnost v Litomyšli, v Praze, Slavonicích, Telči, Českých Budějovicích, Uherském Hradišti a Boskovicích, kam vlastně všude přijede František Skála. Bude zde i koncertovat s kapelou Třaskavá směs, s níž vystupuje také ve filmu, nebo to bude koncert s MTO. Já věřím, že posluchači určitě naladí si i tuhletu hudební stránku.
0: Hodnocení dokumentu Petra Slavíka, Veřejný prostor Františka Skály a filmová kritička Alice Aaronová. Děkujeme, mějte se hezky.
2: Krásný den, naslyšenou.

Slyšně krouží motýl po valeč. Ve sklínce sotva nalok v hlavě hejno zlatých ryb a číčník jako žralok.

0: povaleč.
1: Motýl povaleč, Karel Plíhal z alba Vzduchoprázdniny, 20 minut po 8 hodině.
2: V rakouském Bregenzprávě probíhá jubilejní 80. ročník jednoho z nejprestižnějších operních festivalů světa. Jeho symbolem je monumentální jezerní scéna na Bodamském jezeře. Tam se každé dva roky uvádí nová operní inscenace pro téměř 7 000 diváků.
1: Letos se na ní hraje Verdiho La Traviata. Do Bregenz se vydal i náš stálý spolupracovník Daniel Jäger, který už je s námi ve studiu. Dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno vám i posluchačům.
2: Dane, zjišťoval si důvody, proč padla volba právě na Verdiho La Traviatu?
3: On ten festival tradičně staví na jednom takovém tom světově proslulém repertoárovém titulu, který dokáže oslovit opravdu 10 000 diváků a unese takovéto velkolepé scénické zpracování pod širým nebem. Ten festival má tradici od roku 1946. V minulosti se tam hrály ale i operety a také balety, ale v posledních letech se to ustálilo na těch velkých repertoárových operních titulech, jako je Carmen, Tosca, Madame Butterfly a další. Vedle toho pak ve Festspielhausu, což je takové kryté divadlo z roku 1980, které přímo navazuje na tu jezerní scénu, tak uvádějí dramaturgicky odvážnější titul, takovou operní raritu. Letos to byly Výlety páně Broučkovi, které mimochodem hudebně nastudoval český dirigent Robert Jindra. Právě to spojení divácky atraktivního titulu na jezerní scéně a té méně známé opery v krytém divadle patří už řadu let k takovým těm charakteristickým znakům tohoto operního festivalu. A v případě La Traviaty je zajímavé, že přestože jde o jeden fakt z těch nejoblíbenějších titulů, tak v Bregenzu měl svou festivalovou premiéru, takže na jezerní scéně Traviata zazněla úplně poprvé.
1: Jaká letošní La Traviata je? Je to určitě vizuálně velkolepá podívaná.
3: Ono to vlastně v Bregenzu ani jinak nejde. Počítá se s tím, že diváci, když přijdou do toho hlediště, tak budou ohromeni takovou tou monumentální scénografií, takový ten wow efekt. V La Traviatě jsme viděli obrovské rozbité zrcadlo, které vyrůstalo přímo z hladiny Bodamského jezera a to symbolizovalo rozpad Violetina života i takovou tu pokryteckou společnost kolem ní. Režisér Damiano Micheletto navíc děj přesunul do takových těch bouřlivých 20. let, tedy do světa takového okázalého luxusu večírků a takové té nevázané zábavy, ale nešlo jenom o vlastně takovou, řekněme, efektní podívanou. Ta inscenace si zachovávala i silný důraz na tu intimitu, protože je tam řada intimních scén, takže z toho zrcadla byly vyklápěny takové pokojíčky, kde se odehrávaly ty jednotlivé, řekněme, intimní komornější scény. O Traviatu je velký zájem v Bregenzu. Původně bylo naplánováno 26 představení, které byly okamžitě vyprodány, takže museli přidávat další dvě, takže se očekává zhruba 200 000 diváků letos.
2: No, to je když zmiňuješ to divácké návštěvnické číslo, tak mě zajímá to, jestli se vůbec daří zachovat hudební kvalitu v prostoru pod širým nebem na jednom představení pro téměř 7 000 lidí.
3: Na to jsem byl opravdu nejvíce zvědavý, protože přece jenom akustika té alfa omega v opeře, v hudebním divadle, všeho. To je jedna z největších technických zvláštností Bregenzu. Solisté zpívají přímo na té jezerní scéně, zatímco vídeňští symfonikové i část sboru, v tomto případě šlo o pražský filharmonický sbor, byli v tom vedlejším krytém festivalovém divadle a odtud byl zvuk pomocí takového mimořádně propracovaného systému mikrofonů, reproduktorů a časových korekcí přenášen na tu jezerní scénu. A bylo to tak přesně, že jste měli pocit, že to skutečně je jak někdy v divadle. Nepoznali jsme, odkud ten zvuk přichází. Všechno působilo naprosto přirozeně, takže to bylo opravdu velmi organické, jako kdybyste seděli v takovém tom divadle toho klasického kukátkového typu.
1: Jak hodnotíš pěvecké solisty?
3: Musím říci, že očekával jsem, že to bude trošku atrakce, taková letní, ale vůbec tomu tak nebylo, protože to představení mělo opravdu velkou, vysokou, tedy hudební uměleckou úroveň. Finská sopranistka Marjuka Teponen vytvořila mimořádně křehkou a lidskou Violetu. Francouzský tenorista Julien Baer byl přesvědčivým Alfredem a bulharský baritonista Vladimír Stojanov dodal postavě otce Germona potřebnou autoritu i citovou hloubku. A to jsou všechno jména, která se objevují na evropských, ne-li světových operních scénách, takže šlo o opravdu špičkové zpěváky. Ty jejich výkony byly o to obdivuhodnější, že na bregenzské jezerní scéně nešlo jen o zpěv, nebo tam nejde jen o zpěv. Solisté se pohybují šplhují po té monumentální scenografii, šplhají po těch konstrukcích tam a dokonce se i brodí vodou. Takže se před nimi opravdu skláním, protože do toho ještě zpívat a čekat takovou tu nevyspytatelnost počasí, to je opravdu velká výzva.
2: Už jenom krátce, Dané, zmínil si Pražský filharmonický sbor. Jak významná je jeho umělecká stopa právě v Bregenz?
3: Oni tam vystupují letos už po 16. Jsou tedy jedním z pravidelných hostů festivalu. Pro La Traviatu sbor připravil a řídil Lukáš Kozubík, sbormistr, ale ve Festspielhausu se navíc hrály už zmíněné Janáčkovy výlety páně Broučkovi a pro ty sbor připravil jeho hlavní sbormistr Lukáš Vasilek. Osobně jsem mluvil s několika lidmi, kteří se okolo festivalu v Bregenzu profesně pohybují a o Pražském filharmonickém sboru všichni mluvili jen v superlativech, takže jsem měl obrovskou radost a byl jsem jako Čech hrdý, že tento skvělý sbor reprezentuje takhle krásně českou hudební kulturu v zahraničí.
1: Říká náš stálý spolupracovník Daniel Jäger, který hodnotil novou inscenaci Verdiho La Traviaty v rakouském Bregenz, kterou můžete vidět až do 23. srpna letos, ale pochopitelně se tam můžete vydat i v příštím roce. Děkujeme, měj se hezky.
3: Díky a zase někdy naslyšenou.

0: András Steyer v části sonáty pro klavír číslo 18 Ludvika van Beethovena.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Ještě přidáme jednu filmovou zajímavost. Film Spider-Man z Brusu Nový den překonal severoamerický rekord tržeb za první víkend v kinech, když se na vstupném vybralo 360 milionů dolarů, tedy víc než 7,5 miliardy korun.
0: Dosud nejvíce za první víkend od uvedení na plátna ve Spojených státech a Kanadě utržil už před 7 lety film Avengers Endgame. Ten se s tržbami 357 milionů dolarů stal prvním snímkem, který překonal hranici 300 milionů.
2: No, jsou to úplně neuvěřitelná čísla, jinak čtvrtý film ze série o Spider-Manovi režíroval Destin Daniel Cretton a hlavní roli stvárnil Tom Holland. Výroba filmu podle dostupných údajů stála přibližně 225 milionů dolarů.

0: Akademie für Alte Musik Berlin a Georg Kalweit, část koncerta Grossa Georga Friedricha Händla.
1: Myslím, že nejlepší je to teď v kině, ani ne letním, ale v tom normálním, kde se můžete schovat před horkem. Mimochodem, Česko zažilo tropickou noc v Bystřici pod Hostýnem. Teplota dnes v noci kolísala kolem 29 stupňů. Tak v klasických kinech je dnes už i klimatizace, která tam ale dávno, dávno nebyla.
0: Kdysi bývala kina srdcem měst i vesnice. Dnes po mnohých z nich zůstaly jenom vzpomínky.
1: No a Tomáš Pilát a Josef Vomáčka pro nás natočili seriál Kina v prachu času. Společně se vrací na místa, kde se psaly dějiny českých biografů.
0: A hledají divácké zážitky, které odvál čas. Dnes míříme do Ústí nad Labem.
2: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
3: Z Plzně do Ústí nad Labem. A ta nejstarší kina v Ústí nad Labem byla kino Hraničář nebo Grenzland Lichtspiele, kino Alhambra v dnešním Činoherním studiu, Centrál kino a Elysium.
4: To Elysium bylo skutečně nejstarší, ta kina, o kterých hovoříme, vznikala počátkem 20. století. Elysium bylo od roku 1908 a vlastně tam zakotvil, podobně jako předtím v Opavě, kinař, který byl kočovným kinařem, Josef Hasenkopf, který jezdil s vozejkem a promítal v okolních vesnicích a zakotvil v roce 1908. Tam pod velkým úspěchu postavil nádherné, dá se říct, zjevově neobarokní kino Elysium, které začalo promítat na místě v roce 1910.
3: Hrály se tady hlavně kovbojky, krváky a proto jsem chodila hlavně místní mládež. Další kino. Kino Svět založil roku 1909 Anton Tanzer. To kino stálo v centru města a chodilo se do něj chodbou z Mírového náměstí. Dneska tady je Klub Londýn.
4: Jazzový Klub Londýn, kam se mě zdívával na svatopluka Košvance, slavného jazzového trombonistu.

0: Co je zajímavé, je hra z názvy u kina Hraničář, které se samozřejmě jmenovalo Olympia. To bylo velmi zajímavé kino a to tenkrát provozovala německá sociální demokracie.
1: Ani toto kino už neexistuje, protože tady bylo otevřeno, myslím, v Ústí nad Labem, multikino v obchodním centru Fórum, takže kino Hraničář snížilo ceny sice, ale moc mu to nepomohlo.
0: Tak kino nepřežilo, ale stále pod různými záminkami se tam minimálně jednou týdně promítá. Jsou to slavnostní představení, různé premiéry, různá artová představení. No a pak máme slavný Černohrák, což bylo kino Alhambra. A tady já chci připomenout ty neustále povídačky o kině Lucerna. První zvukové kino v této republice bylo kino Alhambra v Ústí nad Labem, které promítalo 26. dubna 29 první zvukový film.
1: Sláva. A pojďme si připomenout ještě kino Invalidů, což bylo taky velice zajímavé kino, protože ho provozovali invalidé, vojáci, kteří utrpěli nějaká zranění, i trvalá zranění v první světové válce. A výnosy ze vstupenek tohoto kina šly právě na podporu léčby nebo na podporu života těchto válečných invalidů. Osudové je, že toto kino spolu s Elysejem skončilo po bombardování Ústí nad Labem na konci druhé světové války v troskách, čili bylo zničeno válkou, byť tedy tato byla válka druhá světová.
0: To kino Invalidů bylo zajímavé tím, že ho realizoval architekt Richard Brosche, který postavil v Sudetech zhruba asi 7 velkých zajímavých kin zcela nadčasovou architekturou, takovou směsí neosecese, heimat stylu, funkcionalismu, prostě byla to velká zajímavá kina, která v některých městech zůstala, ale většinou se už jako kina nepoužívají. Ještě stojí.

0: Zajímavé bylo, že vzniklo nové kino v Domě kultury, to bylo v roce 63 a já někdy koncem 60. let, když začínala pomaličku u nás cenzura, jsem tam jel dvakrát do kina. Šel jsem tam na Ráchel Šovou na film Fantastická cesta, který se ke konci produkčního období v Praze přestal promítat, ale hlavně jsem tam jel na Lovce jelenů s Williamem Holdenem a přijel jsem tam den potom, co ten film byl zakázán a omylem se v Ústí nad Labem v Domě kultury promítal o den déle než kdekoliv jinde, vlastně se nikam nedostal. Takže je pár diváků, kteří viděli na velkém plátně Lovce jelenů. Bohužel jsem přijel a bylo to ten den, řekli, nezlobte se, od dneška už se nesmí.
1: Josefe, z toho, co jsi řekl, vyplývá, že když přišly zahraniční filmy do československé distribuce, tak se promítali nejdřív v Praze a potom nastoupili cestu dalšími městy, kolečko dalšími městy po republice.
0: Je to trochu složitější, protože za první republiky měla německá města, což bylo Ústí nad Labem, vlastní distribuční společnosti a ty filmy se promítaly a ten dramaturgický obzor byl trošku jiný, čili ta kina venkovská, ta německá kina jako v Teplicích, Ústí nad Labem, v Opavě, v Karlových Varech, v Liberci, měla zcela jiný program než kina ve středních Čechách nebo na Moravě.
1: A dodejme ještě pro úplnost kino v Divadle hudby v Klížské ulici v Ústí nad Labem, které se dalo označit jako kino artové nebo kino artových filmů. Po převratu do něj přišel rockový klub Tukan, ale nyní ten prostor nefunguje už ani jako rockový klub.
0: Co bylo krásné, bylo velké letní kino v Ústí nad Labem, které se otevřelo v roce 1951 a pak se přeformátovalo na velké kino 70mm filmů. Mnoho dnešních občanů stále vzpomíná na dlouhotrvající projekce třeba Vesmírné Odyseji, která zaznamenala měsíční předvádění jenom v Ústí nad Labem.

0: Doznívá slavný hudební motiv Richarda Strausse, který režisér Stanley Kubrick použil ve svém filmu 2001 Vesmírná Odysea. Po zaniklých biografech jsme dnes pátrali v Ústí nad Labem. No a zítra pochopitelně náš seriál Kina v prachu čachců pokračuje a to se zastavíme ve Zlíně.
1: Velmi zajímavé designové předměty navrhl v 60. letech Werner Panton, jeden z nejvýznamnějších dánských designérů 20. století. Připomeneme si ho už za chvíli s Adamem Štěchem.

kde je fik, fik, fikce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek vrsti a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

0: vzhůru lítat, či jít po šipce, kam až jde realita. A kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik.
1: Vynález zkázy byli jednou dva písaři, čelisti, šest dnů kondora
2: a mnohé další světově proslulé snímky a seriály
1: jako četba ve filmovém létě na Vltavě.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: předehra k opeře Maškaráda Karla Nielsena a Göteborský symfonický orchestr.
1: Teď si společně připomeneme slavného dánského designéra Wernera Pantona, který by letos oslavil sté narozeniny. Připomeneme si jeho futuristické dílo, a to nahlédnutím do zachovalého fragmentu jeho nejvelkolepějšího interiéru, který v 60. letech Panton navrhl pro vydavatelství Spiegel v Hamburku.
0: I přesto, že interiér už neexistuje, tak v Muzeu užitého umění v Hamburku najdete zaměstnaneckou kantýnu, kterou se podařilo zachránit.
1: A právě do ní teď nahlédneme společně s naším spolupracovníkem, kurátorem Adamem Štěchem. Adame, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: V čem je dílo Wernera Pantona tak významné?
2: Ono je absolutní esencí designu interiérové architektury 60. a 70. let. Něčím, co si představíme pod pojmem Space Age nebo design kosmického věku. Werner Panton byl vlastně lídrem té nové generace designérů, kteří se vzhlédli v plastech, v plastických hmotách, které vlastně přišly v 60. letech hlavně na scénu. Takže vytvářel plastový nábytek, plastová svítidla a také se vzhlédnul v určitém chápání vlastně interiéru jako jisté nové obytné krajiny. Interiéry, které byly vytvářené velmi nekonvenčně, používal velmi pestré barvy, kombinoval některé jeho interiéry, a týká se to i ostatně kantýny pro vydavatelství Spiegel, působí až psychedelickým dojmem, opravdu jakoby vypadly z filmů z sci-fi 2001 Vesmírná Odyseja a podobně.
1: A kdy přesně navrhuje interiér pro Spiegel? Co přesně obsahoval?
2: No, to je právě konec 60. let, rok 1969, a myslím si, že to je určitým způsobem vrchol toho, jakým způsobem média byla v té době velmi důležitá, bohatá, mohli si vlastně dovolit sídlo pro své zaměstnance, které navrhl tehdy teda jeden z těch nejšpičkovějších designérů. A Werner Panton měl v podstatě otevřené ruce, mohl vytvořit cokoliv, a ten interiér byl teda neuvěřitelný. Nejenom, že navrhl všechny prvky do toho interiéru, včetně nábytku, svítidel, potahových látek, různých takových nástěnných panelů, které třeba připomínají panely našeho metra, takové ty hliníkové dlaždice.
1: Prsa, takže, antiprsa.
2: Takže všechny takovéhle prvky, které vlastně on jimi vytvořil ten interiér. Je neuvěřitelné, že zaměstnanci neměli k dispozici jenom úžasnou futuristickou kantýnu, ale i bar na střeše nebo úplně v posledním patře budovy a také podzemní bazén. Tak si představte, takže to bylo úplně kompletní, prostě úžasné sídlo novinářské pro tyto slavné noviny Spiegel.
0: Kde všude si připomínají z té narozeniny nedožité tedy designéra Wernera Pantona.
2: No, já bych ještě jenom zmínil, že tedy bohužel interiér toho vydavatelství už neexistuje, ale podařilo se tedy zachovat nebo zachránit část právě té kantýny, kterou vřele doporučuji navštívit, tedy Muzeum užitého umění v Hamburku, kde ho najdete. Takže tam se taky částečně slaví 100 let Wernera Pantona, ale samozřejmě nejvíce se slaví ve Švýcarsku, ve Weil am Rheinu, což je místo, kde se nachází kampus, kulturní kampus značky Vitra nábytkářské, která vlastně vyrábí některá díla Wernera Pantona, a Vitra Design Museum připravilo úžasnou výstavu, retrospektivu, která běží až někdy do poloviny příštího roku 2027, takže je poměrně dost času se na ní podívat. Takže Werner Panton opravdu zásadní jméno a letos tedy slaví 100 let.
1: Znamenám si do diáře, další moje cesta určitě bude do Hamburku. Do 60. let, do období kosmického optimismu, jsme se vrátili s naším spolupracovníkem, teoretikem designu a architektury Adamem Štěchem. Adame, děkujeme, mějte se.
2: Taky děkuji.

0: Dobrý den, je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Nový systém improvizovaných úkrytů chce vytvořit vedení Prahy. Ve spolupráci s hasiči a univerzitami do několika let vytipuje sklepy, garáže a další prostory v podzemí, které by v případě nouze sloužily k ochraně lidí. Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí, dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Ukrajina zasáhla taky sklady v moskevské, tverské a petrohradské oblasti. Úder ukrajinského dronu podle tamních úřadů nepřežila také jedna žena v západoruském belgorodském regionu. Útoky hlásí i ukrajinské úřady. Řízené letecké bomby z Ruska zabily jednoho člověka v severoukrajinském městě Sumy a další lidi zranili. Knihovna Václava Havla změní své jméno. Českému rozhlasu to potvrdil předseda její správní rady David Dušek z Hnutí STAN. Rozhodnutí souvisí s krokem Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním jména svého manžela a prvního českého prezidenta. Kvůli tomu se instituce taky nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Jiné své projekty a aktivity chce ale zachovat. V čele knihovny zároveň podle Duška končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček. A čekejte jasno až skoro jasno, odpoledne bude přechodně zvětšená oblačnost. Především v Čechách se budou místy vytvářet přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 34 až 39, v 1000 metrech na horách kolem 30. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Takové prázdninové putování, to má opravdu zvláštní kouzlo. Často zjistíme, že nejzajímavější nejsou jenom cíle našich cest, ale taky příběhy, které se pod jejich hladinou nebo v jejich zdech nebo podél jejich břehů ukrývají. A právě za jedním takovým se teď vydáme. Baťův kanál, ten dodnes patří k nejoblíbenějším letním turistickým trasám. Každoročně po kanálu plují tisíce výletníků. Ale tohle vodní dílo původně nevzniklo kvůli rekreaci. Tak jaká byla jeho prapůvodní role a jaké osudy se k němu vážou? To prozradíme v dalším díle našeho seriálu Výlety s Vltavou a nabídneme vám ho už za pár minut.
1: Nabídneme taky spoustu dobré hudby, Josef Haydn, John Scofield.

0: Paula Cole v nahrávce z roku 2021 a píseň Nobody Knows You.
1: Měří 60 kilometrů a propojuje město Otrokovice a ves Rohatec. A možná jste i vy už letos navštívili Baťův kanál, který je jinak oblíbenou turistickou destinací.
0: Tušíte ale, jaký byl jeho původní účel? Dozvíte se to v dalším díle Výletů s Vltavou.
1: Putujeme po stopách projektů inspirovaných vizemi bratří Baťů. Reportáž natočil dokumentarista Petr Slinták.
2: Výlety s Vltavou.

0: tady bylo celé srdce Baťovy plavby, byla to výrobna nákladních člunů, které právě přepravovali lignit, kotvili tu ty odstavené nákladní lodě, vykládali se tu ty náklady lignitu, který se sem vozil, kotvili tu i tři původní remorkéry, které tahali po říčních úsecích ty nákladní lodě. Tady opravdu byl ten hlavní přístav plavby po Baťově kanálu.
1: Baťův kanál je dnes především turistickou atrakcí. Každoročně jeho vodní cestu brázdí tisíce lidí na výletních lodích, rodinných člunech nebo housebotech. Minulost tohoto vodního díla však romanticky dovolenková nebyla. Naopak, jednalo se o projekt sloužící průmyslovým a zemědělským účelům. Na koncepty inženýra Stanislava Suka, který v roce 1919 vypracoval studii splavnění Moravy, navázali snahy Tomáše Bati o hospodářské využití toku řeky. To se nakonec podařilo až po tragické smrti podnikatele v průběhu 30. let. Než jsem dorazil do Otrokovic, kde se nachází pozůstatky bývalého přístavu, pobyl jsem poblíž nedaleké obce Spytihněv. Ta se může pochlubit nově upraveným zázemím plavební komory a je tak častým cílem turistů. U tamního jezu, jenž vzdouvá hladinu

0: řeky Moravy a kde se nachází též ústí do severní větve Baťova kanálu, jsem mohl obdivovat dochovanou baťovskou architekturu, jež byla přizpůsobena novým účelům. V Otrokovicích takové štěstí neměli, neboť někdejší dopravní srdce Baťova kanálu vzalo za své po utlumení provozu na vodní cestě. Pozůstatky tamního přístavu jsou však patrné i mezi továrními halami a obytnou zástavbou. Přiblížil mi je Vojtěch Bártek z obecně prospěšné společnosti Baťův kanál.
1: Nacházíme se u 14. nebo taky u první plavební komory, která je u vjezdu do bývalého průmyslového závodu dříve v Baťově, dneska v Otrokovicích, odkud vlastně vyrážely nákladní lodě pro svůj náklad Baťovým kanálem pro lignit do Sudoměříc. Dneska už po říčce Dřevnicí, na jejímž břehu se nacházíme, plavba není, ta vede jenom po řece Moravě vlastně k Bělovskému jezu. Ale ta plavební komora tady je na první pohled viditelná, patrná, bohužel je z větší části zasypaná a za tou plavební komorou uvnitř výrobního areálu, který tady je, tak je zasypány celý ten původní přístav, původní prvky. To znamená, nepoužívá se a pravděpodobně už se ani nikdy používat nebude.
0: A víme přesně, kdy to přestalo fungovat, toto jako přístaviště lodí převážejících lignit, kdy vlastně to ztrácelo tu svoji funkci?
1: Bylo to postupně po druhé světové válce, protože vlastně Baťův kanál byl na konci druhé světové války významně poničen a také firma Baťa byla znárodněna. Celý ten systém těch firem, které na sebe vzájemně navazovaly, tak už přestal fungovat, přestala i být ekonomická ta potřeba přepravy lignitu jako takového, takže vlastně konec druhé světové války znamená konec té nákladní plavby po Baťově kanále v tom původním smyslu, proč byl postaven.
0: Mimo dopravu lignitu z jižní Moravy sem na Zlínsko sloužil ten kanál i jiným účelům.
1: Před druhou světovou válkou to bylo zejména ten lignit a vlastně to byl primární účel, proč byl postavený. Ale po druhé světové válce už se v jeho ne původní délce, ale částečné délce využíval pro přepravu štěrku, který se tady v okolí řeky Moravy těží na několika místech. Přepravovaly se i další komodity, jako třeba dřevo a podobně. Takže využíval se, ale následně vlastně ta kapacita těch lodí a ta rychlost té dopravy byla neekonomická. Rozpadl se i ten systém těch podniků, které už měly následně svoje dopravní zásobování vyřešené silniční dopravou, která se neustále rozvíjela v těch 50. 60. letech a potom i železniční.
2: Maminka moje rozmilá často říkala, vyrosteš, Eduarde, budeš velký. Dám ti skafandr, budeš na vandr do boty. De facto se maminka ani nemýlila. Tatínek říká, rosteš jako z vody. Už mám skafandr, chodím na vandr do boty.
0: Pokud byste mohl okomentovat to, co před sebou vidíte, jsou tady fotografie nějakých velkých lodí, které už dneska na Moravě nebo Baťově kanále nevidíme. Dnes je to tady spojeno spíše s turistickým ruchem, ale tady to jsou, předpokládám, ony dopravní remorkéry.
1: Tady na těch fotografiích je vidět jednak plánek s vyznačením současného stavu průmyslového areálu a toho, jak v něm ten přístav byl, jak je v něm vlastně dneska zasypán. Vidíme původní fotografie z těch 30. a 40. let, jak to tady na tomto místě vypadalo v té době, když to sloužilo jako přístav a plavební komora. Vidíme nákladní lodě pro 150 tun, které převážely lignit ze Sudoměříc sem do Baťova jako důležitou energetickou surovinu. Vidíme dokonce i ty remorkéry Baťa, které tahaly ty nákladní čluny. A také mimo jiné vidíme loď Mojenu, což je zajímavé, protože to je loď, která byla zakoupena sem na Baťův kanál v roce 1939 a ona v podstatě zahájila turistickou plavbu po Baťově kanálu, protože ta byla zakoupena za účelem přepravy osob, přepravy turistů, takže cestovní ruch a turistická plavba po Baťově kanále začala de facto v roce 1939.
0: Takže toto před námi, to je plavební komora. ty betonové železné prvky a přístaviště bylo o něco dál.
1: Ano, když se tady přes tu plavní komoru podíváme, zvedneme hlavu do dálí, tak vlastně ona je tady zasypána, vidíme jenom tady to ohlaví a tam, jak jsou ty koleje, tak tam vlastně byl bazén toho přístavu. Dokonce za těmi stromy nám prosvítá hala, ve které se vyráběly ty železné 150-tunové lodě, které vozily ten lignit a následně vlastně úzkým kanálem až celým tím průmyslovým areálem nám vedl ten kanálek, kde se dopravoval ten lignit až přímo k teplárně. Takže tady ty pozůstatky jsou na první pohled ještě pořád patrné.
0: A na druhou stranu to vedlo k říčce Dřevnici, která se pak vlévá do Moravy.
1: Vlastně korytem říčky Dřevnice jsme se dostali do Moravy a potom po proudu řeky Moravy a částečně umělé vyhlubovaným kanálem se lodě dostávaly až do Sudoměříc k výklopníku, kde se vlastně nakládali.
2: Nikde na světě

0: kluka, s kterým jsem je na kluka.
1: Dodnes vlastně se vedou debaty o tom vytvoření nějakého velkokapacitního dopravního kanálu Dunaj Odra Labe a vlastně ten Baťův kanál je takovou částečkou tady této vize, která fungovala na tom průmyslovém principu, dnes tedy turistickém. Proč se vlastně Baťovi podařilo, nebo díky čemu se podařilo mu prosadit ve 30. letech tu myšlenku vybudovat tento kanál i ve spolupráci se státem, který samozřejmě musel udělit potřebná povolení?
2: Jednak od počátku 20. století se začalo pracovat na regulacích řeky Moravy, která vlastně nekontrolovatelným způsobem meandrovala. A to až tak, že začala způsobovat materiální škody a na některých místech už docházelo k sesuvům břehů a dokonce k poškozením a zřícením několika domů. Takže se začala regulovat tok řeky Moravy, začala se narovnávat, takzvaný kanalizovat, a to mělo za důsledek to, že se tok řeky Moravy výrazně zrychlil, došlo k rychlejšímu odtoku vody z krajiny a taky ke snížení hladiny spodních vod. A proto se vymyslelo takové důmyslné závlahové dílo, dneska bychom ho odborně nazvali, že to bylo ekologické kompenzační opatření ty regulace, takže Baťův kanál je v podstatě ekologická stavba. A toho páteřního zavlažovacího kanálu využila firma Baťa pro plavbu, takže vlastně spojila tu ekologickou myšlenku s tou myšlenkou plavby. Baťa byl velký propagátor rozvoje dopravy, protože si uvědomoval, že ekonomická prosperita je závislá na dobré dopravní síti. Nutně ale dodat, že viděním těch 30. let 20. století byla Dunaj Odra Labe kanálem, jehož korytem měly proplouvat lodě o maximálním výtlaku 300 tun. Dneska z dnešním pohledu, aby byl Dunaj Odra Labe ekonomicky výhodnou stavbou, by museli po něm proplouvat lodě o výtlaku okolo až 2000 tun. To znamená, že ta romantika té plavby je úplně jiná.
1: Když se Baťův kanál začal stavět, trvalo to řádku let, bylo to započeto vlastně v době hospodářské krize a pokud vím, i tou stavbou se částečně, aspoň regionálně, ta hospodářská krize nějak řešila.
2: Ano, je to tak. Na stavbě se minimálním způsobem využívala mechanizace, nejvíce využívala lidská práce, takže Baťův kanál se kopal víceméně ručně, využívali se koňské povozy, takže práci dostávali lidé, práci dostávali hospodářská zvířata a jejich majitelé, takže mělo to určitě vliv na překonání té ekonomické krize, která tu v té době byla pozitivním způsobem, takže to byla stavba prospěšná pro region, už jsme si řekli, že ekologický a teď už víme, že i ekonomický.
1: Z těch dochovaných technických památek Baťova kanálu, ať funkčních či nefunkčních, které byste doporučil v další řadě jako navštívení hodné?
2: Upozornil bych vlastně na to, že všechny plavební komory jsou původní, i ty táhla, ty převodnice, šroubovnice jsou původní, jenom jsou osazené elektromotory, takže každá plavební komora je vlastně památka. A pak jsou to domky u těch plavebních komor, ne všude jsou v pěkném zachovalém stavu, ale třeba ve Spíti Hněví, tam jsou velmi, velmi pěkným způsobem citlivým zrestaurované. A nemůžeme opomenout právě výklopník, což je vlastně technické zařízení, ve kterém se vyklápěly nákladní vagóny na loď a tím se vlastně ta loď nakládala. Ten se nachází u Baťova kanálu v Sudoměřicích a je to zachovalé původní dílo, které patřilo k vodní cestě.
0: Nikde na světě není tolik a větě se všech nejvíce, ať máš na dvobodnice. Ty na procházku, jsi na provázku, vetíš malér, možná loka, budíš s ním jedna ruka.
3: Dnešní rozhlasový výlet nás zavedl do moravských Otrokovic.
4: Průvodcem dokumentaristy Petra Slintáka na místech zaniklého centrálního přístaviště Baťova kanálu byl Vojtěch Bártek.
3: A zítra se můžeme těšit na další místo. My se totiž podíváme do takzvaného Baťova mrakodrapu.

0: Twin Peaks, mazací hlava, modrý samet.
1: Kde David Lynch čerpal inspiraci pro svou podmaňovou filmovou a televizní tvorbu?
0: Poslouchejte osudy amerického velikána filmového plátna.
1: V knize Místo snění o svém díle vypráví sám Lynch i jeho blízcí a kolegové.
0: Od 3. srpna na Vltavě každý všední den od 11:30.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: John Scofield byl Stewart a Steve Swallow, další kolegové v nahrávce z roku 2020. Minuta a kousek zbývá do 9:30. Přejeme dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vltava v úterý 4. srpna.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Stanice Český rozhlas D-dur vysílá 24 hodin denně a je určená pro všechny milovníky klasiky. A s novinkami už nás přišel seznámit šéfredaktor Lukáš Hurník. Lukáš, vítejte u nás, dobrý den.
0: D-dur má, kromě toho, že hraje klasickou hudbu, taky určitou vzdělávací roli. To je hlavně klasika na dosah?
3: Ano, tak ono to nebylo vždycky tak. Když začalo D-dur jako takový appendix Vltavy, tak to byla vyloženě stanice pro ty vážné zájemce o vážnou hudbu, kteří té klasiky na Vltavě neměli dost. Ono jí tam teda bylo asi tak trojnásobek co dneška, ale prostě jim to nestačilo. Tak proto bylo D-dur. Ale když jsme se tak, ta stanice, když se osamostatnila někdy před 8 lety, tak nám začalo být jasné, že to jako nás neuživí jenom tihle odborníci nebo experti, takže jsme vymýšleli, jak nalákat ty nové, ty tápající posluchače, a to je klasika na dosah, kdy teda moc nemluvíme, ale něco hezkého ke každé té skladbě řekneme, a jsou to prostě vybrané skladby, které jsou atraktivní a které snad dokáží zaujmout na první poslech. No a pořád tam doplňujeme, a teďka o prázdninách jsme hodně jako přiložili do krbu, takže tam asi několik desítek nových skladeb, které ještě posluchači neslyšeli, a jsou tam ty výklady těch pojmů a tak dále. Takže když si nejste jistí, tak tam najdete to, co klasika umí.
2: Tak to jsem přesně já jsem ten váš posluchač, pravidelný posluchačka klasiky na dosah, a musím se přiznat, že když občas tu krátkou, stručnou informaci k jednotlivé skladbě neuslyším v éteru, když ji nezastihnu, tak dobré je, že vy máte titulky samozřejmě na dabu.
3: A to je důležitá věc, zvlášť teďka to využiju této přítomnosti, protože ke každé té skladbě se na tom displeji dab, ale i počítačovém objeví, co to je za skladbu a kdo ji hraje, jenomže ta technologie prostě není na tohle dělaná, takže se ty titulky občas spožďují. Takže vy jako vidíte na titulku, že hrajeme Mozarta, ale evidentní, že už hrajeme Rachmaninova. Jo? No a teď se to snažíme nějak poopravit, takže prostě s tím děláme psí kusy, tak milí posluchači, nerozčilujte se, prostě zkoušíme tenhle ten handicap trošku jako zmírnit.
2: A my jsme schovývaví, máme rádi D-dur.
0: Vybíráte taky pořady z archivu, nejenom ty, které běžely na Vltavě. Jaké třeba, na co byste nás pozvali?
3: No teď tam běží prastarý vzdělávací cyklus z té řady Da Capo, který se jmenuje Partitura řádek pořádku. A dělal jsem to tehdy s Jarmilem Burghauserem, skvělým hudebním vědcem. Už jako kvůli němu, dávno už není mezi námi, by bylo dobré si to poslechnout. No a prostě probíráme hudební nástroje a jejich funkci v orchestrální partituře od flétny až dolů ke kontrabasu. Teď jsme tak v polovině, tak si to když tak naladíte.
2: Naladíme rádi, Lukáš Hurník, šéfredaktor Českého rozhlasu D-dur, nás pozval k poslechu. Lukáši, hezký a klidný den.
3: No vám také, děkuju.

0: Hudba Johanna Sebastiana Bacha v ranní mozaice na Vltavě 6 minut po půl desáté.
1: A právě dnes večer začíná 11. ročník olomouckého, nejen Shakespeareovského léta. Pořádající divadlo Tramtárie v jeho průběhu odehraje celou řadu představení.
0: Připraven je i bohatý doprovodný program. V čem bude letošní ročník festivalu výjimečný, přibližuje ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
2: Výjimečné bude zejména v tom, že po 10 letech strávených na konviktu jsme se přestěhovali do letního kina a tady začínáme novou éru. 10 let jsme byli tam a teď doufám, že zahájíme další 10letou éru tady v těchto krásných prostorech olomouckého letního kina.
3: Co nás čeká v těch následujících 14 dnech?
2: Nachystali jsme si 14 inscenací divadla Tramtárie, což je 11 pro dospělé diváky a 3 pohádky.
3: Chybět nebude ale ani hudební záležitost. Máte poměrně velkou hvězdu naplánovanou v průběhu toho prvního víkendu.
2: My se vždycky snažíme ten festival trošku žánrově rozrůzňovat, aby to nebylo jenom o divadle, takže skutečně máme nachystaný bohatý doprovodný program. A hlavní hvězdou je Ondřej Havelka a Melody Makers, ale jak asi diváci vědí, u nás ten festival nekončí jenom divadlem, takže hned co skončí představení, se přesuneme na malou stage, která je tam v přední části areálu a tam vystoupí naši herci s různými hudebními a zábavnými pořady.
3: Pojďme k tomu nejbližšímu programu, jaká představení v průběhu tohoto prvního týdne mohou diváci navštívit?
2: Tak je to olomoucké shakespeareovské léto, takže začínáme symbolicky Shakespearem. Celé to odpálíme a otevřeme brány naší asi nejslavnější inscenací a to je kabaretnátý Shakespeare 1 a ten budeme hrát první a druhý den festivalu. Na to navážeme ve čtvrtek naší oblíbenou komedii Králové dabingu a to se jedná o autorskou komedii z mé dílny a týká se dabingového studia o tom, jak vlastně probíhá natáčení českého znění hollywoodských velkofilmů, vážně i nevážně samozřejmě. Tak a v pátek zakončíme první týden novinkou. Je to jedna ze dvou novinek, které přistanou na program tohoto festivalu a jedná se o takovou břitkou černou komedii, která se jmenuje Ošklivec a týká se mužské krásy. Hlavní hrdina zjistí, že není dostatečně krásný, na to byl šťastný a tak se rozhodne podstoupit plastickou operaci, zkrášlovací a co se potom stane, to už se diváci dozvědí přímo tady v areálu.
3: Co očekáváte od nového prostoru, kam se po 10 letech přesouváte od toho poměrně velkého areálu letního kina?
2: Tak v první řadě očekáváme větší možnosti a větší komfort pro diváky. Takže oproti minulým ročníkům budou číslované sedačky a lze tedy koupit vstupenky na zóny. Myslím si, že tady bude lepší viditelnost, než byla na konviktu. Je přece jenom ta elevace tady je funkčnější a diváci jsou vlastně blíž, paradoxně, jevišti. A je to taky větší kapacita, takže se sem těch diváků vejde víc. Aby ten komfort byl co největší, tak samozřejmě gastro bude možné k zakoupení i přímo v areálu, což nebývá úplně běžně zvykem. A vytvořili jsme tady i takovou velkou chillout zónu, kde jednak se budou moct diváci občerstvit kávou a jednak tam bude prezentace našich nových divadelních prostor, kam se budeme za půl roku stěhovat, takže tam bude spousta informací a foteček a letáčků, jak to bude vypadat za půl roku. V Hanáckých kasárnách, kam se stěhujeme a kde 1. ledna 2027 zahájíme další etapu našeho divadla. Součástí chillout zóny bude také představování kreativních průmyslů, takže bude tam několik stánků s umělci z Olomouce, který budou prezentovat ať už svoji keramiku nebo výtvarné předměty a věci, takže si myslím, že to bude jako velice jako příjemný prostor. Celkově se snažíme tady ten areál trošku přizpůsobit naši tváři a našim nápadům a věřím tomu, že se to bude divákům líbit.
1: Říká ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.

0: The Beatles v nahrávce z konce 60. let v 9 hodin a 43 minut na Vltavě.
1: A před námi úvaha, respektive dnes to bude spíš taková malá povídka a potkají se v ní Bohumil Hrabal, Ernest Hemingway, Bažantí stehínka a Medvědí kůže. Napsal ji spisovatel a básník Petr Borkovec.
2: Plány na jubilejní 30. Book Club v městečku Če, který měl navíc členkám připomenout zaplacení klubového příspěvku, byly velkolepé. Eva Šedivá a Jana Konečná, zakladatelky těch knižních schůzek, uctívané moderátorky a přítelkyně současné české prózy, toužily své čtenářky dokonale překvapit. Sláva jejich knižního klubu dávno překročila hranice městečka. A dámy sami sebe přemluvily, že to není pouze díky zdejším milionářským vilovým čtvrtím a tučným příspěvkům bohatých členek, které umožňovaly zaplatit pozvaným spisovatelům honorář, jemuž se nedalo odolat. Zopakujeme to, prostě nedalo. Přemýšleli. A nakonec vymysleli, že ten výroční book club uspořádají v mysliveckém stylu a číst se tentokrát bude klasika. Kančí a jelení guláš, bažantí stehínka, kvalitní červené víno a Bohumil Hrabal. A taky nějaká lovecká povídka od Hemingwaye, jehož obě zbožňovali. Řeknu Ivě a Kamile, ať uvařej, uvažovala Eva Eš. A já si rozhodně beru na starost výzdobu, dodala Jana K. a v očích se jí zablísklo. Přípravy se rozběhly jako na drátkách. Nápad Jany K. ohledně výzdoby salonku v místní restauraci Kobliha, kde se veškeré buklaby konaly, vyhlížel výtečně. Manžel její dobré kamarádky Daniely Fialové byl bohatý developer se zálibou v myslivosti. Ačkoliv bohatý je slabé slovo a myslivost taky. Jeho vášní byl luxusní lov, který se neomezoval na Evropu, kde ve velkém klátil jeleny, daňky a medvědy, ale sahal na všechny kontinenty, odkud přivážel zbytky tigrů, slonů, zeber a pum, které zprovodil ze světa nejdražšími puškami, revolvery a kušemi. Developer sbíral trofeje i zbraně a jeho vila, která patřila k nejhonosnějším městečku Če, připomínala konopiště. Svo něco lepším topením, ty vole. Burácel tučný, divoce zarostlý developer, když se jednou za rok zjevil v Koblize. Jana K. navrhla Daniele F., zda by do Koblihy nedovezla nějaké kožešiny a jiné trofeje a salonek nevyzdobila. Daniela F. souhlasila a slíbila dokonce několik odpadkových košů ze sloních tlap. I Ernest Hemingway bude spokojen. Ale v den konání se přípravy nečekaně zadrhly. Daniela F. totiž zatelefonovala Janě K., že objevila tajný mobil svého manžela a v něm SMSky s milenkami, které si sebou vozí na výpravy. Daniela F. zdůraznila, že těch žen je skoro 20, řekla a to už plakala, že před manželem svůj objev netajila ani 2 minuty, načež on jí zmlátil, sebral jí klíčky od obou aut i od domu a zamkl v dětském pokoji s jejich 5letým synem. Jednomu ze svých chlapů nařídil, aby hlídal a odjel. Prostě jsem ve vězení. Onoho to kreténa večer přejde, vzlikala Daniela F. Ale ty kožešiny nepřivezu, nezlob se. Hrozně mě to mrzí. Jana K. se zhluboka nadechla a zeptala se, zda jsou v dětském pokoji nějaké kožešiny. Daniela F. přisvědčila. Za chvíli před zadním vchodem do vily Daniely F. přibrzdil Jaguar, z něhož vyskočili Eva Eš s Janou K. První vyrazila k hlavnímu vchodu, aby zabavila muže, který hlídal. A Jana K. zaťukala na okno dětského pokoje, odkud spolu s Danielou F. začaly oknem soukat kožešiny, kůže a paroží. Za naprostého ticha vytáhli i medvědí kůži s vycpanou hlavou a 5letého vyděšeného synka. Nakonec oknem vyskočila jeho matka. Eva Eš se mezitím vrátila a auto narvané zvířaty a lidmi nastartovalo, sledováno mužem ve slunečních brýlích, který si vůbec ničeho nevšiml. Výroční book club městečku Če se vydařil nad očekávání. Salonek tonul v liščích a rysích kožešinách a kůžích divokých prasat z dětského pokojíčku. Medvěd cenil zuby, ze stěn zhlíželi 12 teráci. Zvěřinu nachystanou k večeři všechny čtenářky chválili a do nebes vynášeli i karlovarské knedlíky a zatímco se četl Bohumil Hrabal a Hemingway, vybrali mezi sebou tak obstojný obnos, že kdyby ti dva ještě žili, mohli by je snad pozvat na besedu do městečka Če. Sláva moderátorkám. I já na tom buklabu byl, jedl jsem a víno pil. Ale když se před koblihou rozsvítila strašně silná světla několika džípů, z nichž vyskákali chlapi v brýlích a z toho největšího vylezl obtloustlý vousatý developer, dopil jsem a zmizel. A v tom je ta svízel, protože jsem nic neviděl a nic neslyšel.
1: Krásná povídka, která kombinuje komedii s detektivní zápletkou a taky společenskou satirou. Pro nás ji napsal Petr Borkovec.
0: A co dál v našem vysílání Gioacchino Rossini v podání Paola Giacometiho.

0: Paolo Giacometti v 9 hodin a 53 minut na Vltavě.
1: A za chviličku se otevře dnešní vizitka. Hostem bude politický geograf Adam Kočí. Americký prezident Trump z kraje července opět prohlásil, že by Spojené státy měly kontrolovat Grónsko, protože jej Dánsko nedokáže chránit. A Adam Kočí upozorňuje na to, že Gróňané z Dány jsou si dnes blíž, než byli kdykoliv dřív.
0: Ve vizitce bude řeč o historii Inuitů, o kauzách, které Gróňany otřásly, i o tom, jak je v Grónsku třeba moravská, jaká je v Grónsku třeba moravská stopa.
1: Tak to je vizitka, ta tu bude za 7 minutek a v 17 hodin vám na Vltavě nabídneme Art Café.
0: Art Café o filmových melodiích, které překročily svůj horizont v rámci filmového léta, které u nás na Vltavě máme.
1: Věnovat se budeme skladbám, které překročily hranice příběhů, pro něž byly napsány. Některé přežily filmy, ze kterých pocházejí, jiné se po letech spojily s úplně novým obrazem. 17. odpoledne patří tedy na Vltavě Art Café.
0: Krásné úterý vám 4. srpna ze studia přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Česká policie posílila bezpečnost na pražském letišti Václava Havla. Začala tam působit nová speciální jednotka, která zasahuje například protiagresivním cestujícím. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhla útvaru rychlého nasazení. Letiště letos očekává téměř 19 milionů odbavených cestujících. Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota se tam během noci držela okolo 29 stupňů. Úřady v americkém státě Washington zatkli 37letého muže, kterého podezírají ze založení jednoho z rozsáhlých požárů v okolí města Spokane. Uvedl to úřad tamního šerifa. Nedaleko města se od soboty rozšířily 3 požáry, které už zničily nejméně 700 budov a vyhnaly z domovů na 64 tisíc lidí. Úřady zatím nemají informace o žádných zraněných. Zaznamenali ale hlášení o pohřešovaných. Část zasažených obcí je navíc stále nepřístupná pro pátrací týmy. Do prostoru za kostel svatého Jelí v Brně Líšně chce vedení městské části vrátit sochu Nejsvětější Trojice. Původní pískovcovou sochu od Antona Schweigla není možné restaurovat. Repliku podle podoby z roku 1730 budou sochaři tvořit podle fotografií. Předpokládaná cena je necelých 7 milionů korun. Radnice právě vybírá zhotovitele. A čekejte jasno až skoro jasno, odpoledne bude přechodně zvětšená oblačnost. Především v Čechách se budou místy tvořit přehánky anebo bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 34 až 39, v 1000 metrech na horách okolo 30. Více zpráv najdete na irozhlas.cz. To je ze zpráv všechno. Dál na Vltavě pokračujeme reprízou vizitky.

0: Vizitka.
1: Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a dnes se budeme ve vizitce bavit o Grónsku, největším ostrově světa, jehož název se aktuálně v médiích denně skloňuje v souvislosti s překvapivým plánem amerického prezidenta Donalda Trumpa převzít právě nad Grónskem kontrolu. Nemohl jsem si nevšimnout, že o Grónsku u nás převládá řada zkreslených představ. Obrázek eskimáků, pouči oblečených v huňatém kožichu při výpravě na lov tuleně, už patří spíše do archivu grónské historie. Na severu země nalezneme i dnes pár desítek lidí odříznutých od civilizace. Život většiny Gróňanů se ovšem hodně podobá tomu našemu, říká náš dnešní host ve vizitce, kterým je politický geograf Adam Kočí. Dobrý den.
2: Hezký den z Ostravy a děkuji za milé pozvání.
1: Dobrý den, rádo se stalo. Jsme rádi, že jsme se s ostravským studiem, kde sedíte, spojili. A teď už vás představím ještě trochu detailněji. Náš dnešní host, politický geograf Adam Kočí, působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Má zkušenost taky se středoškolskou výukou geografie a dějepisu. Ve svém odborném zaměření se soustředí právě na geopolitiku Arktidy a její politický vývoj v souvislosti s klimatickou změnou, stejně jako na mezinárodní postavení Grónska, kde absolvoval doktorandskou stáž na University of Greenland v Nuku v roce 2020. Vedle

0: Pojďme si ještě předtím, než se dostaneme k takovému tomu, co se trochu opomíjí právě ve všech těch současných zprávách o Grónsku, kde se především tedy snaží novináři dopátrat, co je tedy hlavním zájmem Donalda Trumpa a jeho administrativy, vlastně získat nad tímto ostrovem kontrolu, ať už koupí nebo dokonce přímo nějakou vojenskou anexí. Tak pojďme si říci o tomto ostrovu něco více, jak se tam vlastně žije, protože základní informace je, že tedy tento ostrov, který je autonomním územím Dánského království, je 50krát větší než samotné Dánsko a žije v něm zhruba 57 tisíc lidí. Tak jak tam ti lidé žijí, v jakých městech, jak jsou roztroušeni nebo naopak jsou soustředěni do nějakých větších center?
1: Je tam asi 30 sídel, největší z nich je Nuuk, kde žije asi třetina grónské populace, kolem 20 tisíc obyvatel.
0: Tam je třeba asi říci, že je to právě na tom západním pobřeží, které tedy jako vlastně kouká takzvaně na Kanadu a Spojené státy.
1: Přesně tak, a je to umožněno právě teplým golským proudem. Když se podíváme na Island, tak také Reykjavík a ta hlavní populace leží v této části, která přiléhá tomu teplému proudu. A většina té populace žije v těchto místech. Další města jako Sisimiut nebo města, které se nacházejí na sever od Nuuku, tak mají kolem 4-5 tisíc obyvatel maximálně. Ale jsou tam spíše menší sídla na tom východním pobřeží, pak ta síla, která má kolem 2000, ale důležité je říct, že mezi těmi sídly neexistuje žádné dopravní spojení. Mm-hmm. Je překvapivé, že když jdete po hlavním městě Grónska, Nuuku, tak vidíte spoustu aut, ale oni tím autem mohou jezdit jenom v rámci toho hlavního města.
0: Dál se tedy nedostanou.
1: Dál se nedostanou. Museli by se nalodit a takto se pohybovat, anebo hodně se využívá letecké spojení, které je často pro domorodé Gróňany poměrně drahé, když chtějí navštěvovat třeba svou rodinu.
0: No, my jsme si řekli, že tedy ta populace je asi 57 tisíc lidí, tak řekněte mi, kde se tam vzali, kdo jsou vlastně ti původní obyvatelé a také, co tam vlastně dělají?
1: Gróňané nebo Inuité se vzali v Grónsku už asi 2500 let před naším letopočtem, pak v několika vlnách vždycky odcházeli, ale ta současná populace má své předky v Inuitech, kteří zde přišli kolem roku 1300 asi. Mm-hmm. V té době už tady byla i vikingská osídlení, protože na konci 10. století přišel se svou družinou na jih Grónska Erik Rudý, který byl vyhnán z Islandu a tak to vlastně kolonizoval pro tehdejší Norsko nebo pro norské vikingy toto území, ale původní, kdo tam opravdu byl, tak byli Inuité. Vikingové potom v 15. století se po nich slehla zem, pravděpodobně nastává taková malá doba ledová, se někdy hovoří, kdy se zhoršilo klima, už se tam nedal chovat dobytek, pěstovat to, co na to málo, na co byli zvyklí. A proto vlastně zůstali tam jenom ti Inuité, potom v 18. století, tady na začátku 18. století 1721 přichází dánský luteránský mnich Hans Egede, který kolonizoval to území pro současné Dánsko. Přišel tam, protože si myslel, že najde ty vikingy nebo jejich potomky, ale on zjistil, že tam jsou jenom ty Inuiti, tak je začal přivracet na svou víru. A v té době tam přichází i moravští bratři z tehdejšího Německa. Jsou to lidé, kteří odcházeli v době po běhohorské rekatolizace z Moravy a potom se dostávali v misích až do Grónska a máme tady vlastně Českou nebo moravskou stopu v Grónsku.
0: Tak to je neuvěřitelné. Zanechala nějakou trvalejší trošku stopu do dneška, nebo vlastně je to taková spíš zapomenutá kuriozita?
1: Oni o nich hovoří jako o Herrnhuterech, protože oni přicházeli z německého města Herrnhut, které si ale založili vlastně tady tyto vyhnanci z Česka a významně se zasloužili vůbec o to, že grónština se etablovala jako spisovný jazyk, protože byl to velmi složitý jazyk do dneska je a postupně v 18. století přešel nějakou chtěli si ho zjednodušit a potom v roce 1851 Samuel Kleinschmidt, který je taky jeden z těch misionářů, tak ho převedl do té pisovné vlastně formy a pak se stala ve 20. století důležitým nástrojem emancipace Groňanů. Mm-hmm. Takže i takto jsou tam vnímání. Ne všichni si vzpomenou konkrétně na Česko a nebo na Moravu samozřejmě.
0: Tomu rozumím.

0: No, ještě vy jste hovořil o Inuitech, kteří tam tedy byli ti, kteří přečkali ty nejhorší časy, řekněme. Tak to jsou tedy zjednodušeně řečeno Eskimáci, kteří se tam dostali z jakých částí vlastně severní Evropy?
1: Dostali se tam ne ze severní Evropy, ale dostali se tam přes Asii. Aha. V době, kdy Beringova úžina byla vlastně zamrzlá a ta hladina světových moří, protože velká část byla v době ledově vázaná právě v tom ledu, tak byla níže a existoval tam pevnický most. A tak to se vlastně do severní Latinské Ameriky dostali všichni, které my o nich hovoříme jako o Indiánech, jsou to Majové, jsou to Siuxové a jsou to právě i ti Inuité. A oni byli nejodvážnější, protože většina té populace postupně odchází na jih, kde je tepleji, ale ti Inuité ti tam zůstali a dostali se tam takto, proto i své předky a příbuzné mají v Asii.
0: Mm-hmm. To znamená, že vlastně, když si to představíme na tom pomyslném globusu za 15 000 korun, tak tedy oni se tam dostali Beringovou úžinou přes vlastně Kanadu, to znamená, že víceméně obešli téměř celou zeměkouli, aby se dostali až do Grónska.
1: Přesně tak a proto mě i Arktida obecně fascinuje, protože to je první místo, kde se střetává jako lidstvo ze západu a východu, protože Inuité došli do Grónska a z druhé strany přichází Vikingové. Mm-hmm. O kterých se někdy říká, že jsou nejvtipnějším národem nebo etnikem v historii, protože objevili Ameriku a nikomu o tom neřekli. Mm-hmm. Takže je to taková křižovatka civilizací Arktida.
0: Hmm. No tak možná právě proto také Grónsko právě v tuto chvíli je takhle středem tedy zájmu vlastně světového dění a médií. Pojďme si zkusit pustit v tuto chvíli už první píseň, kterou jste vybral, která se jmenuje Nanuk Nanuk. Tak co to slovo vlastně vůbec vypadá a kde se ta píseň ve vašem výběru vzala?
1: Je to píseň o ledním medvědovi, ukazuje spojení Groňanů s přírodou, v ní vystupuje herec, který si nasadí masku, kterou najde na ledovci a najednou skrze tu masku vidí očima ledního medvěda.
0: A ukazuje... Je to tedy původní grónská píseň?
1: Je to původní grónská píseň, velmi populární a Nanuk znamená lední medvěd. Ono, my tak označujeme naši zmrzlinu v podstatě, ale ta přišla na začátku 20. století také. Nanuk byl potom inuitský bůh a my to používáme jakoby označení pro zmrzlinu. Často také Eskimo se udává jako zmrzlina a v Dánsku Eskimo dokonce taky mají a bylo zakázáno, protože Eskimák znamená ten, co jí sýrové maso a je to termín, který je ofenzivní vůči Groňanům. Proto bychom měli o nich hovořit jako o Inuitech.
0: Dobrá, v tom případě se pokusíme tohleto tedy zapojit do našich dalších hovorů. Teď nás právě poučil v tomto ohledu velmi prakticky politický geograf Adam Kočí, který je součástí naší vizitky propojen tady právě z Ostravy. My si pouštíme píseň Nanuk Nanuk, tedy která bude v grónštině. Nicméně, pokud byste se chtěli našeho hosta Adama Kočího na cokoliv doptat, použijte tedy dotazový e-mail, jak už je vždy možné, vizitka@rozhlas.cz.

0: My pokračujeme v naší vizitce, kterou vás dnes provádí Ondřej Cihlář a naším hostem je politický geograf Adam Kočí, se kterým jsme spojeni do ostravského studia a bavíme se o Grónsku. Ovšem o tomto ostrově se bavíme především v souvislosti s životním stylem a s kulturou, abychom také dostali zaměření naší stanice Vltava, kterou právě teď posloucháte. Ale pojďme se ještě trochu vrátit k tomu, že dozněla tedy píseň Nanuk Nanuk, což znamená Lední medvěd. A pojďte mi říct, když jste tam sám byl v roce 2020, jaký tam je vlastně kulturní život v hlavním městě Vnuku, jaký jste z toho měl dojem? Jsou tam prostě instituce tak, jako jsme zvyklí, kavárny, hudební kluby, divadla, jak ta populace, která na celém tomhle tom největším ostrově světa, která čítá 57 tisíc obyvatel, vlastně sama sebe, řekněme, baví?
1: První, co mě fascinovalo, když jsem tam přiletěl, tak jsem viděl kusy ledu plovící po moři a to jsem nikdy do té doby neviděl. Také jsem viděl krajinu, kde nebyl ani jeden strom a protože do lesa chodím velmi rád, tak to mi tam chybělo. Co mi tam nechybělo a co se mi tam opravdu líbilo, je takové sklidnění. Člověk vnímá různé barvy odstínuté těch skal, toho ledu a těch travin, co tam jsou a jakoby sklidní. Grónsko leží z velké části za severním polárním kruhem, ale můžem to, samozřejmě není to nějaká Jamajka nebo Karibik, ale ten život tam plyne podobně pomalu. Oni si chtějí dávat na čas a nechtějí spěchat. Když jsem tam přiletěl, bydlel jsem u jednoho pana vdovce, protože ubytování je tam dost drahé. Okna jsem si vycpával kusem deky, protože mi tam profukovalo. A neměl jsem ani přístup k Wi-Fi. Byla doba největšího covidu, takže jsem měl docela strach o všechny, co zůstali tady u nás. A chodil jsem za ním každý den, aby mi tu Wi-Fi už nahodil a on pořád mluvil o tom, že to bude v blízké budoucnosti. Pochopil jsem, že v Grónsku blízká budoucnost znamená asi 8 dní, kdy v den mých narozenin se ta Wi-Fi spustila a mohl jsem konečně se spojit obsahleji jako s domovem.
0: No a jak to vypadá ve městě? Kolik obyvatel vlastně má Nuk a kolik tam je, řekněme, takových kulturních center míst, kde se tam vlastně lidé scházejí, kde se tam potkávají spolu?
1: Nuk má kolem 20 tisíc obyvatel a ten rozvoj tam šel opravdu i tím kulturním směrem, protože je tam třeba kulturní centrum Kutuak, kde je kavárna, je tam kino, je tam sál, kde oni se můžou potkávat, je tam sídlo vlády i parlamentu, jsou tam muzea, jsou tam kavárny, je tam univerzita, je tam nákupní centrum. Takže na tom evropském stylu života mi toho příliš nechybělo, když jsem tam pobýval. Opravdu to není místo, kde si můžete postavit, jak si mnozí možná myslí, iglu, protože tam ten sníh ani nebyl tolik v tom hlavním městě. Žijou. Pro běžného Groňana je velmi těžké si postavit dům, protože dovést tam ty suroviny je drahé, dovést tam dřevo je drahé. Proto mnoho z nich bydlí normálně v nějakých bytových jednotkách, které se tam velmi prudce rozvíjí. Já jsem bydlel v takové části, která byla postavena asi v 70 letech a nebyla úplně moderní, abych tak řekl.
0: No, pokud to se budeme pokoušet srovnávat s některými dalšími severskými zeměmi, tak třeba na Islandu jsou často vidět takové ty zvláštní vlastně, řekněme, unimo stavby, takové jako podivné něco mezi unimo buňkou a garáží pro takové, řekněme, sociálně slabší obyvatele, tak setkával jste se s něčím podobným i vlastně takové podivné montované, prefabrikované jednotky, setkával jste se s tím také, také v Grónsku?
1: To příliš ne, musím říct. Ta moderní výstavba, opravdu, když jsem navštěvoval i kolegy z University of Greenland, tak bydleli v hezkých jakoby, prostorách. A nejradši jsem měl koloniální přístav, kde opravdu byla taková typická severská architektura. Je to asi, když napíšete do webového vyhledavače Nuk, tak vám se ukáže vlastně takový svah, do které kterého jsou zasazené typické domy severské architektury a v pozadí je hora Sermicia, která má 1200 metrů a která je taková posvátná pro ty místní obyvatele. Stačí jít kousek za město a už si připadáte jako ve filmu Interstellar, že jste na jiné planetě v podstatě, protože a musíte být také velmi rozvážný, kde vaše kroky budou směřovat. Je dobrý někomu říct, když opouštíte jakoby tu oblast hlavního města.
0: Hmm. No a čím mladí lidé vlastně tráví nejradši čas svůj volný, protože o Islandu, pokud ještě jednou si tedy jej vemu do úst, se říká, že každá druhá parta tam má kapelu a každá třetí je vlastně celosvětově úspěšná. Tak jak to vypadá v Grónsku?
1: Grónská hudební scéna je taky velmi bohatá. Uslyšíme ještě jednoho rapera, mladého zpěváka, který je v Grónsku velmi známý a bude zpívat o takovém koloniálním nebo vzdoru vůči dánské kolonizaci a vůči Dánsku. Obecně se tam dá i sportovat, fotbal je tam docela populární, když ta fotbalová sezona se smrskává do docela malého období, je tam umělá tráva samozřejmě, ale my třeba čeští fanoušci fotbalovi dobře znají Faerské ostrovy, konec konců nás porazili. Proč nemůžeme hrát s Grónskem? Protože také Faerské ostrovy jsou součástí Dánska, tou další je právě Grónsko, proto o tom mluvím. S Grónskem hrát nemůžeme, protože není členem FIFA ani UEFA. Mm-hmm. A pro ně by dávalo smysl, a tady možná trošku nahrajou Donaldovi Trumpovi, hrát tu severoamerickou kvalifikaci, protože tam to mají jenom přece geograficky trošku blíž. Ale sport, ve kterém jsou skvělí a ve kterém se třikrát dostali i na mistrovství světa, tak to je házena například.
0: Mm-hmm. Ještě prozraďte mi, proč tedy na rozdíl od Faerských ostrovů, které tedy byly autory tady tohoto slavného fotbalového výprasku, tak proč nejsou členy právě FIFA ani UEFA, i přesto, že i Faerské ostrovy jsou součástí Dánského království?
1: Ano, na Faerech se taky hraje na umělé trávě, ale ta infrastruktura v Grónsku na to ještě není připravena, i když by chtěli postupně, nebo chtěli by se dostat, asi a ani ta nemají takovou populaci, nebo asi hráče, kteří hrají v ligách, kde by dokázali konkurovat možná.
0: Mm-hmm. Pojďme si říct ještě důležitou další věc, a sice vy jste říkal, že tam je kino v hlavním městě. Vznikl v Grónsku nějaký grónský film, který třeba byl úspěšný i za hranicemi tohoto ostrova?
1: Napadá mě dokumentární film o kapele Sumé, která, bavil jsem se o tom s dánským profesorem jedním a říkal jsem mu, že mi velmi připomíná naše Plastic People of the Universe. Mm-hmm. Protože to byla kapela, která hodně, samozřejmě by byla to protestní kapela vůči komunistické nadvládě nebo moci. A ta kapela Sumé je kapelou, která protestovala proti dánskému zacházení s Groňany. A byla velmi slavná v 70. letech, kdy se vydávala i na své turné do Kodaně, kde také Groňané žijí a vlastně přispěla velmi k té emancipaci a k tomu, že Groňané začali o sobě přemýšlet jako o vlastním národě a o tom, že přispěla i k tomu, že se stále více skloňuje grónská nezávislost.
0: Mm.
1: A ten dokument je skvělý, pokud se k němu posluchači dostanou.
0: Ještě kdybyste jednou připomněli jeho název a autora?
1: Sumé, Sound of the Revolution, nebo of the Revolution, a autora si nespomenu, ale...
0: Nevadí, to si jistě zájemci dohledají. Pojďme se teď dostat k té písni, kterou jste už částečně uvedl, a sice právě píseň grónského rapera Taraka, která právě se vyjadřuje a je vlastně protestním hlasem proti Dánsku a této dánské kolonizaci. Ostatně tímto tématem se budeme zabývat právě po písni, která zazní, ale pojďte ještě o té písni říci více.
1: Je v té písni je mnoho vlastně cítí taková ta křivda, protože ten rapper tam mluví třeba o tom, že byli označováni jako arktické opice, doslova.
0: Mm-hmm.
1: A že ve školství byli velmi přehlíženi, že jim bylo říkáno, že dokud se nenaučí dánsky, tak nikdy v životě nic nedokážou. Je tam i taková pasáž, kdy stichne jeho hlas a je tam zaznamenaný rozhovor, kdy nějaký Groňan volal místní policii vnuku, že na ulici našel opilce a že není v dobrém stavu, že by potřeboval pomoc a nadši se mu ozve, jestli je to teda Groňan nebo Dán. což bychom asi nečekali jakoby odpověď na, na to. A zpívá tu píseň u sochy člověka, který vlastně kolonizoval Grónsko v roce 1721 a Hans Egede. Groňané se rozhodovali v referendu, jestli tu sochu odstraní. Nakonec se rozhodli, že ji nechají na tom místě, protože přece jenom se shodli, že to je člověk, který tam přinesl jejich luteránské náboženství a 95% Groňanů vyznává tuto víru. Takže se nechtěli zachovat v tomto smyslu neúctivě.
0: Chápu. Říká náš dnešní host, politický geograf Adam Kočí, kterému za to děkujem. Setkáme se samozřejmě ještě po písni Tupilak, která právě teď zazní. A pokud chcete jakýkoliv dotaz na našeho hosta poslat do našeho studia, tak použijte e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Ano, pořad Vizitka právě posloucháte. Tou dnešní vás provází Ondřej Cihlář a naším hostem je politický geograf Adam Kočí, se kterým jsme spojeni do ostravského studia Českého rozhlasu, odkud vás, Adame, velmi dobře slyšíme. A jak už jsem uvedl před písničkou, která právě dozněla, pojďme se teď podívat právě do minulosti, abychom si představili tu současnou situaci tak, jak ji Groňané cítí. Vy jste řekl, že Dánsko kolonizovalo Grónsko už v roce 1721 a v průběhu uplynulých staletí mívali Groňané často pocit, že s nimi Dánové nezacházejí dobře, že často také považují za v uvozovkách občany druhé kategorie. Tak pojďte nám říct vlastně, co tedy ta grónská kolonizace přinesla a s čím naopak se tedy Groňané potýkají, z čeho plyne, řekněme, ten nekomfort a ta touha vlastně získat zpět svou nezávislost.
2: Groňané si nemohli o svém ostrově, o svém osudu rozhodovat sami. Všechno zboží, které z Grónska bylo vyvezeno, tak si Danové vyvezli do Kodaně prostřednictvím Královské grónské obchodní společnosti a Groňané z toho nemohli nějak profitovat. Přitom Danové často označují to své působení jako úspěšnou civilizační misi a do roku 1953, dokdy Grónsko bylo kolonií, tak opravdu to byli občany druhé kategorie, řeklo mi to spousta lidí, s kterými jsem se tam bavil. Je paradoxní, že ve chvíli, kdy Dánové si řekli, že už z Grónska nebude kolonie, tak přišlo to nejhorší, co se Groňanům stalo.
1: Což bylo co?
2: To bylo v 50. 60. letech, kdy se snažili z Groňanů udělat Dány a tu dánskou společnost překopírovat do Grónska. V podstatě je z těch poměrů, ve kterých žili, kdy lovili a opravdu žili třeba v té iglu, tak je transportovali ze středověkých poměrů, bychom mohli říct, do 20. století. Na což samozřejmě přichází řada i sociálně patologických jevů. Do dneska v Grónsku je velký problém alkoholismus, kriminalita, vysoké množství sebevražd, které nejsou spojené s tou tmou, na kterou jsou zvyklí, ale s tím, že byli vytrženi z reality, přivedeni do reality úplně nové. A na to se váže mnoho kauz, právě jedna z nich se týká i sterilizace grónských žen anebo násilné relokace dětí z Grónska do Dánska. Za mnoho z těch kauz jsou podepsaní Američané, protože také ta současná základna, která se hodně diskutuje, jediná americká, tak vznikla na místě, kde byla grónská osada. Když si vezmeme, jak je obrovské to místo, tak oni museli přestěhovat přes 100 lidí a postavit si tam vojenskou základnu. Dodneska si Američané v Grónsku na těch základnách, které tam měli, těch 16, co opustili, tak si po sobě neuklidili a nechali ty věci tak, jak jsou. A nejenom Dánové, ale i Američané zanechali nějaké historické křivdy v té grónské paměti.
1: A jaké ty vztahy vlastně mezi Groňany a Dány jsou teď? Protože právě na tom jednání, které proběhlo před několika dny, právě byli zástupci teda Grónska i Dánska společně. Tak jaká je vlastně ta současná situace?
2: Děkuji, že na to upozorňujete. Na tom je vidět hmatatelný pokrok, protože to by se před 10-20 lety nikdy nestalo, že by vedle toho dánského diplomata byl i Groňan. Ale Groňané opravdu mohou na těch zahraničně politických jednáních si prosazovat i svůj názor stále více, především i v oblastech ekonomiky, kdy Dánové pochopili, že když Groňané vyvažejí především ryby, tak tam jim asi nebudou v ničem radit, když 95% ekonomiky je založené na exportu ryb. A mohou promlouvat stále více a oni využívají i ten americký zájem jako páku na Dánsku, protože můžou tvrdit, pokud vy se o nás nebudete dobře starat, tady máme největší velmoc světa a ona nám ty peníze, prostředky dá taky. A Dánové si to uvědomují, kdyby ztratili pozice v Grónsku, už by nebyli arktickým státem, vypadli by z organizace Arktické rady a přišli by o 97% svého území. Současná premiérka Mette Frederiksen se k tomu dialogu staví velice otevřeně, omlouvá se Groňanům za historické křivdy a snaží se ten dialog navazovat. Co vidíme, že když tady přichází cizorodý prvek, v této chvíli Donald Trump, tak ten si toho pokroku evidentně není vědom a té věci se staví necitlivě, protože nerespektuje ten pokrok, který spolu Dánové s Groňany vybudovali za ta let.
1: Jak rozdílné jsou jazyky, například grónština a dánština, protože víme, že ty severské dánština, norština, švédština jsou si relativně podobné, jsou si relativně blízké. Pokud bych to hodně zjednodušil, tak třeba můžeme použít příměr, že tam je rozdíl jako mezi češtinou a polštinou. Tak jak to je mezi dánštinou a grónštinou?
2: Ano, to je neskutečný rozdíl. Dánština je severogermánský jazyk, ale grónština patří do aleutsko-eskimaské skupiny jazyků. Je to jazyk polysyntetický, takže ta slova se skládají, jsou velmi dlouhá. Třeba slovo já jsem měl psa, nebo věta naše česká já jsem měl psa, by bylo jedno slovo. Já budu mít psa, by bylo jedno slovo. A mám rád vlastně takovou citát Zdeňka Ličky, překladatele z dánštiny do češtiny, nebo i z grónštiny do češtiny, bývalý český velvyslanec, který se pokusil učit grónsky a říkal, pokud Adame nemáš do konce života co dělat, tak se začni učit grónsky a možná v důchodu něco řekneš.
1: Takže je to jazyk složitý, jinými slovy.
2: Velmi složitý.
1: Dobře, do celé té atmosféry přilila vlastně trošku oleje do toho vztahu mezi Groňany a Dány i islandská hudebnice Björk, která, budu citovat z jejího prohlášení, jenom pár ukázek, prohlásila: přeji všem Groňanům hodně štěstí v jejich boji za nezávislost. Islanďané jsou nesmírně rádi, že se jim v roce 1944 podařilo osamostatnit se od Dánska. Nestratili jsme svůj jazyk. Moje děti by například teď mluvili dánsky. A opakovaně cítím velký soucit s Groňany. Zejména, když vyšel najevo případ nucené antikoncepce, kdy bylo mezi lety 1966 a 70 4500 dívkám ve věku od 12 let bez v jejich vědomí zavedeno nitroděložní tělísko. Čili jsou to ženy v mém věku a mladší a jsou dodnes bezdětné. Čili to je velký asi průšvih, který tam nastal, pravděpodobně velký skandál, a jak se tato situace vlastně do dneška daří ospravedlnit?
2: Ano, já bych to rozdělil do dvou rovin. Nejprve ta inspirace Islandem, která je patrná, protože hodně se diskutují příspěvky do NATO, ale Island nedává do NATO ani korunu, protože za něj ručí svoji strategickou polohou za to, že může být součástí NATO. Grónsko také by v případě nezávislosti mohlo fungovat na tom islandském principu. Island také nemá svoji armádu a Groňané také ne. Opravdu se osamostatnil Island nejprve ekonomicky v roce 1918, pak 1944 politicky, takže v těch Islanďanech můžou vidět určitý vzor. A když se vrátím k té kauze, tak ta proběhla vlastně, nebo vyplývá na povrch v době, která je velice citlivá a bez vědomí nejenom grónských žen, ale i dívek a jejich rodičů vlastně docházelo k nucenému zavádění antikoncepce a kontrole. Dánové tak chtěli kontrolovat porodnost v Grónsku. Někteří říkají kritici, že zde nemuseli potom tolik investovat. Mm-hmm. A jedna z grónských poslankyň to označila v podstatě za genocidu grónské populace, kdy ta porodnost v určitých obdobích druhé poloviny 20. století klesla až o polovinu.
1: No nicméně, pokud se vrátíme k té současnosti a tedy jakékoliv formě snahy získat tedy americkou kontrolu nad Grónskem, ať už tedy by to byla v tom nejextrémnějším případě vojenská anexe, anebo případně snaha o odkup, tak Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá. Na ostrov tento týden dorazili také vojáci z několika evropských zemí, jako je Francie, Německo, Norsko nebo Švédsko, které tím vyjádřili podporu Dánska. Tak jaká by byla v tuto chvíli vlastně nejlepší pro Groňany, vlastně jaké by bylo nejlepší východisko z této krizové situace?
2: Pravděpodobně ta hodně diskutovaná nezávislost teďka není na stole. grónský premiér hledá podporu v podstatě, kde může, především ji vidí v Dánsku a v severských státech, které spolu drží, mají spolu i posílenou obranu mimo struktury NATO. A Groňané potom, byl tam čínský vliv, byl tam i americký vliv a teďka Groňané se dívají spíše do Evropy. A myslím si, a co mi chybí, je jednotné vyjádření Evropské unie, že bychom se za Grónsko nějakým způsobem měli postavit, protože je to pokus o narušení územní integrity Evropy. A jestli toto budeme sledovat se založenýma rukama, tak především státy, takto malé populačně a územně jako Česko, tak historicky se ukazuje, že na to můžeme nějakým způsobem doplatit. V současné době zabíhám trošku jinde, ale současná moldavská prezidentka řekla, že by se raději spojila s Rumunskem, aby čilila ruskému vlivu. Mm-hmm. Takže ve světě, kde mezinárodní právo funguje, Grónsko by mohlo fungovat nezávisle pod ochranou svých partnerů, ale v takovém světě se zdá právě se nenacházíme, spíše naopak.
1: Hmm. Ovšem nacházíme se ve vizitce, kde bude následovat na další píseň, kterou jste vybral. V tomto případě to bude Vance Joy Like Gold. Tak proč jste vybral tuto píseň a souvisí nějak vlastně s Grónskem?
2: Souvisí s Grónskem možná tak, že nás chci přesunout někde do teplejších krajin, protože na koncert tohoto zpěváka jsem byl se svou manželkou v Barceloně, tak je to taková příjemná vzpomínka pro mě.
1: Říká náš dnešní host, politický geograf Adam Kočí, kterého slyšíme z ostravského studia Českého rozhlasu, a pokud byste se ho chtěli na cokoliv doptat, tak opakuji už pro tuto chvíli zřejmě naposledy, že můžete použít náš e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Už do posledního vstupu se dostáváme v dnešní vizitce s politickým geografem Adamem Kočím, se kterým se bavíme o Grónsku, jeho prostředí k životu, také se pokoušíme trochu něco zjistit o životním stylu Gróňanů a dostáváme se také k otázkám našich posluchačů, které jsem vyzýval k tomu, aby se prostřednictvím našeho e-mailu mohli doptat našeho hosta na věci, které vás zajímají. Udělala tak Iva Peklová, která se ptá následujícím dotazem. Dobrý den, zdravíme do milé vizitky. Jak na vás působí místní lidé vzhledem ke globálnímu oteplování? Jak obecně to vnímají a ovlivňuje to například nějak lov velkých mořských savců? Děkuji a zdravím. Tak obecně na ty dopady globálního oteplování jsem se také sám chtěl zeptat, tak pojďme to vzít trochu šíře, jestli se skutečně objevují již nějaké důsledky.
1: Děkuji za skvělý dotaz. Globální oteplování je nebezpečné pro domorodé komunity, které žijí tradičním způsobem života. Je paradoxní, že právě ty žijí v souznění přírodou a o globální změnu se vůbec nezasloužili. Vůbec je paradoxní, že se Donald Trump příčí nebo rozporuje stanoviska o globální klimatické změně, přitom o Grónsko se zajímá možná právě proto, protože opravdu 80% Grónska je ledovec, který taje, na jeho březích se vlastně objevují nerostné suroviny a když třeba na severu Grónska obyvatele chtějí jít lovit do fjordu, jsou zvyklí, že je zamrzlý, tak to teďka nemohou dělat tak často a se svými sáněmi se po těch strmých horách pohybovat nemůžou. Ale co nejvíc, vlastně můžeme to rozdělit do několika rovin. Do té hospodářské Gróňané významně jsou závislí na rybolovu a v důsledku klimatické změny se mění zásoby a druhy ryb, které se nacházejí v těch vodách. A také ten zájem Grónska nenesou vůbec jako dobře, protože ten je způsobený důsledky klimatické změny, že se Donald Trump junior prochází po hlavním městě Nuku, tak najednou vidí, že ten svět přišel k ním a nechtějí ten světový zájem takto nechat na sebe působit možná. Uvažuje se i o grónských přístavech, že by se rozšiřovaly. Vedou tam námořní trasy kolem grónských břehů. Ten grónský ledovec a jeho tání zvyšuje hladiny moří po celém světě a může ovlivnit i oceánickou cirkulaci. Ten golfský proud může oslabit a naopak Grónsko může začít jakoby zamrzat i Island. Takže ty následky jsou nedost jiné, nejenom úplně pro Gróňany, ale vlastně pro celý svět.
0: Samozřejmě v důsledku oslabení golfského proudu, zejména také pro celou severní Evropu, včetně teda Velké Británie, jak se ukazuje. Máme tady další dotaz. Dobrý den, na obrázcích z Nuku vidím velké a krásné kulturní centrum. Co se v tomto centru nachází? Děkuji a zdraví z Beskyd Dobroslava Čupová.
1: Děkuji a zdravím do Beskyd. V tom kulturním centru se právě nachází kavárna, která je asi v současné chvíli v obležení žurnalistů z celého světa. Nachází se tam to kino, nachází se tam výstavní prostor, je to moc pěkná železobetonová stavba a je takovou dominantou toho hlavního města.
0: Další dotaz pochází od našeho posluchače Šimona Slivanského. Dobrý den, děkuji, že se ČRO Vltava věnuje tomuto důležitému mezinárodnímu tématu. Rád bych se zeptal, jestli se v kontextu budoucnosti Grónska diskutuje i takzvaný model Mikronésie, která je sice formálně nezávislá, nicméně Spojené státy financují její rozpočet, mají právo kontrolovat její vody a myslím, že i nerostné zdroje. Nebylo by to optimální řešení pro obě strany?
1: Také děkuji za skvělý dotaz. Už jsem na to myslel minulý rok nebo v těch posledních letech, že toto by byla jedna z možností. A teďka se to opravdu už začíná diskutovat. Experti a politologi, je to vlastně volná asociace, která má Spojené státy s Palau a třeba Marshallovými ostrovy, kdy jsou to území nezávislé, ale ve spojení se Spojenými státy americkými. Je to jedna z možností a někdy se hovoří o tom, že by to mohl být kompromis. tom současném dění, ale důležité je říct, že v té chvíli by Groňané byli součástí USA a oni nechtějí, protože to Dánsko jim zajišťuje, když se podíváme na žebříček demokracie, když se podíváme na kvalitu vzdělání, když se podíváme na sociální systém Dánska, tak upřímně se Groňanům nedivím, že chtějí zůstat spíše v Dánsku, nežli ve Spojených státech amerických.
0: To asi se dá pochopit, to říkáte správně. Máme tady další dotaz od našeho pravidelného posluchače Davida Šutery, který přeje krásný den a děkuje za pořad, výborně moderovaný, děkuji, tak to se samozřejmě, to mě samozřejmě těší, nicméně zdravím hosta, pozdravem Žesví Groňan a mám dotaz, prosím, jaké je vaše oblíbené grónské umění nebo tvorba, děkuji.
1: Tak to, ten dotaz mě překvapil v tomhletom poli. I když jsem vystudoval politickou kulturní geografii, tak spíše se orientuji tím politickým směrem. Mm-hmm. Musel bych přemýšlet, určitě konkrétní nebudu, ale v tom prostoru hlavního města se nachází spousta jako prvků umění, různých soch a vůbec, co se mi možná líbilo, tak našeho hosta přece jenom potěším, na pobřeží hlavního města se nachází Matka moře. Je to taková socha, která při přílivu je vlastně zaplavována. Mm-hmm. A Groňané, proč tam ta Matka moře je? Protože Groňané věří, že po smrti, nebo chtějí po smrti přijít do moře. Mm-hmm. Ne do nebe jako my, protože v tom moři je ten život a z toho moře plyne veškerý život. Pro ně je vlastně čest zemřít na tom moři při lovu. Na té pevnině tam je chlad a tam se nic nenalézá. Takže doporučuji, když tak navštívit hlavní město a je tam i přítomný street art hodně. Mm-hmm. Takže určitě i z kulturního pohledu se to dá nebo se to dá spojit tady s tímto. A vůbec ta postava Tupilaka, která byla v jedné té písničce zmíněna, tak to je věc, kterou si můžete z Grónska odnést. Je to taková vyřezávaná postavička z velrybí kosti nebo z narvalýho klu a je to taky postava grónské mytologie. Takže kultura tam je přítomná na každém kroku vlastně.
0: Mm-hmm. Říká náš dnešní host, politický geograf Adam Kočí, ke kterému směřuje ještě poslední dotaz, nebo spíše pozdrav. Dobrý den, moc děkuji za zajímavé povídání s fundovaným hostem. Udělali jste mi radost, na rozdíl od Trumpa. Jelikož se o Grónsko dlouhodobě zajímám a těším se, že třeba také zazní nějaký song grónského folkaře Simona Lingeho. S pozdravem Petr Sikora. Tak tento song bohužel nezazní, nicméně je vidět, že tedy grónská hudba se dostala už k našim posluchačům. Poslední píseň, se kterou se spolu rozloučíme, bude Battle Symphony od Linkin Park. Proč jste ji vybral takto vzdálenou, nahony vzdálenou od Grónska?
1: Protože jsme se trošku drželi v takových klidnějších možná písničkách a vybral jsem svoji oblíbenou kapelu Linkin Park.
0: Mm-hmm. Dobře, chápu to, moc srdečně vás zdravím do Ostravy, mějte se krásně a samozřejmě Grónsku zdar, držíme palce.
1: Děkuji moc krát vám i všem posluchačům a mějte se hezky.
0: Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář s pozdravem Adamu Kočímu. Naschledanou.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Končí lhůta pro dodání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do dnešní 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí. Dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Vzdušný úder způsobil i požár skladiště u Moskvy. Ukrajinský dron zasáhl taky sklad v Petrohradské oblasti. Útoky hlásí i ukrajinské úřady. Řízené letecké bomby z Ruska zabily jednoho člověka v severoukrajinském městě Sumy a další lidi zranili. Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Cream, která ji vlastní Marcela Schmidta, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. Klášterní zahrada ve Vyšším Brodě se ode dneška do 6. srpna promění v dějiště divadelního projektu Vosa Theatre Mezi světy. Představení propojí nový cirkus, akrobací, světelné efekty a příběh pod širým nebem. Od 10. do 12. srpna můžou zájemci představení vidět také v zámeckém parku v Blatné na Strakonicku. A počasí bude jasno až skoro jasno. Odpoledne čekáme přechodně zvětšenou oblačnost a především v Čechách se budou místy, zejména na horách, vytvářet přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 30. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia při Dagmar Kopečková. Je úterý 4. srpna a máme aktuálně téměř 3 minuty po 11. hodině. Teď se společně svezeme na vlně jazzové hudby. Skupina Roundabout je reprezentantem nejmladší generace rakouské jazzové scény. Vznikla v roce 2021 a do studia nám ji přišel představit Jakub Doležal. Hezký den.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Jakube, co si od skupiny Roundabout poslechneme? Jakou nahrávku si nám přinesl?
2: Přinesl jsem nahrávky z doposud jediného nosiče, který kapela Roundabout vydala. Je to EP z roku 2025 a první skladbu, kterou uslyšíme, kolektiv autorů a hudebníků nazval Chaka.

0: skupina Roundabout a skladba Chaka z alba SideQuest, které do studia přinesl Jakub Doležal. Jakube, kdo tvoří kapelu Roundabout? Můžeš nám říct něco málo i o její historii?
1: Kapelu Roundabout tvoří čtveřice mladých rakouských hudebníků, konkrétně Manu Kreutzer na saxofon, Henrik Stöllinger na baskytaru, Alexander Danninger hraje na klávesi a Moritz Lindner na bicí a, jak jsem pochopil, taky de facto takovým jako manažerem a komunikátorem kapely. A k historii kapely můžu říct, že v roce 2018 se členové kapely potkali na Popborg v Linci. Popborg je hudební oddělení, u nás bychom asi řekli hudebně zaměřeného nebo umělecky zaměřeného gymnázia, je to prostě střední škola, kde se sešli coby studenti a o 3 roky později teda se dohodli, že spolu vytvoří kapelu. Kapela vznikla v roce 2021, jak už bylo řečeno. V podstatě od začátku funguje kapela v neměnné sestavě a členové kapely letos, po dostudování Popborg pokračují na jazzovém institutu Brucknerovy univerzity v Linci.
0: Když mluvíš o tom, že se potkali vlastně v rámci studií, to bývá docela časté, ne? Že v rámci studií vznikne kapela.
1: No, je to celkem přirozené, protože když to vztáhnu na prostředí, které znám, což jsou ta české školy, tak člověk z malé vesnice, nebudu jmenovat, přichází do Prahy za A proto, aby se dostal na školu, na kterou chce, za B, aby dělal to, co ho baví, s lidma, kterým jde cca o stejnou věc. A v tu chvíli se vlastně můžou tvořit pracovní kolektivy nebo třeba umělecké kolektivy, jako například hudební soubor. Takže já si myslím, že to je úplně přirozené a vlastně částečně to je taky důvod, proč člověk na tu školu jde.
0: Vraťme se k desce SideQuest. Co dalšího si poslechneme?
1: Ještě bych chtěl dodat, že kapela vlastně na EP SideQuest podepisuje všechny skladby rovným dílem, to znamená, že všichni členové kapely jsou spoluautory a v případě následující skladby se postarali o vznik skladby MISK.

0: Misk, další skladba z alba Side Quest skupiny Roundabout. Jakoby zatím jsme slyšeli dvě hudební ukázky, takže dá se říct, že už jsme si mohli udělat nějaký obrázek o tvorbě skupiny Roundabout. Jak bys ale charakterizoval jejich hudbu?
1: Já si myslím, že to je moderní jazz v duchu aktuálních trendů, což je strašně vágní tvrzení. Teď to vypadá, že nevím, co mám říkat. Ale já to asi líp nedokážu charakterizovat. Slyšíme tam prvky moderního jazzu v kompozičních a aranžerských postupech. Zároveň slyšíme vliv elektronické hudby, slyšíme vlivy prostě moderních tanečních rytmů. To znamená, líp než moderní jazz, prostě aktuálními trendy, to asi fakt nedokážu. Líp to asi charakterizovat nedokážu. Kapela ostatně teda na svých stránkách, ve své komunikaci na veřejnost neustále zmiňuje, že byli ovlivněni třeba Robertem Glasperem nebo Joelem Rossem, což jsou vlivy, které já v jejich hudbě taky slyším. Zároveň tedy odkazují na ty vlivy úplně prapůvodní, což byl třeba Stevie Wonder nebo The Angel.
0: Víme něco o jejich dalších plánech, co chystají?
1: Momentálně chystají regulérní dlouhohrající desku, o jejímž formátu zatím teda nevím, jestli to má být opravdu vinyl nebo jenom digitální vydání, to se uvidí. Deska se připravuje. Zároveň se členové skupiny, ač to teda jsou to univerzitní studenti, chystají na různé pobyty v rámci programu Erasmus. To znamená, že vlastně to kvarteto se rozjede do Berlína, Barcelony a Aarhusu a může být jenom napnutí, s jakou se potom vrátí zpět.
0: A budeme doufat, že se budou scházet pravidelně a můžeme se těšit na další desku.
1: Nebo aspoň třeba na pražský koncert, nebo český a moravský.
0: Ještě nám prozrať, co si poslechneme na závěr.
1: Bude to skladba, pod kterou jsou opět podepsáni všichni členové kapely, to znamená Moritz Lindner, bubeník, klávesista Alexander Danninger, saxofonista Manu Kreutzer a basista Henrik Stöllinger. Skladba se jmenuje Naím a účinkuje na ní hostující kytarista Timon Gross.
0: Jakub Doležal a dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Já děkuji, mějte se pěkně.

0: Dnes jsme poslouchali ukázky z alba Sidequest rakouské skupiny Roundabout a na závěr dozněla skladba Naim. Je 11 hodin téměř 20 minut. Hezký den a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Dagmar Kopečková.
1: 50 odstínů české klasiky.
2: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
1: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
2: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
1: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.
0: Stačí jedna scéna, jedna replika, úryvek hudby a najednou jste zpátky v čase, kdy jste film viděli poprvé. Filmy v nás zanechávají vzpomínky, které jen tak nevyblednou. Podělte se o ně s námi v rámci prázdninového projektu Filmové léto. Napište nám o svém nejsilnějším filmovém zážitku nebo o vzpomínce, která se pojí s některým z vašich oblíbených snímků. Také nás zajímá i váš názor, který snímek by podle vás rozhodně neměl chybět mezi 50 stěžejních filmů československé kinematografie, kterou sestavili filmoví publicisté pro seriál To byl můj film. Na vaše filmové příběhy i tipy se těšíme na adrese mozaika@rozhlas.cz a nejzajímavější odměníme. I nadále laďte Český rozhlas Vltava. Jsme rádi, že den trávíte právě v naší společnosti.

0: Italská zpěvačka Camila Barbarito se na jazzové scéně pohybuje více než 2 desetiletí. Vydala několik autorských alb a vedle koncertní činnosti spolupracuje také s divadelními soubory. Vy jste s Vltavou.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Tento i příští týden ve Vltavských osudech čteme z knihy Místo snění, kterou společně napsali režisér David Lynch a jeho dlouholetá spolupracovnice, novinářka Christine McKenová. Kniha nabízí jedinečný pohled do zákulisí vzniku Lynchových filmových vizí, ale také do jeho osobního života, od dětství a studentských let, až po natáčení snímku, jako jsou městečko Twin Peaks, Sloní muž, Mazací hlava, Lost Highway nebo Mulholland Drive. Dnes nás čeká druhá část. Na programu bude už za pár minut, tak si ji nenechte ujít.

0: Gordon Goodwin's Big Fat Band vás provází úterní polední Vltavou s datem 4. srpna. Je 11:30.
1: Osudy.
0: Po druhé se začteme do knihy Christine McKinnové a Davida Lynche Místo snění. Z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa pořad připravila Ivana Mišková. Ve vlastní režii čte Lukáš Hlavica. Příjemný poslech.

Srpnový večer v roce 1960 byl pro nás poslední večer v Boise, než jsme se s rodiči přestěhovali do Alexandrie ve Virginii. Mezi naší příjezdovou cestou a příjezdovou cestou Smithových byl travnatý trojúhelník, na který jsme vyšli s tátou, bratrem a sestrou, abychom se rozloučili s jejich čtyřmi syny. Najednou se objevil pan Smith, promluvil s tátou a podal mu ruku. Zíral jsem na ně a došlo mi, jak zásadní situace to je a jak hluboký význam ten poslední večer má. Za celá ta léta, kdy jsme bydleli vedle Smithových, jsem s panem Smithem nikdy osobně nemluvil. Teď ke mně zamířil, natáhl ke mně ruku a já jí potřásl. Asi řekl něco jako, bude se nám stýskat, Davide. Ale já jsem ho moc nevnímal. Rozbrečel jsem se. Postupně mi docházelo, jak důležití jsou pro mě Smithovi i všichni ostatní kamarádi z Boise. A potom jsem uviděl temnotu neznáma, do které se zítra vydám. Přes slzy jsem se podíval na pana Smise a nedokázal jsem promluvit. Rozhodně to byl konec těch nejkrásnějších zlatých časů. Bylo to v době, kdy jsem dokončil 8. třídu. Skončilo tím jedno období. Brácha má pravdu, že tehdy přestala hrát hudba. O prázdninách po 9. třídě jsme se pak s matkou, sestrou a bratrem vrátili do Boise vlakem. To léto zemřel dědeček Lynch a já jsem byl poslední, kdo ho viděl naživu. Amputovali mu nohu, nikdy se úplně neuzdravil a trpěl vážným kornatěním tepen a tak ho nastěhovali do domu, kde se o něj a 5 nebo 6 dalších lidí starali zdravotní sestry. Matka a babička ho každý den navštěvovali, ale jednou se jim to nehodilo, takže mě poprosili, Davide, nezastavil by se dneska za dědou, a já jsem jim to slíbil. Vzpomněl jsem si na to až odpoledne, takže jsem si od jednoho kluka u bazénu střední školy půjčil kolo a hned jsem jel na Shoshone Street. Děda byl v kolečkovém křesle před domem. Nevzpomínám si, o čem jsme mluvili. Možná jsem se ho ptal na staré časy a občas jsme se oba odmlčeli, ale vždycky jsem s ním rád poseděl. Pak řekl, dobře, Dave, radši se vrátím dovnitř. A já jsem odpověděl, fajn, dědo. Nasedl jsem na kolo a jel pryč a když jsem se ohlédl, spatřil jsem, jak k němu míří ošetřovatelky. Odtamtud jsem jel ke Carol Robinsonové, protože její bratranec Jim postavil bombu velkou jako basketbalový míč a chystal se ji odpálit. Položil ji na čerstvě posekaný a vonavý trávník za domem. Jim přitáhl asi půlmetrové porcelánové umyvadlo, přikryl jím bombu a zapálil roznětku, což vyvolalo zatraceně působivou explozi. Umyvadlo se vzneslo 60 metrů vysoko, hlína se rozletěla na všechny strany a z trávníku necelých 5 metrů od nás se nádherně kouřilo. Nemělo to chybu. Po chvíli jsem zaslechl sirény a napadlo mě, že se blíží policie a tak jsem ujížděl zpátky k bazénu, abych odevzdal půjčené kolo. Když jsem se pěšky vracel k babičce, uviděl jsem před domem matku. Šla k autu, ale jakmile mě spatřila, začala na mě divoce mávat a tak jsem k ní přiběhl a zeptal se, co se děje. Odpověděla, dědeček. Rychle jsem ji zavezl do nemocnice v centru Boise, kam dědu převezli. Za 15 minut byla venku a já jsem hned poznal, že se stalo něco zlého. Jen co nasedla do auta, oznámila mi, dědeček zemřel. Byl jsem s ním jen o 15 minut dřív. Když říkal, Dave, radši se vrátím dovnitř, určitě už věděl, že s ním něco není v pořádku. Myslím, že to bylo vnitřní krvácení a nechtěl o tom mluvit přede mnou. Večer jsem se viděl s babičkou a ta chtěla, abych jí o návštěvě dopodrobna vyprávěl. Později jsem si dal 1 a 1 dohromady a došlo mi, že ty sirény nekvíleli kvůli bombě, ale kvůli dědečkovi. Měl jsem prarodiče moc rád, všechny 4, a děda Lynch zemřel jako první. Miloval jsem ho. A tak to pro mě byla velká rána.

V létě po střední škole jsem jel na návštěvu k babičce autobusem Greyhound. Měl obrovský motor, který nadělal dost kraválu, řidič jel po čtyřproudé dálnici 120 a celá cesta byla jedním slovem příšerná. Dojeli jsme do Boise a já jsem šel k babičce. Ta mi půjčila auto a já zajel do hotelu, kde v podivně temném mezipatře pracovala v nealkoholickém baru dívka, se kterou jsem si dopisoval. Zeptal jsem se, jestli se mnou nechce večer do drive-inu. Tehdy byly drive-iny všude. Začali jsme se v autě muchlovat a když mi o sobě vyprávěla, pochopil jsem, že je dost nevázaná. Později chodila s divnými typy, asi proto, že z ní takzvaní normální kluci jako já měli trochu strach. Vzpomínám si, jak mi řekla, většina lidí neví, co chce v životě dělat a ty máš velké štěstí, že to víš. Myslím, že už tenkrát byla na šikmé ploše. Dál jsme si psali. Vlastně jsem si s ní a se dvěma dalšími dívkami vyměňoval dopisy ještě v době, kdy jsem si vzal Peggy. Až Peggy po několika letech jednoho dne řekla, Davide, teď jsi ženatý a dopisování s těmi děvčaty musí přestat. Vůbec nežárlila, ale navrhla, poslyš, hezky jim to vysvětli a oni to pochopí. Jako kdybych byl malé děcko. A tím to dopisování skončilo. Po mnoha letech v roce 1991 jsem točil film Twin Peaks Ohni se mnou pojď a přes poledne jsem chodil do svého karavanu meditovat. Jednoho dne jsem po meditaci otevřel dveře a někdo ze štábu mi oznámil, je tady nějaký Dick Ham a tvrdí, že tě zná. S Dickem jsem chodil na základku a pár desítek let jsme se neviděli. Teď za mnou přijel i s manželkou z New Yorku a bylo to úžasné setkání. Zeptal jsem se, jestli někdy vídá tu holku, se kterou jsem byl v 70. letech v drive-inu. A on odpověděl, ne, ta je mrtvá, zabila se. Po natáčení jsem se vrátil do Boise a zkusil potom pátrat. Zašel jsem do knihovny, přečetl si články o té dívce a seznámil se s policejními zprávami z toho dne, kdy zemřela. Vzala si staršího muže, kterého její bratr a otec nesnášeli, a kromě toho udržovala poměr s jistým předním bojským občanem. Ten ji pak jednou v pátek večer pustil k vodě, což ji hluboce ranilo. Nedokázala svůj smutek skrývat a tak manžel něco vytušil. Následující neděli ráno soused z ulice pořádal brunch. Vyprávělo se, že nejdřív odtamtud odešel manžel a ona se domů vrátila chvíli po něm, zamířila do ložnice, vzala jeho pistoli ráže 22, odebrala se s ní do prádelny, namířila si ji na hrudník, stiskla spoušť, vypotácela se ven a zemřela na trávníku před domem. Uvažoval jsem, když si někdo bere život, má nutkání vléct se ven? Myslím, že když začalo policejní vyšetřování, chlapík, se kterým to táhla, reagoval nějak jako, je to sebevražda, pustíte tu věc z hlavy a hlavně do toho nezatahujte mě, jestli nechcete mít problémy. Zameťte to pod koberec. Šel jsem na policii a snažil se je ošálit. Hledám námět na film. Nespáchala tady tehdy a tehdy nějaká holka sebevraždu? Nezabralo to, protože o té věci nechtěli mluvit. Mohl jsem si jen vyfotit místo činu a když jsem vyplnil a odevzdal všelijaké formuláře, abych mohl nahlédnout do spisu, policisté mi oznámili, je nám líto, ale materiály z toho roku jsme už zlikvidovali. Znal jsem tu dívku od mládí a nedokážu vysvětlit, proč se její život odvíjel zrovna takhle. Vím ale, že hodně z toho, čím jsme, je předem určeno, když přicházíme na svět. Říká se tomu kolo zrození a umírání. A já věřím, že jsme tu byli už mnohokrát. Jeden přírodní zákon hlásá, že co kdo zaseje, to také sklidí. A při narození se můžete spolehnout, že vás během tohoto života dostihne něco z vaší minulosti. Představte si baseballový míček. Odpálíte ho a on letí a nevrátí se, dokud do něčeho nenarazí a nezmění směr.

Devátá třída byla nejhorším rokem mého života. Stýskalo se mi po kamarádech z Boise a atmosféra Virginie, tamní světlo a vůně, mi připadala velice ponurá. Nelíbila se mi příroda kolem, chytl jsem se špatné party a dost jsem zvlčil. Vůdce party působil takřka dospěle, ukradl třeba sousedovi auto, naložil do něj pár lidí a ve dvě nebo ve tři ráno jsme se řítili po dálnici do Washingtonu podívat se po obchodech a možná se i napít. Co si mě k němu přitahovalo, protože jsem nebyl spokojený se svým životem. Našel jsem zálibu v podivných věcech, které mě zároveň odpuzovaly. Když se u nás jednou objevil s cigaretou za uchem a krabičkou zastrčenou pod rukávem trička, naši z něj nebyli zvlášť nadšení. Nebyl jsem úplně utržený ze řetězu, ale párkrát jsem se dost opil. Popíjel jsem gin, vykládal děvčatům, že je to voda, a nakonec jsem se probral na zahradě u kamaráda. Tehdy jsem našim přidělával vrásky. Když jsem byl v devítce, nějaký časopis vyhlásil kreslířskou soutěž a já jsem jim poslal svůj obrázek. Jednou večer se pak u nás objevil chlápek a řekl mým rodičům, že kreslím tak dobře, že jsem vyhrál nějaké drobné jako stipendium. Byl jsem nahoře a naši s tím člověkem mluvili v obýváku a moc pěkně se to poslouchalo. Snažili se mě nasměrovat líp. Jako na každé škole se i na Hammondově střední těšili největší popularitě sportovci. Dále tam byla bratrstva, jejichž členové sice nebyli přímo vyvrhelové, ale na sport kašlali a zajímali se o jiné věci. Do jednoho takového jsem patřil i já a prezidenta nám dělal Lester Grossman, což byl pozoruhodný mladík. Po škole pracoval v obchodě s obuví a každý večer tam ukradl lžíci na boty. Když přišel domů, hodil ji ve svém pokoji na podlahu, takže jich tam měl pořádnou hromadu. Nějaký Lestrův příbuzný nám sehnal neskutečně levné žárovky a my jsme je pak podomně prodávali. Protože šli na dračku, vydělali jsme fůru peněz a uspořádali obrovský mejdan. Pozvali jsme kapelu Hot Nuts a platilo se vstupné, takže nám peněz ještě přibylo. Měli jsme jich tolik, že jsme všichni odjeli na týden do Virginia Beach a bratrstvo nám zaplatilo bungalovy a každý den večeři a ještě zbylo na kapesné. Dodnes se oblékám stejně jako tehdy, ale na střední jsem nevěděl, že mám svůj vlastní styl. Líbily se mi béžové plátěné kalhoty a rád jsem nosil saka. Motýlky jsem zavázat neuměl, prostě jsem je nějak zauzloval. Košily jsem si odjakživa zapínal až ke krku, protože nesnáším, když mi fouká na klíční kosti nebo když mi na ně někdo sáhne. Šílím z toho, ani nevím proč. Kravaty možná nosím kvůli tomu, abych si chránil krk. Co se týká holek, asi by se dalo říct, že nejvíc se mi líbily brunetky. A docela jsem ujížděl na holkách, co vypadají jako knihovnice, ale pod tím spořádaným zevnějškem skrývají spalující oheň. V hlavě mi utkvěla především Judy Westermanová, kterou jsem moc miloval. Vídal jsem se i s jinými dívkami a dostával se s nimi dál, protože Judy byla katolička. Na konci 50. let se věci měnily po celých státech. Když potom zastřelili Kennedyho, bylo to hrozné. Instaloval jsem zrovna svoje věci na výstavu do velkých prosklených vitrín u vchodu do školy hned vedle ředitelny. Odtamtud jsem z rádia zaslechl něco o prezidentovi. Neříkali, že zemřel, ale byl v nemocnici. Potom se ozvalo hlášení, že se ruší výuka. Doprovázel jsem Judy domů a ona vzlikala tak, že vůbec nemohla mluvit. Kennedy byl taky katolík a ona ho hrozně milovala. Když jsme došli k ní domů a v obýváku pozdravili její mámu, Judy mě tam nechala stát, vešla do svého pokoje a v něm pak strávila zavřená 4 dny.

V 8. třídě jsem si, kdo ví proč, oblíbil přírodovědu. A tak jsem se v 9. zapsal na všechny související předměty. V 9. třídě jsem se pak seznámil s Tobym Keelerem a ten mi pověděl, že jeho táta Bushnell je malíř. A přišla doslova exploze. Všechno do sebe najednou dokonale zapadlo, takže jsem už netoužil po ničem jiném. Jenomže jsem musel chodit do školy a střední byla nejhorší. Vyhodili mě ze studentské rady, protože jsem nezvládal fyziku a odmítal na ní chodit. Škemral jsem v ředitelně, vyškrtněte mě z ní, nechci být fyzik. A oni odpovídali: Davide, v životě jsou věci, které člověk musí dělat, ať chce nebo ne. Mladší brácha se odmala zajímal o elektroniku a později to byl jeho obor. Myslím, že dítě odhadne, čím by nakonec mohlo být. V té době mě Toby Keeler vzal do otcova úžasného ateliéru v Georgetownu. Taky jsem chtěl ateliér a Bushnell mi nabídl, že mi u sebe pronajme jednu místnost. Táta mi slíbil, že zaplatí polovinu nájmu, když si seženu práci a zaplatím tu druhou. Našel jsem si práci v Hertrově koloniálu s lékárnou a rozvážel jsem léky na předpis jejich firemním červenobílým džípem. O víkendech jsem v koloniálu občas prodával doutníky. Bushnell si někdy objednával modely a tak jsem se pak připojil a kreslil je taky. Pak se do mé místnosti u Bushnella Keelera nastěhoval kamarád Jack Fisk, ale oba jsme se tam nevešli, tak jsme se přestěhovali do ateliéru nad obchodem s obuví. Naší domácí byla bezzubá paní Marciet. Hodně si stěžovala. Nebudu svítit celou noc kvůli dvěma pobudům. Ukliďte si, je mi z vás špatně, proč vás tady vůbec trpím? A pořád nám byla v patách. Když jsem ve své místnosti rozsvítil, na zlomek vteřiny jsem spatřil 10 milionů švábů, kteří okamžitě zmizeli. Ale báječně se tam malovalo. Na půdě nad Jackem bydlel chlápek, kterému se přezdívalo Rádio. Byl to hrbáč a šlo se k němu po úzkých zadních schodech. Ani Rádio neměl moc zubů a v jeho pokojíku bylo k vidění zhruba 50 pornočasopisů, plotínka, na které si dělal stejky, jenom stejky, a láhve laciné kořalky. Pro jeden cirkus obstarával telefonáty, což v praxi znamenalo, že objížděl města, kam měl cirkus zavítat, obvolával místní podnikatele a požadoval po nich peníze na lístky na představení pro chudé děti. Cirkus mu někde pronajal místnost s 12 telefonními linkami a on k ním posadil lidi a celý ten humbuk spustil. Přivezli možná jeden autobus chudých dětí a zbytek peněz schrábli do vlastní kapsy. A chlápek vyprávěl: říkají mi Rádio, protože mě nejde vypnout. Jednou večer zaklepal a zeptal se, jestli si může zavolat od nás. Nikdy jsem neviděl, že by někdo tak bleskově vytočil číslo. Jako kdyby do číselníku zasunul všechny prsty naráz a za chviličku měl někoho na drátě a začal mluvit. Kdybyste zavřeli oči, přísahali byste, že o chudých dětech slyšíte vyprávět nějakého velice inteligentního svědce. Na střední škole jsem šel k doktorovi se žaludečními křečemi, které jsem měl od nervů a ze všech těch leváren, které jsem prováděl. Jeden život jsem vedl v ateliéru, druhý v bratrstvu, třetí doma. Nepřál jsem si, aby se prolínali. Ze všech těch oddělených životů pramenila spousta napětí a nervozity. V bostonské škole muzea výtvarného umění jsem se objevoval málo kdy, protože jsem se bál vyjít z bytu. Postihla mě agorafobie a trochu jí trpím dodnes. Táta mi říkal, že si musím najít spolubydlícího, protože za byt platím moc, a tak jsem ve škole vyvěsil letáček. Načež se objevil Peter Blankfield a ještě ten večer jsme se pustili do stěhování. Odjeli jsme ještě s jedním klukem dodávkou do Brooklynu nebo Bronxu pro Petrovy věci.
Kluci v autě kouřili trávu, kterou jsem do té doby nikdy neskusil, a proto se mi točila hlava už jen z toho, že jsem tam s nimi seděl. Pak mi dali párkrát potáhnout. Když byla s řízením řada na mě, jel jsem po dálnici a najednou se rozhostilo ticho. Slyším jen: Davide? Pak byl zase klid a potom někdo křikl: Davide, zastavil jsi na dálnici! Sledoval jsem přerušované čáry na vozovce a ty pořád zpomalovaly a mně se to líbilo, takže jsem ubíral plyn, dokud se čáry nepřestaly pohybovat úplně. Byl večer, my stáli na 8proudé dálnici a auta se kolem nás jenom míhala. Bylo to hrozně nebezpečné. Z nějakého důvodu jsme zajeli k jednomu chlapíkovi, jehož byt osvětlovalo jen několik vánočních žárovek, převážně červených. V obýváku měl obrovskou motorku a pár židlí a já měl dojem, že jsme se ocitli v pekle. Potom jsme pokračovali do Pítrova domu a šli do sklepa. Tam jsem si udělal z dlaní mističku, ta se naplnila tmavou vodou a z její hladiny se na mě díval obličej Nancy Brixové, která mi jako jediná zlomila srdce. Beze slova jsem na ní zíral. To bylo poprvé, co jsem kouřil marihuanu. Druhý den ráno jsme naložili Pítrovi věci a zastavili se u Jacka Fiska, který mi vyprávěl, jak někteří studenti na jeho škole užívají heroin. V té době se taky objevovali první hippies. Hodně jich přežívalo na rozinkách a oříšcích. Někteří se oblékali, jako kdyby pocházeli z Indie, a tvrdili, že meditují, ale tenkrát šla meditace úplně mimo mě. Na bostonskou školu Muzea výtvarného umění jsem chodil jenom 2 semestry a v tom druhém jsem se na hodiny ani neobtěžoval. Líbily se mi jenom hodiny sochařství. Učebna měla na šířku jen asi 8 metrů, ale za to byla 30 metrů dlouhá a proskleným stropem dovnitř proudilo světlo v neuvěřitelné výšce. Učitel se jmenoval Jonfried Georg Bergschneider a když dostal výplatní šek, odevzdal ho v jednom bostonském baru a tam pil. Měl přítelkyni Natalii. Po prvním semestru jsem odjel domů do Alexandrie a nechal jsem ho s Natalii bydlet u sebe. Když jsem se vrátil do Bostonu, dovolil jsem jim v bytě zůstat, což se protáhlo na pár měsíců. Já jsem maloval v jednom pokoji a oni s Natalí zabrali ten druhý, ale mě to nevadilo. Pak jsem ze školy odešel a s Jackem Fiskem jsme odletěli do Evropy, protože o tom sní každý umělec. Jenomže to bylo naprosto nedomyšlené. Peníze jsem měl jenom já, ale vlastně jsme si to docela užili. Nelíbilo se nám jenom v Salzburku. Neměli jsme žádný plán. Ze Salzburku jsme jeli do Paříže, kde jsme strávili pár dní a potom jsme pokračovali elektrifikovaným Orient Expressem do Benátek a dál vlaky na uhlí až do Atén. Tou dobou jsme už ovšem byli doopravdy bez peněz. Vraceli jsme se do Paříže a ve vlaku jsme se seznámili se 4 mladými učitelkami a ty nám Bůh ví proč dali svou pařížskou adresu. Dorazili jsme do Paříže a Jackovi přišla z domova zpáteční letenka, kdežto já žádnou neměl. Než jsme se rozloučili, zastavili jsme se v kavárně na Coca-Colu a já dal Jackovi poslední peníze na taxík na letiště. Učitelky mě nechali se u nich vysprchovat a dali mi $20. Našim jsem se nedovolal a tak jsem zatelefonoval dědečkovi, kterého jsem probudil ve 4 ráno, a ten mi poslal peníze na cestu. Odletěl jsem zpátky a jel do Brooklynu. Zbylé evropské drobné jsem dal dědovi. Když umřel, zůstala po něm malá peněženka s přišpendleným papírkem. Tohle jsou mince, které mi David přivezl z Evropy. Pořád ji někde mám.

Lukáš Hlavica čte z knihy Christine McKenové a Davida Lynche Místo snění. Výběr z knihy o životě a díle geniálního režiséra z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa připravila Ivana Mišková. Pokračovat budeme opět zítra v 11.30.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Unijní ministři vnitra projednají migrační krizi ve španělské Seutě. Začíná festival Olomoucké nejen Shakespeareovské léto. A bude jasno nebo polojasno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty až 39 stupňů. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4 hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
0: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota se tam během noci držela okolo 29 stupňů. Tropická vedra meteorologové očekávají i během dne. Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo zhruba 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
3: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sáncheze rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Ukrajinské drony podle ruských úřadů v Moskvě zabily 6 lidí a dalších 9 zranili. Údery znovu zasáhly také sklady ruského online prodejce Wildberries. Ruská protivzdušná obrana dnes údajně zneškodnila přes 300 ukrajinských bezpilotních letounů.
4: Ukrajinská armáda v posledních týdnech prakticky denně útočí na logistická centra a sklady velkých ruských online prodejců. Ukrajina internetového prodejce Wildberries zařadila na svůj sankční seznam. Podle Kyjeva pomáhá v zásobování ruské armády. Stejně pak zdůvodňuje ruská armáda své útoky na ukrajinské pošty.
5: Poslední slova ženy padají.
4: Rusko v noci na Ukrajinu útočilo leteckými pumami. Údery nepřežil jeden člověk. Další jsou zranění, informoval šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleg Hryhorov. Obě země tvrdí, že vzdušné útoky míří na vojenské cíle. Ruská armáda ale opakovaně útočí raketami a drony taky na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské objekty. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Počet obětí po 2 červnových zemětřeseních ve Venezuele vzrostl na 6125, informoval o tom předseda tamního parlamentu Jorge Rodriguez. V nemocnici skončilo přes 60 tisíc lidí. Odklizených je zatím zhruba 16% trosek. Podle serveru Desaparecidos Terremoto Venezuela pro nahlašování zmizelých se stále pohřešuje skoro 30 tisíc lidí. 2 zemětřesení o síle přesahující 7 stupňů zasáhla 24. června hlavně sever Venezuely. Nejpostiženějším je stát La Guaira. Průřez nejoblíbenějšími inscenacemi z repertoáru divadla Tramtárie nabídne tradiční festival Olomoucké nejen Shakespeareovské léto. Hostí ho ode dneška do 16. srpna areál letního kina. Podle jednoho z organizátorů Marka Zahradníčka se lidé můžou těšit především na komedie.
6: Lidé v létě se chtějí bavit, chtějí mít dobrou náladu, tak by to vlastně ten náš letní festival už po 11. měl zajišťovat. Čili z toho repertoáru diváci mohou přijít téměř na veškeré inscenace, kromě asi 2, ale jinak komedie jsou tam úplně všechny.
7: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Ojediněle i silné s nárazy větru kolem 80 km v hodině a kroupami. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia. V

0: Polední Vltava.
1: Proplouváme do další hodiny úterního vysílání. S vámi je Dagmar Kopečková, hezký den přeji. Každý z nás má nepochybně film, ke kterému se stále vrací. Možná kvůli příběhu, hereckému obsazení nebo třeba době, se kterou je spojený. Podělte se s námi o svůj filmový zážitek. Napište nám ho na mozaika@rozhlas.cz. Ten nejzajímavější odměníme. A filmu se pochopitelně budeme věnovat i nadále. Před námi je další díl projektu To byl můj film a dnes ve studiu vítám Janu Podskalskou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: V dnešním dílu se posuneme z konce 50. let do první poloviny let 60. Na co se konkrétně zaměříme?
2: Zaměříme se na to, jaká vlastně byla obecně společenská a kulturní atmosféra v začátku 60. let, která vlastně ovlivňovala do značné míry výběr látek a také tvorbu tehdejších filmařů. Zaměříme se lehce jenom na dokument, připomeneme některá jména, která vlastně začínala v té době, a také na dětské a rodinné filmy, protože o tom jsme tady zatím mluvili málo, takže jednu tu pasáž bych ráda věnovala i tomu.
1: Více už za okamžik. Zůstaňte s námi.

0: Studiu je se mnou Jana Podskalská a společně se vrhneme zpět v čase do první poloviny 60. let 20. století. Včera jsme si připomněli, čím se vyznačovaly začátky 60. let, ale můžeme se ještě lehce vrátit k tomu, jakou proměnou tedy vlastně procházel domácí film, v čem byl jiný než v předchozí dekádě.
1: Určitě. Myslím si, že je podstatné říct, že nastalo takové jako velké společenské oživení a že tam především bylo takové to propojení filmu s divadlem, s výtvarným uměním, s literaturou. Velmi tehdy nastalo úzké sepětí filmu vlastně s domácí literaturou. Často se čerpalo z knižních námětů, ale také ze zahraničních vlivů. Takže například francouzské nové vlny, ze cinema verité, z italského neorealismu nebo z anglického hnutí free cinema. To jsou takové jako momenty, které si myslím výrazně ovlivnily především tedy vznik československé nové vlny, ale taky to bylo úplně jiný pohled vlastně na to, o čem by se mělo točit. Točily se daleko odvážnější, originálnější umělecké snímky. Byla tam ta ambice nějakým způsobem zachytit realitu té současnosti, na rozdíl třeba od 50. let, zejména od té poslední dekády, posledních 5-10 let předtím, kdy se dělaly hlavně budovatelské filmy, byl tam takový ten nádech toho poválečných dozvuků a podobně, tak tady najednou se objevila taková ta přirozenější vlastně realita, o které se předtím moc nenatáčelo. Filmaři hledali to, jakým způsobem podobně, hledali také nové postupy, takže to bylo daleko civilnější vyprávění, zapojení neherců, pracovali s takovými těmi přirozenými kulisami, vlastně točili se samozřejmě i historické látky, ale myslím, že ta snaha o zobrazení reality převažovala.
0: Která generace filmařů v prvních letech 60. nastupovala? Už jste zmínila také nějaká témata, ale jaké žánry je třeba zajímaly a odráželo se v nich nějak i všeobecné společenské oživení?
1: Určitě, ona samozřejmě začala točit celá řada filmařů, my ovšem známe pod pojmem Československá nová vlna především tu známou sestavu, úctyhodnou sešlost, tedy Věra Chytilová, Jiří Mencl, Jan Němec, Ewald Schorm, Jan Schmidt, Jiří Mencl samozřejmě také, a nebo Pavel Juráček. A to byli právě ti, kteří vlastně vnesli do filmu toto oživení, vlastně tak jako takové pokračování té společenské nálady a kteří se nebáli prostě zkoušet nové postupy. Takže vedle těch tradičních třeba historických dramat, komedií nebo třeba dětských filmů, kterým se taky ještě dneska dostaneme, vznikaly především tyhle ty odvážné originální počiny, které často třeba nabízely i autenticitu pohledu na různé kruté situace. To třeba občas nabízel Miloš Forman, ačkoliv nebyl, myslím, nějak nikdy se nevysmíval, ale prostě ten pohled na to, jak vlastně dokáží se lidé k sobě chovat ve filmu byli. Tak to bylo vlastně úplně nové a taky to byl nový pohled na diváka, na to, že vlastně chtějí nabízet skutečnou pravdu toho života. Nebylo to nějaké přikrášlování té skutečnosti, což třeba bylo typické pro tu minulou dekádu.
0: A kdo se v té době profiloval třeba v dokumentární tvorbě?
1: No to je zajímavé, protože tam je vlastně celá řada jmen. Nemáme tady čas jmenovat úplně všechny, ale jednak se tam tady samozřejmě prolínali tvůrci, kteří natáčeli hrané filmy pro dospělé a kteří třeba buď začínali v dokumentu, nebo se čas od času k tomu zase vrátili. Takže z těch jmen je to třeba Ewald Schorm nebo Jaromil Jireš, taky Věra Chytilová natočila dokument, byl to samozřejmě taky Radus Činčer, a to byl asi nejznámější náš dokumentarista v té době, a začínal samozřejmě Jan Špáta, ale jsou to také méně známá jména, jako třeba Václav Táborský, který byl docela zajímavým filmařem a který se věnoval dokumentu i v těch pozdějších letech.
0: A jaká témata se třeba v rámci dokumentu objevovala?
1: Já myslím, že ta doba i ta tvorba vlastně v té době ukazuje, že se snažili vrátit nějakým způsobem tomu žánru jako důstojnost pravdivosti. To, aby vlastně opravdu podobně, jako to vlastně dělali filmaři Československé nové vlny, ale formou těch umělecky stvárněných příběhů, tak dokumentaristé skutečně zabírali tu pravdivou realitu taková, jaká je, často kritizovali nebo se jí vysmívali formou nějaké jemné ironie, sarkazmu. Taky tady bude řeč vlastně o filmu právě Jana Špáty Největší přání, který se toho trošku dotýká, ale objevilo se to i v řadě dalších těch filmů.
0: Dnes si v našem projektu To byl můj film povídáme s Janou Podskalskou a pokračovat budeme už za okamžik.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

Po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kápy. Ani všechny řeky země neudusí výheň ve mně, žávou lávu neuhasí vodní masy.

0: aktuálnímu horkému počasí vlastně trošku tematická píseň Žízeň skupiny Bran. Pochopitelně v tomto případě jde spíše o metaforu, o potřebu uhasit jakýsi vnitřní neklid, takže motiv žízně zde získává spíše symbolický význam. My se každopádně od hudby vracíme k filmu a dalšímu tématu. Na začátku 60. let totiž dostávají příležitost mladí tvůrci, kteří se zabývají poprvé více cíleně i dětskou tvorbou. O které šlo?
1: Je to tak, samozřejmě na dětského diváka se myslelo už i v té předchozí dekádě, třeba po roce 1948 byl vyloženě takový ten cíl jako vychovávat toho socialisticky smýšlejícího nového diváka, takže se v některých těch akcích nebo debatách mířilo i samozřejmě na děti a na teenagery, nicméně tady konečně přišlo to období, jak už jsme to vlastně popsali na samém začátku, kdy se filmaři mohli začít vyprávět ty přirozené reálné příběhy, jaké se skutečně odehrávají, a takže tedy i zachycovat vlastně dětský svět, dětství, věnovat se jednotlivým jeho etapám dospívání, křehkosti tohoto zranitelného období. Takže mezi filmaři, kteří někteří u toho vlastně zůstali, jiní to měli třeba jako takovou přestupní cestu k těm filmům pro dospělé, těch byla tady většina, nicméně byla tu jména jako třeba Milan Vošmik nebo Jan Valášek, Jindřich Polák, který vlastně zůstal u té tvorby pro dětského diváka, to byl velmi známým režisérem dětských a rodinných podívaných, Pavel Hobl a částečně vlastně i Karel Kachyňa, který sice se zaměřoval více na tvorbu pro dospělé, nicméně natočil několik velmi skvělých filmů, které byly věnovány dětem nebo teenagerům. Takže jenom pro příklad z těch, byly tam samozřejmě i pohádky, takže za pohádky to byly třeba na začátku 60. let Tři zlaté vlasy Děda Vševěda od Jana Valáška, taková ta klasická pohádka podle Karla Jaromíra Erbena. Ale byl to taky třeba dětský detektivní film se špionážními prvky právě Milana Vošmika, který se jmenoval Zpívající pudřenka, který dokonce projel několika festivaly. Takže tam byly i takovéhle ty snahy jako o nějaké lehké detektivky, které samozřejmě se těšily úspěchu u dětí. A pak to je samozřejmě také Dařbojan a Pandrhola, slavná pohádka, myslím, že ji tady zmiňoval kolega Tomáš Pilát minulý týden, od Martina Friče, která je vlastně dodnes nesmrtelná, dodnes se s úspěchem vysílá. Ale byly to i filmy, třeba Máte doma lva, což byl velmi úspěšný takový jako experimentální dětský snímek od Pavla Hobla, kde vlastně sledujeme dva chlapce, kteří odejdou ze školy, protože mají zavřené dveře, nedostanou se dovnitř, takže se rozhodnou pro takovou výpravu městem, navštíví muzeum a je to takové velké dobrodružství pro ně, to, co vlastně najednou bez rodičů absolvují takovou tu cestu, kterou ještě nikdy sami neabsolvovali, takže objevují svůj svět svýma očima. A to se těšilo tady velkému úspěchu u dětského publika. A pak samozřejmě vznikala celá řada loutkových a animovaných filmů, ale to už jsme zase trošku v jiné kategorii.
0: A v jaké kondici vlastně v první půli 60. let ten dětský film byl? Měl třeba nějakou svou ústřední osobnost nebo koncepci, které se barandovští dramaturgové věnovali?
1: Určitě. Já myslím, že podstatné bylo, že se přestalo dívat na dětského diváka jako na takového toho pasivního vlastně diváka, kterého je potřeba vychovávat tím socialistickým správným způsobem, ale že se vlastně poprvé tady připustila ta možnost, že to může být už vlastně divák vyspělý svým způsobem díky svým dosavadním zkušenostem, který má nějaký svůj vlastní pohled na život, na to, co vlastně očekává, co chce vidět v kině, co ho baví, a podle toho vlastně také natáčet a vybírat témata. Věnovala se tomu dokonce na začátku 60. let už první dramaturgická skupina na Barandově, tvůrčí skupina Švabík Procházka, na kterou spíše můžeme říct navázala také pak skupina Oty Hoffmana, velké jméno vlastně v té dětské tvorbě, dostaneme se k němu. A ta se právě dívala už na děti trochu jinak, byly to takové ty nemodelové pohádky s budovatelským nádechem a nějaké takové jako převzaté často třeba příběhy modelové ze sovětských filmů, které tady samozřejmě potom roce 1948 také hojně běželi. Prostě už se nedívali na diváky jako na pasivní lidi, ale jako na aktivní malé publikum, které prostě ví, co chce.
0: Zajímavý impuls vnesli tehdy do dětské tvorby i Karel Kachyňa nebo František Vláčil. Připomeňme jejich klíčové tituly tohoto žánru.
1: Já se s dovolením ještě malinko zastavím u toho Oty Hoffmana, protože jsme se k němu nedostali, a jenom pár slov, protože si to velmi zaslouží. To byl vlastně spisovatel, dramatik a scenárista, kterého my více budeme tedy znát jako autora Pana Tau nebo Návštěvníků nebo Lucie po strachu ulice. Nicméně on začínal právě v těch 60. letech na Barandově jako velmi šikovný dramaturg, taková jako zásadní persona, také psal dětské knížky paralelně, které občas překlápil do vlastních scénářů, ale myslím, že více než ty scénáře, že v tom prvním období 60. let byl vlastně důležitý především proto, že měl určitou jasnou vizi toho, co vlastně by měl domácí film dětskému divákovi nabízet, a on vlastně působil nejenom vnitřně v tom systému barandovském, ale velmi i navenek. On hodně jezdil po festivalech, poskytoval rozhovory pro tisk, pořádal různé konference, kde vlastně sděloval svoje názory na to, jak jak by vlastně dětská tvorba měla vypadat. Myslím, že to bylo poprvé vlastně, kdy se někdo takhle výrazně zasloužil o dětský film a kdo se mu věnoval poměrně dlouhou dobu. Razil, tady jenom budu citovat z jedné jeho publikace heslo: film musí emocionálně zasáhnout, nesmí jít o pokračování školy, to děti nudí. Didaktický přístup zabíjí dětský film. Pamatujme na to. Tak to myslím, že jsou okřídlená slova, která asi platí do dneška. Takže bojoval prostě proti tomu schematismu, byl pro realitu toho dětství, vlastně nebál se ukazovat dětem i situace, které třeba si někteří filmaři měli pocit, že nejsou správné, aby je viděli děti, měli tendenci jako to tak jako obcházet nebo jim takzvaně zakrývat oči. On byl naopak tím člověkem, který razil to, aby se prostě ukazovala realita, ale samozřejmě záleželo na formě podání.
0: A pojďme tedy k tvorbě Karla Kachyni a Františka Vláčila.
1: Je to tak, to jsou dva vlastně známí filmaři, kteří, už jsem to tady trochu naznačila, se věnovali především tedy filmům pro dospělé. Nicméně třeba Karel Kachyňan právě v 60. letech věnoval hodně svého prostoru a času pro několik dětských filmů. Je to třeba Práče z roku 1960, které se také odneslo festivalovou cenu ze zahraničí a kde vlastně se ukazuje ten jeho cit pro to období dětství nebo to složité dospívání, pro takovou tu touhu po dobrodružství. Tady je vlastně hlavním hrdinou osiřelý chlapec František, který je přezdívaný Práče a na konci druhé světové války se dostane k československé vojenské jednotce, k takové jako polní prádelně, kde se o ně všichni snaží nějakým způsobem starat, ale on strašně touží být jako ti všichni vojáci kolem něj a zažít nějaké dobrodružství, takže z něj potom udělají spojku a on se skutečně stane docela důležitým prostředníkem v jedné bojové situaci, takže to má šťastný konec ten film. Ale byl to třeba taky film Osení nebo Trápení z roku 1961. To bylo zase takové jako drama vyprávěné z pohledu malé dívky, která sleduje svět zase trošku těma dívčíma křehkýma citlivýma očima. A pokud jde tedy o Františka Vláčila, tak on vlastně natočil jenom jeden film, skutečně tedy dětský, nebo můžeme říct rodinný. A to byl jeho debut, slavný debut, který se jmenoval Holubice a který natočil vlastně až ve svých 36 letech. A je to takový poetický, nádherný snímek o vlastně takové jako holubici, která zabloudí, která patří dívce někde na Baltském pobřeží a která se ztratí a doputuje vlastně až do Prahy, kde ji sleduje chlapec na invalidním vozíku a prostě poraní ji a teď se snaží jakoby napravit to, co spáchal, takže se snaží nějakým způsobem vyléčit. A je to hrozně krásný film vlastně o takové té empatii, o přátelství na dálku, protože ta holubice vlastně spojí tyhle ty dvě děti, aniž se kdykoliv potkají. A je to natočeno nádhernou kamerou v černobílý snímek, který do dneška myslím má velkou působivost.
0: Posloucháte další díl našeho projektu To byl můj film. Do jaké míry vlastně vnímali filmaři z kraje 60. let dětské publikum a co naopak zajímalo diváky, tak to nám Jana Podskalská řekne už za chvíli.

0: Paul Hindemith a část jeho sonáty pro housle a klavír S-dur je 12 hodin téměř 32 minut. S Janou Podskalskou se vracíme na počátek 60. let. Nakolik filmaři tehdy mysleli na dětského diváka? Po čem tehdejší publikum vlastně toužilo? Měla třeba kina dostatečně pestrou nabídku pro ně?
1: No, bylo to takové střídavé. Já jsem takhle pročítala ty publikace jednotlivé, které se tomu věnují, tak jsem si vlastně uvědomila, že skutečně ta filmová estetická výchova v tu dobu evidentně byla velké téma. Široké vlastně společenské, nejenom pro filmaře, ale i pro producenty, spisovatele třeba taky, protože ty psali, jak jsem tady už zmiňovala, Otu Hoffmana, který skutečně psal stabilně knížky pro děti, ale i další, třeba Jan Procházka a podobně, takže se tím velmi zabývali a nejenom, že to tedy bylo v té psané podobě, ale také se pořádaly různé konference, debaty vlastně na tohle téma. Hodně se o tom diskutovalo i v Barandově, na Barandově, na festivalech byly otvírány takové jako debatní vlastně kluby a speciální sekce. Ostatně je to tak do dneška. My tady máme třeba Zlínský festival, který se léta věnuje dětskému a mládežnickému filmu. Ale v tu dobu se to tak jako hodně vlastně zvedlo, ta vlna, myslím si, podstatně víc než teda dneska, bohužel. Tak když jsem tak jako to sledovala, tak jsem skoro mě až zamrzelo, že dneska těch dětských filmů se netočí tolik jako v té době. Byl tomu přikládána velká váha. A jenom tady ocituji třeba dramaturga Josefa Trägera, který právě byl činný ve skupině, kterou jsem už tady jmenovala, Švabík, Procházka. Je třeba počítat z vyspělosti dětského diváka a nepodceňovat jeho úsudek. Často se předkládá vymyšlený, neexistující divák, za kterého dospělý myslí a dokonce mu zakrývá oči, když se domnívá, že by neměl něco vidět. Ne, měli by vidět vše, ale záleží na tom podání, to už jsem také před chvilkou citovala. A pak je tady taky publikace vlastně od Ivo Pondělíčka, což byl dětský psycholog, myslím, že známé jméno pro řadu posluchačů, který, protože to byla doba, kdy vycházelo i mnoho publikací vlastně psychologů, sociologů, kteří se právě věnovali vlastně vlivu filmu na dětského diváka, na dětskou duši, a Ivo Pondělíček v jedné z těch publikací tak jako zajímavě podotknul, film působí jako kompenzace potřeb a tedy i pociťovaných nedostatků také v duševním smyslu. Zdaleka to však neznamená, že když normální člověk uvidí ve filmu vraždu, sám ji také podle návodu v uvozovkách provede. Paradox neblahého působení filmu na mládež přestane být paradoxem, když také přestaneme paušálně tvrdit, že dobrodružný film nebo detektivka či kriminální snímek dělá z mladého člověka chuligána nebo delikventa. To vůbec není přesné ani tak jednoduché. To myslím, že byla docela jako trefná slova, která platila pro to, jakým způsobem se vlastně na dětskou tvorbu dívat a nebát se toho ukazovat, jak už jsem říkala, tu někdy i třeba krutější realitu, ale je to součást života, takže to vlastně byla ta příprava pro dětského diváka i pro jeho proživot. Kromě těch debat a různých knížek a publikací, které vlastně vycházely, tak se v té době vlastně dělali hodně průzkumy dětí po promítání. Dokonce existovalo, myslím, že od konce 50. let i skutečně kino mladých, které myslím, že bylo provozováno v Praze, potom tady zaniklo, ale a to byla taková ta speciální vlastně kina, kde se skutečně promítalo výhradně pro děti, ale nebylo jednoduché je naplnit samozřejmě. Takže to byl vlastně ten problém. Většina těch filmařů i spisovatelů se zmiňuje ve svých jakoby zamyšleních nebo nějakých rozhovorech, že to bylo takové kolísavé a že pak jako samozřejmě už se zase báli dramaturgové na Barandově, aby to nebyla taková ta vynucená tvorba, prostě aby bylo vždycky o čem vyprávět a kdy, proč a kdy ten snímek vlastně uvést. Takže se to v tom tak jako hodně to valírovalo. Nicméně ty průzkumy se dělaly a třeba jeden z těch, který byl v těchto těch prvních vlastně letech 60. byl zajímavý, že vlastně přinesl takové to ty hlavní dětské tituly, které tehdy bodovaly Prázdniny s Minkou, Chlapec a srna nebo Klaun Ferdinand a raketa. To myslím, že byla docela populární cyklus, vzniklo těch filmů víc s Klaunem Ferdinandem. Já hrál ho Jiří Vrštěla a já se na něj pamatuju, že jsem se na něj dívala v televizi. Ale nejvíce tedy bodoval s ním, o kterém jsem tady už mluvila, a to byl film Máte doma lva od Pavla Hobla. To byl ten vlastně takový ten dobrodružný snímek, což se evidentně ukázalo i na základě těch anket, že přesně tohle vlastně mladí diváci nebo malí diváci potřebují, prostě dobrodružství v kině. Že se nechtějí dívat už jenom na pohádky nebo na nějaké modelové situace, které nebudou tak úplně odpovídat tomu, co vlastně vidí kolem sebe a v čem žijí.
0: A jaký dětský film z této doby máte třeba vy osobně nejradši?
1: Vejde se nám tam ještě jedna věta.
0: Určitě ano.
1: Já jsem jenom zapomněla na důležitý fenomén, že vlastně v tu dobu vstupuje už do kin taky samozřejmě od té druhé půlky 64-65 fenomén Vinnetou, a to je hrozně důležité zmínit, protože vedle těch českých filmů samozřejmě se promítali i zahraniční a Vinnetou se stal velkým fenoménem. Já mě tady zaujalo, že vlastně tři filmy, které se promítaly v letech 64 až 65, sklidily tak velkou pozornost a zájem diváků, že vlastně je vidělo 21 800 000 diváků, což je za tři roky neuvěřitelné číslo. Mm-hmm. Jako dneska je to pro nás něco nevídaného a je vidět, jaký to byl velký fenomén. To vlastně trochu odpovídá i tomu, co jsem říkala předtím, že ty děti potřebovaly prostě nějaké dobrodružství a Vinnetou se evidentně trefil do toho nenasyceného zájmu po nějakém dobrodružství v kině.
0: Ale každopádně Vinnetou se těší zájmu podle mě i dnes.
1: A je to tak, je to tak. Je to věčný fenomén.
0: A který tedy dětský film máte vy osobně nejradši? Máte s ním třeba spojený i nějaký zážitek?
1: Já musím, že se mi spíš jako by líbily třeba ty pozdější snímky, co dělal Jindřich Polák, ale určitě patří asi mezi ty takové ty, co mě vždycky znova dostanou, ta Holubice, o které jsem tady už mluvila, Františka Vláčila, to je tak nádherný lidský snímek a já jsem s tím měla spojenou ještě takovou jednu osobní vlastně takový osobní zážitek, takže jsem asi 3 týdny před tím, než jsem ten film viděla, tak jsem někde v parku potkala zraněnou síkorku a hrozně jsem tak jako s ní spolu prožívala to co se jí stalo, nakonec teda ona se zvedla nějak jako odletěla, měla evidentně poraněné křídlo. Nějak mi to utkvělo v hlavě a 3 týdny na to jsem viděla v klubu Holubici od Františka Vláčila a vzpomněla jsem si na tuhle tu událost, tak jsem tak jako vlastně myšlo hlavou, že vlastně i ta síkorka, kterou jsem potkala v Praze, nemusela vůbec být pražská, mohla taky přiletět někud od Baltu nebo z jižních krajin, tak se mi to tak jako hezky propojilo.
0: Každý máme film, který se nás nějak dotkl, někdy je to velké drama, jindy nenápadná komedie nebo třeba dětský snímek. Pokud i vy máte svůj oblíbený film nebo vzpomínku, která se k němu váže, napište nám na adresu mozaika@rozhlas.cz. S filmovou kritičkou Janou Podskalskou jsme se ohlédli za děním v naší kinematografii na začátku 60. let a pokud se nepletu, tak vy přijdete i zítra, kdy nás další kapitolou z historie našeho filmu provedete spolu s Tomášem Pilátem. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Budeme se těšit zítra popolední.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Jean-Marie Leclerc a část koncertu pro housle, smyčce a basso continuo F-dur. Posloucháte úterní polední Vltavu. Dnes uplyne 720 let od tragické smrti posledního přemyslovce Václava III. Nikdy neobjasněnou vraždu 16-letého krále historici považují za zlom v dějinách českého státu a v historii střední Evropy. V Olomouci dnes lidé vzdají hold 7. českému králi v blízkosti místa, kde tehdy 16-letého Václava III. Neznámý pachatel třikrát proklál dýkou. Po téměř detektivních stopách se vydala Blanka Mazalová.
1: 7 minut budou zvony olomoucké katedrály vzdávat hold 7. českému králi Václavu III. A to ve 13 hodin a 6 minut jako připomínka letopočtu úmrtí 1306.
2: Teď jsme v galerii Arcidiecézního muzea v Olomouci, v prostorách, které velmi pravděpodobně byly ty, kde byl zavražděn poslední přemyslovec Václav III.
1: Říká mluvčí muzea Tomáš Kasál. Z čeho se tak usuzuje?
2: Jednak zde stál pravděpodobně ten středověký dům, kde v té době sídlil biskup a Václav III. Byl jeho hostem. A při rekonstrukci se tady objevily, že ty sály byly velmi zdobné, takže pravděpodobně patřily k těm nejlepším sálům právě v té rezidenci biskupské.
1: Podle mluvčího projektu Milénium olomouckých přemyslovců Tomáše Kryla otřásla Václavova vražda při jeho tažení do Polska středoevropskými dějinami.
3: Český panovník byl hegemonem střední Evropy, protože byl držitelem nejenom jednoho trůnu, nositelem nejenom jedné koruny, ale hned 3, kromě té české, také polské a uherské.
1: Vražda Václava III. Patří k největším záhadám české kriminalistiky. Údajného vraha se skrvavenou dýkou stráže podle kronik okamžitě utloukli a tělo předhodili psům. Nikdy se tak nedozvíme, jestli skutečný vrah rychle zmizel a chycený rytíř Konrád nebyl jen náhodný svědek. Vyšetřovacích verzí je totiž podle historiků hned 7. Přesto v zadní části arcidiecézního muzea najdeme takzvanou krvavou pavlač, nepříliš známý balkon obestřený legendou o krvavé stopě, kterou tu poslední přemyslovec zanechal. Tomáš Kasal mě ale ujišťuje, že to je spekulace.
2: Údajně zde byl zavražděn Václav III., ale vzhledem k tomu, že ta pavleč vznikla několik set let po jeho smrti, tak to asi nebude pravda.
1: O vysvětlení požádám Tomáše Kryla.
3: Ta pavleč opravdu je relativně mladá, vznikla až v polovině 19. století, rok 1847, kdy tady v areálu kapitulního děkanství probíhaly stavební úpravy za děkana Rudolfa von Tisseberta. To, že se měl zločin odehrávat tady, což opravdu není skutečností, je i pamětní deska hned tady vedle nás, která latinsky události z roku 1306 připomínají. Co je ale skutečné, je to, že z oné pavlače máme výhled tady na sever Olomouce ke klášternímu hradisku. V dávných dobách pro toto místo platil název Královská louka. Domnívám se, že to souvisí právě s rokem 1306 a s tím, že na tomto prostranství u řeky Moravy bylo shromaždiště oné zemské hotovosti, která čekala na krále, aby se společně vydali do Krakova potlačit protičeské povstání.
1: S Tomášem Krylem jsme se přesunuli z bývalého děkanství do katedrály metropolitní. Václav III. Tady byl pohřben. Pravděpodobně stojíme na místě, kde bylo tělo Václava III. Uložené. Jak dlouho tady bylo?
3: Bylo to přesně 20 let. V roce 1326 se králova sestra, královna Eliška Přemyslovna, rozhodla, že by chtěla mít svého bratra pochovaného blíže domovu. Nechala je převést do cisterciáckého kláštera na Zbraslavi. Translace ostatků proběhla přesně před 700 let. A to je další důležité kulaté výročí, které letos tím pietním aktem chceme také připomenout. Jenom bych si dovolil poznamenat, královna Eliška udělala velikánskou chybu, že nám tady tělo svého bratra nenechala. O století později zbraslavský klášter napadli husité, královské ostatky rozprášili a my z nich de facto nemáme do dneška téměř nic. Kdyby byl býval Václav III. Zůstal v Olomouci, na kterou si husité netroufli, tak máme jeho ostatky v kompletnosti tady dodnes dochovány.
0: Olomoučané si dnes krvavé události ze 4. srpna 1306, kdy byl poslední Přemyslovec zavražděn, připomenou pietou na Václavském náměstí i vyzváněním v metropolitní katedrále. Večer se do ruda zbarví i budova radnice.

0: Současná hudba, smyčcové kvarteto.
1: To je soubor Maomach.
0: Koncert z festivalu Dobržská brána 2025 v podání basistky Kláry Pudlákové a houslistů Anny Romanovské-Flígrové, Jany Havlákové a Milana Jakeše.
1: V rozhlasové premiéře 6. srpna od 21 hodin na Vltavě.

Ernst von Dohnány. Část jeho klavírního kvintetu nám zahráli Jaromír Klepáč a Kocian Quartet. Americký spisovatel Sherwood Anderson byl už za svého života velmi populární jako autor povídek a románů. Jeho příběhy se vyznačují vtipnou charakteristikou postav, vynalézavými vypravěčskými přístupy a jako většina americké literatury té doby jsou velmi čtivé. Tento týden vám několik z nich nabízíme ve vltavském vysílání. Dnes uslyšíme hned dvě povídky, jmenují se Úspěch jednoho modernisty a Ztracený román. Nabídneme vám je ve 13.30, tak zůstaňte s námi. Do konce hodiny nás doprovodí Oliver Nelson.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: České banky jsou v dobré kondici. Vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek. Mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Dnešek je v Libanonu dnem smutku. Země si připomíná 6 let od výbuchu skoro 3000 tun dusičnanu amonného v bejrútském přístavu. Při explozi tehdy zemřelo přes 200 lidí. Víc než 7000 bylo zraněných. Vyšetřování případu skončilo v březnu. Spis teď přezkoumává libanonské státní zastupitelství. Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku, obsahuje víc než milion předmětů. A počasí bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Ojediněle můžou být i silné. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 30. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Úterý 4. srpna se v následující půlhodině ponese ve znamení filmové hudby. Dnešní klapku Tomáš Pilát věnoval pestré práci hudebního skladatele Karla Havlíčka. Příjemný poslech.
0: Klapka. Karel Havlíček je mnohostranným a tvárným skladatelem. Píše muziku k filmům, seriálům i reklamám a je také autorem zvukové grafiky televizního kanálu ČT24. Je rozkročen mezi Evropu a Ameriku a všude je o jeho hudební služby zájem. Příjemný poslech dalšího vydání pořadu Klapka přeje Tomáš Pilát.

0: To byla hudba z úspěšného seriálu České televize Vzteklina. Scenárista Jan Stehlík a režisér Tomáš Bařina o sérii říkají. Byla původně psána jako horor a postupným přemýšlením a debatováním o námětu se vcelku přirozeně proměnila v maličko netradiční krimisérii. Přesto jsou v příběhu chvíle, které svou temnotou odkazují spíše k původnímu záměru. Konec citátu. V hudbě k seriálu se odráží metoda, kterou Havlíček používá nejčastěji a nejraději, totiž propojování elektronické a akustické hudby. O tom ještě bude řeč. Jak skladatel říká, nejraději píše hudbu na dodané filmové sekvence, které má při komponování před sebou.
1: Nejradši mám, když to vidím, protože většinou dělám s obrazem, pokud to není divadelní hra a rozhlasové věci, ale když dělám pro film, tak to rád strašně vidím, protože když přečtu scénář, tak vidím děj a všechno, ale nevidím vlastně vůbec to, jak je to sfilmovaný, jaká je rychlost těch střihů, jak je to vyprávění, to cinematografické vyprávění té kamery, a to já prostě potřebuji strašně vidět, abych zachytil tu atmosféru.
2: Vy si libujete v atmosférách, řekněme, ponurých nebo dramatických?
1: Jo, tak já mám za sebou dost komediálních seriálů zrovna, ale je to strašně těžký pro mě udělat.

0: To byla hudba k seriálu Doktor T. Film Ghoul režiséra Petra Jákla z roku 2015 je hororem, stejně jako americký seriál Horror Haiku z roku 2015. Jak Karel Havlíček říká, práce na nich, především pak na snímku Ghoul, nebyla vůbec jednoduchá.
1: Ghoul byl dost složitý, protože tam byl požadavek udělat hudbu, která není hudba. To znamená podivné věci, které prostě jsou podprahové, které jsou nereální a které vás dostávají do stavu toho, aby se bál a nějakým způsobem prožíval nějaké věci strachu. Takže to bylo strašně těžké. Horror Haiku byl víc proplánovitý hororový seriál, kde se využívali takový klasický hitchcockovský přístupy třeba, takže to bylo pro mě jednodušší než Ghoul, který byl vyloženě specifický, strašně náročný na to vůbec najít první hudbu, která by se dala použít, trvalo strašně dlouho. Protože jsem furt ubíral noty, až to vlastně bylo jako směs zvuků, který byl nějakým způsobem modulovaný vůči tomu ději, tak tam to bylo hodně takový novátorský. No.
0: A takhle tedy hudba k filmu Ghoul dopadla.

0: Dozněla ukázka z hudby k filmu Ghoul. I tady jsou kombinovány elektronicky vytvořené sekvence s hudbou nahranou na akustické nástroje či orchestrem. Jak často a rád Havlíček živé akustické nástroje nebo orchestr ve své filmové hudbě využívá?
1: Vždycky, když to jde, protože přece jenom miluju to, že když ten nástroj nejenže hraje, že akusticky, ale ovládá ho člověk. A vždycky se zaznamenává, jak ten nástroj, tak to, jak ten člověk to interpretuje, jak to hraje. A vlastně ty emoce jsou základ toho, jak to hrát, protože ta filmová hudba je třeba jednoduchých pár tónů, ale o to víc musí být zahraný tak, jak mají být. Má ta dynamika, správný akcenty, správná intimita, takže to všechno udělá člověk, který na to hraje. Takže k těm instrumentům živým co nejvíc to jde.
0: Jako velmi důležitou a prestižní charakterizuje Karel Havlíček svoji práci na celovečerním britsko-americkém dokumentu režiséra Tima Phillipse Lion Ark neboli Lví archa. Mezinárodní organizace na ochranu zvířat bojuje za záchranu lvů a dalších tvorů z bolivijských kočovných cirkusů. Tato jihoamerická země vydala zákaz vystupování se zvířaty, cirkusy ho však ignorují. Ochráncům nezbývá, než za asistence úřadu a policie zvířata násilně zabavovat, zní v anonci filmu. Jeho téma je ovšem širší.
1: To byla agentura ADI, to Animal Defenders International, který jsou ochránci zvířat, takže tam ta problematika není jenom cirkusy, ale pěstování na kožešiny a všechny ty věci okolo, výroba masa a tak dále. Takže to já jsem studoval předem a dostal jsem si vlastně náhodou, protože v Americe se mimo jiné to, když potřebujete si zadělat, aby vás bylo vidět někde, tak se buduje takzvaný IMDb kredit. Takže děláte třeba krátký filmy se zřízenýma štábama, abyste si vytvořili nějakou práci, kterou můžete prezentovat, nějaký showreel. No a tady pomocí toho jsem se dostával k různým lidem a vlastně je to vždycky o tom být ve správném čase na správném místě a potkal jsem kameramana toho projektu, který mě seznámil s režisérem. A on chtěl slyšet demo a tam to bylo taky složitý, protože tam bylo jako, tak pošli velkou heroickou hudbu, pošli velkou dramatickou hudbu, pošli velkou hudbu, kde jsou otazníky třeba, kde je to. Takže jsem musel vytvořit demo a jemu se to líbilo, tak jsme se dohodli a to byla dost velká, to trvalo asi rok a půl ta práce na tom, že to bylo dost náročný. No a líbilo se mi právě i to téma, že jsem říkal, mně se líbí dokumenty, takhle velký jako kinový. A právě bylo taky hezký, že spousta lidí věnovala svůj honorář na tom filmu zpátky na té premiéře v Londýně. Ty já jsem to udělal tak, že jsem věnoval zpátky do toho ADI, aby měli peníze. Prostě, takže rok a půl práce jsem vlastně dělal pro ně jenom a mě to prostě připadalo strašně skvělý.
0: Pokládal jste se třeba i do té bolivijské, obecně jihoamerické hudby. V té vaší muzice ty náznaky taky jsou slyšet.
1: Já jsem právě začal hodně dělat bolivijskou hudbu. Jenže režisér mi řekl, že to nechce tolik etnický, aby to mělo přesah, protože to téma je vlastně i mezinárodní a není to jenom právě o tom jednom cirkusu v té Bolívii, ale vlastně tím to zachránil ty lvy, ty se převezli, že se vytvořili v Kolorádu, se vytvořilo obrovský taký útočiště, on to říká cemetery, to je prostě takový útočiště pro ty lvy, kde mají obrovský plán, kde můžou běhat, takže to má přesah do zahraničí, potom tam bylo spousta zahraničních sponzorů do toho, kteří tam vystupovali taky, kteří dali do toho peníze, takže to bylo tak jako hodně mezinárodní, takže on nechtěl, aby to bylo jenom bolivijský, ale aby to ukázalo, jako, že takhle se to má dělat a ukázalo to i ostatním státům, protože oni lobují i v parlamentech o tom, aby zakázali obchody a pěstování zvířat na kůži, třeba na kožichy a tak. Takže to chtěl hodně přesah, takže tam jsme dělali právě i klasické třeba symfonické skladby, nejen právě etnického původu, ale i třeba evropského charakteru.

0: Dozněla hudba k celosvětově oceňovanému filmu Lion Ark. Prestižní prací bylo i komponování hudby ke dvěma seriálům televize HBO, Terapie a Mamon. Ani v těchto případech to nebylo jednoduché, obzvlášť při schvalování definitivní podoby seriálové hudby.
1: To bylo trošku složitější, protože vlastně HBO má tady i vedení v Londýně jako HBO Europe, který zaštiťuje všechno, takže tam byl schvalovací proces dost těžký, protože tam to šlo i do Londýna zpátky, přiletěli lidi z Londýna. Takže třeba nejhorší je uchopit ten první díl, který vlastně otevře celou tu sérii a ukáže, jak to bude vypadat, jaká je image. Takže tam to bylo složitý, že tam byl nejen režisér, ale byl tam český HBO, byl tam britský HBO, takže ten proces byl takový trošku zdlouhavější.
2: Pracujete třeba s motivy pro jednotlivé postavy nebo situace, nebo se od toho oprostíte a pracujete úplně jiným způsobem?
1: Já upřímně to moc nemám rád, takovou tu starou školu, kdy prostě každá postava v tom ději má svůj motiv a teď, když ji vidíme, tak s ním pracujeme. Já mám radši, když popisuju ty pocity, to znamená, že tam třeba je rozhovor dvou lidí, tak si vždycky vyberu toho jednoho člověka a to, co on cítí, tak tam dávám. Jo. Že třeba, když tam je třeba, nevím, se lidi hádají, tak tam třeba někdo dá dramatickou hudbu, protože se hádají, ale já se kouknu, že to třeba muž a žena a popisuju tu ženu a ona je smutná z toho, dám tam smutnou hudbu a podle mě to mnohem víc působí, to, když se takhle pracuje s tím přesahem, než když popisuju, co se tam děje.
2: Takže třeba v tom seriálu jedna postava může mít X opravdu hodně motivů různých.
1: Přesně tak, protože to je jako, když popisuju vlastně sám sebe, když stanu a jsem veselý, tak jiný písničky poslouchám, než když je třeba večer a něco si píšu, mám zapnutou svíčku, dejme tomu, tak ta atmosféra je úplně kde jinde. Takže ten život je pestřejší než jenom jeden motiv, který můžu nějakým způsobem upravovat pouze.
0: A takhle tedy zní hudba k seriálu Terapie, jehož hlavním hrdinou je renomovaný psycholog v podání Karla Rodena. Jak už to chodí, skutečnost, že je renomovaný, ho neochrání před mnohými ranami osudu, za mnohé si ovšem může sám. Tohle je hlavní hudební motiv Terapie.

0: dozněl ústřední motiv seriálu Terapie. Samostatnou kapitolou byla pro Karla Havlíčka práce na zvukové grafice televizního kanálu ČT24. Skladatel vytvořil hudební doprovod a předěly pořadů a reportáží, včetně znělky událostí, která je denně slyšet i na ČT1. Jde o maximální umění zkratky, ještě větší než třeba u reklamy.
1: Když se podíváte třeba na znělky, když jsem dělal třeba pro Českou televizi a řekli mi, tak tady bude signifikantní znělka pro náš kanál, která má identifikovat náš kanál, má mít 3 vteřiny. Tak to je mnohem těžší, protože to už se dostáváme vyloženě do takového tématu, že musíte vytvořit dlouhou hudbu, která je možný zkrátit i na 3 vteřiny a furt to mělo hlavu patu a furt to bylo poznat a furt to bylo správně.
2: Vy jste autorem zvukové grafiky ČT24 a například i znělky Událostí, což je notoricky známá znělka. Jak se pracuje na takové znělce a kolik lidí vám třeba do toho mluvilo, jaké bylo zadání a potom ten schvalovací proces?
1: Já jsem tam vlastně nastoupil v roce 2013, kdy jsem vyhrál konkurs pro tu Českou televizi na ČT24 a Události a všechny ty pořady, které jsou interní na tom kanále. A když jsem to nastoupil, tak to nebylo úplně tak konzistentní, že jsem studoval, jak to vypadalo předtím a bylo to v dlouhém časem úseku pozbírané znělky od různých autorů a já jsem to chtěl celý předělat. Takže jsem se sednul do studia a začal jsem to celý předělávat úplně hrozně moc. Až takovým stylem, že vlastně, když generální ředitel byl finální schvalovací proces, tak mě zavolali do jeho kanceláře, kde se dělal asi 20 manažerů. A on stále přišel ke mně, zeptal se mě, proč moje hudba není evoluce, ale to revoluce. Takže já jsem řekl proto, protože chci, aby to bylo konceptuální, celý ucelený, aby to bylo hezký, nový, všechno prostě to. Takže pak to samozřejmě všichni souhlasili, bylo to fajn. Ale bylo to těžké no, to udělat, aby ty motivy se opakují v té televizi. Takže tam je ještě těžký udělat ten motiv tak, aby vás za chvilku nerušil, protože ty Události už jdou od roku 2013, jo, tak to máme 7 let v kuse. A nechtěl jsem, aby to byla taková ta vlezlá melodie, jak se všichni řekl, ježišmarja, už zase Události, no to je hrozný, aby to bylo prostě tak napůl, že to není tak jako jednoduchý, aby to bylo otravný, ale zároveň, aby to bylo možné identifikovat, že to je ta správná znělka toho správného kanálu.
2: Prošel jste na první pokus, nebo bylo těch variant víc a prošla z nich jedna?
1: Bylo jich víc, protože to nikdy si myslím nedají na první dobrou, protože jednak tam je historie toho kanálu, že ty lidi očekávají, co bude, že si myslí, že to bude furt v tom samém duchu. Takže když to někam posunete, tak musíte ukázat, že to jde modifikovat. To znamená, že musíte ukázat i tu dlouhou stopáž, krátkou stopáž, tam jsou různý formáty jako headliny, podkresová hudba, všechno možné, aby věděli, že ten motiv funguje do všech těch věcí. Jo. Takže tam spíš potom ta modulární komplexnost té hudby hodně rozhoduje o tom, jestli to funguje a je to v pořádku. Jo. Takže tam bylo potřeba vytvořit hodně hudeb, než se vlastně jako všichni řekli, aha, koukáme, že to má smysl, je to dobrý, prostě funguje to, tak pojďme o tom pracovat.
0: A ještě zpátky k celovečerním formátům. Karel Havlíček, jak už jsme řekli, ve své tvorbě propojuje hudbu akustickou s muzikou vytvořenou elektronickými přístroji a nástroji. A do výsledných kompozic vkomponovává i přirozené zvuky, například praskání dřeva, lámání větví, vrzání židlí nebo šoupání bot. Touhle cestou vznikají hudba i ruchy.
1: V dnešní době ta elektronická hudba je velkou součástí té filmové hudby, protože přece, když jste v kině, tak jsou všichni zvyklí, že tam jsou velký reproduktory a jsou basy, hluboký basy, který třeba nedokáže ten symfonický orchestr tak udělat. Takže se často kombinují ty věci se syntezátorem. Takže si myslím, že třeba v současné moderní hudbě, pokud chcete skládat filmovou hudbu, musíte umět i digitální hudbu. Protože to je tak strašně spojený ruku v ruce, že bez toho už to asi nejde. Takže mám rád hrozně i ambientní, i taneční prostě muziku, techno hudbu vlastně a ty prvky z toho, který jsem se naučil, právě kombinuju s těma klasickýma nástrojima a tam, kde vytváří ten různý sound design a ty různé atmosféry a do toho se vkládají třeba ty symfonické věci, živý věci, takže mě baví právě úplně ze všeho nejvíc kombinace tady těch dvou, ta digitální plus symfonická dohromady, to vytváří právě to ještě barevnější svět s menším omezením, je to prostě taková velká studna nápadů. Používám úplně všechno a vlastně v dnešní době samplerů, to znamená přístrojů, který umějí nahrát ten zvuk do počítače a pak ho rozstřihat a pracovat s tím zvukem a modifikovat ho. Že vlastně ten zdrojový zvuk je přírodní zvuk, třeba praskání větru. A já ho můžu modifikovat na cokoliv jiný, vytvořit z toho rytmus i zpomalit to, vytvořit z toho plochu. Tak dneska, když se pojádáte, jak už třeba doba Johna Williamse, který hodně hrál melodie, že byl třeba dialog dvou lidí, tam hráli skvětné melodie, tak to už i stranou a dneska moderní hudba je hodně atmosférická. Takže vlastně se hledají speciální zvuky, které budou signifikantní pro ten jednotlivý prostě třeba seriál nebo film. A toho, abyste docílil tu unikátnost toho zvuku, tak se prostě nepoužívají to, že si koupíte syntezátor, zapnete syntezátor, zmáčknete tlačítko a tady vyberu zvuk a hraju. A dneska už se to dělá tak, že se ty zvuky vytvářejí, programují tak, aby prostě byly speciální, aby ten film byl, že si řeknete, jo, ten zní jinak než ostatní, což všichni chtějí samozřejmě, takže používám ruchy furt, šumy hodně. Třeba ve studiu dávám velký pre-roll a post-roll, to znamená, že nahrávám ještě, než začne ten muzikant hrát, tak nahrávám třeba 10 vteřin předtím, ještě používám ten šum z toho, to vrzání židle třeba, který tam je, používám ty zvuky v té nahrávce, abych vytvořil co největší autentičnost. Takže to je zrovna pro mě velký téma, že si věnuju do hloubky tomu mikrozvuku.
0: Říká úspěšný skladatel filmové a taky divadelní hudby Karel Havlíček. Než zazní poslední hudba tohoto vydání pořadu Klapka, ještě rozloučení. Hezké chvíle se spoustou kvalitní filmové muziky přeje autor pořadu Tomáš Pilát. Na závěr ještě zabrousíme do oblasti hudby divadelní. Takhle Karel Havlíček doprovodil inscenaci hry Denise Kellyho Po konci světa v pražském divadle Bez zábradlí.

0: Ukázkou scénické hudby k inscenaci divadelní hry Po konci světa v Pražském divadle Bez zábradlí skončila dnešní klapka věnovaná muzice skladatele Karla Havlíčka. Pořad připravil a uváděl Tomáš Pilát. Ladíte Český rozhlas Vltava, je 2:30.
1: Povídka.
0: Z tvorby spisovatele Sherwooda Andersona vybíráme dnes hned dvě povídky. Úspěch jednoho modernisty a ztracený román. Text přeložila Eva Kondrysová. Povídky čte a komentuje Přemysl Rud, kterého režijně vedl Petr Adler. Příjemný poslech.

0: Nemývám rád psaní o psaní, povídky o povídkách. Většinou se k ním autoři utíkají, protože literární trampoty jsou to jediné, o čem mají co říci. To ovšem není případ Sherwooda Andersona. Jehož spisovatelé jsou jen další literární postavy mezi ostatními, krutě poměřované stejným všepřesahujícím životem jako Andersonovi učitelky, faráři, pijáci, myčky nádobí. Ale k povídce, totiž k první ze dvou. Jmenuje se tak trochu jako divadelní fraška, či spíš kabaretní skeč. Úspěch jednoho modernisty, aneb pošlete pro notáře. Popravdě řečeno, ten modernista v názvu je poněkud zavádějící. Je to nestrávený zbytek původního autorského záměru napsat jakýsi pošklebek na dobové manýry v uměleckých kruzích. Ale Anderson, jak je pro dobré autory příznačné, napsal víc, než měl snad v úmyslu. Napsal ironické podobenství na téma, které s žádným modernismem nevyprchalo. Nebudeme je ovšem pojmenovávat předem, necháme je vyvstat z příběhu. Jelikož jsem si přece vzal, že se pokusím vylíčit vám jistý pozoruhodný příběh, jenž se mne týká, ovšem výhradně až v druhé řadě podotýkám, začnu tím, že vám povím něco o sobě. Tak tedy, je mi 32 let, jsem po menší postavy rusých vlasů. Nosím brýle. Ještě před 2 lety jsem žil v Chicagu a zastával tam úřednické místo, což mi skýtalo slušné živobytí. Nejsem ženat, jelikož se žen poněkud ostýchám. Žen z masa a krve, tak říkajíc. Ve svých snech a představách vystupuji vždy velice odvážně, ale skutečné ženy ve mně vzbuzují přímo hrůzu. Dovedou se tak usmát, jako by chtěli říct, ale na tom teď nesejde. Už jako chlapec jsem si přál stát se malířem. Přiznám se, že nikoli z touhy vytvořit nějaké mistrovské umělecké dílo. Nýbrž zkrátka a dobře, protože mi život, jaký vedou malíři, odedávna připadal přitažlivý. Od jak živa se mi líbilo pomyšlení, mám-li být zcela upřímný, že bych se potloukal s baretem posazeným trochu na stranu, že bych si pěstoval bratku, nosil hůlčičku a pronášel nenuceně úsudky o takových věcech, jako je forma, rytmus, účinek osvětlení na hmotu, na strukturu a tak dále a tak dále. Přečetl jsem v životě už hezkou řádku knih o malířích a jejich díle, o jejich přátelstvích a láskách. A dokud jsem byl nucen vést osamělý život v chicagském pokojíku, ujišťuji vás, že mi mnohý nudný večer vyplnilo snění o tom, že jsem malířem známým a slaveným po celém světě. Je odpoledne, skončil jsem pro ten den svou práci a ubírám se do ateliéru jiného malíře. Ten ještě pracuje a má u sebe 2 modelky. Sedí tam nahé, jedna se na mě usměje, zdá se mi, že nějak rostou ženě. Ha, na tohle jsem povznesen. Přejdu místnosti k přítelově plátnu, zůstanu stát a dívám se. Přitom se on dívá na mne. Přes příliš dychtivě, jsem přece větší umělec, chápejte. To uznává otevřeně a bez mučení, ale ať už je můj přítel jaký je, nikdy se nepokoušel rovnat se mi. Je obecně známo, ať zavítám kamkoliv, že větší umělec jsem já. Co ty na to? Ptá se přítel. Víte, doslova mi visí na rtech, jak se říká, krátce a dobře čeká na můj soud, jako by mu šlo o život. A proč? Ať táhne k čertu. Proč svaluje všechno na mě? Nemám nejmenší chuť brát na sebe takovou zodpovědnost. Malíř si má umět posoudit své dílo sám a neobtěžovat kolegy otázkami. To je moje zásada. Jak chceš, půjdu na to zostra, sám sis o to řek. Tvoje žlutá má trochu blátivý odstín. Neprocítil jsi ruku téhle ženské postavy. Malíř musí umět procítit ženskou ruku. Radím ti, abys vyměnil paletu. Moc se ti to rozbíhá. Chce to sevřenost. Obraz musí držet pohromadě tak pevně, jako mokrá sněhová koule, kterou kluk rozplácne o zeď. Není samozřejmě náhoda, že Anderson vypráví tuhle povídku v první osobě. Dovoluje mu to náležitě zdůraznit hrdinovo já. Čteme-li povídku nahlas, mění se nám v ústech v monolog a dostáváme chuť si tu tragikomickou figuru zahrát. Tak živě je napsaná, tak snadno se do ní vciťujeme. Ale schopnost vcítit se je přece zároveň podstata talentu Andersonova hrdiny. Nepředstavuje si obrazy, které by rád namaloval, představuje si malíře, kterým by rád byl. Vžívá se do uměleckého životního stylu, zkouší si jeho šaty a pózy. Případné dílo, kdyby se ho dopustil, vzniklo by jen proto, aby autora legitimovalo, aby mu posloužilo jako vstupenka do vysněného světa, ba do vysněné existence. Proč by ovšem takto chápané dílo nemohlo posloužit k čemukoliv jinému, například, a tady už předávám slovo tomu člověku, jemuž Anderson propůjčil své já. Když jsem dosáhl třicítky, to jest před 2 lety, zdědil jsem po tetě, tedy po otcově sestře přesně řečeno, jisté jměníčko, ke kterémuž to dědictví se dlouhou dobu nesměle upínaly mé naděje. Tetu jsem v životě neviděl, ale už dávno jsem si říkával, měl bych zajet za tetou. Stará paní se na mě bude zlobit a neodkáže mi po smrti ani halíř. A pak jsem se naštěstí přece jen rozhoupal a rozjel jsem se za ní krátce před její smrtí. Vydal jsem se na cestu z Chicaga, rozhodnut splnit svůj úmysl a nebylo to mou vinou, že jsem s ní ten den nestrávil. Přestože je má teta ženou, nejsem tak pošetilý, abych nevěděl, že to víte, byl bych s ní ten den strávil, jenže to nebylo možné. Bydlela v Madisonu ve státě Wisconsin a já jsem tam přibyl v sobotu ráno. Dům byl zamčený, okenice uzavřené, naštěstí šel právě kolem listonoš a když jsem mu řekl, že jsem tetin synovec, dal mi její adresu. Rovněž mi o ní podal nějaké zprávy. Léta letoucí trpěla sennou rýmou a proto byla nucena v letních měsících změnit podnebí. Tak se mi naskytla příležitost. Odebral jsem se okamžitě do hotelu a napsal jsem jí, že jsem ji navštívil a vylíčil jsem jí, jak jsem dokázal nejpůsobivěji svůj zármutek nad tím, že jsem ji nezastihl. Dlouho jsem tuto povinnost odkládal, ale když jsem se k tomu už jednou odhodlal, chci se jí zhostit se ctí, říkal jsem si. Věl mi do prstů takový pocit. Nevím vlastně ani přesně, co to bylo, ale jakmile jsem usedl k psaní, věděl jsem dobře, že budu výmluvný, stal se ze mě skutečně pro tu chvíli básník. Předně jsem se zmínil o nebesích, jak se sluší v dopise dámě. Na nebesích se kupí skvrny mraku, tvrdil jsem. Pak, přiznám to cynicky otevřeně a bez zábran, pak jsem vylíčil, jak jsem zcela zdrcen žalem. Popravdě řečeno jsem sotva věděl, co činím. Zmocnila se mě horečnatá touha psát slova, víte? Sama mi plynula z pera. Vykonal jsem dlouhou a trudnou pouť, psal jsem, k bydlišti své jediné ženské příbuzné. A na tomto místě jsem se v dopise zmínil o skutečnosti, že jsem sirotek. Představte si, psal jsem, s jakým žalem a bezútěšností v srdci jsem patřil na prázdný dům a zabedněné okenice. V onom Madisonském hotelu jsem si s perem v ruce dopomohl k jmění. Dostal jsem se do odvážného hrdinského rozpoložení a bez nejmenšího zaváhání jsem si dovolil něco, co si nemůžete dovolit v dopise žádné ženě, ledaže je to starší paní a příbuzná, a i v tom případě to smí snad jen lékař. Zmínil jsem se o tetiných prsech. Tak, v množném čísle. Napsal jsem, že jsem doufal spočinout unavenou hlavou na jejich prsech. Opájel jsem se slovy, popravdě řečeno, a jak jsem tomu teď rád. George Moore, Cliff Bell, Paul Rosenfeld a jiní mistři našeho mateřského jazyka psali zhusta o malířích a jak už jsem vylíčil, nebyla v Chicagu k sehnání jediná anglická kniha nebo časopisecký článek o malířích, jejich životě a díle, abych je byl nečetl. Rád bych vám aspoň z části přiblížil ten pocit pýchy z literárního výplodu, který se mě zmocnil v onom Madisonském hotelu ve Wisconsinu. A byl-li jsem v té chvíli básníkem, pak se mi zajisté dostalo rychlejšího a podstatnějšího uznání než kterémukoli jinému umělci. Když jsem byl pohovořil o spočinutí unavenou hlavou na tetiných prsech, umřela chudák stará, aniž mě v životě spatřila, jal jsem se obecně popisovat, náhodou zcela upřímně a popravdě, jak jistá bytost, spíše ještě chlapec, celý udivený a zmatený, bloudí životem. Takto vypodobněn, sice s pomocí chvilkové fantazie, leč skutečnosti odpovídajícím způsobem, jsem se prodral chmurnými bažinami beznaděje a nepřístupnými horami protivenství až k onomu jedinému místečku na země kouli, kde jsem doufal nalézti klid a mír, to jest na tetinných ňadrech. Jelikož jsem přesvědčením modernista, jak už jsem se zmínil, a je mi vlastní moderní odvážnost, nepoužil jsem však slova ňadra, jak by to byl učinil staromodní spisovatel, použil jsem slova prsy. Když jsem dopsal, měl jsem slzy v očích. Na dopis, napsaný onoho dne, jsem spotřeboval 7 hotelových dopisních papírů, popsaných hustě až k okrajům. A poštovné mě přišlo na 4 centy. Mám jej poslat, čili nic? Uvažoval jsem v duchu, když jsem vyšel z hotelové recepce a stanul před poštovní schránkou. Dopis se mi kýval mezi palcem a ukazováčkem. Ententiky, 2 špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku, bos, natloukl si nos. Ukazováčkem levé ruky, dopis jsem držel v pravici, jsem si při rozpočítadle ukázal na nos, ústa, čelo, oči, bradu, krk, rameno, paži, ruku a posléze jsem poklepal i na dopis. Zamýšlel jsem bez pochyby od samého začátku jej do schránky hodit. Vytvořil jsem umělecké dílo. Pravda, umělci často hovoří o tom, že svá díla zničí, leč málo kdy to provedou. A ti, co to uskuteční, jsou snad jedinými opravdovými hrdiny v životě. A tak dopis dutě dopadl do schránky a můj šťastný osud byl spečetěn. Teta jej dostala ve chvíli, kdy ji poutala na lůžko osudná choroba, zřejmě trpěla ještě jiným neduhem, kromě senérimy, a změnila poslední vůli v můj prospěch. Hodlala použít své jmění, sumičku vynášející ročně $5,000, k založení fondu pro výzkum léčebných postupů v boji proti sené rýmě, tedy je vlastně odkázat svým spolutrpitelům, chápete? Ale místo toho je odkázala mě. Teta si někam založila brýle a ošetřovatelka, nechtí bohové poskytnou mnoho šťastných dní a dobrého manžela, jí dopis přečetla nahlas. Obě ženy hluboce dojal a teta zaslzela. Líčím vám jen fakta, chápete? Ale rád bych vás upozornil na to, že celá příhoda může být považována za důkaz způsobivosti moderního umění. Odjakživa jsem pevně věřil v modernu. Prošel jsem, jak by to formuloval výtvarný teoretik, různými fázemi vývoje. Nejprve jsem byl impresionista a později kubista, postimpresionista a dokonce i vorticista. Tu a tam mě něco v mém imaginárním malířském životě docela překonalo. Vzpomínám si třeba na Picassovo modré období, ale na tom teď nesejde. Pokouším se tu jen vysvětlit, že díky své víře v moderní umění, mohu-li to tak vyjádřit, jsem v sobě našel zvláštní odvahu, jakmile jsem zasedl za psací stolek v hotelové hale tehdy v Madisonu. Užil jsem slova prsy v množném čísle, chápejte. A kdo by mohl popřít, že je to odvážné a moderní slovo, objevíli se v dopise tetě, kterou člověk v životě neviděl. Zblížilo mě to s tetou na rodinné bázi. Ve své cudnosti by nebyla přijala jiné vysvětlení. A kromě toho byla teta skutečně dojata. Hovořil jsem o tom později s tetinou ošetřovatelkou a ocenil jsem její účast na celé věci kavalírským dárkem. Když teta vyslechla můj dopis, zaplavili ji něžné city vůči mně. Obrátila se tváří ke zdi a ramena se jí chvěla.
1: Nemyslete si, vždyť jsem také dojat, když to píši. Chudák chlapec, řekla teta ošetřovatelce. Ulehčím mu život. Pošlete pro notáře. Potud Andersonův úspěch jednoho modernisty. Ale vlastně je to povídka o úspěchu vůbec a o úspěchu v takzvaném umění zvláště. O tom, jak si ohled na úspěch vybírá slova, která zaberou, přesněji, na která zabere čtenář, pardon, konzument. Ale pro vyznavače slov pravých, slov bezohledných, slov neohlížejících se na nic a na nikoho, ba ani na úspěch, má Anderson taky jednu povídku. Jmenuje se Ztracený román. Říkal, že to všechno bylo jako sen. To je celý on, ten spisovatel. Pracuje na nějaké knize třeba dlouhé měsíce, co měsíce, roky, a nenapíše ani slovo. Chci říct, že na ní pracuje v duchu. Budoucí kniha vzniká a pak zanikne. Sem a tam přecházejí postavy v jeho fantazii. Ale zapomněl jsem na něco. Hovořím o jistém anglickém spisovateli dosti známém a o jedné příhodě, kterou kdysi zažil. Vykládal mi o tom jednoho dne, když jsme spolu chodili po Londýně. Šli jsme na večeři a pak na procházku. Byl to pomenší černovlasý neklidný člověk a rozcuchané kadeře se mu draly spod klobouku. Začal jsem o jeho první knize. Nejprve krátký nástin jeho života. Pocházel z anglického venkova, z chudé zemědělské rodiny. Byl jako všichni spisovatelé. Od prvopočátku nechtěl než psát. Neměl žádné vzdělání. Ve 20 se oženil. Muselo to být velice slušné a spořádané děvče. Její otec byl, nemýlím-li se, pastorem anglikánské církve. Přesně děvče toho typu, jaké si nikdy neměl brát. Leč kdo je oprávněn určovat, koho si má kdo zamilovat nebo vzít? Společensky mu byla nadřazena, měla maturitu, byla vzdělaná. Vůbec nepochybuji o tom, že ho považovala za primitiva. Ale přitom jsem jí byl milý. Kriste pane, vykládal mi o tom. Nejsem milý, milé lidi nesnáším. Chtěl mít ze své ženy takovou jakousi pohanskou bytost. A ona proto prostě vůbec neměla předpoklady. Narodili se jim dvě děti. A pak najednou začal psát jako posedlý. To jest, začal skutečně psát. Víte, jak to chodí, když takový člověk píše, tak píše. Měl nějaké zaměstnání v tom svém anglickém městečku, myslím, že byl úředníkem. Jelikož psal, zanedbával samozřejmě zaměstnání, ženu, děti. V noci se procházíval v polích. Žena ho hubovala, byla z toho nešťastná, to je pochopitelné. Žádná žena se nedokáže vyrovnat s tím, že muž, který ji miloval, ji dočista pomíjí, jakmile se dá do práce. Mám ovšem na mysli umělce, dokážou skvěle milovat. Snad jen oni dokážou milovat. A odvrhnou naprosto bezohledně vlastní lásku. Dovedete si představit, jak taková domácnost vypadá. Spisovatel mi vyprávěl, že v domku, kde tenkrát bydleli, byl v podkroví malý pokojík. To se ještě všechno odehrávalo v onom anglickém městečku. Ten člověk přišel z práce a spěchal do podkroví. Ani k jídlu často nepřišel, někdy na ženu vůbec nepromluvil. Psal a psal a psal. A co napsal, zahodil. Pak přišel o místo. A co na tom, k čertu, řekl, když mi to líčil. Jemu to bylo samozřejmě lhostejné, co mu záleželo na zaměstnání. Co mu záleželo na ženě nebo na dítěti. Svět potřebuje taky pár bezohledných lidí. Za krátký čas neměli ve stavení prakticky co do úst. On seděl v podkrovním pokojíku za dveřmi a psal. Byl to malý domek a děti plakali. Fakani, říkal o nich. Samo sebou to tak nemyslel. Chápu, jak to myslel. Jeho žena přicházela ke dveřím, za nimiž pracoval, posadila se na schody a hlasitě plakala. I dítě, které držela v náručí. plakalo. Andělská trpělivost, že? Říkal o ní anglický spisovatel. A taky andělská dobrota, dodával. K čertu s ní, dodával ještě. On o ní začal psát, víte? Byla hrdinkou jeho románu, toho prvního. Časem se možná ukáže, že to bylo jeho mistrovské dílo. Měl tak účastné pochopení pro její trápení i pro její chyby a choval se k ní tak bezohledným, tak brutálním způsobem. Je-li v člověku duše, má to snad nějakou cenu, ne? Dospělo to tak daleko, že nedokázali být minutku spolu, aby se nepohádali. A pak ji jednou večer udeřil. Zapomněl se zamknout v onom pokojíku, kde pracoval. Ona tam vtrhla a právě ve chvíli, kdy se mu to skoro už povedlo, kdy už téměř pochopil, jaká skutečně je. Každý spisovatel musí mít pochopení pro jeho zlou situaci. Rozezlen k ní přiskočil, udeřil ji a srazil k zemi. Na to od něho odešla. Jak pak by ne? On však dopsal svou knihu. Byla to skutečná kniha. Ale o tom ztraceném románě vyprávěl, že odjel do Londýna, když ho žena nechala a žil sám. Chtěl napsat druhý román. Vzbudil pozornost, dostalo se mu uznání, víte? Práce na druhém románu byla stejně obtížná jako na prvním. Možná, že byl hodně vyčerpán a taky se samozřejmě styděl. Styděl se za to, jak se zachoval k ženě. Nutil se do psaní druhého románu, aby na to nemusel stále myslet. Přiznal se mi k tomu, že po dobu 1-2 let psal na papír jen toporná slova. Nebylo v nich ani trochu života. Táhlo se to měsíce a měsíce, stranil se lidí. A co jeho děti? Ženě posílal peníze a jednou se za ní vypravil. Vyprávěl, že žila u příbuzných z otcovy strany a že k ním přijel a vyhledal ji. Šli se projít do polí. Nemohli jsme si pohovořit, řekl. Dala se do pláče a řekla mi, že jsem se zbláznil. Pak jsem se na ní pronikavě zadíval, tak jako tenkrát, když jsem ji udeřil. A ona se obrátila a utekla mi k otcovým příbuzným a já jsem odjel. Jelikož napsal jeden vynikající román, chtěl samozřejmě ještě psát. Vykládal, že nosil v hlavě různé postavy i zápletky. Vysedával dlouhé hodiny za psacím stolem a psal a pak si vyšel do ulic na procházku, jako jsme si vyšli spolu oné noci. Nic se mu nedařilo. Vymyslel si pro sebe zvláštní teorii. Říkal, že v sobě nosí druhý román jako nenarozené dítě. Trápilo ho svědomí kvůli ženě a dětem. Tvrdil, že je skutečně miluje, ale že je v životě už nechce vidět. Někdy měl dojem, že je nenávidí. Vyprávěl mi, jak jednou večer, když se takhle prál sám se sebou a když se už dlouho stranil lidí, napsal svůj druhý román. Zběhlo se to takto. Celé dopoledne seděl ve svém pokoji, pronajal si pokojík v chudé londýnské čtvrti. Vstal časně a bez snídaně zasedl k psaní. A co onoho dopoledne napsal, všechno bylo pod psa. Asi ve 3 odpoledne si vyšel na procházku, jak mýval ve zvyku, vzal si sebou spoustu konceptního papíru. Měl jsem pocit, že se dám každým okamžikem do psaní, vyprávěl. Procházel se v Hyde Parku. Byl jasný slunný den a lidé se tam družně procházeli. Posadil se na lavičku. Od včerejšího večera nejedl. Jak tam tak seděl, podnikl jistý pokus. Později jsem slyšel, že skupina básníků v Paříži volila stejný způsob a brali to smrtelně vážně. Angličan se pokusil o to, čemu se říká automatické psaní. Přiložil tušku k papíru a nechal jí psát, jaká slova se jí zlíbí. Tuška samozřejmě vytvořila divný zhluk absurdních pojmů. Nechal toho. Seděl na lavičce a pozoroval kolem jdoucí. Byl vyčerpaný jako muž, který dlouho marně miluje nějakou ženu. Dejme tomu, že mají těžkosti, je ženatý nebo je ona vdaná, hledí na sebe, pohledy se zaslibují a nic se nestane. Čekání a čekání. Většina lidí promarní život čekáním. A pak náhle, jak vyprávěl, začal psát svůj román. Námětem mu byli muži a ženy milenci. Jaký jiný námět může takový člověk vyvolit? Vykládal mi, že asi musel mnoho přemýšlet o své ženě a o tom, jak krutě s ní nakládal. Psal a psal. Večer přešel, nastala noc, naštěstí svítil měsíc. Nepřestával psát. Psal tak usilovně jako nikdy předtím a pravděpodobně nikdy potom. Míjeli hodiny. Seděl tam na lavičce a psal jako šílenec. Nepřestal, dokud román nedopsal. Pak se odebral domů do svého podnájmu. Říkal, že v životě nebyl tak šťastný a spokojený sám se sebou. Věřil jsem, že jsem se ospravedlnil před ženou a před dětmi, před všemi a ve všem, pravil. Nevědí-li to a nikdy se to nedozvědí, co na tom? Řekl, že všechnu lásku, kterou choval v duši, vložil do onoho románu. Odnesl jej domů a položil na psací stůl. Jak sladký je pocit uspokojení, když jsme dokázali to pravé. Pak vyšel ze svého pokojíku a hledal restauraci s nočním provozem, aby se najedl. Když se nasytil, procházel se po městě. Jak dlouho chodil, nevěděl. Pak šel domů spát. To už byl bílý den. Prospal celý ten den. Vyprávěl mi, že se probudil a chtěl se podívat na ten román. Věděl jsem vlastně celou tu dobu, že tam není, pravil. Na psacím stole nebylo samozřejmě nic než prázdné archy papíru. Ale stejně jsem si jist jednou věcí, řekl. Tak dobrý román, jako byl tamten, už nikdy nenapíšu. Přitom se rozesmál. Nemyslím, že je na světě moc lidí, kteří docela přesně pochopí, čemu se to smál. Ale nač tak paušální tvrzení? Možná, že je jich i tucet. Kdyby Anderson napsal jen jednu z těch dvou povídek, mohli bychom se domnívat, že je sám tiše na straně jednoho ze svých hrdinů. Ale napsal obě a nechal nás tak bezradné a otevřené před tím, čemu Andersonův český vrstevník Jaroslav Durych říká váhy života a umění.

Povídkář a romanopisec Sherwood Anderson je považován za jednoho z nejoriginálnějších tvůrců moderní americké literatury. Tento týden na Vltavě posloucháme jeho tvorbu. Dnes to byly povídky Úspěch jednoho modernisty a Ztracený román. Povídky načetl a komentoval Přemysl Rud, kterého režijně vedl Petr Adler. Zítra nás čeká povídka Já vůl. 19-letý mladík se na dostizích seznámí s dívkou Lucy a zamiluje se do ní. Aby na ní zapůsobil, vydává se za syna bohatého majitele dostihových koní. Lucy mu věří a vzniká mezi nimi blízký vztah. Mladík si ale brzy s hořkostí uvědomí, že kvůli své lži nemůže ve známosti pokračovat. Dokonce spisovatel William Faulkner složil této povídce velkou poklonu, když řekl: myslím, že hned Po srdci temnoty od Konráda je tou nejlepší povídkou, jakou jsem kdy četl. My vám ji na Vltavě nabídneme zítra ve 13:30.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko zažilo nejteplejší noc v historii měření. V noci na stanici Bystřice pod Hostýnem teplota neklesla pod 27,9 stupně Celsia. To je posunutí rekordu z roku 2013 o skoro žádná celá 0,7 stupně. Na řadě dalších míst byla tropická noc, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Vlna veder pokračuje v Česku několik dní. Dnes odpoledne se ale mají objevit silné bouřky i krupobytí. Demoliční firma zítra převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Zbourat by ji měla do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisti dál vyšetřují. Španělské severoafrické město Ceuta se po víkendu vrátilo k běžnému životu. Většina z desítek tisíc lidí, kteří v noci na pátek nelegálně překročili hranice, se už vrátila domů. Ve městě zůstává několik tisíc běženců a uprchlická centra jsou dál přetížená. V ulicích také stále hlídkuje armáda. 25 amerických demokratických států zažalovalo administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových obchodních cel. Informovala o tom kancelář generálního prokurátora státu Oregon. Cla platí už 10 dní a týkají se 60 zemí. Bílý dům cla odůvodnil tím, že přes dané země proudí na americký trh výrobky pocházející z nucených prací. A počasí bude jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objevovat přehánky nebo bouřky. Mohou být i silné. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 30. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
4: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
3: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
4: 12. září od 18 hodin.
3: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

Ernstem Hemingwayem a dalšími. A také se budeme ptát, jak si porozumět. To je totiž jeden z názvů knihy pro malé čtenáře, dal by se ovšem aplikovat na celou literární trojici, kterou nám dnes Šárka Jančíková představí v rubrice Kultivátor. V úterý 4. srpna v odpolední Vltavě, u jehož poslechu vám přeje příjemný den David Hamr.

Dozněla první část symfonie číslo 24 B-dur Wolfganga Amadea Mozarta tak, jak ji interpretovali berlínští filharmonikové řízení Karlem Böhmem. My se vydáváme na cestu za

0: světlem do Českého Krumlova, tak se totiž jmenuje výstava v galerii Port 1560 v Českém Krumlově. Jde o výběr francouzské krajinomalby z let 1850 až 1930 od předních impresionistů a také tvorby českého malíře Antonia Čitusiho. Redaktorka Zuzana Filipková si o výstavě povídala s kurátorem Radkem Volmutem.
1: My jsme se snažili ukázat těch malířů relativně co nejvíc. Jsou tam opravdu kromě Korota, Flaminka, Picaby, tam Sisley, Pizarro, fakt jako autoři, které znáte z těch největších galerií a ze stránek dějin umění. Největší konvolut je toho Korota, to jsou 4 obrazy. Je tam jeden obraz od Gustava Courbeta.
2: Říká o výstavě děl ze soukromé sbírky Lenart její spolukurátor Radek Volmut.
1: Která vlastně poprvé určitý segment sbírky vystavuje jakoby veřejně. Tahle ta výstava, na které jsme pracovali s kurátorkou této sbírky Petrou Jechovou, tak je zaměřená na francouzskou krajinomalbu od roku 1850 do roku 1930.
2: Kromě francouzských malířů tu najdete i díla českého výtvarníka Antonína Chytusyho, a ne náhodou.
1: Se jmenuje Lomy u Paříže a jiné krajiny. Jsou to zase malé krajinné většinou desky, ale i plátínka, právě které jsou orámované roky 1875 až 1890. Zachycuje to těch klíčových 5 let od roku 79 do roku 84, kdy Chytusy žil ve Francii, kdy na vlastní oči viděl krajinomalbu Barbizonců a spolu s nimi nebo pod jejich vlivem vykročil do plenéru, přestal malovat úplně vlastně krajiny v ateliérech a začal malovat venku.
2: Výstava Cesta za světlem se dá chápat v celku doslovně. Světlo bylo totiž pro nejen francouzské krajináře velmi důležité. Souvisí s tím i malé formáty obrazů, například jako to uvidíte u děl Chytusyho.
1: Ty obrazy, které jsou tam vystavené v tomhletom drobném konvolutu, který zahrnuje zhruba 10 obrazů, jsou většinou malých formátů, což má několik důvodů. Není to vlastně žádný handicap, naopak je to to nejlepší, co se mohlo ukázat. Z toho důvodu, že to naprosto jako ilustruje ty nové potřeby téhleté malby, stejně jako to, že Chytusy, když přišel do Paříže, tak byl vlastně trošku jako ve finanční tísni, takže to řešil i tímhle tím způsobem, ale najednou byly úplně jiné parametry na to, jak namalovat obraz, zvlášť teda obraz venku. To znamená, že velká plátna nebo velké desky byly absolutně nepraktické. A byla tady druhá věc, to znamená, je to ta cesta za světlem, že ten člověk, malíř, musel být schopen namalovat nebo zachytit tu krajinou scenérii co nejrychleji, dokud se mu vlastně nezmění ten světelný režim, který je neustále vlastně rozpohybovaný.
2: Vysvětluje Volmut a dodává, že v galerii Port 1560 najdete výstavu ve 3 místnostech, které jsou oddělené nejen podle autorů, ale hlavně přístupem malířů ke světlu.
1: Ten začátek otevírají autoři, kteří se vážou k takovému volnému malířskému sdružení, které se obecně nazývá Barbizonská škola. Tam třeba Diaz de la Peña nebo Charles-François d'Aubigny a především my tam máme hezký konvolut asi 4 obrazů Korota a potom to vlastně pokračuje přes tu impresionistickou zkušenost až po impresionistické tendence, to znamená práce v našem případě třeba Picaby, který tam má pozdější jakoby věc, kdy už pracuje vlastně ne s klasickým tahem štětce, ale vlastně s údery štětce, kdy se ten motiv úplně, řekněme, jako rozpadá do takové šrafury anebo do takových bodových schémat, které skládají tu krajinu až po roce 1900, až po takovou tu avantgardistickou zkušenost, která v našem případě zahrnuje především některý lidi, jako který mají fovistickou zkušenost a potom geometrizující, co už nějakým způsobem poukazuje na kubistickou zkušenost.
2: Galerii Port 1560 najdete v Českém Krumlově. Podle Radka Volmuta už samotný její prostor stojí za návštěvu.
1: Je to bývalý renesanční palác, který během let byl historicky přestavěn na pivovar. ale původně je to palác královny matky Anny z Reckendorfu, což byla, jestli se nepletu, matka Petra Voka Viléma z Rožmberka. To znamená, je to krásný zrekonstruovaný renesanční prostor, který dílem funguje jako mikropivovar, aby se zachoval ten charakter, který tam historicky je, a dílem je přestavěn na kulturní centrum.
0: O výstavě Cesta za světlem v Českokrumlovské galerii Port 1560 s kurátorem Radkem Volmutem mluvila redaktorka Zuzana Filipková. Otevřena zůstane až do 18. října.

0: Mladá francouzská jazzová zpěvačka Camille Berthault vám zpívá 22 minut. Po 14. hodině dokazuje, že jazz zrozený ve 20. letech 20. století je stále živý. Ovšem kina z té doby mnohdy nepřežila. Kdysi bývala srdcem měst, vesnic, dnes po mnohých z nich zůstaly jen vzpomínky. Tomáš Pilát a Josef Vomáčka se v duchu vltavského filmového léta v seriálu Kina v prachu času vracejí na místa, kde se psali dějiny českých biografů. A dnes míří do Ústí nad Labem.
1: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
2: Z Plzně do Ústí nad Labem. A ta nejstarší kina v Ústí nad Labem byla kino Hraničář nebo Grenzland Lichtspiele, kino Alhambra v dnešním Činohorním studiu, Centrál, Centrál kino a Elysium.
3: To Elysium bylo skutečně nejstarší, ta kina, o kterých hovoříme, vznikala počátkem 20. století. Elysium bylo od roku 1908 a vlastně tam zakotvil, podobně jako předtím v Opavě, kinař, který byl kočovným kinařem, Josef Hasenkopf, který jezdil s vozejkem a promítal v okolních vesnicích a zakotvil v roce 1908. Tam pod velkým úspěchu postavil nádherné, dá se říct, zjevově neobarokní kino Elysium, které začalo promítat na místě v roce 1910.
2: Hrály se tady hlavně kovbojky, krváky a proto jsem chodila hlavně místní mládež. Další kino. Kino Svět založil roku 1909 Anton Tanzer. To kino stálo v centru města a chodilo se do něj chodbou z Mírového náměstí. Dneska tady je Klub Londýn.
3: Jazzový Klub Londýn, kam se mě zdívával na svatopluka Košvance, slavného jazzového trombonistu.

0: Co je zajímavé, je hra z názvy u kina Hraničář, které se samozřejmě jmenovalo Olympia. To bylo velmi zajímavé kino a to tenkrát provozovala německá sociální demokracie.
1: Ani toto kino už neexistuje, protože tady bylo otevřeno, myslím v Ústí nad Labem, multikino v obchodním centru Fórum, takže kino Hraničář snížilo ceny sice, ale moc mu to nepomohlo.
0: Jako kino nepřežilo, ale stále pod různými záminkami se tam minimálně jednou týdně promítá. Jsou to slavnostní představení, různé premiéry, různá artová představení. No a pak máme slavný Černohrák, což bylo kino Alhambra. A tady já chci připomenout ty neustále povídačky o kině Lucerna. První zvukové kino v této republice bylo kino Alhambra v Ústí nad Labem, které promítalo 26. dubna 29. první zvukový film.
1: Sláva. A pojďme si připomenout ještě kino Invalidů, což bylo taky velice zajímavé kino, protože ho provozovali invalidé, vojáci, kteří utrpěli nějaká zranění, i trvalá zranění v první světové válce. A výnosy ze vstupenek tohoto kina šly právě na podporu léčby nebo na podporu života těchto válečných invalidů. Osudové je, že toto kino spolu s Elysiem skončilo po bombardování Ústí nad Labem na konci druhé světové války v troskách, čili bylo zničeno válkou, byť tedy tato byla válka druhá světová.
0: To kino Invalidů bylo zajímavé tím, že ho realizoval architekt Richard Broše, který postavil v Sudetech zhruba asi 7 velkých zajímavých kin s celá nadčasovou architekturou, takovou směsí neosecese, heimat stylu, funkcionalismu, prostě byla to velká zajímavá kina, která v některých městech zůstala, ale většinou se už jako kina nepoužívají. Ještě

0: vyhodí.
1: Zajímavé bylo, že vzniklo nové kino v Domě kultury, to bylo v roce 63 a já někdy koncem 60. let, když začínala pomaličku u nás cenzura, jsem tam jel dvakrát do kina. Šel jsem tam na Ráchel Vlšovou na film Fantastická cesta, který se ke konci produkčního období v Praze přestal promítat, ale hlavně jsem tam jel na Lovce jelenů s Williamem Holdenem a přijel jsem tam den potom, co ten film byl zakázán a omylem se v Ústí nad Labem v Domě kultury promítal o den déle než kdekoliv jinde, vlastně se nikam nedostal. Takže je pár diváků, kteří viděli na velkém plátně Lovce jelenů. Bohužel jsem přijel a bylo to ten den, řekli, nezlobte se, od dneška už se nesmí.
2: Josefe, z toho, co jsi řekl, vyplývá, že když přišly zahraniční filmy do československé distribuce, tak se promítali nejdřív v Praze a potom nastoupili cestu dalšími městy, kolečko dalšími městy po republice.
1: Je to trochu složitější, protože za první republiky měla německá města, což bylo Ústí nad Labem, vlastní distribuční společnosti a ty filmy se promítaly, i ten dramaturgický obzor byl trošku jiný, čili ta kina venkovská, ta německá kina jako v Teplicích, Ústí nad Labem, v Opavě, v Karlových Varech, v Liberci, měla zcela jiný program než kina ve středních Čechách nebo na Moravě.
2: A dodejme ještě pro úplnost kino v Divadle hudby v Klížské ulici v Ústí nad Labem, které se dalo označit jako kino artové nebo kino artových filmů. Po převratu do něj přišel rockový klub Tukan. Ale nyní ten prostor nefunguje už ani jako rockový klub.
1: Co bylo krásné, bylo velké letní kino v Ústí nad Labem, které se otevřelo v roce 1951 a pak se přeformátovalo na velké kino 70mm filmů. Mnoho dnešních občanů stále vzpomíná na dlouhotrvající projekce třeba Vesmírné Odyseji, která zaznamenala měsíční předvádění jenom v Ústí nad Labem.

Doznívá slavný hudební motiv Richarda Strause, který režisér Stanley Kubrick použil ve svém filmu 2001 Vesmírná Odysea. A český divák tento motiv registruje i v souvislosti s legendární televizní satirou České sody. Po zaniklých biografech jsme dnes pátrali v Ústí nad Labem, zítra se v seriálu Kina v prachu času podíváme do Zlína, teď už se rozeznívá Telemannova triová sonáta pro zobcovou flétnu, sopránovou violu da gamba a basso continuo.

0: 50 odstínů české klasiky.
1: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
0: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Iggy Pop v poněkud nevšední francouzské poloze nám zpívá 33 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě. To byla tedy řeč francouzská, byť i beze slov by nás jistě jeho hlas oslovil. A konec konců řeč slovy i beze slov. Tak lze zaštítit i trojici knih, kterou nám dnes do studia Vltavy přináší naše literární redaktorka pro rubriku Kultivátor. Knihy určené zvídavým dětem aktivních rodičů. Je to i podtitul jedné z nich, které jsou ty další. To už nám teď poví Šárka Jančíková.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. V čem slov i beze slov komunikuje první knížka s Bílým králíkem na titulní straně?
1: Knížka Clarice Lispectorové, nazvaná Záhada myslícího králíka a jiné příběhy, ukazuje takový bohatý život zvířat, třeba i navzdory tomu, že jim nepřiznáváme někdy zvlášť velkou inteligenci, jako třeba slepicím a králíkům, ale třeba i chybující dospělé, ukazuje a toleranci, empatii ke všem živým tvorům a samozřejmě radost ze života. V tomhletom malém svazečku najdeme 4 vyprávění o tom titulním králíkovi a takové rozverné záhadě zamčené klece, o ženě, která zapomněla nakrmit rybičky a o jejím vztahu ke zvířatům, o soukromém životě slepice, která nechce skončit na talíři a potká mimozemšťana, a o psovi Odysseovi a on sám vypráví příběh o takových paktech s čarodějnicí. A to všechno je doplněné jemnými kresbami Edwarda Louky, plnými fascinujícně detailních struktur.
0: No tak dlužno podotknout, že podle toho tvého popisu Clarice Lispectorová má skutečně bujnou fantazii. Můžeme jí blíže přiblížit? Připomeňme, že její tvorba pro děti dosud nevyšla.
1: Ona se narodila v židovské rodině na Ukrajině roku 1920, ale ještě jako dvouletá s rodiči utekla před pogromy do Brazílie, takže je nakonec významnou představitelkou brazilského modernismu a ve svojí dospělé proze se zaměřuje na vnitřní svět postav, které v původně banálních situacích často zažívají taková náhlá prozření. Česky vyšel třeba její doma románový debut Blízko divokého srdce života, Proza živá voda nebo Výbor z povídek Tajné štěstí. Tyhle ty dětské příběhy původně psal pro své dva syny, takže ty čtenáře oslovuje jako plnohodnotné partnery v rozhovoru a tu jakoby formou dialogu se ke čtenáři taky často obrací, nebojí se s nimi mluvit o vážných věcech, jako je smrt, strach, selhání, svoboda, ale dělá to právě s takovou lehkostí, humorem a porozuměním. A taky nechává lecos nedořečené, protože předpokládá, že ty knížky budou dětem číst jejich rodiče nebo jiní předčítači a tady ty texty mají být podkladem k další komunikaci s nimi.
0: Z Ukrajiny pochází i autorské duo, které stojí za knihou, jejíž podtitul jsme zmínili v úvodu. O čem kniha pojednává?
1: To ukrajinské tvůrčí duo Romana Romanešin a Andriy Lesiv, kteří založili umělecké studio a grafika, tak oni mají na svém kontě několik knih, které některé vyšly i česky a vlastně trošku podobné téhle té aktuální knize je třeba kniha Nahlas potichu šeptem, ta je věnovaná smyslu sluchu, nebo Tak to vidím, zaměřená na zrak. A právě ten aktuální titul, Jak si porozumět, je takovou, dalo by se říct, hravou encyklopedii komunikace.
0: Já jsem ji hladově prolistoval. Dlužno podotknout, že je v skutku tedy vizuálně výrazná. Jak je ale kniha strukturovaná?
1: Tak jak jsme zmínili, že tak výrazně vypadá, ona barevně kombinuje takovou zářivě zelenou, oranžovou a modrou s jednoduchými ilustracemi lidí a zvířat v různých komunikačních situacích a začíná to takovým shledáním dvou lidí a pokračuje interakcemi ptactva nebo psů, ale dostane se třeba ke hmyzu a nebo buňkám a takhle postupně je tam nakonec dojde k líčení dějin od vzniku řeči přes jazyky, písmo až k současným technologiím a nebo i k rozdělením různých druhů komunikace. Včetně té neverbální, jako dotyky, gesta, řeč těla nebo feromony. A v té knížce najdeme nejen návod, jak číst třeba výraz obličeje nebo postavení figury u lidí, ale i u psů, koček, i ptáků, nebo že to moc nevíme u hlavonožců. Obrázky ten text vtipně až komiksově dokreslují a ten svazek nabízí i víc možností putování stránkami, protože každá z těch stránek nás navádí přelistovat klidně na úplně jinou konkrétní, která přesně to jí téma nějak rozhodí. Je to určené pro děti od 8 let, ale při společném čtení se podle mě ponaučí i dospělí, protože copak květomluva, ale znali jste, možná je to teď už taky archaické, skrytou řeč poštovních známek. Víte, jak komunikují rajčata? Nebo čím se zabývá filematologie?
0: Petra Borkovce asi posluchačům Vltavy představovat nemusíme, konec konců zhruba za hodinu bude mít svou úvahu dedikovanou Hemingwayovi a Hrabalovi. Ovšem, co jeho nová mořská sbírka, jak ji nazývají v anotaci?
1: Tak on je to možná nějaký oslý můstek, ale ten Borkovců soubor Malé lodě mi právě připomínal v něčem před chvílí zmiňovaný svazek v tom, že i v něm je takové nelineární jemné předivo propojení mezi těmi jednotlivými básněmi, protože ta knížka to je taková vylouhovaná esence prázdnin u moře a nemyslím nutně léto, je to přímoří v časech rybolovu, době divokých vln nebo po sezóně, je to přístav se za oceánským parníkem nesoucím vzrušení ze setkání nebo melancholie loučení. Je to pláž plná útvarů na plavení nerostných, rostlinných anebo ještě se plácajících. Jsou to narýsované tvary člunů a plachet, drahokamy připomínající vlhké odlesky, laskání větru, únava sluncem. Ty jednotlivé básně ale potom prochvívají ozvuky těch ostatních. Některé třeba opakují tu strukturu, jiné nějaký motiv, další zvolání, jako když jedna vlna následuje tu druhou a občas zvedne ten týž oblázek. Takže na straně 26 potkáme v básni japonského básníka, abychom se s ním nebo možná s jeho kolegou potkali zase na straně 43 a cestou narazíme na Daisy Mrázkovou a možná nám zamává i Caleb Blomquist, jak se tak odplouvá z ostrova.
0: Zbývá jen krátce odpověď na otázku, komu tedy jsou Malé lodě určeny?
1: Ta kniha je podle Borkovce určená pro starší děti. On sám ní zachycuje dětství svých potomků, své vlastní i takové imaginární, protože já jsem zmínila hned dvě autorky takových vysněných dětství. Ta kniha nabízí obrazy něžně svíravé nostalgie, zatímco my velcí můžeme vyvolávat nějaké reminiscence toho, jak jsme byli malí, tak nedospělý čtenář tuhletu touhu po něčem ztraceném může připomínat a zažívat právě v těch fikčních a fantazních zážitcích. Třeba jaké měl asi tak prázdniny v létě Caleb Blomquist ještě bez mobilu. A tuhleto náladu podtrhují kulážovitě vrstvené ilustrace Anny Neumann nebo i přímořské zápisky zřejmě jedné z autorových dcer v úvodu.
0: Knihy Záhada myslícího králíka a jiné příběhy, jak si porozumět a Malé lodě, všechny z nakladatelství Baobab, nám dnes v rubrice Kultivátor představila naše literární redaktorka Šárka Jenčíková.
1: Hezký den.

0: Schumannova sonáta pro klavír číslo 1 v podání Andráše Schiffa právě dozněla a my míříme do Guajány, alespoň dílem, které vám přiblížíme. Stovkám žen, které byly deportovány v letech 1859 až 1905 do trestanecké kolonie San Laurent de Maroni, se říkalo galejnice z Guajány. V dnešní francouzské Guajáně tedy. Jejich příběhy byly odsouzeny k zapomnění. Dnes tuto tragickou kapitolu připomíná taneční soubor, francouzský taneční soubor Anthropic, jejich duet s názvem Incongible, nenapravitelné, shlédla nedávno na Avignonském festivalu Lucie Němečková. A přišla s námi sdílet tento zážitek. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Mnozí z nás četli román Motýlek nebo viděli stejnojmenný film se Stevem McQueenem a Dustinem Hoffmanem, který se odehrává v nechvalně známé trestanecké kolonii právě ve francouzské Guajáně. Jiným se vybaví osud Alfreda Dreyfuse, vězněného na ďábelském ostrově. Kterými ženami se nechali inspirovat autorky duetu Incongible?
1: Incorrigible, ve francouzštině nenapravitelné, jsou to právě nenapravitelné ženy, které takhle byly zkrátka ocejchovány, byly shledány zbytečnými pro společnost a vytrestány do kolonie francouzské Guajány. Byly odsouzené za vraždu, ale i za daleko menší poklesky. Stačilo k tomu veřejné pobuřování, prostituce a někdy i recidiva v drobných krádežích. To je případ například jedné z těch nejslavnějších žen, Marie Bartet, která byla jednou z posledních žen, která byla na francouzskou Guajánu deportována v roce 1905 a také poslední ženou, která zde v roce 1938 zemřela. Ta byla odsouzena za krádež jídla a oblečení. Byly mezi nimi také politické vězenkyně. Příkladem je třeba Lumina Sofie, což byla vůdkyně jižního povstání na Martiniku v roce 1870. Ale porotu zároveň popudila také jako žena. Žena, která podle slov poroty chtěla vládnout mužům. Takže dnes je symbolem nejen koloniálního odporu, ale také hrdinkou feministického hnutí.
0: Jaký osud čekal na Guajáně vězněné ženy a v čem se lišil od toho mužského?
1: Tak přece jenom ten osud žen byl specifický v tom, že když dorazili do San Laurent de Maroni, tak byly internovány ve vězenském klášteře, který spadal pod řád svatého Josefa z Cluny, kde je hlídali řádové sestry, měli zde velice přísný režim a když nepodlehli nějakým tropickým nemocem nebo nějakým jiným strázním, kterým byly vystaveny, tak jednou za čas v neděli vyvedli na takzvanou přehlídku, kde je skutečně jako na trhu nabízeli mužům, kteří byli bývalými vězni a kteří si je vybírali za manželky. Protože ten plán byl takový, že se mají tedy ty trestanci a trestankyně nějakým způsobem potrestat, ale zároveň se mělo ulehčit těm francouzským věznicím a zbavit se zločinců a osídlit to kolonizované území. Jenže to manželství bylo kolikrát daleko horší nežli samotné vězení, protože ženy tam byly vystaveny domácímu násilí a zároveň byly nuceny taky prostituci kolikrát, takže se vraceli zpátky dobrovolně do vězení. Ten projekt tedy ztroskotal, nakonec byl zrušen v tom roce 1905. Ty mužské deportace pak ještě pokračovaly a úplně ty trestanecké kolonie zanikly v roce 1954. A dneska se v nich třeba hraje divadlo.
0: Nabízí se logická otázka, jakým způsobem toto těžké téma zpracovat prostřednictvím tance.
1: To je určitě pravda, ale na Guajáně tam platí to, že tanec je nejen považován za uměleckou výpověď, ale také za určitý prostředek živé paměti a generačního přenosu. A právě v tomto smyslu toto téma uchopili dvě tanečnice a choreografky, zároveň Ocean Chapuis a Jean Servec, právě už ze zmiňované skupiny Anthropic. A ty líčí ty konkrétní strasti, kterými ženy po vylodění na francouzské Guajáně procházely. Trpěly vlhkem, trpěly různým bodavým hmyzem, přísným režimem, pracovaly jako šičky nebo pracovnice, které udržovaly chod toho vězení a byly také, jak už jsem říkala, tedy vystaveny i té potupě, tedy toho nuceného manželství. Ale také měly svoje sny, prožívaly sny především o svobodě a tak vlastně to jejich představení je nejen plné těchto konkrétních reálných odkazů, ale také plné poezie a vlastně i ironie a absurdity.
0: Co obě autorky na osudech Galenic Guajány zajímá nejvíc? Vidí vězněné ženy skutečně jako nenapravitelné?
1: Rozhodně ne. Vidí je především jako lidské bytosti. Ženy, které byly vytrženy ze svého prostředí, často ze svých rodin, od svých dětí. A také ženy, které byly potrestány a ten trest daleko převyšoval to jejich provinění. Ten případ Marie Bartet je, myslím, velice křiklavý. Ona v 9 letech se stala sirotkem, v 15 byla vdána, ve 20 ovdověla, nebo byly nespravedlivě odsouzené. Lumina Sofie vlastně ani nerozuměla tomu svému rozsudku, protože mluvila kreolsky a celé to řízení probíhalo ve francouzštině. A autorky tohoto představení Angory Gibel se všechny tyhle ty příběhy snaží nejen zmapovat a vrátit do historie, ze které byly vymazány, ale také evokovat ty současné problémy a položit si otázku, co se vlastně stalo v současné době se ženským tělem a právě na současné francouzské Guajáně, kde, jak udávají v programu, jedna ze tří žen vstupuje do svého sexuálního života skrze znásilnění.
0: Taneční duet s názvem Incorrigible, nenapravitelné, shlédla na Avignonském festivalu nedávno Lucie Němečková a přiblížila nám jej právě nyní. Díky.
1: Také děkuji.

0: Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pulén, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl ale přístup jiný. Univerzita se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zraněných žácích. Žádat o pomoc ale můžou dál. České banky jsou v dobré kondici. Vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek. Mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Policie dopoledne preventivně evakuovala budovu Ústavního soudu v Brně. Při rekonstrukci tam dělníci našli skorodovanou munici, pravděpodobně z druhé světové války. Policie o tom informovala na síti X. Na místě zasahoval pyrotechnik. Policistům se munici podařilo bezpečně odvést. Francouzské a britské lodě zachránili 157 migrantů v Lamaňském průlivu poté, co jejich plavidlo začalo v úterý ráno hořet. Stalo se poblíž přístavu Boulogne-sur-Mer. Podle místních úřadů zatím nejsou informace o obětech. Do Británie letos přes kanál La Manche připlulo 14 000 lidí. Počasí. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Ty budou během odpoledne a večera vznikat na jihozápadě Čech a postupně se přesouvat na sever. Doprovázet je může silný vítr i kroupy. Jinak bude v noci jasno až polojasno. Nejnižší teploty 14 až 24 stupňů.

Odpolední Vltava. Zuzana Navarová, Jan Křtitel, Jiří Neruda anebo právě teď zpívající Kurt Elling, to jsou jména, která uslyšíte, pokud jde o hudební nabídku Vltavy mezi 15. a 16. hodinou.

Podmaňový hlas Kurta Ellinga zní odpoledním vysíláním Vltavy 7 minut po 15. hodině. A mezi 15. a 16. mimo jiné budeme listovat knihami Agáty Christie, připomínat jí naším seriálem. Královna detektivek je dnes v seriálu Šárky Jančíkové pojmenovaném po stopách Agáty Christie vnímána jako osoba, která zdaleka překročila rank literatury. Ale v literárním světě zůstaneme i v úvaze Petra Borkovce, kde se potkají mimo jiné Bohumil Hrabal a Ernst Hemingway. To bude ovšem až před 16. hodinou. Mnohem dřív se zaměříme na opoznání kontroverznější odkaz, totiž na personu Karla Hermana Franka, jemuž jsme také věnovali rozhlasový seriál a jenž má v Liberci končící výstavu. Dobré odpoledne.

0: koncert pro trubku, smyčcový orchestr a baso continuo, S-dur, třetí část Jana Křtitele Jiřího Nerudy právě dozněl. No a my se budeme věnovat tématům bohužel aktuálním a historicky bližším. Vyhlazení Lidic, poprava studentů 17. listopadu, tisíce obětí staného práva po atentátu na Heydricha, to vše spojuje jediné jméno, Karl Hermann Frank. Ještě tento týden až do 8. srpna lze v Liberci vidět výstavu věnovanou právě K.H. Frankovi. Výstavní projekt s podtitulem Zrada, zločin, odplata je instalován v galerii Johann Libereckého paláce Liebig a připomíná minimalistickým, ale velmi působivým způsobem právě personu tohoto nacistického zločince, od jehož popravy uplynulo v květnu 80 let. Autor výstavy, liberecký vydavatel a popularizátor regionální kultury Pavel Michal nyní s námi ve studiu Vltavy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak proč jste se rozhodl právě K.H. Frankovi věnovat tolik pozornosti a samostatnou výstavu?
1: Protože já si myslím, že je potřeba nezapomínat, co se kde u nás událo, že je potřeba věnovat velkou pozornost i vlastně novodobým dějinám. A

0: dějiny se opakují, takže si myslím, že je potřeba o tom hovořit, hledat souvislosti, aby se nám to nevrátilo.
1: Frank, to málo kdo ví, je jistým způsobem i spojen s Libercem, takže vlastně ta výstava má i místní relevanci. Jakým?
0: Tak za prvé Liberec, Reichenberg bylo hlavní město říšské župy, za druhý jako mnoho nacistických pohlavárů si tam přivlastnil vilu, takže tam měl barák a měl tam i vlastně Konráda Henleina, takže ten Liberec byla významná bašta vlastně toho nacismu.
1: Výstava nese velice lakonický úderný podtitul Zrada, zločin, trest. Proč právě tato slova a jak se vlastně promítají, pokud nějak, do struktury a koncepce té výstavy?
0: Tak výstava byla pojatá jako minimalistická, protože jsme chtěli nechat prostor lidem k zamýšlení. Je to v galerii Johann v Liberci v Libikově paláci a jsou tam tři místnosti. Takže první místnost jsme nazvali Zrada, kde je hraniční sloup, takový ten ocelový, který se dělal, a jsou tam noviny s vývojem událostí, kde se začíná psát nedáme se, ubráníme se a končí to tím, jak je ustavená nová vláda a tak dál, jak si nás prostě rozebrali. Druhá místnost, zločin, je ústřední, vlastně exponát je gilotína, která není originál, je z muzea nacistického barbarství, které bylo v Liberci, a jsou tam zase proti sobě postavený v kontrastu plakáty dobový, pojď do Wehrmachtu, budeš skvělý voják, my ženy budeme dělat na polích, aby se naši vojáci měli dobře, a na druhé straně jsou takové ty oranžové plakáty s černým nápisem, dnes byli popraveni, dnes byli zastřeleni. Zase je to v tom kontrastu a člověk si o tom může udělat nějakou svoji takovou duševní inventuru, jak to vnímá. No a třetí místnost je věnovaná trestu, kde je ve vitríně uniforma, vršek uniformy, v který byl vlastně popraven K.H. Frank, a jsou tam fotky z poslední chvíle jeho života v celé, a na druhé straně stěny je potom ukázka, jak vypadalo muzeum nacistického barbarství, které bylo zřízeno po válce v Henleinově vile. Takže tam vidíte, jaký byly exponáty, bylo tam prostě ta gilotína, byla tam šibenice, byl tam jakýsi replika Terezínského dvora. A celý je to vlastně i takový odkaz do dneška, protože když si řekneme zrada, já si můžu tam říct Krym. Když se řekne zločin, můžu si říct Ukrajina. Když si řeknu trest, dám si tam otazník. Takže jsou to právě ty otázky, které jsme chtěli, aby to v těch divácích vyvolávalo.
1: Bezesporu působivé, konec konců ty objekty, které jsou dislokovány vždycky uprostřed té místnosti, skutečně promlouvají sugestivním způsobem. Já jsem měl možnost tu výstavu navštívit. Přesto, nebáli jste se kontroverzí, když jste výstavu instalovali? Nebal jste se toho, že budete nařčen, řekněme, z vzývání odkazu válečného zločince?
0: Já si myslím, že ta výstava díky minimalismu spíš nic neodkazuje, nic nikomu nevnucuje, nic nikomu nepodsouvá, a my jsme chtěli, aby to v každém vyvolalo otázky. Aby se zamyslel, jak by se zachoval, jaký by to bylo, může se to stát, nemůže se stát, přijde to, nepřijde to. Takže myslím si, že tam není ani vzývání fašismu, ani radování se nad tím, že byl popravený. Jsou to konstatovaný fakta, a zbytek je na každém, aby si ten obrázek udělal sám.
1: O výstavním projektu Zrada, zločin, odplata, věnovaném K.H. Frankovi, instalovaném v Liberecké galerii Johann, mluví jeho autor Pavel Michal, a my s ním budeme mluvit ještě za okamžik v Odpolední Vltavě.

0: Zuzana Navarová zpívá 21 minut po 15. hodině. Smířlivý a příjemný text, který teď tedy nekoresponduje s tématem, který znovu otevřeme. Prostřednictvím autentických předmětů, doplněných o velkoformátové fotografie a text, přibližuje liberecká výstava nazvaná K.H. Frank, zrada, zločin, trest, osobnost nacistického zločince a taky vyrovnávání s jeho vinou a kontroverze spojené s jeho popravou jako memento pro dnešní dobu. Autor výstavy Pavel Michal s námi ve studiu. My už jsme mluvili o těch exponátech, které skutečně promlouvají velmi sugestivním způsobem. Možná se zeptám trochu bulvárně až, co ta gilotina uprostřed jedné z místností.
1: Ta gilotina je samozřejmě takový exponát, který si nikdo nechce nechat ujít, ale není to originál, je to replika, protože po válce, když vznikalo zmíněné muzeum nacistického barbarství v Liberci, tak chtěli gilotínu z Pankráce a tam jim řekli, že nikdy prostě o tamtu gilotína nevíde, takže vyrobili repliku. Je udělaná, kovová, těžká, budí hrůzu, nebudem si říkat, že ne, ale není to ta, která by někdy někoho setnula.
0: Mluvil jste o muzeu nacistického barbarství, to byl projekt v Liberci známý mnohým liberečanům, tedy v sídle někdejší Henleinovy vily. Souvisí s konceptem demonizace těch nacistických zločinců. Naopak, viděno dnešním pohledem, je podle vás možné na příběhu a osobnosti K.H. Franka najít něco lidského, něco zcela obyčejného, něco, s čím se člověk byť nerad musí vyrovnat, jako s příběhem člověka, který byl v situaci, která mu poskytla dělat to, co dělal?
1: Tak já nechci opravdu nikdy nikoho soudit, protože jsem to nezažil. Zaplať pánbu, jsem to nezažil. A ať si každý položí tu otázku, jak on by se choval. Jak by poslouchal rozkazy, neposlouchal rozkazy, jak by byl aktivní, jak by byl neaktivní, jak by se snažil pomáhat. Opravdu to nechci soudit, protože samozřejmě výstava byla doplněna ještě o spoustu besed a probíralo se tam třeba, jestli ty procesy poválečné byly spravedlivé nebo ne, nakolik to byla odplata, nakolik to byl zasloužený trest. A já jsem vždycky říkal, hodnotit to nebudu, já jsem v té době nebyl, já jsem ten prožitek neměl.
0: Konec konců Český rozhlas měl projekt, který na základě autentických, dochovaných a nově objevených záznamů ze soudního procesu přibližoval tu atmosféru po válce. Nakolik ty archivní dokumenty, třeba i vystavované fotografie, vypovídaly o Liberci té doby?
1: Tak byl to obrázek opravdu sfanatizovaných lidí německého obyvatelstva. Pro mě vždycky zůstává takový memento, že ty lidi tam žili celou dobu poměrně spokojeně spolu, Češi, Němci, Židi, vyráběli spolu, obchodovali spolu a pak stačí strašně málo a všechno se to zvrhne do prostě úplně nepochopitelných věcí. Ty lidi, kteří spolu bydleli na jednom patře v baráku, najednou se vraždějí.
0: Vy jste k výstavě vydali velmi působivý katalog obsahující dobové fotografie a v duchu těch třech zlomových bodů i relevantní obrazy a texty nejen k reáliím Liberce. Ale vím, že taky působíte na mládež a že oslovujete i školy, které tedy v čase prázdnin asi nepřijdou, nicméně rodiče s dětmi nebo všichni zvídaví mohou až do 8. srpna výstavu navštívit. Čím jste oslovili nejmladší generaci?
1: Tak pro nejmladší vznikl komiks K.H. Frank, Zrada, zločin, trest, kde je ten příběh vykreslen. Pro starší a dospělé vznikl katalog k výstavě, kde jsou hlavní místa vlastně nacistických budov, které byly v Liberci, kde bylo gestapo, kde bylo vězení a tak dál. Takže kdo chce, může si udělat procházku po Liberci, po památkách. A opět říkám, není to proto, že chceme něco oslavovat, ale prostě tyto věci se staly a neměli bychom zapomenout.
0: Otázka závěrem, osobní otázka, co pro vás při přípravě výstavy a možná i při její realizaci nebo při zpětné vazbě návštěvníků, co pro vás bylo nejpůsobivější?
1: Tak je pravda, že několikrát jsem se byl na výstavě podívat a přišlo mi hrozně zajímavé, že třeba někdo si tam přečet všechny ty noviny, což bylo desatery noviny a pozorně to četli, strávili tam hodiny. že tam stojí lidi mlčky a dívají se a jsem rád, že si nedělají selfiečka s gilotínou, že opravdu k tomu přistupujou, tak nějak bych řekl, s pietou a úctou.
0: Říká Pavel Michal, autor výstavy Zrada, zločin, trest, kterou můžete až do 8. srpna vidět v Libereckém paláci Liebig v galerii Johann. Díky.
1: Taky děkuji, nashledanou.

0: Tomáš Jamník a Ivo Kahánek provedli Dvořákův slovanský tanec číslo 8 v odpolední Vltavě.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Před chvilkou jsme vám přiblížili výstavní projekt, který připomíná zločiny K.H. Franka výstavou, která 8. srpna končí. My se vydáme teď už po stopách fiktivních zločinů, tak jak je dokázala stvořit Agatha Christie. Stejnojmenný seriál Šárky Jančíkové připomíná tvorbu nejoblíbenější britské detektivkářky. Zástupci české společnosti Agathy Christie, Jana Onezork a Juan Zamora nás nyní provedou po hrabství Devon.
2: Není tedy třeba se soustředit jenom na Torquay, kde figuruje i to devonské hrabství v tom jejím díle dál.
3: Devonově dílo Agathy Christie plné. Můžou to být jenom letmé zmínky i vyloženě zasazení konkrétních knih do devonského hrabství. Jako je Sitafordská záhada zasazená na Dartmouthská blata, ta blata, která známe z psa Baskervilského, nebo třeba Nultá hodina, která se odehrává zase v jiné přímořské lokaci, než je Torquay. Celkově bych řekl, že ten Devon jako právě to místo u moře a taky místo s krásnou přírodou, je to výrazné, co se do těch jejich knih promítá.
4: Emily byla prvním pohledem na Sitaford okouzlená. Asi 2 míle za Exhamptonem odbočili z hlavní silnice a jeli do kopce pomírně stoupající hrubé vozovce mezi blaty, dokud nepřijeli do vesnice, která ležela přímo na okraji blat. Tvořila ji kovárna a poštovní úřad kombinovaný s cukrárnou. Odtud vedla úzká cesta k řadě nových vilek postavených ze žulového zdiva.
5: Ona třeba spoustu věcí nalezla náhodou, respektive pokud budeme mluvit o té Sitafordské záhodě, ona se nechala inspirovat malinkatou vesničkou Trolley, kde je 6 baráčků a jeden z nich, taky bungalov, se svojí sestrou Meč koupili, když potřebovali někam uklidit svého bratra Montyho. A těch 6 baráčků je základem Sitafordské záhady, toho uspořádání toho Sitafordu.
2: Pokud se tedy bavíme o dalších obrazech Devonu v jejich knihách, tak nesmíme asi zapomenout na ostrov Berg. Jak ho Agatha objevila a v jakých knihách se potom objevuje ten ostrov? A nakolik se to liší třeba od skutečnosti?
5: Ona hodně cestovala právě i s přáteli, takže předpokládám, že se o něm tak jako obecně vědělo. A zcela jasně ho poznáme v knize Zlo pod sluncem. Tam je pouze drobný detail, že v té knize je ostrov s pevninou spojen můstkem.
6: Mohutný dům byl rozšířen a zkrášlen. Z pevniny na ostrov byl postaven příjezdový můstek. Po celém ostrově byly vybudovány a navrženy pěšiny a různá zákoutí. Hotel Pirátská vlajka na Pašeráckém ostrově v zálivu Leathercombe tak vítězně vstoupil do života.
5: Když to ve skutečnosti je to takový ostrov, který je ostrovem jenom několikrát za den, v okamžiku, kdy je příliv. Protože pokud je odliv, tak se tam dá dojít suchou nohou po písku, pokud je příliv, tak se tam jezdí takovým mořským traktorem, který jsme mohli vidět v televizní adaptaci tohoto románu Zlo pod sluncem s Davidem Sishayem.
7: Dělá to 2 libry a 9 pensí. Moc krát děkuji.
8: Ten hotel je na ostrově.
9: Nebojte se, nepojedete lodí. Mají tu... Tohle, to nás dopraví na druhou stranu.
10: Nasedat, prosím, za minutu odjíždíme.
5: Všem není to jediná kniha, ve které ten ostrov vystupuje. Má se za to, že je také inspirací pro Agátinu zřejmě nejslavnější knihu 10 malých černoušků, dnes už tedy vydávanou pod jménem A pak nezbyl žádný, kdy přijíždí na ostrov 8 pozvaných hostů a někdo je postupně vraždí. A když se po něm jdete projít po tom ostrově, on je to opravdu malinkatý ostrov, tak tam vidíte ty útesy a úplně tam vidíte, jak tam někdo padá z toho útesu a nebo jak tam sedí ten generál, kouká na to moře a to vás opravdu vtáhne.
11: Na severozápadní straně, obrácené k pobřeží, spadaly kolmo do moře hladké, nerozryté útesy. Na zbývající části ostrova nerostly žádné stromy a vegetace byla velmi skromná. Nakonec, když prohledávali skaliska těsně u vody, došli k místu, kde seděl generál MacArthur a díval se na moře. Bylo to místo nesmírně tiché, bylo tu slyšet jen šplouchání vln narážejících na skály. Starý pán seděl vzpřímeně, oči upřené k obzoru.
2: A točily se přímo na tom místě tedy některé filmové a seriálové adaptace. Už jsme naznačili, že některé ano, tak které?
5: 10 malých černoušků nebo a pak nezbyl žádný, se točilo někde jinde. Žádná adaptace, pokud vím, se netočila tam. Ale na tom ostrově je velmi známý Art Deco hotel a tento hotel vystupoval také v adaptaci příběhu slečny Marplové Nemesis, kde tam umírá pan Rafael. Ovšem výběr té lokace neměl nic společného s tím, že to je ostrov spojený s Agátou, ale právě ten Art Deco hotel se jim tak strašně líbil těm filmařům, že si zvolili, že to tam natočí.
2: A tady v hotelu se dá třeba i ubytovat nebo se tam zajít na čaj?
5: Na zájezdu po stopách Agáty Christy jsme tam jeli. Nejeli jsme tedy mořským traktorem, protože jsme přijeli v době, kdy byl odliv. Byli jsme tam na odpoledním čaji a dodnes to pro některé členy je jeden z jejich vrcholných zážitků, že prostě zažili pravý anglický odpolední čaj ještě navíc v tomto hotelu. A dá se tam i ubytovat, není to úplně nejlacnější. A je tam i taková chajda, dalo by se říci, Agatha Christie Cottage, kde oni tvrdí, že tam Agatha Christie občas bydlela a psala a tam se dá bydlet taky.
0: Lákají nás na ostrov Berk Jana Onezork a Juan Zamora ze společnosti Agathy Christie. V příspěvku zazněly ukázky z audioknih Sitafordská záhada vydavatelství Audiostory, Zlo pod sluncem od One Hot Book a 10 malých černoušků, které vydala společnost Tým pánům. Zazněl i úryvek z epizody Zlo pod sluncem seriálu Hercule Poirot. My se po stopách britské spisovatelky vydáme opět zítra a to na její milované sídlo Greenway.

0: Původně hudba Cyndi Lauper znící v jiné adaptaci Odpolední Vltavou Time After Time. Aktuální čas 15.47, čas na úvahu tentokrát spisovatele Petra Borkovce, v níž se potkávají Bohumil Hrabal, Ernest Hemingway, Bažantí stehinka a Medvědí kůže. Vydáme se na výroční book club, který probíhal v tajemném městě Če.
1: Plány na jubilejní 30. book club v městečku Če, který měl navíc členkám připomenout zaplacení klubového příspěvku, byly velkolepé. Eva Šedivá a Jana Konečná, zakladatelky těch knižních schůzek, uctívané moderátorky a přítelkyně současné české prózy, toužily své čtenářky dokonale překvapit. Sláva jejich knižního klubu dávno překročila hranice městečka. A dámy sami sebe přemluvily, že to není pouze díky zdejším milionářským vilovým čtvrtím a tučným příspěvkům bohatých členek, které umožňovaly zaplatit pozvaným spisovatelům honorář, jemuž se nedalo odolat. Zopakujeme to, prostě nedalo. Přemýšleli. A nakonec vymysleli, že ten výroční book club uspořádají v mysliveckém stylu a číst se tentokrát bude klasika. Kančí a jelení guláš, bažantí stehinka, kvalitní červené víno a Bohumil Hrabal. A taky nějaká lovecká povídka od Hemingwaye, jehož obě zbožňovali. Řeknu Ivě a Kamile, ať uvařej, uvažovala Eva Eš. A já si rozhodně beru na starost výzdobu, dodala Jana K. a v očích se jí zablísklo. Přípravy se rozběhly jako na drátkách. Nápad Jany K. ohledně výzdoby salonku v místní restauraci Kobliha, kde se veškeré buklaby konaly, vyhlížel výtečně. Manžel její dobré kamarádky Daniely Fialové byl bohatý developer se zálibou v myslivosti. Ačkoliv bohatý je slabé slovo a myslivost taky. Jeho vášní byl luxusní lov, který se neomezoval na Evropu, kde ve velkém klátil jeleny, daňky a medvědy, ale sahal na všechny kontinenty, odkud přivážel zbytky tigrů, slonů, zeber a pum, které sprovodil ze světa nejdražšími puškami, revolvery a kušemi. Developer sbíral trofeje i zbraně a jeho vila, která patřila k nejhonosnějším v městečku Če, připomínala konopiště. S o něco lepším topením, ty vole. Burácel tučný, divoce zarostlý developer, když se jednou za rok zjevil v Koblize. Jana K. navrhla Daniele F., zda by do Koblihy nedovezla nějaké kožešiny a jiné trofeje a salonek nevyzdobila. Daniela F. souhlasila a slíbila dokonce několik odpadkových košů ze sloních tlap. I Ernest Hemingway bude spokojen. Ale v den konání se přípravy nečekaně zadrhly. Daniela F. totiž zatelefonovala Janě K., že objevila tajný mobil svého manžela a v něm SMSky s milenkami, které si sebou vozí na výpravy. Daniela F. zdůraznila, že těch žen je skoro 20, řekla a to už plakala, že před manželem svůj objev netajila ani 2 minuty, načež on jí zmlátil, sebral jí klíčky od obou aut i od domu a zamkl v dětském pokoji s jejich 5letým synem. Jednomu ze svých chlapů nařídil, aby hlídal a odjel. Prostě jsem ve vězení. Onoho to kreténa večer přejde, vzlikala Daniela F. Ale ty kožešiny nepřivezu, nezlob se. Hrozně mě to mrzí. Jana K. se zhluboka nadechla a zeptala se, zda jsou v dětském pokoji nějaké kožešiny. Daniela F. přisvědčila. Za chvíli před zadním vchodem do vily Daniely F. přibrzdil Jaguar, z něhož vyskočili Eva Eš s Janou K. První vyrazila k hlavnímu vchodu, aby zabavila muže, který hlídal. A Jana K. zaťukala na okno dětského pokoje, odkud spolu s Danielou F. začali oknem soukat kožešiny, kůže a paroží. Za naprostého ticha vytáhli i medvědí kůži s vycpanou hlavou a 5letého vyděšeného synka. Nakonec oknem vyskočila jeho matka. Eva Eš se mezi tím vrátila a auto narvané zvířaty a lidmi nastartovalo, sledováno mužem ve slunečních brýlích, který si vůbec ničeho nevšiml. Výroční book club městečku Če se vydařil nad očekávání. Salonek tonul v liščích a rysích kožešinách a kůžích divokých prasat z dětského pokojíčku. Medvěd cenil zuby, ze stěn zhlíželi 12 teráci. Zvěřinu nachystanou k večeři všechny čtenářky chválili a do nebes vynášeli i karlovarské knedlíky, A zatímco se četl Bohumil Hrabal a Hemingway, vybrali mezi sebou tak obstojný obnos, že kdyby ti dva ještě žili, mohli by je snad pozvat na besedu do městečka Če. Sláva moderátorkám. I já na tom book clubu byl, jedl jsem a víno pil. Ale když se před koblihou rozsvítila strašně silná světla několika džípů, z nichž vyskákali chlapi v brýlích a z toho největšího vylezl obtloustlý vousatý developer, dopil jsem a zmizel. A v tom je ta svízel, protože jsem nic neviděl a nic neslyšel.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze ve Středočeském kraji smogovou situaci. Platí do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Poskytnutí dočasné ochrany v Evropské unii lidem z Ukrajiny bude nově navázáno na jejich splnění vojenských povinností vůči jejich vlasti. Od zítřka začínají v unii platit nová pravidla, která také prodlužují institut dočasné ochrany pro lidi vysídlené z Ukrajiny kvůli válce do 4. března 2028. Opatření se bude vztahovat jen na žadatele, kteří usilují o udělení ochrany od letošního 1. srpna. Státy Evropské unie nabízejí pomoc Španělsku s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Oznámil to irský ministr vnitra Jim O'Callaghan po jednání s ostatními ministry vnitra 27. Pomoc by podle něj mohla být jak finanční, tak organizační. Renesanční letohrádek v České Lípě a dvě sousední budovy dnes převzali stavbaři. V takzvaném Červeném domě v navazujících budovách vzniknou expozice vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa a také odborná pracoviště a depozitáře. Rekonstrukce má přijít na 100 milionů korun. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty, opravuji, nejnižší teploty 24 až 19 stupňů Celsia. Více zpráv na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Dave Holland, Ignác Lachner nebo právě teď Harry Connick Junior. To je hudba, která bude znít Odpolední Vltavou po 16. hodině.

0: Vltavské vysílání po 16. hodině vždy v letním čase vedle hudby, kterou nyní obstaral Harry Connick Jr., znamená také výletní nabídku prostřednictvím pravidelného letního seriálu, kterým jsou výlety s Vltavou. A tento týden míříme do Baťova kanálu, což je dnes především turistická atrakce. Měří 60 kilometrů a spojuje město Otrokovice a ves Rohatec. Možná i vy letos Baťův kanál navštívili, je oblíbenou turistickou destinací. Tušíte však, jaký byl jeho původní účel? Dozvíte se to v dalším díle Výletů s Vltavou, kde putujeme právě po stopách projektů inspirovaných vizemi bratří Baťů. Reportáž natočil dokumentarista Petr Slinták.
1: Výlety s Vltavou.

0: Tady bylo celé srdce Baťovy plavby, byla to výrobna nákladních člunů, které právě přepravovali lignit, kotvili tu ty odstavené nákladní lodě, vykládali se tu ty náklady lignitu, který se sem vozil, kotvili tu i tři původní remorkéry, které tahali po říčních úsecích ty nákladní lodě. Tady opravdu byl ten hlavní přístav plavby po Baťově kanálu.
1: Baťův kanál je dnes především turistickou atrakcí. Každoročně jeho vodní cestu brázdí tisíce lidí na výletních lodích, rodinných člunech nebo housebotech. Minulost tohoto vodního díla však romanticky dovolenková nebyla. Naopak, jednalo se o projekt sloužící průmyslovým a zemědělským účelům. Na koncepty inženýra Stanislava Suka, který v roce 1919 vypracoval studii splavnění Moravy, navázali snahy Tomáše Bati o hospodářské využití toku řeky. To se nakonec podařilo až po tragické smrti podnikatele v průběhu 30. let. Než jsem dorazil do Otrokovic, kde se nachází pozůstatky bývalého přístavu, pobyl jsem poblíž nedaleké obce Spytihněv. Ta se může pochlubit nově upraveným zázemím plavební komory a je tak častým cílem turistů. U tamního jezu, jenž vzdouvá hladinu

0: odkud vlastně vyrážely nákladní lodě pro svůj náklad Baťovým kanálem pro lignit do Sudoměříc. Dneska už po říčce Dřevnicí, na jejímž břehu se nacházíme, plavba není, ta vede jenom po řece Moravě vlastně k Bělovskému jezu. Ale ta plavební komora tady je na první pohled viditelná, patrná, bohužel je z větší části zasypaná a za tou plavební komorou uvnitř výrobního areálu, který tady je, tak je zasypáný celý ten původní přístav, původní prvky. To znamená, nepoužívá se a pravděpodobně už se ani nikdy používat nebude.
1: A víme přesně, kdy to přestalo fungovat, toto jako přístaviště lodí převážejících lignit, kdy vlastně to ztrácelo tu svoji funkci?
0: Bylo to postupně po druhé světové válce, protože vlastně Baťův kanál byl na konci druhé světové války významně poničen a také firma Baťa byla znárodněna. Celý ten systém těch firem, které na sebe vzájemně navazovaly, tak už přestal fungovat, přestala i být ekonomická ta potřeba přepravy lignitu jako takového, takže vlastně konec druhé světové války znamená konec té nákladní plavby po Baťově kanále v tom původním smyslu, proč byl postaven.
1: Mimo dopravu lignitu z jižní Moravy sem na Zlínsko, sloužil ten kanál i jiným účelům?
0: Před druhou světovou válkou to bylo zejména ten lignit a vlastně to byl primární účel, proč byl postavený. Ale po druhé světové válce už se v jeho ne původní délce, ale částečné délce využíval pro přepravu štěrku, který se tady v okolí řeky Moravy těží na několika místech. Přepravovaly se i další komodity, jako třeba dřevo a podobně. Takže využíval se, ale následně vlastně ta kapacita těch lodí a ta rychlost té dopravy byla neekonomická. Rozpadl se i ten systém těch podniků, které už měly následně svoje dopravní zásobování vyřešené silniční dopravou, která se neustále rozvíjela v těch 50. 60. letech a potom i železniční.
2: Maminka moje rozmilá často říkala, ty rosteš, Eduarde, budeš velký, dám ti skafandr, půjdeš na vandr do boty. De facto se maminka ani nemýlila, tatínek říká, rosteš jak z vody, už mám skafandr, chodím na vandr do boty.
1: Pokud byste mohl okomentovat to, co před sebou vidíte, jsou tady fotografie nějakých velkých lodí, které už dneska na Moravě nebo Baťově kanále nevidíme. Dnes je to tady spojeno spíše s turistickým ruchem, ale tady to jsou, předpokládám, ony dopravní remorkéry.
0: Tady na těch fotografiích je vidět jednak plánek s vyznačením současného stavu průmyslového areálu a toho, jak v něm ten přístav byl, jak je v něm vlastně dneska zasypán. Vidíme původní fotografie z těch 30. a 40. let, jak to tady na tomto místě vypadalo v té době, když to sloužilo jako přístav a plavební komora. Vidíme nákladní lodě pro 150 tun, které převážely lignit ze Sudoměříc sem do Baťova jako důležitou energetickou surovinu. Vidíme dokonce i ty remorkéry Baťa, které tahaly ty nákladní čluny. A také mimo jiné vidíme loď Mojenu, což je zajímavé, protože to je loď, která byla zakoupená sem na Baťův kanál v roce 1939 a ona v podstatě zahájila turistickou plavbu po Baťově kanálu, protože ta byla zakoupena za účelem přepravy osob, přepravy turistů, takže cestovní ruch a turistická plavba po Baťově kanále začala de facto v roce 1939.
1: Takže toto před námi, to je plavební komora, ty betonové železné prvky a přístaviště bylo o něco dál.
0: Ano, když se tady přes tu plavební komoru podíváme, zvedneme hlavu do dálí, tak vlastně ona je tady zasypána, vidíme jenom tady to ohlaví a tam, jak jsou ty koleje, tak tam vlastně byl bazén toho přístavu. Dokonce za těmi stromy nám prosvítá hala, ve které se vyráběly ty železné 150-tunové lodě, které vozily ten lignit a následně vlastně úzkým kanálem až celým tím průmyslovým areálem nám vedl ten kanálek, kde se dopravoval ten lignit až přímo k teplárně. Takže tady ty pozůstatky jsou na první pohled ještě pořád patrné.
1: A na druhou stranu to vedlo k říci,

0: řece Dřevnici, která se pak vlévá do Moravy.
1: Vlastně korytem říčky Dřevnice jsme se dostali do Moravy a potom po proudu řeky Moravy a částečně uměle vyhlubovaným kanálem se lodě dostávaly až do Sudoměříc k výklopníku, kde se vlastně nakládaly.
2: Nikde na světě není tolik a větě. Ze všech nejvíce milují chod.

0: chlapa, s kterým jsem je na rukách.
1: Dodnes vlastně se vedou debaty o tom vytvoření nějakého velkokapacitního dopravního kanálu Dunaj Odra Labe a vlastně ten Baťův kanál je takovou částečkou tady této vize, která fungovala na tom průmyslovém principu, dnes tedy turistickém. Proč se vlastně Baťovi podařilo, nebo díky čemu se podařilo mu prosadit ve 30. letech tu myšlenku vybudovat tento kanál i ve spolupráci se státem, který samozřejmě musel udělit potřebná povolení?
2: Jednak od počátku 20. století se začalo pracovat na regulacích řeky Moravy, která vlastně nekontrolovatelným způsobem meandrovala. A to až tak, že začala způsobovat materiální škody a na některých místech už docházelo k sesuvům břehů a dokonce k poškozením a zřícením několika domů. Takže se začala regulovat tok řeky Moravy, začala se narovnávat, takzvaný kanalizovat, a to mělo za důsledek to, že se tok řeky Moravy výrazně zrychlil, došlo k rychlejšímu odtoku vody z krajiny a taky ke snížení hladiny spodních vod. A proto se vymyslelo takové důmyslné závlahové dílo. Dneska bychom ho odborně nazvali, že to bylo ekologické kompenzační opatření ty regulace, takže Baťův kanál je v podstatě ekologická stavba. A toho páteřního zavlažovacího kanálu využila firma Baťa pro plavbu, takže vlastně spojila tu ekologickou myšlenku s tou myšlenkou plavby. Baťa byl velký propagátor rozvoje dopravy, protože si uvědomoval, že ekonomická prosperita je závislá na dobré dopravní síti. Nutně ale dodat, že viděním těch 30. let 20. století byl Dunaj Odra Labe kanálem, jehož korytem měly proplouvat lodě o maximálním výtlaku 300 tun. Dneska z dnešním pohledu, aby byl Dunaj Odra Labe ekonomicky výhodnou stavbou, by museli po něm proplouvat lodě o výtlaku okolo až 2000 tun. To znamená, že ta romantika té plavby je úplně jiná.
1: Když se Baťův kanál začal stavět, trvalo to řádku let, bylo to započeto vlastně v době hospodářské krize a pokud vím, i tou stavbou se částečně, aspoň regionálně, ta hospodářská krize nějak řešila.
2: Ano, je to tak. Na stavbě se minimálním způsobem využívala mechanizace, nejvíce využívala lidská práce, takže Baťův kanál se kopal víceméně ručně, využívali se koňské povozy, takže práci dostávali lidé, práci dostávali hospodářská zvířata a jejich majitelé, takže mělo to určitě vliv na překonání té ekonomické krize, která tu v té době byla pozitivním způsobem, takže to byla stavba prospěšná pro region. Už jsme si řekli, že ekologický, a teď už víme, že i ekonomický.
1: Z těch dochovaných technických památek Baťova kanálu, ať funkčních či nefunkčních, které byste doporučil v další řadě jako navštívení hodné?
2: Upozornil bych vlastně na to, že všechny plavební komory jsou původní, i ty táhla, ty převodnice, šroubovnice jsou původní, jenom jsou osazené elektromotory, takže každá plavební komora je vlastně památka. A pak jsou to domky u těch plavebních komor, ne všude jsou v pěkném zachovalém stavu, ale třeba ve Spíti Hněví tam jsou velmi, velmi pěkným způsobem citlivým zrestaurované. A nemůžeme opomenout právě výklopník, což je vlastně technické zařízení, ve kterém se vyklápěly nákladní vagóny na loď a tím se vlastně ta loď nakládala. Ten se nachází u Baťova kanálu v Sudoměřicích a je to zachovalé původní dílo, které patřilo k vodní cestě.
0: Nikde na světě není tolik na světě. Všech nejvíce, ať máš na dvojnice. Ty na procházku, jsi na provázku, letíš malér, možná loka, budíš s ním je na ruka.
3: Poslouchali jsme rozhlasový projekt, který nás zavedl do moravských Otrokovic. Průvodcem dokumentaristy Petra Slintáka na místech zaniklého centrálního přístaviště Baťova kanálu byl Vojtěch Bártek. A zítra nahlédneme do takzvaného Baťova mrakodrapu.

Odpolední Vltava pomalu, ale jistě míří do svého finále. Čas vyhlížet Vltavský akcent a taky další večerní vltavský program. Budete-li dál poslouchat Vltavu, pak vám můžeme v Art Café nabídnout v duchu filmového léta filmové melodie, které překročily svůj horizont. Právě to je podtitul pořadu Petra Zelinky, se kterým projdeme nehynoucími filmovými hudebními motivy. Sfilmován a rozhlasově zpracován byl i román H.G. Wellse Válka světů a v premiérové adaptaci pro rozhlas vám jej nabízíme v 19-dílné sérii. I dnes večer v četbě na pokračování. No a chcete-li, můžete také být u černé komedie o životě hrou a hře o život nazvané Benzína Dechtov. Večerní drama Petra Píchy začíná ve 20 hodin. David Hamara vám dál přeje příjemný poslech Vltavy, za techniku také Nataša Vodvářková a editor Antonín Pfeiffer.

0: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.
1: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: A teď, milí posluchači, čas poslechnout si reprízu pořadu Akcent z letošního března, který je věnován umění v metru.

0: Římě, v nové stanici metra Koloseum, lidé mohou obdivovat archeologické exponáty. Není to ojedinělý případ v Evropě, mluví se o takzvaných archeostanicích nebo muzeálních stanicích. Metro ve Stockholmu je zase nejdelší galerie na světě. U nás se v podzemních stanicích snažíme uchovat moderní umění minulosti a snad dojde s novou linkou D i na to současné. Jak udělat umění integrální součástí metra a docílit toho, aby si ho lidé všimli a přijali ho? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Ve studiu jsou s námi novinářka a spolupracovnice Vltavy Alena Hrdziníková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A ředitel Národní památky Vyšehrad, architekt a popularizátor architektury a umění v pražském metru Petr Kučera. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dívali jste se, jak vypadá metro Koloseum, pokud jste tam teda sami nebyli, Aleno?
1: Nebyla jsem tam, ale dívala jsem se na fotky z článků a mně se to osobně moc líbí. To označení toho metra jako muzea, podzemního muzea, mi přijde vlastně docela akurátní.
0: Co na to, Petr?
2: Já se přiznám, že jsem tam taky ještě nebyl a viděl jsem zatím jenom fotografie a samozřejmě se mi to líbí. Na druhou stranu si říkám, že uprostřed Říma se taková stanice snadno udělá, protože předpokládám, že když tam to metro kopali, tak tam narazili na spoustu archeologických nálezů, takže je to o té interpretaci na místě. Takže určitě zajímavé.
0: Teda v případě této stanice Koloseum je opravdu velmi impozantní, taková opulentní. Pak jsou vlastně ale i další příklady, které jsou po Evropě, především v těch středoevropských zemích, kde těch archeologických nálezů je poměrně hodně, takže bychom mohli zmínit třeba Atény anebo Soluň, kde s novým metrem právě také vlastně vystavili celou jednu část Byzantské ulice. Je to vlastně, řekněme, alespoň do určité míry obvyklý přístup k tomu, kopnu, narazím na archeologické památky, udělám z toho alespoň částečně součást metra?
2: Tak je to obvyklý, jste si vlastně sám odpověděl. Samozřejmě, když kopu metro v lokalitách, kde je starověké, středověké, mnoha set, možná i tisícleté osídlení, tak se snadno něco najde, takže to je jeden aspekt, že samozřejmě, kdybychom takhle kopali archeologicky v Kodani, tak tam toho najdeme méně, třeba například v Berlíně. A druhý aspekt je, jak to metro vede hluboko. Protože pokud ty stanice jsou jako hloubkovým metrem, jako třeba u nás, trasa metra A, tak tam zkrátka se toho příliš archeologicky nenalezlo při vlastní ražbě tunelu a jenom třeba těch podporuchých vestibulů. Takže je to otázka, pod jakým městem, s jak dlouhou staletou historií táhnu metro a také jak hluboko jej táhnu. A z toho mi pak vychází množství těch archeologických nálezů, že je to vždycky daný tím místem a jeho historií.
0: Máte vlastně nějakou oblíbenou stanici, Aleno, kterou v Evropě byste navštěvovala právě proto, nesnad proto, že by to nutně byla ta archeostanice, ale že by to byla umělecky stvárněná stanice?
1: Já se tady směju, protože jsem se snažila vybavit všechny možné stanice v Evropě a nakonec jsem stejně, a teď mě hodně posluchačů podle mě odsoudí, zůstala u Stříškova,
0: dobře.
1: Který mi v něčem vlastně pořád jako stále fascinuje a považuji ho za nějakou formu umění a vlastně se mi líbí.
0: To je velmi zajímavý přístup, zrovna Stříškov. Proč se vám líbí zrovna Stříškov, který je trnem v oku mnoha jiným, nejenom tedy samotným obyvatelům města, ale také vlastně i architektům. Mimochodem architekt Kotas, pokud se mluví v jeho souvislosti s kvalitním zpracováním stanice metra, tak se mluví o Rajské zahradě, nikoli o Stříškovi.
1: Jo, možná bych to uvedla trošku na pravou míru. Mně se líbí právě v tom, že když tam projíždím, tak přemýšlím nad tím, co by všechno pro mě ta stanice toho metra měla splňovat, jestli tam nutně musí být restaurace, jestli musím vidět ven, což teda mně se třeba osobně líbí, proto taky radši jezdím tramvají po Praze, ale vlastně vždycky mě to donutí k nějaké vlastně kritické reflexi těch stanic, takže i z toho důvodu se mi líbí, tak doufám, že jsem si zlepšila u architektů poslouchajících reputaci.
0: Dobře, ale teď, když zmizíme od architektury stanic metra, protože to je trošku jiné téma, vrátíme se zpátky vlastně k stanici metra jakožto muzeím nebo galeriím, tak ten jiný přístup třeba volí Stockholm, Petře, který se opravdu označuje, že je nejdelší galerií na světě, kde 90 stanic těch 100 má nějaké umělecké prvky, ať už ve větší nebo menší míře. A považuje se to za takový etalon toho, jak pracovat s uměním v podzemní dráze.
2: No, já bych možná to trošku rozšířil tu otázku, nebo takhle, uvedl posluchače do situace, oni jsou vlastně tři typy přístupu. První typ je, že tu dopravní stavbu, to metro, beru zkrátka jako dopravní stavbu a žádné umění tam není. Je to
0: utilitární.
2: Prostě utilitární. To je příklad Berlínu, Londýna a nemyslím si, že by tam to umění nějak zvlášť chybělo. Prostě je to přístup, je to dopravní stavba, je to jenom ta tuba, kudy se pohybou lidé. Druhý přístup, to je
0: třeba... Pardon, ale vám musím trošku oponovat, protože když člověk se prochází i byť vlastně těmi průchozími podchody a tunely, které jsou v londýnském metru anebo v pařížském metru, tak jenom vlastně ty mozaiky jsou uměleckým dílem. A Elena teďko tady kývá.
1: Ano, přikivuji.
2: Tak já jsem tak trošku zjednodušil schválně, ale samozřejmě umění můžu najít ve všem, i v tom New Yorkském metru. A spíš jsem chtěl říci, že vždycky já se přemýšlím nad tím, že když umění v metru, tak většinou to je z nějakých ideologických nebo ideových důvodů. Jo, umění nemusí být nutně jako, já bych to vysvětlil, takhle, možná uvedu jiný příklad. U nás to umění v metru, v pražském metru, mělo ideologický důvod začátku, teda zejména, takže to umění bylo často i politické, i logické, mělo vzdělávat cestující, respektive ukazovat jim, v jak krásném režimu si žijeme. V Římě ten důvod pro ty archeostanice je taky jednoduchý. Ukázat, jak bohaté to město na památky, je to vlastně marketingový důvod. Ve Švédsku využili situace, že tam mají, jako pokud vím, to metro ražený pod zemí, jako ve skále, v masivu kamenném, takže tam poměrně práce s tou skálou sama o sobě jako k tomu vyzývá, takže vždycky zatím nějaký záměr. Že možná to řeknu lépe, je prostě svou dopravní stavby, kde ten záměr primárně jako umění nebyl, přesto tak můžeme vnímat. Jo? A teď já jenom se ptám, jako kdy vlastně je co adekvátní.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: S novinářkou a spolupracovnicí Vltavy Alenou Harciníkovou a s ředitelem Národní památky Vyšehrad a také architektem Petrem Kučerou se bavíme o umění v metru a nejenom tedy v tom pražském, ale i v těch zahraničních. Teď se ale právě přesuneme do toho pražského. Pokud bychom měli považovat nějaké archeostanice u nás, tak bychom uvedli Můstek a IP Pavlova, ale jak Petr říká, moc si toho nikdo nevšímá. Je to tam trošku zapadlé.
2: No, já bych je za archeostanice nepovažoval. Tam skutečně spíš jako když cestou narazil nějaký archeologický objekt, kterým památkáři nedovolili zbourat, tak ho tam tak nějak v rohu implementovali. Jo. Tak většinou to právě jako není, že by ta stanice s tou architekturou nebo s tím archeologickým nálezem pracovala, ona ho spíš tam jako trpí. Je to jaksi změna stavby před dokončením, když to řekl, že to je podle mě zásadní rozdíl oproti tomu třeba Koloseu, co jste říkal, kde naopak ta vize té stanice, té výzdoby jako stojí na tom, že ta archeologie tam jako promlouvá.
0: No, když se podíváme právě na to pražské metro, které opravdu od začátku, a už to tady Petr trochu naznačoval, bylo svázané s ideologií, ale přesto se na všech třech linkách podařilo skutečně začlenit umělecká díla od výsostných umělkyň a umělců. Které jsou ty vaše oblíbené, když už tady nejedete tramvají, jedete metrem?
1: No, já zase nad tím se trošku zamyslím, trošku vám odběhnu od té otázky, což
0: jako
1: mají
0: obvykle
1: moderátoři velmi rádi, ale já jsem tady, když jsme se celou dobu bavili o tom, tak jsem přemýšlela nad tím, co vlastně všechno to umění v tom metru je, protože my se hodně bavíme o tom institucionálním, o tom, co rozhodl nějaký architekt metra, nebo vlastně ty linky měly každý svého architekta, to mě pokud
0: to znamená určitě různé reliefy, instalace,
1: přesně,
0: mozaiky.
1: Ale já si myslím, že toho umění tam je vlastně mnohem víc. A nemusí být nutně to institucionální, nemusí být nutně to, co reprezentuje právě nějaký režim. A v tom...
0: To myslíte třeba nějaké milostné vzkazy?
1: To ne přímo, ale tak když už jakoby to vezmu hodně nadneseně, tak to jsou lidi, kteří tam třeba hrajou nebo vystupují, ale pokud bych teda měla být opravdu konkrétní, tak třeba ve stanici na městí Republiky je galerie, která vlastně využívá nevyužitý prostor, jmenuje se Galerie Postoj a ta tam vlastně vystavuje díla mladých začínajících umělců, což je přesně nějaký typ toho neinstitucionálního nového umění, které pak je zpřístupněno veřejnosti, která zase třeba jinak do té galerie nemůže, což je podle mě to, co je důležité říct, proč si myslím, že by mělo být umění nejenom v metru, ale třeba i obecně ve veřejném prostoru, protože nás nějak vzdělává, pomáhá nám Světová zdravotnická organizace, má i výzkumy na to, že umění ve veřejném prostoru zlepšuje psychickou pohodu společnosti. Ano, přesně tak, ale vlastně je pro nás nějakým způsobem důležité a my si ho můžeme všímat, takže...
0: Když mi tak, Alena, utekla z té otázky, tak Petře, když vy cestujete metrem a zvedli bychom hlavu od mobilu, tak v lepším případě od knížky, tak která stanice by nás mohla zaujmout?
2: Tak určitě pražské metro je tím pověstné, tím uměním, a těch ideologických prvků už tam moc neuvidíme, to bychom museli třeba na Hradčanskou, kde skutečně ta výzdoba, jako ta pěst socialismu tam pořád je.
0: V Davidské myslím, že ještě snad bysta Lenina je někde schovaná.
2: V Davidské relief Lenina schovaný za občerstvením, jako za předstěnou, takže to ideologické umění neuvidíme, ale samozřejmě v pražském metro je celá série jiných, jako těch apolitických jako děl, třeba na Můstku, na trase metra B, v tom vestibulu, tak vlastně velká keramická mozaika, která znázorňuje ruch města, pohyb lidí. Takže nebylo to vždycky to ideové téma, které tam mimochodem právě bylo z toho důvodu, že pod Prahově ovlivňuje. Jo, ale byly to i tyhle jako témata pohybu, nebo třeba moje oblíbené byly Cíglerovy skleněné pilony ve vestibulu stanice metra Náměstí Republiky, ty jsou dnes tuším v obchodním centru Palladium. Jo, jiné kusy se bohužel rozprodaly do zahraničí, že, kde se toho více váží. Takže, ale pořád to pražské metro je jako umění poměrně plné a už jenom výzdoba trasy metra A, ty pověstná prsa a antiprsa, ty výlisky, tak jsou uměleckým dílem. Dokonce i jako světelným, že tam, jak metro jede, tak to není to jenom jako dílo umělecké, ale vytváří nějaký efekt, nějaký jako grafický nebo vizuální světelný efekt, čímž trošku mířím k tomu, že to umění nemusí být pouze na té stanici, jako nějaká jako hmotná záležitost nebo prostor, kde může se odehrávat živé umění, ale může i v tom tunelu. V tunelech metra může být nějaká projekce, dneska je to bohužel spíš jaksi komerčního ražení, v celku to chápu, ale to je podle mě zajímavý prostor pro vyjádření nějakého uměleckého názoru, a to je v tom tunelu, kde skutečně jako když koukám od toho mobilu, tak vidím za oknem něco a to může být zajímavé.
0: No ale no, pokud se nemýlím, tak když projíždím třeba mezi stanicemi Florence a Vltavská, tak tam na mě v tunelu skutečně něco vyskočí, ale to něco je reklama, ale nemuselo to tak být.
1: Je to tak. Praha je vlastně vůbec první evropská metropole, která tento systém uvedla do provozu, a to už v listopadu 2023, kdy začínala s tím, že si najala nějakou konkrétní firmu a společně slibovali, že pokud budeme projíždět metrem, uvidíme safari, bude kolem nás proplouvat velryba, budou tam chodit žirafy. Teď přesně jak říkáte, jsou to spíš častěji reklamy, ještě k tomu třeba na výrobky, které nejsou určené ani pro děti, takže i to je podle mě nějakým způsobem problematické. Ještě v roce 2024 Tomáš Procházka, což je zakladatel té firmy, která vlastně v tom metru tyhle panely vlastní, sliboval, že ty klasické reklamy se mohou střídat s nějakým uměním. Dokonce právě na klauzurách umělecko-průmyslové školy v Praze ateliér digitálních teorií měl zadání asi 2 roky zpátky, kdy vzniklo zhruba 15 takových videí, které jsou připravené pro to, aby mohly být vlastně vypuštěny do světa, abychom se na ně mohli dívat právě od těch začínajících umělců, ale vlastně se nikde neobjevují, nejsou, nemám odpověď na to proč, ale znovu říkám, že si myslím, že to je škoda, že to umění by mělo v tom metru být vidět, a přesně v moment, kdy my jedeme a koukáme se buď do telefonu, což mě se většinou nechce, anebo teda na černé a míhající se kabely, tak by bylo vlastně fajn tam vidět třeba něco hezkého.
0: No, ony ty černé míhající kabely měly takové dost zvláštní tvary, jakým se tam vlnily, to taky mělo svoje kouzlo, nebo má ještě vlastně dnes, Petře, ale když se vrátíme zpátky k pražskému metru, co by vlastně galerii, tak je to něco, čeho se nám podařilo. Nebo co se nám podařilo tak úplně, řekněme, nezničit? A nebo je větší množství toho, co jsme měli, nenávratně ztraceno? A naopak, podařilo se vlastně zachránit to, co zachráněno být mělo?
2: Tak samozřejmě část těch děl byla ztracena, možná i po právu, zatracena bych řekl, některá byla rozprodána, ale já si myslím, že pokud si nečetl, že zhruba asi 2/3 nebo víc než polovina těch děl je jako stále zachovaná, takže to metro pražské to je to mohlo výjimečné, že skutečně je to ta galerie veřejné, jako nějaké umění ve veřejném prostoru. Často je spíš třeba problém, že v rámci výměny třeba osvětlení těch stanic, po povodní zejména, tak třeba ta díla už se nenasvítila a tak tam trošku v té tmě jako skomírají, takže já bych spíš řekl, že často ta díla na svém místě jsou pořád, ale nejsou nějak akcentována třeba tím světlem. Takže člověk kromě nich právě projde na tom Můstku, to je v podstatě tmavá díla, to archeologické naleziště. Jo, takže myslím si, že to je o hodně, a speciálně v tom metru a podzemí obecně, je to o práci se světlem a i to světlo dokáže do umění potlačit nebo taky vyzdvihnout.
0: Jaký máte pocit vlastně vy, Aleno, z pražského metra ve zkušenosti třeba právě s těmi metry jiných evropských metropolí anebo měst? Tak Často se mluvilo o tom, že vlastně my se opravdu nemáme vůbec za co stydět. Navíc pražské metro opravdu bylo vždy vyhlášené tím, že je čisté, ale daří se nám ho udržovat tak, jak bychom ho udržovat měli?
1: Je to tak, určitě se nemáme za nic stydět. Já jsem si teď vzpomněla, že jsem byla před olympiádou v Paříži a viděla jsem, jak tam plíseň v metru zastříkávají bílou barvou, aby to bylo připravené na olympiádu.
0: Potěmkin se přestěhoval.
1: Přesně tak, což se u nás naštěstí neděje, nebo jsem to neviděla. Tady teda zase máme, což je taky podle mě skvělý umělecký kousek, a dokonce na to vznikla i, myslím, stránka na sociálních sítích, kyblíky na muzeu, což už beru jako velkou součást umění v metru. Ale já vlastně z toho metra...
0: Pokud se nemělím, tak David Černý je to přímo z toho udělal umělecké dílo na, na jedné stanici z metra. Ano.
1: Takže já z toho metra mám obecně dobrý pocit. Zároveň si myslím, že to přesně může být lepší, protože v tom metru vlastně trávíme docela dost dlouhou dobu a dlouhý pobyt. Ať už se vlastně snažíme přemístit z jedné stanice na druhou a v ten moment zase hra světla, to mi přišlo vlastně hodně zajímavé, takže je určitě ještě na čem pracovat.
0: Akcent. V Akcentu se bavíme o umění v metru, anebo o metru jako umělecké instalaci. Ve studiu je s námi novinářská spolupracovnice Vltavy Alena Harciníková a ředitel Národní památky Vyšehrad a architekt Petr Kučera. Metro D se plánuje, že bude opravdu další galerii. Už v současné chvíli víme, že stanice Olbrachtova bude s díly Vladimíra Kokoly, nebo s malbami Vladimíra Kokoly. Jakub Nepraž by měl se podílet na výzdobě, nebo na podobě stanice Pankrác, tedy té nové stanice Pankrác, té přestupní u metra D. Ale vy vlastně máte tak trošku kacířský názor, Petře, nebo spíš to házíte tak jako do placu, jestli je potřeba, aby metro bylo uměleckým dílem?
2: No to je otázka, na kterou existuje řada odpovědí, každý má trochu jinou, ale prostě je pravda, že jako v řadě měst jako metro není úplně jako uměleckým dílem, i když samozřejmě tu kouzlo můžu najít ve všem, takže i ta špína v New Yorkském metru je fotogenická, stejně jako ten kyblík na tom můstku, jo, takže...
0: Ocelové sloupy.
2: Jo, takže jako já si myslím, jako já vlastně respektuju oba přístupy, jako já respektuju i přístup, že zkrátka jako dopravní stavba je dopravní stavbou, já samozřejmě chápu i dopravní podnik, nebo že tam jde primárně o tu dopravu, takže mimochodem to jste nezmínil, ale plánuje se zavedení samoobslužného metra i na trasu C, výhledově třeba i A, což by znamenalo vybudování těch skleněných předstěn, které úplně jako zničí ten pohled do těch kolejišť. Jo. Takže mimochodem, a tam najednou máte proti sobě ty dva argumenty, ten dopravní, urychlení provozu, bezpečnost proti tomu umění. Jo. Přece je třeba si říct, že v galerii je na prvním místě umění. V dopravě je na prvním místě přece furt ta doprava. Jo, takže ono, jako dávat to umění do metra je vždycky jako nějaká otázka vyvažování. Takže jako, já nemyslím, že to je kacířský názor, myslím si, že prostě to je jako logický kompromis, jo, ale prostě principiálně jako pořád je dopravní stavba, což jako v zásadě respektuju. A na metro D se samozřejmě těším, ale říkám, mě by ani neurazilo, kdyby tam to umění nebylo, se přiznám.
0: Ale no, nebylo by to škoda?
1: Byla by to škoda. Já se tady postavím do opozice. Myslím, že z mých odpovědí už je to zřejmé. Bylo by to podle mě škoda. Já jsem se tady jenom ještě pochechtávala, když jste zmiňoval ty dveře skleněné zavírající, protože jsem si ještě vzpomněla znovu na Paříž, kde jsou taky, ale ještě před nimi stojí zaměstnanci, kteří brání lidem vbíhat do toho metra, takže to funguje ještě tak zajímavě, ale já si myslím, že určitě to umění by v tom metru ten prostor mít mělo, zvlášť když tam ten prostor má reklama. Myslím si, že to se nemusí takhle vyměňovat. Přesně jsme zmiňovali, že na Davidské zakryli trafikou bystu Lenina, což tam si teda myslím, že to škoda není, ale jinde si myslím, že je škoda, že to umění vlastně musí ustoupit reklamně. Zároveň si myslím, že pokud budeme umění volit jako něco, co bude jenom zakrývat nedostatky těch stanic, ať už těch nově stavěných, nebo těch, co máme, tak to taky není úplně ideální. Ta architektura by měla fungovat sama o sobě, to umění je něco, co by to mělo jenom podpořit nebo doplnit a znovu říkám, školám, nemusí to být nutně jenom to institucionální, můžeme dát prostor začínajícím umělcům, ať už jako těm, co budou mít nějaké objekty, ale třeba i těm, co dělají jenom nějakou grafiku, která by se tam mohla objevit. To není nic velkého, nic náročného. Je tady spousta...
0: Což by se mohlo týkat i vagónu metra, kde tady je čistě přesně výhradně tak. Jenom reklama.
1: A je tady vlastně spousta uměleckých škol, které jsou na to podle mě připravené a spousta studentů, kteří by byli nadšení, kdyby ten prostor k tomu dostali.
0: Petře.
2: Takhle, já bych určitě opravil, já jsem přítel umění metru, jo. Jenom prostě jako uvědomuji si, že to je jako přidaná hodnota. Není to prostě úplně ta nezbytně základní věc, lidé prostě primárně za uměním do metra nechodí. Tam chodí, protože se potřebují přesunout z místa A do bodu B, to je pro ujasnění. Ale mimochodem s tím uměním ještě mě napadá i řada jako dalších věcí, zase tak budu provokativní opačně, jo. Proč třeba není stanice, protože vždycky to umění, který dobře, je na to soutěž, ale je to jeden člověk a je tam daný třeba na 5, 10, 15 let. Mně by se třeba líbil koncept, že mám stanici metra, kterou si můžu vždycky večer posprejovat. Protože konec konců i jako, jakési jako samovolné umění, jo? Nebo prostě proč teda jako nejezdí jako, jako vagony metra posprejované, takže i vlastně mě třeba zajímá ta otázka, že to může být i takové, to jako, že pořád to je ale jako umění v metru, ale to je jeden umělec vybraný, dobře v lepším případě vysoutěžený na 10-15 let, někdo to pochopí, někdo ne, někdo tomu umělci je blíž, někdo dál, že by se mi líbilo i to takzvané spontánní umění, nebo vlastně možnost třeba mít stanici, která je vlastně jako prázdná, tak to nemusím úplně představit, že by tam třeba jednou měsíčně mohli jako pozavíraš se přijít to posperovat, ale jako vlastně koncept jako toho, že to umění může být jako i spontánní a ne nějaké jako v lepším případě soutěžené, ale pořád jako jednostranné, že to je zkrátka jeden umělec, který má jednu vizi a ta zvítězí.
0: Nevím, ale no, jak tohle se bude líbit dopravnímu podniku, ale nápad je to skvělý.
1: Nápad je to
0: podle mě skvělý. Dovnitř.
1: Nápad je to skvělý, punkový, ale zároveň ještě u toho napadá přesně znovu příklad Galerie Postoj. Je spousta míst v metru, které jsou prázdné, spousta starých prodejen, které už nefungují. Pokud by se tam vytvořily galerie, stačí malé, ta Galerie Postoj je opravdu jenom vitrína, tak se tam můžou obměňovat ty umělci, protože ta galerie vždycky může kurátorsky připravit každý měsíc něco nového, což i pro ty lidi, kteří chodí každý den tím stejným metrem nebo tím stejným tunelem do práce, může být vlastně příjemné, ať už pod Prahově nebo vědomně. A to je zase nějaký míň punkovej, ale ne úplně jako oficiální způsob, jak třeba přilákat víc umělců do metra.
0: Je ještě něco ze zahraničí, co se vám v souvislosti s uměním a podzemní drahou líbí, co by vlastně bylo fajn, kdyby bylo zakomponováno u nás? Ano, je pravda, že baskeři a baskerky ty nedostávají takový prostor, jako, ale to je zase trošku jiná vyhláška, která by se musela vyřešit. Nicméně je ještě něco dalšího, co vám vyloženě chybí? A nebo vlastně pražské metro i tím, jak je velmi různorodé, jak jsou to stanice, které jsou ať už velmi hluboko, anebo naopak na povrchu, řekněme velmi utilitární až velmi zdobné, tak vlastně naplňují všechny ty možné varianty toho, jak s tím pracovat.
2: No já myslím, že jsi se odpověděl sám, mě prostě na pražské metro těch stávajících stanicích jako nic nechybí, protože oni sami o sobě byli opravdu velice kvalitně navrženy autory, když se vrátím k tomu Střížkovu, tak jako dobře, ale i to je zajímavá ukázka se těch 90. let trošku jiného přístupu té architektuře k metru, že já myslím, že skutečně jako pražské metro je jedno z nejkrásnějších jako podzemních drah na světě a mě nenapadá, co jich nutně musel jsem kopírovat ze Stockholmu nebo z Říma, jo. Já si myslím, že skutečně u těch starých tras bych spíš jako to více popularizoval, lépe se o to staral, kultivoval ty prostory, méně reklamy, ano, méně polepek, prostě informační systém, upravil osvětlení a byl za to rád, že to je skutečně jako nemusíme kopírovat nutně všechno. A ano, u těch nových stanic, ten trasy D, tak ano, tak tam se posouvat dál v té tradici. A já si myslím, že nemusíme furt koukat, kde je tráva zelenější, my máme krásně zelenou.
0: No ale je to. Dnešní pořad Akcent jsme věnovali umění v metru, anebo metru jako uměleckém dílu. Ve studiu s námi byly novinářská spolupracovnice v Vltavy, Alena Harciníková, moc děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: A ředitel Národní památky Vyšehrad, architekt a popularizátor architektury a umění v pražském metru Petr Kučera, díky.
2: Taky děkuju a jezděte metrem.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jste reprízu Akcentu z počátku letošního roku, který byl věnován kultuře v metru.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích, vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Na 10 místech už teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní, nově ji získali jen žadatelé, kteří splní svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Skončila lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do dnešní 4. hodiny odpolední bylo nutné doručit kandidátní listiny a přihlášky k registraci. To v případě senátních voleb příslušnému obecnímu úřadu. Teď budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Dagmar Havlová a nadace Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Na organizaci se nebude podílet knihovna Václava Havla, která chce jako instituce pokračovat pod novým jménem a dál rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejnižší teploty 24 až 19 stupňů Celsia. Více zpráv hledejte na irozhlas.cz.

0: Café.
1: Pár minut po 5:00 odpolední vás u poslechu dalšího dílu Art Café vítá Pavel Zelinka. V rámci vltavského filmového léta se dnes budeme věnovat skladbám, které překročily hranice příběhů, pro něž byly napsány. Některé přežily filmy, z níž pocházejí, jiné se po letech spojily s úplně novým obrazem a další dokazují, že cesta může vést i opačně. Film nebo televizní seriál si přivlastní už existující píseň natolik přesvědčivě, že ji nová generace začne vnímat jako jeho nedílnou součást. Začneme skladbou, která vznikla pro jeden z nejslavnějších okamžiků westernové historie. Ve filmu Sergia Leoneho Hodný, zlý a ošklivý z roku 1966 dobíhá Taco, kterého hraje Eli Wallach, na obrovský hřbitov Sad Hill. Ví, že v jednom z hrobů leží zlato, nezná však přesné místo. Kamera krouží spolu s ním mezi náhrobky a Morriconeho hudba se postupně mění z neklidného pohybu v téměř náboženské vytržení. Leone s Morriconem navíc hlavní části partitury připravili ještě před natáčením, takže režisér mohl hudbu pouštět přímo na place a stavět podle ní pohyb kamery i rytmus celé scény. Nad orchestrem stoupá beze slov hlas Eddie Del Orso. Skladba se nejmenuje podle přestřelky ani podle smrti, ale podle horečky, kterou v člověku vyvolá vidina bohatství. Ennio Morricone a Ecstasy of Gold. Přeji vám příjemný poslech.

Ennio Morricone a Ecstasy of Gold. Hudba původně svázaná s takovým během mezi hroby získala o 17 let později nový rituální význam. Skupina Metallica ji od roku 1983 používá jako nástupní skladbu svých vystoupení. Z filmového obrazu Posedlosti zlatem se tak stal signál, že za několik okamžiků začne metalový koncert. Kapela později pořídila i vlastní nahrávku, ale síla tohoto gesta spočívá právě v Morriconeho originálu. Následující skladba Unchained Melody má podobně klikatý životopis. Alex North a textař Hi Zaret ji napsali roku 1955 pro vězeňské drama Unchained. Ve filmu ji zpívá Todd Duncan jako vězeň toužící po návratu k ženě. Slovo Unchained přitom v textu vůbec nezazní. O 10 let později skladbu natočili The Righteous Brothers. Ve skutečnosti v ní solově zpívá Bobby Hatfield. Až roku 1990 jí scéna s Patrickem Swayzem a Demi Moore ve filmu Duch proměnila v univerzální píseň romantické touhy. 25 let stará nahrávka se díky tomu vyšplhala na první místo britské hitparády a píseň se podruhé pevně spojila s filmem. Tentokrát ovšem s úplně jiným, než pro který byla původně napsána.

Posloucháte Vltavské Art Café věnované výrazným filmovým melodím, které překročily původně navržený horizont. Skladba Suicide is Painless, která nám teď dohrála, je přesně takovým příběhem. Nejprve opustila černou komedii Mesh Roberta Altmana a prostřednictvím stejnojmenného televize

vlastního seriálu se následně mnohem pevněji zabydlela v milionech domácností. Hudbu napsal Johnny Mandel, ale režisér Robert Altman potřeboval pro scénu fingované sebevraždy záměrně prostoduchý text. Když si s ním nevěděl rady, zadal úkol 14-letému synovi Michaelovi. Píseň se pak stala hlavním motivem filmu. Televizní seriál převzal její instrumentální podobu, pochmurný text se však v jeho znělce nikdy neozval. Altman později s pobavením říkal, že syn na honorářích viděl podstatně víc než on za režii celého filmu. Píseň po letech začala žít vlastním životem. Ve svérázném podání jí prezentovali například Manic Street Preachers, Bill Evans nebo Marilyn Manson. Teď ale se směr obrátí. Skladba Mr. Lou totiž nevznikla pro slavný film Pulp Fiction a původně ani nebyla surfrockovou písničkou. Jde o starou melodii východního Středomoří, kterou hráli řečtí, arabští i židovští hudebníci a jejíž nejstarší známá nahrávka pochází z roku 1927. Kytarista Dick Dale má libanonské kořeny a taky znal z rodiny. Na začátku 60. let jí na základě výzvy, zda dokáže zahrát celou skladbu na jediné struně, proměnil v prudký proud tremola a elektrického reverbu. Když jí Quentin Tarantino roku 1994 otevřel titulky Pulp Fiction, 30 let stará nahrávka začala znít jako dokonalá definice jeho filmového světa.

Stále posloucháte Art Café s Pavlem Zelinkou, který představuje často zamotané příběhy slavných filmových melodí. Po Dick Dalovi and his Deltones přišla na řadu Kate Bush z Running Up That Hill. V obou případech si obraz vypůjčil starší skladbu a vtisklý nový příběh. Tarantinovi úvodní titulky znovu zažehly surfrockovou nahrávku z roku 1962, zatímco seriál Stranger Things nabídl píseň Kate Bush generaci, která v době jejího vzniku ještě nebyla na světě. Ano, také písnička Running Up That Hill vznikla dávno před obrazem, který znovu proslavil. Kate Bush ji napsala pro album Hounds of Love z roku 1985 jako představu muže a ženy, kteří uzavřou dohodu s Bohem a na chvíli si vymění místa, aby se dokázali navzájem pochopit. Původní název A Deal with God vydavatelství zmírnilo z obavy, že by mohl komplikovat rozhlasové nasazení. V roce 2022 se píseň stala ve čtvrté řadě seriálu Stranger Things talismanem dospívající Max a cestou z moci démona Vecny. Po 37 letech díky tomu poprvé vystoupila na vrchol britské hitparády. Theme from Shaft naopak vznikla přímo spolu s filmovým hrdinou. Detektiv John Shaft, kterého v roce 1971 stvárnil Richard Roundtree, se pohybuje New Yorkem s klidem člověka, jenž nepotřebuje od okolí svolení. Režisér Gordon Parks chtěl, aby stejnou sebejistotu měla i hudba. Isaac Hayes ji s kytaristou Charlesem Skipem Pitsem a bubeníkem Williamem Hallem postavil na tikajícím rytmu, kvákavé kytaře, smyčcích a dechových nástrojích. Rytmus jakoby kopíroval Shaftovu chůzi ulicemi. Hayes přitom některé motivy znovu nahrál a rozvinul pro samostatné dvojalbum, které skvěle fungovalo i bez obrazu. Píseň ovládla americkou hitparádu a Hayes za ní získal Oscara jako první Afroameričan oceněný v neherecké kategorii. Filmový portrét jednoho detektiva se tak proměnil v sebevědomý manifest celé éry.

Isaac Hayes a Giorgio Moroder. Dvě ukázky z doby, kdy filmová hudba začala bez zábran vstupovat do populární hudby. Team from Shaft spojila orchestr s pouličním funkem a pomohla definovat zvuk afroamerické kinematografie 70. let. Chase Giorgio Morodera zase ukázala, že napětí velkého filmu může nést několik vrstvených syntezátorových figur. V roce 1978 požádal režisér Alan Parker Giorgio Morodera o elektronickou hudbu k vězeňskému dramatu Půlnoční expres. Parker si nejprve zkoušel film podložit hudbou Vangelise, ale společnost Casablanca mu navrhla svého producenta, Giorgio Morodera. Režisér obdivoval futuristický puls písně I Feel Love, kterou Moroder vytvořil s Donou Summer, a pro scénu útěku chtěl něco podobného. Tak vznikla Chase. 8 minut nepřetržitého pohybu, v němž syntezátorový sled nahrazuje smyčcové ostináto tradiční filmové hudby. Moroder za soundtrack získal Oscara a Chase se brzy přestěhovala z kina do klubů, rozhlasových znělek i světa taneční elektroniky. To skladba The Magic Yard překročila filmový horizont mnohem tišeji. Skladatel Luboš Fischer ji napsal pro film Jaromíra Jireše Valérie a týden divů z roku 1970. Natočený podle stejnojmenné prózy Vítězslava Nezvala. Křehké hlasy, čembalo, dětská melodika a náhlé temné zvraty vytvářejí svět na pomezí pohádky, dospívání, erotického snu a gotického hororu. Film se po letech přenesl přes železnou oponu a stal se nečekaným hitem filmových fanoušků západního světa. Soundtrack k filmu za komunismu nevyšel a původní hudba zůstala uzavřená v barandovských archivech. Až britský sběratel a hudebník Andy Wattle po téměř 12 letech telefonátů, pátrání a hledání původních pásů pomohl v roce 2006 vydat soundtrack na své značce Finders Keepers. Fischerovu hudbu mezitím obdivovaly skupiny Broadcast či Espers a američtí hudebníci z indie scény stvořili The Valerie Project, aby vytvořili k filmu vlastní alternativní doprovod. Z československé filmové partitury se tak po desetiletích stal mezinárodní kulturní artefakt.

Luboš Fischer a Clint Mansell. První skarba čekala přes 3 desetiletí, než se z filmového archivu dostala k samostatným posluchačům. Druhá se od svého filmu odpoutala téměř okamžitě a postupně se stala natolik známou, že ji část publika spojuje spíše s trailery, stadiony a internetovými videi než s původním filmem Requiem za sen. Skarba Lux Eterna z filmu Requiem za sen režiséra Darrena Aronofského urazila opačnou cestu od kultovní filmové hudby k téměř všudy přítomnému zvukovému znaku. Skladatel Clint Mansell vystavil partituru filmu z elektroniky a minimalisticky opakovaných smyčcových motivů v podání Kronos kvartetu. Hudba sleduje postavy, jejichž sny se mění v závislost a nakonec v past. Roku 2002 byla hlavní myšlenka přeorchestrována pro trailer k filmu Pán prstenů dvě věže. Verze, nazvaná Requiem for the Tower, přidala velký orchestr a sbor a proměnila intimní, zneklidňující motiv v univerzální signál osudovosti. V samotném filmu přitom nezazněla, existovala jen pro upoutávku. Úspěch byl ale tak výrazný, že publikum začalo původní skladbu Lux Eterna a její pozdější monumentální úpravu často zaměňovat. Od té doby zazněla v dalších upoutávkách, reklamách i na sportovních stadionech. Na závěr dnešního Art Café věnovaného filmovým melodím, které překročily rámec, pro který byly původně stvořeny, zazní píseň, která se z filmového tématu zrodila až dodatečně. Ryuichi Sakamoto vytvořil roku 1983 svou první filmovou partituru k dílu Nagisy Oshimi Veselé Vánoce, pane Lorenzi. Zároveň v něm stvárnil kapitána Yonoje, velitele japonského zajateckého tábora, proti němuž stojí britský důstojník v podání Davida Bowieho. Hlavní motiv vyjadřuje to, co postavy nedokážou vyslovit, směs obdivu, kulturního neporozumění, moci a potlačované přitažlivosti. Sakamoto za svou hudbu získal cenu Britské akademie a otevřel si tím cestu k další filmové tvorbě. Japonský skladatel poté oslovil zpěváka Davida Sylviena čerstvě po rozpadu své skupiny Japan. Sylvien se nepokusil kopírovat instrumentální téma hlasem, napsal k němu vlastní melodii a text, který původně hudbě otevřel další prostor. Jeho hlas se pohybuje vedle Sakamotova tématu jako druhá, samostatná melodická linie. Název Forbidden Colors si vypůjčil z románu Yukiya Mishimi a filmová partitura se tím proměnila v samostatnou art-popovou píseň. To je příhodný závěr dnešní cesty. Hudba nejprve vypráví obraz, potom ji opustí a začne vytvářet obrazy nové. Dnešní Art Café ukázalo, že vztah filmu a hudby není jednosměrný. Jako důkaz zazněly skladby od Ennia Morriconeho, The Righteous Brothers, Dicka Dale and His Deltones, Kate Bush, George Morodera nebo domácího skladatele Luboše Fischera. Poslední slovo ale vyřkne Ryuichi Sakamoto a David Sylvien. Od mikrofonu se loučí Pavel Zelinka a přeje vám příjemný zbytek dne, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Vltava.

0: Dnešní Art Café Pavla Zelinky se v rámci filmového léta na Vltavě věnovalo filmovým melodiím, které překročily hranice příběhů, pro něž byly napsány. V Praze nachází svůj domov už 5 let hollywoodská filmová hudba. Composers Summit Prague se během krátké doby zařadil mezi nejvýznamnější světové akce svého druhu. Do české metropole přiváží nejslavnější světové autory filmové hudby, kteří předávají své zkušenosti nastupující generaci skladatelů a na výjimečných koncertech osobně dirigují své nejslavnostnější filmové partitury. A právě o tom bude dnešní Akademie na Vltavě ve 9:45. Teď máme minutu po 18. Od mikrofonu zdraví Jana Kozubková a z technického pracoviště Nataša Vodvářková. A ze všeho nejdříve pro vás máme květiny.
1: Jazzový podvečer.
2: Od mikrofonu Stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Dnes album Flowers varhaního tria Soul Life.

skladba XI, trochu připomínající styl muziky k dávným spaghetti westernům nebo k některému z filmů Quentina Tarantina, otevřela úterní jazzový podvečer a je také prvou položkou alba Flowers kapely Soul Life, která je na scéně zhruba čtvrt století, ale měla delší pauzy, ve kterých se její členové věnovali jiným projektům. Varhaník Neil Evans hrával například s Robinem Fordem, zatímco jeho bratr bubeník Alan se našel co by zvukový mistr a producent ve vlastním studiu, které vlastní na Islandu. A tam také během loňského roku, loňského léta přesněji, vznikalo a právě vydané album Flowers, na kterém samozřejmě nechybí třetí člen Soul Life, do značné míry určující kytarista Eric Krasno. Duší bluesman, jak dokládá jeho skladba Three Kings, napsaná údajně v den, kdy zemřel B.B. King, čili 14. května 2015, ale je i poctou dvěma dalším králům bluesové kytary, Albertu Kingovi a Freddiemu Kingovi, kteří ovšem odešli už mnohem dřív, Albert v 92. a Freddy dokonce roku 1976, byl mu pouhých 42 let.

Už bylo řečeno, že podstatnou postavou Soul Life, při veškerém respektu ke schopnostem bratří Evansů, je kytarista a skladatel Eric Krasnow. Kras, jak se mu také říkává. Vyhledávaný studiový, ale i pódiový spoluhráč a producent velkých jmen jako Tyresky, Trax Bandu, Aarona Nevilla, Roberta Randolfa nebo R&B zpěvačky Ladysy. Díky podílům na jejich deskách je čtyřnásobným laureátem cen Grammy a na kontě má i stejný počet nominací. Ostatně jsme se mu na tomto místě důkladně věnovali před 4 roky, když vydal velmi dobré

album Always. A teď je na řadě jeho kompozice Wines, ale nejde o alkoholické tekutiny, žádná vína, v titulu je jednoduché V, no a v tom případě jde o slangový výraz pro oblečení. Jdu si koupit nějaký Wines, řekl jednou kapelový kamarád z newyorského nahrávacího studia Electric Lady, založeném roku 1970 Jimmym Hendrixem. Ten tu nahrál i své veleslavné dvojalbum Electric Ladyland. A z Krasnovy hry je občas Jimi Hendrix slyšet.

Na albu Flowers je pro Soul Life asi nejtypičtějším kouskem dynamická, energická skladba Baby Jupiter, ve které je kapela sevřená pevně pohromadě a nikdo ani kouskem nevyčnívá.

Při natáčení v Elanově islandském studiu s úžasným přírodním okolím vznikala drtivá většina skladeb hrávnou na místě, ale jednu Neil Evans přivezl hotovou, East Side, kterou dokonce už dřív Soul Live hrávali na koncertech. Nicméně na desku se dostala až teď a připomíná memphiský sound 70. let, nahrávky All Greena a dalších tamních rhythm and bluesových zpěváků.

No a zcela na závěr. Soul Life jsou si velmi dobře vědomi, kdo byli jejich předchůdci a na co navazují, ať už to byly trochu podobně znějící instrumentální kapely z 60. let, které ale měly žebříčkové úspěchy, Marquis a hlavně Booker T and MGs. A potom v další dekádě se objevivší neworleanští funkeři The Meters, jimž sice skladba Butter Rock, čili Máslová hora, není v bukletu přímo věnována, ale odkaz na The Meters je evidentní. A já se těším za týden zase naslyšenou.

0: Americké varhanní trio Soul Life vydalo po 15 letech album nazvané Flowers. Nám ho na Vltavě představil Ondřej Konrád v jazzovém podvečeru v premiéře letos 17. února. Dnes máme úterý 4. srpna roku 2026. Bylo 6:30 a to znamená, že vám za chviličku na Vltavě budeme číst slavný román o invazi Marťanů na Zemi.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
6: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
1: Četba na pokračování.
0: Kritici se téměř shodují, že válka světů je alegorií britského kolonialismu a varováním před lidskou pýchou. A my toto zakladatelské dílo moderní science fiction z pera Herberta George Wellse otevíráme na Vltavě v premiéře už po 12.

Přímo pod sebou by pilot balónu, pokud by letěl nad tou scenérií, viděl široko daleko se rozbíhající kresbu ulic, domů, kostelů, náměstí, alejí, zahrad, všechny již celá opuštěné, jako rozprostřenou obrovitou mapu s jakýmisi zvláštními kaňkami na jihu. Jakoby z nějakého obřího pera odstříkly na tuto mapu gigantické kapky tuše. Vytrvalé a neunavně se rozlévaly a rostly. Vysílaly choboty hned sem, hned tam, zarážely se o návršíčka a když nacházely cestu, i hned přetékaly do dalších dolin, přesně jako by se loužička tuše roztékala po pijáku. A vzadu za modrými vrchy, které se vypínají jižně od řeky, se promenovaly blištivé marťanské stroje, chladně a metodicky tam marťané pokrývali jedovatým mrakem hned tu, hned zas onu oblast. A když oblak splnil svůj úkol, likvidovali ho opět tryskem páry a postupně obsazovali dobité území. Nezdálo se nicméně, že by jejich cílem bylo člověka prostě vymítit. Spíše se zaměřili na jeho demoralizaci, na potlačení jakéhokoliv odporu. Vyhazovali do povětří všechny muniční sklady, na které narazili. Přetínali telegrafní spoje, tu a tam ničili také železnice. Sráželi lidstvo na kolena. Nijak nespěchali s rozšířením operačního území a za celý ten den nepokročili dál než do středu Londýna. Je pravděpodobné, že mnoho obyvatel Londýna zůstalo schováno ve svých domech po celé pondělní ráno. Jisté je, že mnoho z nich doma zemřelo, zadušeno černým dýmem. Až do posledních hodin poskytovalo londýnské přístaviště nepopsatelný obraz. Kotvily tu parolodi a nejrozmanitější plavidla všeho druhu, přilákány enormními sumami, které uprchlíci nabízeli. Vypráví se, že mnoho z těch, kdo chtěli k lodím doplavat, bylo odraženo háky a utopilo se. Okolo jedné hodiny se pod oblouky Blackfriarského mostu objevil řídnoucí zbytek oblaku černého dýmu. V tu chvíli se celá přístavní oblast stala dějištěm šílení, zmatku a rvaček. Lodi se srážely. Na nějaký čas zablokovali vyrážející čluny a bárky průjezd pod severním obloukem Towerského mostu a lodníci a námořníci se dostávali do úporných půtek s lidmi, kteří se na lodě hrnuli z nábřeží. Někteří dokonce na ně sešplhávali i po mostních pilířích. Když se asi hodinu později objevil první marťan v pozadí za Big Benem a začal se brodit dolů řekou, pohupovalo se na hladině řeky nad úrovní doků už jen pár trosek. K vyprávění o dopadu pátého válce se dostanu zanadlouho. Šestá létavice přistála u Wimbledonu. Můj bratr, který uprostřed louky střežil vozíček, v němž spaly obě ženy, zahlédl zelený záblesk dopadu daleko za hřebenem vrchů. V úterý se jejich malá skupinka, stále ještě odhodlána uniknout po moři, probíjela směrem ke Colchesteru, krajem hemžícím se příchozími. Zpráva, podle níž marťané opanovali Londýn, byla potvrzena. Ale na dohled se bratrovi nedostali až do následujícího dne. Toho rána si rozptýlené zástupy začínaly uvědomovat naléhavou potřebu zásobování. Jak rostl hlad, přestávaly ohledy na vlastnická práva. Sedláci bděli se zbraní v ruce, aby uchránili chlévy, sýpky a dozrávající zeleninu. Značný počet lidí se stejně jako můj bratr obrátil k východu a někteří zoufalci se pustili za potravou naspět do Londýna. Patřili k nim především obyvatelé severních předměstí, kteří černý dým znali jen z vyprávění.
Bratr se dověděl, že asi polovina členů vlády se už shromáždila v Birminghamu a že jsou připravovány ohromné zásoby vysoce výbušných třaskavin, jichž má být ve střední Anglii užito k vybudování samočinných minových nástrah. Doslechl se také, že středoanglická železniční společnost už dokázala nahradit personál uprchlý během prvního dne paniky, že obnovila dopravu a že vypravuje ze St. Albans vlaky k severu, aby odlehčila návalům v hrabstvích kolem Londýna. Uviděl rovněž plakát oznamující, že ve městech na severu jsou k dispozici velká skladiště mouky a že do 24 hodin bude všem hladovějícím v okolí vydávan chléb. Ale tato zpráva ho nijak nezvyklala v plánu na záchranu, tak jak ho navrhl. A tak všichni tři spěchali dál na východ a z distribuce chleba nespatřili víc než o den příslib. Nikdo jiný ostatně neviděl víc. Tu noc dopadla sedmá létavice a zarila se do země přímo na Primrose Hillu. Slečna Elphinstonová právě držela hlídku. Střídala se totiž v těchto povinnostech s mým bratrem. Přistání šestého válce rovněž sledovala. Ve středu dospěli tři uprchlíci, noc přečkali uprostřed lánu nedozrálé pšenice až do Chelmsfordu a tam jim jakýsi výbor složený z místních obyvatel a vystupující pod jménem Komise pro veřejné zásobování zabavil jejich poníka na porážku bez náhrady jen se slibem, že následujícího dne dostanou svůj podíl masa. Kolovali tu pověsti, že Marťané jsou už v Eppingu a zastihla je zde také zpráva o zkáze Muničky při neúspěšném pokusu vyhodit jednoho z Marťanů do povětří. Lidé tu vyhlíželi Marťany z kostelních věží. Bratr dal přednost ke svému štěstí, jak se ukázalo, okamžitému pokračování v cestě k pobřeží před čekáním na nějaké jídlo. Třeba, že už všichni tři trpěli hladem. O polednách procházeli Tillinghamem, který se ku podivu zdál být zcela tichý a opuštěný, až na pár zlodějíčků, kteří pokradmu slidili po nějaké potravě. A bezprostředně za Tillinghamem se jim náhle otevřel pohled na moře a na nejkurióznější seskupení plavidel všeho druhu, jaké si jen lze představit. Když totiž námořníci už nemohli plout vzhůru proti proudu Temže, přesunuli se k pobřeží Essexu, do Hariče a Waltonu, aby naloďovali uprchlíky. Kotvili v předlouhé, srpovitě zakřivené čáře, která mizela z očí v mlhách někam směrem k Neis. Blíže ke břehu se motalo množství všelijakých rybářských člunů, anglických, skotských, francouzských, holandských a švédských. Nechyběly temžské výletní parníčky, jachty, elektrické čluny. Za nimi opodál kotvila plavidla o větší tonáži, početný houf umouněných uhelných nákladních bárek, úhledné obchodní škunery, dobytčí lodi, parolodi, pasažerské plavby, tankery, všelijací oceánští vandráci. Dokonce i prastarý nabílo natřený vojenský transportér, úhledné šedobílé linkové lodi ze Southamptonu a z Hamburku. A podél celého pobřeží na druhé straně ústí Blackwateru rozeznával bratr hustě se rojící čluny, jejichž majitelé se zjevně dohadovali s lidmi na břehu, tvořili chumel táhnoucí se až do samé řeky. Asi dvě míle od pobřeží kotvil obrněnec do té míry ponořený, že se bratrovi zprvu zdálo, že loď nabírá vodu. Byl to monitor Thunderchild.
Zdála se to být jediná válečná loď v dohledu, ale v dálce vpravo se nad zčeřelou hladinou, panovalo naprosté bezvětří, kroutil černavý hádek dýmu, naznačující, kde se asi zdržují další obrněné lodi kanálové flotily, která od Marťanského vpádu prodlévala v protažené linii před ústím Temže, kotle pod Parou a v plné pohotovosti, bdělá a přesto neschopná čelit invazi. Při pohledu na moře paní Elfinstonová přes veškeré chlácholení své švagrové propadla panice. Naříkala, že dosud nikdy Anglii neopustila, že radši umře, než by se vydala někam do cizí neznámé země, kde bude bez přátel a tak podobně. Zřejmě se jí chuděře zdálo, že Marťané a Francouzi si musí být dosti podobní. Během celého dvoudenního cestování ostatně její hysterie, její strachy a obavy trvale narůstaly. Byla přímo posedlá myšlenkou vrátit se do Stanmoru. Ve Stanmoru bývalo vždycky dobře, tam žila v bezpečí. Tam by se jistě zase sešli s Georgem. Jen s velikými nesnázemi ji přiměli se jít dolů na pláž, kde se bratrovi náhodně poštěstilo upoutat pozornost lodníků z kolesového temžského parníku. Poslali pro ně člun a usmlouvali s nimi cenu 630 liber za přeplavbu pro všechny tři osoby. Řekli jim, že loď popluje do Ostende. Byly asi 2 hodiny, když se konečně bratr i se svými chráněnkami dostal bezpečně na palubu. Na lodi bylo dostatek jídla, třeba že za nehorázné ceny, a tak se na jediné židličce na přední palubě všichni tři konečně najedli. Před nimi se nalodilo už na 40 cestujících. Někteří vydali za přepravu své poslední peníze, ale kapitán se držel poblíž Blackwateru až do 5 hodin odpoledne a nabíral další a další pasažéry, až začínaly být paluby nebezpečně přeplněné. Snad by býval se trval ještě déle, kdyby se v tu hodinu na jihu neozvala dělostřelba. Jakoby v odpověď vypálil monitor na širém moři ránu z malorážního děla a vstyčil šňůru vlajek. Z jeho komínů se vyvalila oblaka dýmu. Někteří cestující se domnívali, že pálí děla v Šuberinesu, ale jen do té chvíle, než se ukázalo, že kanonáda zní stále silněji. V tom se také daleko na jihu objevily nad mořským obzorem stěžně a nástavby dalších 3 pancéřových lodí. Jedna po druhé, nad nimi mračna kouře. Bratr však rychle obrátil pozornost zpět k dělostřelbě na jihu. Měl dojem, že na mlhavém šedém pozadí spatřuje stoupat sloup dýmu. Kolesa už hnala parníček s pleskotem směrem na východ od půl oblouku naloďovacího prostoru a nízké pobřeží Essexu začínalo mizet v modravé mlze, když se objevil první Marťan, nezřetelný a v té dálce ještě neveliký, a zamířil blátivým břehem od Foulnessu směrem k ním. Kapitán na můstku při tom pohledu splna hrdla zaklel strachem i ze vzteku nad svým otálením a ten děs se přenesl snad i na lopatky koles. Kdekdo na palubě stál u zábradlí anebo na sedátkách a zíral na onu figuru v dáli, převyšující stromy i kostelní věže na pevnině a postupující vpřed volným krokem, jakoby parodujícím chůzi člověka. Byl to první Marťan, kterého měl bratr možnost spatřit. A tak upřeně pozoroval, spíše ohromen než vystrašen, jak se titán brodí k plavidlům a noří se poklesajícím dnu hlouběji a hlouběji. Pak se v dálce ukázal další, překračoval nějaké zakrslé stromy a ještě jeden se brodil opodál blištivou plochou bahnitého břehu, která jakoby byla zavěšena kdesi na rozhraní moře a oblohy. Všichni tři se obezřetně sunuli směrem k moři.
Jako by měli v úmyslu pronásledovat a dostihnout ono množství plavidel, jež bylo natěsnáno mezi Faulnisem a Neis. Parníček navzdory mohutnému dusotu strojů a pěně, kterou kolesa odstřikovala dozadu za sebe, ustupoval před tím hrozivým útokem s úděsnou pomalostí. Letmým pohlédnutím k severozápadu bratr postřehl, že celý půloblouk lodí, naloďujících cestující, se zazmítal pod vlivem blížící se hrozby. Plavidla předjížděla jedno druhé, obracela, aby nenastavovala bok, z parolodí zaznívaly hvězdy a valila se oblaka páry, narychlo se napínaly plachty a mezi tím vším rychle veslovaly čluny sem a tam. Bratr byl touto podívanou a zejména nebezpečím, blížícím se zleva, tak upoután, že neměl oči pro nic, co se zatím odehrávalo na širém moři. A pak ho náhlý a prudký pohyb parníčku, kapitán musel provést rychlý obrat, aby se vyhnul srážce, srazil ze sedadla, na kterém stál. Kolem se rozlehl pokřik, dupot nohou doprovázel jásot, na který přicházela vzdálená odezva. Loď se zhoupla na bok, až padl na ruce. Vyskočil a pohlédl k pravoboku, kde ve vzdálenosti necelých 100 jardů od jejich rozkymáceného a kolébajícího se parníku se zarývala do vody jako obrovitá radlice příď pancéřovaného trupu a hrnula na obě strany mohutnou spěněnou vlnu, která dospěla až k ním, zvedla nejprve bezmocně se potácející koleso parníčku nad hladinu a hned na toho vsála div žené palubou až pod hladinu. Na krátký okamžik bratra oslepila sprška pěny. Když si opět protřel oči, uviděl, že je pancéřová obluda již minula a že se řítí proti břehu. Nad útočnou linií plavidla se zvedaly mohutné ocelové nástavby a z nich čněly 2 komíny chrlící do vzduchu proudy jisker a kouře. Byl to torpédový přeparový monitor Thunderchild, ženoucí se plnou parou na pomoc ohrožené naloďovací operaci. Bratr se musel chytit zábradlí, aby na rozhoupané palubě udržel rovnováhu. Přelétl zrakem od útočící nestvůry opět k marťanům a spatřil, že se všichni 3 nyní drží pohromadě a že postoupili do moře tak daleko, že jejich 3nohé podstavce jsou téměř celé potopeny ve vodě. Ponořeni a z dálky se jevili mnohem méně mohutní než robustní ocelové lodní těleso. V jeho škýlové brázdě se ten parníček bezmocně zmítal. Zdálo se, jako by marťané tohoto nového protivníka sledovali s jistým překvapením. Snad se mimozemšťanům jevil svými obřími rozměry čímsi blízkým jim samým. Ze Thunderchildu nepadl jediný výstřel. Monitor se proti ním pouze vyřítil plnou rychlostí. Snad právě to, že obrněnec nezačal pálit, mu umožnilo dostat se až do těsné blízkosti nepřítele. Marťané zřejmě nevěděli, kam plavidlo zařadit. Jedna jediná rána a byli by ho poslali paprskometem ke dnu. Thunderchild plul takovou rychlostí, že snad v minutě urazil polovinu vzdálenosti mezi parníčkem a marťany. Měnil se na pozadí vzdalujícího se pobřeží Essexu v menší a menší tmavou siluetu. Pak náhle nejbližší z marťanů sklonil odpalovací roubru a vyslal proti obrněnci torpédovitou nádobu s černým plynem. Dopadla na jeho levý bok. Směrem na volné moře vyrazil tušově černý výtrysk, vzdouvající se okamžitě v oblaka černého dýmu, jímž však monitor proklouzl. Pozorovatelům na parníčku, kteří byli až u samé hladiny a hleděli proti slunci, připadalo, jako by už pronikl až do samého středu marťanského seskupení. Uviděli, jak se 3 vychrtle vyhlížející figurky marťanů rozptylují, jak se opět vynořují z vody na ústupu ke břehu a jak jedna z nich pozdvihuje generátor paprsků připomínající fotografický aparát. Zaměřil ho šikmo před sebe a po výšlehu za hladiny naráz jako by vyvstala mlžná zeď.
Žhavý paprsek zřejmě projel bokem lodi jako doběla rozpálený ocelový prut papírem. Valícími se parami prokmitl záblesk, pak se Marťan zapotácel a na chvilku zůstal v rávoravě stát. V následujícím okamžiku byl sražen a z hladiny vytryskl gejzír vody a par. Oblaku dýmu a mlhy začala nazdař Bůh jedno po druhém pálit děla na Sunderchildu. Jeden z granátů zvedl fontánu vody nedaleko parníčku, odrazil se směrem k ostatním lodím prchajícím k severu a tam na padrť roztříštil rybářskou šalupu. To už však nikdo téměř nevnímal. Při pohledu na Marťanovu zkázu se kapitánovi na můstku vydral radostný výkřik a také pasažéři se skupení na zádi zakřičeli sborem. A v zápětí vykřikli znovu, neboť z chaosu bělavé páry se vynořila podlouhá tmavá silueta, plameny šlehaly z jejího prostředku, oheň vyšlehával i z komínů a ventilátorů. Nicméně monitor dosud žil a plul. Kormidelní soustrojí bylo zřejmě v pořádku a jeho stroje pracovaly naplno. Zamířil proti druhému z Marťanů a chybělo mu k němu sotva 50 metrů, když ho znovu zasáhl paprskomet. A pak vyletěly za prudké exploze a v oslnivém záblesku jeho nástavby i z komíny naráz do povětří. Nárazem výbuchu Marťan zakolísal a v tom už do něho setrvačností seženoucí planoucí vrak plnou silou narazil a rozdrtil ho, jako by byl z papíru. I bratr bezděčně zajásal. Vyvalila se mračná páry a skryla vše jejich pohledu. Druhý! Zakřičel kapitán. Kdekdo povykoval. Od přídi až po záď se parníček ozýval bouřlivým jásotem. K němu se přidávali další cestující a posádky. Člun za člunem, loď za lodí, lidé na všech plavidlech vyrážejících na moře. Po mnoho minut se vznášela nad vodami pára a zakrývala pohled na třetího Marťana i na pobřeží. Po celou tu dobu pleskala kolesa parníčku vytrvale o vodu a hnala loď dál na moře od místa srážky. Když se konečně oblak rozptýlil, zastřel výhled mrak černého dýmu hnaný větrem a nebylo možné spatřit ani pozůstatky Sunderchildu, ani třetího Marťana. Avšak obrněná plavidla plující od jihu jim nyní byla zcela nablízku, v postavení střežícím břeh mezi parníčkem a pobřežím. Loď pokračovala v plavbě směrem na širé moře a opancéřované lodě se zvolna stahovaly k břehům, které byly stále ještě zakryty mramorovanými mračny páry a černého dýmu, jež se prolínaly a mísily nejpodivuhodnějším způsobem. Flotila uprchlíků se rozptylovala směrem k severovýchodu. Mezi válečnými loděmi a parníčkem plulo pod plachtami několik šalup. Po nějaké chvíli, ještě předtím, než dopluli k zvolna opadajícímu mračnu, se válečné lodi obrátily nejprve k severu a pak náhle změnili směr a zmizeli jim k jihu v houstnoucí večerní mlze. Pobřeží matnělo, až nakonec úplně zmizelo za nízkou hradbou mraků, kupících se kolem klesajícího slunce. Pak se náhle z nazlátlého oparu slunečního západu ozvalo dunění děl a současně se tím směrem objevily jakési pohybující se stíny. Kdekdo na parníku sehnal k zábradlí a napjatě hleděl do oslepující výhně západní oblohy, ale nic nebylo možné s určitostí rozpoznat. Jen oblak dýmu se tam vznesl. Stoupal šikmo do výše, až jim zakryl sluneční kotouč. Parník s dusotem strojů pokračoval v plavbě za nekonečně dlouhého napětí na palubě. Slunce kleslo do šednoucích oblaků, obloha zrudla a pak potemněla, zaplála večernice. Snášel se hluboký soumrak, když náhle kapitán vykřikl a ukázal někam rukou.
Bratr napěl zrak. Z šedi v dáli se prudce vzneslo do výše a vylétlo šikmem vzhůru do průzračného jasu západního nebe nad nízké mraky, cosi plochého, širokého a značně rozměrného. Obsalo to dlouhou křivku, počalo se zmenšovat a zmizelo opět do šedého mystéria noci. A za letu třtilo na zem pod sebe hustou černí.

První velký román o invazi mimozemšťanů na Zemi, knihu Herberta George Wellse Válka světů, nám na Vltavě v premiéře čte Igor Bareš v režii Vlada Ruska. Z překladu Vladimíra Svobody připravil Michal Plzák, hudební spolupráce Jakub Rataj. 13. z 19. částí této četby na pokračování naladíte na Vltavě zase zítra v 18 hodin a 30 minut. Teď je tu 19. Ve 20 pro vás budeme mít také černou komedii o životě hrou a o hře o život. Robert, Carlos, Arny a Komár se nesetkávají za právě růžových okolností. Nedaří se jim v práci ani ve vztazích, někomu schází peníze, někomu životní elán. Přitom ještě nedávno neměli o vzrušení nouzy a všechno se jim skvěle dařilo. Než jednou v noci přijeli na benzínku Dechtov. Noční dobrodružství se změnilo v noční můru a to ještě netuší, že tím jejich divoká jízda teprve začíná. Hru Petra Píchy Benzína Dechtov naladíte na Vltavě za hodinu. Předtím se vrátíme do roku 2023 k jednomu zářijovému podvečeru na Vltavě.

0: Sedmé nebe.
1: Krásný, teplý, dobrý večer všem, kteří si naladili stanici Vltava a zaposlouchají si teď v rámci sedmého nebe s pořadovým číslem 106. To je neuvěřitelné číslo. Představte si to, je to moje 106. vysílání tady na Vltavě. Po prázdninové pauze nemůžeme začít jinak než prostě klasikou všech klasik. Navíc to má ještě jeden další důvod, to vám pak řeknu. Novovlná americká kapela z Ohio s názvem Devo, která se dala dohromady ještě před mým narozením v roce 1973, vstoupila na scénu o 5 let později s nenapodobitelným albem We Are Not The Men, We Are Devo z roku 1978. Kromě tohoto debutu se dostane i na největší hitovky z jejich v pořadí třetího alba Freedom of Choice z roku 1980 a to všechno i nejen proto, že právě o letošních prázdninách Devo slavili úctyhodných 50 let existence celosvětovým turné a já jsem měl tu možnost je v srpnu vidět poprvé živě v Berlíně. Byl to obrovský zážitek a tak se taky o něj chci s vámi podělit, tak pojďme do toho. Písničky jsou to velmi krátké, svižné a ten sound je prostě nenapodobitelný. Takže píše se rok 1978 a my si pouštíme první dvě skvělé skladby z tohoto alba a na tu druhou bych vás chtěl speciálně upozornit, neboť je to píseň s názvem Satisfaction, která je známá od kapely Rolling Stones a podle mě to je jedna možná z vůbec nejlepších cover verzí, které kdy vznikly.

Řekl bych určitě jedna z nejvtipnějších, když ne nejlepších cover verzí. Divo je americká novovlná kapela z Akronu v Ohio, která vznikla, jak už jsme říkali, v roce 73. A jejich klasická sestava se skládala ze dvou bratrů, nebo respektive, no, ze dvou bratrů. Bratrů Mothers Bow, Marka a Boba, a Kasalů, Gerarda a Boba. Spolu ještě s Alanem Meyersem teda tvořili skvělou kapelu, nebo vlastně ještě tvoří, protože s takovýma přestávkama to dotáhli až k těm 50 letům. Když bychom měli označit Divo a nějak zaškatulkovat, tak by to byl asi takový art punk, který spojoval rockovou hudbu s elektronikou a hodně v 80. letech potom zahrnoval i prvky synthy popu a více mainstreamového zvuku. V textech je obsaženo hodně satiry a takového svérázného humoru. A dalo by se říci, že Divo ovlivnilo spoustu muzikantů, zejména umělce teda nové vlny a industriálu a alternativního roku napříč všemi žánry. V roce 1980 právě se zmiňovaným albem Freedom of Choice se vyšplhali až na 14. místo v Americe v jejich hitparádě se singlem Whip It, který se taky potom v závěru tohohle pořadu pustíme. A ten byl tak úspěšný, že kapelu dostal do takového širšího povědomí. Jejich hudba a vizuální prezentace, včetně scénických kostýmů, se mísí, tak chvilkama je to takový jako kýčovitý sci-fi, ale myslím záměrně, a je tam hodně surrealistického humoru a až takový jedovatý satiry společenského komentáře dění, co Divo odrážejí ve svých textech. Určitě se ještě zastavíme u toho, co to vlastně

Fanoušci naší hudební skupiny pravděpodobně poznali, že jsme si vypůjčili do naší skladby Pěšáci úryvek ze skladby Mongoloid od skupiny Divo. Ale já jsem vám sliboval, že ještě trošku víc rozvedu, proč se Divo jmenují Divo. Koncem 60. let totiž myšlenku takzvané deevoluce vyvinuli jako pouhý vtip studenti umění Kent State University, právě Gerald Castle a Bob Lewis, kteří vytvořili řadu satirických uměleckých děl v duchu deevoluce. A v téhle době Gerald Castle vystupoval s nějakou místní kapelou The Numbers Band a okolo roku 1970 potkal právě Marka Mothersboa, talentovaného klávesistu, který vnesl do kapely hudebně takový jako humornější nádech, sedli si hodně i lidsky a mimo jiné jim klukům ukázal brožuru Yokohama Have Bones, která obsahovala ilustraci takového okřídleného ďábla, označeného a velkými písmeny D, pomlčka Evolution, a která by později taky měla inspirovat písničku Yokohama, kterou si za chviličku pustíme. No a tím to celý tak vlastně zaklaplo a tenhle v uvozovkách vtip o evoluci dostal poněkud mrazivější konotaci po masakru ve státě Kent 4. května 1970. Tak teď už slíbená skladba Yokohama a pak hned za ní v závěsu Too Much Paranoia.

Divo se celkem zviditelnili v roce 1976, kdy jejich krátký film The Trust About the Evolution v režii Chucka Staitlera získal cenu na filmovém festivalu Ann Arbor. To přitáhlo pozornost Davida Bowieho, jak jinak, protože David Bowie samozřejmě má kvalitní, nebo měl kvalitní vkus na dobrý kapely, že? A interprety. A ten se snažil kapele Divo pomoct při získání nahrávací smlouvy z Warner Music. To se i nakonec podařilo. No a nebyl to jejich jediný dotek s filmem, protože hned v roce 77 byli Divo požádaní Neilem Youngem, aby se podíleli na natáčení filmu Human Highway. Film se nakonec podařilo dokončit až v roce 1982. A Divo si zahráli skupinu jakoby takových nukleárních popelářů v kombinézách, ve kterých potom i vystupovali a hráli ve svých klipech. Mimo to se podíleli i na soundtracku, většinu té muziky napsal právě Mark Mothersbaugh, což byl jeho první soundtrack z mnoha potom dalších. Dneska hodně píše hudbu k filmům a spolupracuje velmi často například s režisérem Wesem Andersonem, Life Aquatic, perfektní soundtrack, skvělá hudba. No, jak už bylo řečeno, na doporučení Davida Bowieho a Iggyho Popa vydali Divo v roce 1978 jejich první album Are We Not Men? We Are Divo, my jsme Divo, ze kterého si dneska hrajeme a které produkoval nebo neprodukoval nikdo menší než Brian Eno, a k tomu se ještě taky dostaneme. A teď si pouštíme skvělou skladbu Good Feeling.

Divo, to jsou čtyři inové v jedné kapele, jednou prohlásil právě David Bowie. No a my máme tu úžasnou možnost právě v těchto dnech, už nějakou dobu to funguje, se jít podívat do Galerie Rudolfinum na instalaci s názvem Nave, kterou právě pro Galerii Rudolfinum připravil Brian Eno, a o instalaci se postaral sochař Jiří Příhoda, a vy máte možnost do neděle 24. září se do Galerie Rudolfinum mít na tento speciální zážitek podívat, nebo respektive spíš poslechnout, protože je to hodně o meditaci a uvnitřnění, takže si na to dejte čas. Doporučuji. No a my se posuneme dál v téhle skvělé desce z roku 1978 a pustíme si skladby Come Back Johnny a Sloppy I Saw My Baby Getting.

Já jsem sliboval, že se zastavíme i trochu ve vzpomínkách na ten koncert, který jsem viděl ještě s pár kamarádama. Udělali jsme si výlet do Berlína na 1,5 dne a zvládli jsme skvělou, skoro 2hodinovou show kapely Divo, která byla rozdělena na takové 3 části. Pánové vystupovali i ve 3 různých kostýmech. Samozřejmě nechyběly i ty jejich legendární květináče, respektive Energy Domes, jak tomu oni říkají. A pak měli samozřejmě i ty nukleární kostýmy, které ty později roztrhali na sobě, tak vzájemně. Koncert byl prostě bezvadný. Ty 3 části oddělovaly takový krátký filmy, které byly promítaný na obrovskou videoprojekční plochu. Scéna byla velmi jednoduchá, v podstatě jenom světla. Byl to koncert tak pro, řekl bych, skoro 2000 lidí možná tam mohlo být. Ani to nebylo úplně vyprodaný. A jsem rád, že jsem je mohl vidět, protože myslím si, že to bylo možná i naposled. Divo zase tolik do Evropy nejezdí. Tady v Evropě měli jenom pár koncertů. Hráli hodně ve Skandinávii. Pak myslím i v Portugalsku. A Berlín byl nejblíž tady Čechám. Měli skvělé nasazení na to, že to jsou už starší pánové, tak z nich celkem sršela energie a takový entuziasmus a odcházel jsem z koncertu prostě nadšený. Takže pokud budete mít někdy možnost ještě se na tuhle kapelu legendární podívat, tak doporučuji. My si teď pustíme další skladbu Shirl Up.

Takhle končí album Are We Not Men, We Are Devo z roku 1978, které produkoval Brian Eno, a myslím si, že jeho rukopis je na tomto albu celkem viditelně a slyšitelně otištěn. Teď se přesouváme k albu Freedom of Choice, kterýž to je třetí album kapely Devo, a toto album jim, nebo tímto albem si získali poměrně velkou pozornost v Americe. Obsahovalo právě jejich nejznámější hit Whip It, který se rychle dostal do top 40, a album se posunulo k téměř takovému komplexně elektronickému zvuku s výjimkou akustických bicích a kytary Boba Mothersbaugha. A už teda díky tomu, že album mělo velký úspěch, tak samozřejmě to se pak vždycky projeví i v tom živém hraní, takže turné k albu Freedom of Choice bylo zatím největší a nejobsáhlejší, co Devo zažili do té doby, včetně destinací například v Japonsku nebo Spojeném království, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Kanadě. A kapela použila takový jako minimalistický, ale hodně efektní vizuál na scéně, obsahující takový velký na zakázku vyrobený světelný boxy, který bylo možný potom položit na záda a vytvořit takový jako druhý menší pódium, na kterém hráli během druhé poloviny celého jejich setu, takže se projevila ta jejich vizualita nebo ten talent pro cítění i vizuálního koncertu. No, my si pustíme skladbu Girl You Want z alba Freedom of Choice, kterou napsal právě Mark Mothersbaugh s Geraldem Castlem.

kapelu, která se dá jako součást kostýmu na hlavu květináče, prostě nemůžete nemít rádi, že? Jenže bylo to celé ještě trošku důmyslnější, protože oni to nebyli úplně květináče, ale byli to takový spíš jako terasovitý klobouky, nebo jsou. Oni s tím vystupují i dnes, i v Berlíně je měli na hlavách, kterým říkali energy domy, což vlastně mělo způsobovat to, že, nebo oni jako měli takovou teorii, že z hlavy nám odchází spoustu energie. A když si nasadíte tenhle ten klobouček speciální na hlavu, tak se vám ta energie vrací zpátky, takže nikam neuniká. No a tyhle ty energy domy byly poprvé představeny během kampaně právě k albu Freedom of Choice v roce 1980. Tak si pojďme pustit teďko tu zmiňovanou největší hitovku, která se dostala až 14. místo americké hitparády v roce 80. Whip It a hnedka potom titulní skladbu Freedom of Choice.

No ještě jsem si vzpomněl na jednu takovou zajímavost z toho Berlína. Když jsme čekali na to, než Divo vystoupí, tak kromě toho, že tam byl výborný DJ, který hrál před koncertem z vinylu, tak se zněla z PAčka taková jako podivná elektronická hudba, jako kdybyste pustili nějakou samohrajku a nechali ji hrát několik hodin to stejný. A docela nás to s klukama zaujalo. A pak jsem si to dal do takového jako obloučku, protože Divo taky nahráli dvě alba pro, jako takzvanou výtahovou hudbu, čistě pro jejich fanklub. Vydali ji v roce 81 84 jenom na kazetách a ty byly později znovu vydány na albu Easy Listening Disc v roce 87. A tyhle písně právě často hrávali z PAčka před koncerty Divo, což se dělo i v Berlíně, ale asi to byly trošku novější verze. Tak já doufám, že vás dnešní hodinka s jednou z nejulítlejších kapel na světě, skupinou Divo, bavila a budu se těšit příští týden opět naslyšenou. Mějte hezký večer a teď ještě kousíček Gates of Steel.

0: David Bowie patřil mezi první slavné fanoušky kapely Devo, které věnoval své sedmé nebe na Vltavě Milan Zeiss 12. září roku 2023.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Dobrý večer, vážení a milí, je krátce po 20. hodině, klidný čas s Vltavou přejí Jana Kozubková z hlasatelny a Nataša Vodvářková z technické místnosti. V rámci filmového léta vám dnes budeme číst z knihy o životě a díle Davida Lynche a odkryjeme další okolnosti zrodu jeho režisérských vizí, jako jsou Městečko Twin Peaks, Sloní muž, Mazací hlava, Lost Highway či Mulholland Drive. To bude v rámci osudu ve 23:30. Ale hollywoodští tvůrci, a to filmové hudby, tu s námi budou už v 21:15. Koncert hudby ze seriálu Stranger Things či světová premiéra nové hudby k němému filmu Metropolis se konaly letos v rámci Composers Summit Prague. Praha se na 6 dní stala v dubnu místem setkání světové filmové hudby. Na Composers Summit 2026 přijeli desítky hollywoodských skladatelů a hudebních supervizorů, držitelů Oscarů, Emmy, Grammy i BAFTA, kteří své skladby nejen představili, ale mnozí je také osobně dirigovali v podání Českého národního symfonického orchestru. Přijel třeba také držitel Oscara za hudbu k filmu Pí a jeho život, Michael Denna, který divákům ukázal celý svůj tvůrčí proces od přípravy partitury přes nahrávání orchestru až po střih a finální mix. A vy se s námi na Composers Summit Prague 2026 můžete vypravit dnes v rámci Akademie ve 9:45. A teď je tu předloha filmu Úhoři mají nabito.
1: Večerní drama.
0: O čtveřici mužů kolem čtyřicítky, jejichž život zásadně změní jedna noc na benzínové stanici jménem Dechtov, vypráví hra Petra Píchy Benzína Dechtov. Z obyčejného nočního dobrodružství se stane událost, která je začne pronásledovat. Text získal druhou cenu v soutěži Českého rozhlasu o původní rozhlasovou hru v roce 2013, kdy jí také dal rozhlasovou podobu režisér Aleš Vrzák.
3: A ještě situace na D1. Pozor na 54. kilometr. V pravém pruhu je tam nehoda dvou...
4: Polunina, tak to je vynikající ruský klaun. Vy jste se s ním...
5: Ne, vraiment, point essentiel.
6: Druhé, tak poslouchejte, vážení a milí rokeři. A potom...
7: 800 dětí je vlastně ta největší část těch dětí dojedu.
8: Vypadení čerpací stanice došlo dnes ve večerních hodinách na Berounsku. Ozbrojený pachatel si nejdříve vyžádal celou tržbu v hodnotě téměř 80 000 korun a následně na místě spáchal sebevraždu. Okolnostmi případu se zabývá policie.
9: Představení začalo, pánové. 27 vteřin. Carlosi, sektor C, vchod do kabiny.
10: Všechno podle plánu, Robiku. Doufám, že promítač není kardiak.
9: Nejsme hotelová služba. Arny, sektor B, unikový východ.
11: Já jsem ready. Na tohle film asi lidi hned tak nezapomenou.
9: To doufám. Uděláme jim to i s ohňostrojem. 8, 7, Omáre?
12: Můžu.
9: OK, hoši, jdeme na to. 3, 2, 1.
13: Policie České republiky, zůstaňte na svých místech! Ruce na hlavu!
14: Všichni ruce na hlavu!
13: Nikdo se ani nehne!
12: Mluví k vám velitel útvaru rychlého nasazení. Zachovejte klid a zůstaňte na svých místech. V objektu kina se nacházejí nebezpečné ozbrojené osoby. Opakuji, zachovejte klid, zajistíme vám vaši bezpečnost. Těhotné ženy a seniori opustí sály jako první. Prosím těhotné ženy a seniory, aby s rukama nad hlavou...
13: Na ta bába, ty vole, ani ne 50. Tak volala, já jsem seniorka, já už jsem seniorka.
14: Ne, ty vole, volala, říká, já jsem těhotná,
13: Hovno, já jsem těhotná seniorka, vole. Hele, tak lepší těhotná seniorka, než těhotná šestnáctka, že jo, Arny?
15: Nekecej.
16: Jo, tak to je hodně mazec, ty vole, zbouknutá šestnáctka. No tak jako kdo umí, ten umí, pánové.
13: No to by se tobě, komáre, nestalo, víte, ani s šestnáctkou, ani s patnáctkou.
16: Ani se seniorkou, vole. To je jako díky bohu, ty vole.
14: No, tak pořád je to ještě 50 na 50, nic jistýho. Robiku, veliteli. Tak, všechno nejlepší. A tady je něco od Strady Danielsen.
16: Vole, Jack Daniels jako vole, jo. To se máš, Robiku.
17: No, tak... Tak dík, no.
13: Ale žádná konzumace vlastních nápojů, cokoliv je.
17: Tyhle ty fitkaři, ty vole. Vedoucí. Pořád samá baba, solárko, vole, barák furt plnej.
14: A minulej týden jsem otevřel novej sál na squash.
16: Tak to my ti to skolaudujem, co, Robiku?
14: Jo, hoku, to jste měli říct dřív, víš, na 14 dnů mám rezervováno.
16: Já se jako klidně počkám, když mě zarezervuješ i nějakou squashandu.
13: Ty vole, to je taková nespravedlnost tohle, já to tady flikuju s jedním kuchařem už čtvrt roku. Každý si sem chodí dát jenom pivo. Nespravedlnost, to je normální nespravedlnost, ty vole. Pořádnou akci jsem nedělal ani nepamatuju.
14: No, jestli to nebude tím názvem tady, víš? Armagedon, ty vole. Proč ne třeba těžká pohoda?
16: Nebo u veselého šéfa?
13: Hele, pánové, jako, hele, byla tady Bílá i Klaus a pořád to byl Armagedon, jo?
17: A jo, ty vole, tamhle vysí fotka.
13: No, jasně, a tamhle vysí fotka, přesně, s podpisama.
16: A s Bohunou.
17: Ty vole.
14: No jo. A co Bohuna?
17: Co Bohuna? Řekni tak na Bohunu, pojď. Co s Bohunou?
13: Furt stejně na piču.
17: No tak?
13: Akorát, že teď už jsme měsíc v rozvodovi.
14: Nekecen ty krávo.
13: Carlos.
17: To jako, že tady budu jedinej okrouškovaný. Ty vole, se začínám cítit jako ohrožený druh.
13: Starý pán.
17: Arny, co ty?
16: Co jako?
17: No tak teď bys měl šanci s tou šestnáctkou. Ber to jako rozkaz, ty vole.
14: Zapomeň, ty vole, zapomeň nikdy. Jsem jasně říkal, že je to zatím pade na pade, ne? Jak to matka příroda rozsekne.
13: No, vem ji na skvoš, ať vidí, o co bys bubnem přišla.
14: Já jsem hlavně jako myslel, že dneska už každá holka ví, ne? Jako nějaký pilulky, růžový nebo modrý, ne?
13: Modrý plodní
14: dny, nebo tak nějak. Jako ty vole, já moc nechápu, co je v té škole učit.
16: Tak jako, mohl bys tu školu teoreticky žalovat.
17: No tak teoreticky bys mohl i vyhrát.
13: Hele, tak já jdu projídelák, jo. Veliteli?
17: Jo, bez námitek.
13: Máme týden gulášových speciality.
17: Doufám, že není týden starý, ty vole.
16: Skoček budou.
14: Ty vole, komáry, kdy jsi vyšťoural, že tady Robik má narazky?
16: No tak jako operace Val, ne?
14: No jo, operace Val, ty vole. To už je rok, ne?
18: Mám ho. Držím se za ním. Je asi 50 metrů ode mě.
19: OK, co je to za krám?
18: Modrobílá karosa, 2S3, 51-35. Co provoz?
19: Klídek jak po Silvestru a kolem jenom kukuřice a tma.
18: Přejíždíme koleje.
19: 21-49, máme půl minuty, jdeme.
18: Nalepím se mu na prdel a musím maják. Tak jdeme na to, hoši. Je to na vás. Ať to neposere.

0: Jsme 2 kilometry od města.
1: Tady není vidět patro.
2: Dostanete od nás baterku.
0: Silnice bude uzavřená z obou stran, je nutné, abyste pokračovali pěšky, ano?
1: Dobře, ale co můj autobus?
2: Najdete ho.
3: Zavřeme to všechno, zavíráme. Zavři to, zavři. Dobrý, dobrý, vše to všecko.
2: Ty jsme ready, veliteli.
4: Jasná věc, jedu za váma.
3: Já! Tak to klaplo, hele, vidíš, že jdu jak husí na ně, debilové. Hele, Carlos, řídil jsi někde autobus?
5: No tak vidíš, všechno jednou poprvý, no.
4: Těži třeba, mi dneska taky poprvý.
3: Nekecej, tak jako všechno nejlepší, šéfe. Tohle je dárek k narozeninám.
6: No, jasně, to je dárek, Robiku. Happy birthday!
7: Happy birthday!
8: Byly časy, to bylo. My jsme měli na každou operaci novou káru.
3: Jasně!
5: Na to kurva pořád už nespomínám.
3: Hele, Rover,
8: no.
3: Černý Mitsubishi, jo, jo. Volvo. Na to BMWčko, opancéřovaný.
8: No, si to říkám, to káry, Carlosův autosalon krásy. Káry, a tak jak, Carlos? Co? Si Peti to aspoň víš než hospoda?
9: No tak fitko to není, že jo? Celoroční bilance 0-0 prd, taková bokovka.
3: Počkej, já myslel, že bokovka je Armagedon.
5: Tak lidi budou vždycky chtít pěkný kasle, fitko nebo autosalon.
9: No jo, autosalon robe. Ale bazary jsou dneska už jinde, ty vole, každý škudlí, kde může, ty vole, dojezdí ten svůj pekáč do mrtě a pak si radši koupí novej. Teď mi tam ještě nějaká svině začala chodit na benzín.
5: Ty krávo, no, ty vole, ty tak snad bezpečnostní agentura, ne?
9: Ty vole, Roberte, to si to radši volí dám sám než ochranku.
5: Ne? Jakou ochranku, vole, kamaráda Robíka, vole, no. Super new securities.
3: Hele, no.
5: Hele, když řekneš, vole, dohodili tam až 2 chlapy.
3: No, Robík hud.
9: Hleda jako sponzorský dár.
5: Tak to se potom nediv, ty vole, že se ti začnou postupně ztrácet zrcátka, SPZky a nakonec celý auta.
9: Jdi do prdele, Roberte.
3: Ne, ale jako, hele, Carlos vždycky dohodil superkáru.
2: Přesně, jasný, ty vole. Hele, neříkejte, vole, že byste si nedali v operaci val ještě jednou.
3: Jo.
8: Uklikvéry se vším.
2: Jakože vám to, ty vole, půl roku nechybělo.
5: Tomáre, ser už na to.
2: Co, Carlosi?
9: Ne.
2: Ser na to! Ne, ty vole, jako, mě by to jenom zajímalo, ne? Jako protože jako od bráchy kluk říkal, že nějaký chlápek chodí jako s nima do cihelny na Airsoft a jakože popis sedí tady na Carlose.
9: No, fakt jo? No ty jo. Vole, co děláš?
5: Ale jo.
9: Jsem tě pro děcka, bych to nikdy nehrál. Když si jednou patřil k elitě, tak nebudu s děckama lítat po cihelně,
2: no,
9: ty vole.
2: No, to jsem si taky říkal, vole, to je jako kdyby Jágr, vole, hrál za T.J. Stružinec.
9: No, přesně tak, ty vole.
2: Ale, kdo prošel urnou? Zůstane urnou!
9: Přesně!
3: Ty vole, to by se dalo tak, tesat!
5: Tak. Kdo prošel urnou?
3: Ty vole, vy jste úplně posedlí s povínáním, ty vole! Jako na nějakým srazu třídy, kurva!
5: Komáre? Co tvoje kšefty?
2: No v pohodě. Tak kšefty v pohodě, zrovna hoši scháním nový prostory, protože pánové, já budu prodávat i lyže.
5: Jo.
2: Komár? Kola a lyže.
3: Komár rozšiřuje svoje impérium.
5: Já jenom, že jsem slyšel, že ti David vzal kramle. A prej sebou stáhli všechny dodavatele.
2: Ale ne, nesmysl, jsem si potřeboval dát pauzu jenom pár týdnů, vyčistit hlavu. Ale já jsem si koupil nový kolo za 120 litrů.
5: No to přeháníš, vole, nekecej.
2: No to, tak... Tak z 80, no. No jsem na něm za půl roku udělal 2000 kiláků.
5: Za půl roku to jsi snad jenom hodil, ne, ty vole?
3: To jsme elita národa, ty vole. Majitel restaurace a autobazaru, kam nikdo nechodí. Majitel bezpečnostní agentury, která nemá co hlídat. Majitel cykloobchodu bez obchodu.
9: Ty do prdele, fitka.
3: Ale jo, žiť jo, v pohodě. Já ji nesli v urně, nebyla větší sranda.
5: Všichni jsme si řekli, všichni hoši. A všichni s tím souhlasili. To je prostě konec.
9: Souhlas. Některé věci fakt vracet nechceš.
3: No, ale tak jako jde o to, že jsme si to užili, no. Ne? Přece nebudeme nějak zapšklí, ty vole.
2: Přesně, Arny.
5: S urnou jsme skončili. Protože některé věci jsme nezmákli. A nikdy jsme je nesmazali.
2: Ale jako Robíku, všechny operace jako byly dotažený do konce.
5: Přesně. Hovno.
2: Na milimetr.
3: Jo.
2: Ale jo, jako super.
9: Všechny, jo. Zjáš prdel?
5: Ty vole, a dost. Ještě jedno jediný slovo, vole. Seberu sanu do prdele. A tu flašku, vole, si strž do hajzlu, vole.
3: Počkej, ale ty za nic nemůžeš, jo. Nikdo za nic nemůže. Operace Heliport byla zmáknutá dobře. Na Oscara, ty vole.
10: Policie České republiky.
11: Do prdele.
10: Jaro Milansky.
11: Jo, ale...
10: Policie České republiky utvára rychlého nasazení.
12: Pane Lansky?
13: Jako, kdo to přišel?
12: Budeme potřebovat vaši pomoc.

0: Vaše odlehlá poloha je pro nás strategicky důležitá.
1: Jarko!
2: Nezvím, havo, blbáte, pleče!
0: Omlouváme se, paní Lánská, ale v zájmu obecné bezpečnosti využijeme dnes v noci vaši zahradu. Ve 22.00 tady přistane vrtulník. Zbývá 10 minut. Moji hoši venku všechno připravují.
3: Heliport připraven. Lavička, krb a slunečník odstraněny.
1: Jak odstraněny?
0: Co, skleník?
3: Může zůstat.
1: Pro Krista, tak nám aspoň něco řekněte.
0: Paní Lánská, je mi líto. Operace je řízená ministerstvem vnitra a je přísně tajná.
2: Nemíchej se do toho, Zdeno!
0: Budeme u vás muset zřídit operační středisko. Čas běží. Potřebujeme jednu místnost.
2: Jakou?
4: Oproše nejméně 15 metrů. Potřebujeme jí co nejrychleji vyklidit.
2: Tak třeba ložničku.
1: Ne, ložnice ne, Jarko. Ty se zbláznil.
2: Tak přece neobejvák, Ježíši Kriste.
1: Mirku v pokoj. Vemte si Mirku v pokoj, už s náma nebyl.
2: Ale to je malý.
1: Nevykládej nesmysly, těch 15 metrů to má.
0: Arny,
4: paniteli.
0: Provejte prohlídku operačního střediska.
4: Provedu. Můžete jít se mnou, pane.
2: Samozřejmě.
4: Ale běžte první.
1: Já se z toho zblázním, co budeme...
0: Paní Lánská, pojďte ke mně. Vy budete navádět vrtulník na přistání. Už jste to někdy dělala?
1: Ne.
0: Nevadí. Oblečte se, dostanete baterku a budete nad sebou kroužit osmičku.
1: Ježišmarja.
0: Rozuměla jste? Běžte se docvičit.
5: Heliport! Hele, třeba tam s tou baterkou krouží doteď.
6: Já jsem věděl, že to nemá cenu, že jsem prostě nemám chodit. Jsem to cítil normálně. Jednou za rok, kurva, si chci užít své narožky a vy mi to celý poserete.
7: Počkej, ty vole, operace Heliport se povedla,
6: jo,
7: ne?
6: Jsem měl jít prostě na golf.
7: Víš, ale to potom už žádná operace nebyla?
6: Žádný potom už nebylo. Vymazáno, jo? Vygumováno, neexistuje. Žádná benzina dektov nebyla.
7: Ok, jasně, jo. Nebyla.
8: Jsme jenom chtěli něco k pití.
6: Ty jsi chtěl něco k pití?
8: No tak jsem měl žízeň, sorry.
7: No ale jít tam v kuklách s eklerama, to nebyl Komárův nápad.
6: A čí?
7: No čí,
6: no,
7: kurva. Jako,
6: no čí? To chceš říct, jakože můj?
9: Ale... Nikdo za nic nemůže. Byla to prostě smůla.
10: Počkej, kurva.
11: Ty vole, super operace.
12: Fakt skvělý.
9: Hukot.
13: Nemám žízeň jak svině.
14: Já víš, jsou nějaký auta, ty vole. No, asi nikdo nechce benzín nebo naftu.
15: Tak tohle nebo je to v pohodě. Jo.
16: Nebo přesedlali na alternativní zdroje, vole, kola od Komáru. Hele, ale vevnitř někdo je.
17: Tak pojďte.
7: Jdem.
17: Je tady ještě jiná kamera?
1: Ne, ne, není.
17: Tak dělej. Bo ti ustřelím hlavu.
1: Jo, jasně.
17: Dej to tady, do ty igelitky.
1: Dobře.
17: Dělej.
1: Dávám to tam, vidíte. Prosím vás,
17: pohni můžete... sebou, dělej.
1: Můžete na mě přestat mířit tou pistolí.
17: Říkám ti, dělej.
1: Prosím vás, nemůžete na mě tou pistolí. Já tam...
18: Policie česky!
17: Taku. To prcové, ty vole, tady třeba jde.
19: No, půl jsem vzhůru.
18: To je krok a zastřelí.
1: Ne, ne,
18: ne. Kdo zavolal policii? Jo, to byla ty krávo, brda.
6: Ne.
18: Nepřibližujte
1: se. Já jsem nikoho nevolala.
18: Přestaňte na mě mířit.
6: Dolů v dolů pro ně.
18: Jedinej pohyb, paní.
1: Já jsem nikoho nevolala.
18: Ticho. Ticho. Tak chci jenom svý prachy. Jestli se někdo pohne, tak si. Chci jenom ty pitomý prachy.
2: Dáte mu prachy.
1: Tady.
18: Tebe si vezmu sebe.
1: Ne.
18: Ve mě.
1: Ne, prosím.
18: Vylez.
1: Ne, já se poslím měsíci, prosím.
18: Pane, tak se.
1: Robi to,
18: prosím. Tak se to toho. Pojď se do pitele. Právě, tak máš.
8: A ještě situace na D1. Pozor na 54. kilometr. V pravém pruhu je tam nehoda dvou...
13: Polunina, tak to je vynikající ruský klaun. Vy jste se s ním...
4: Ne, vraiment un des points essentiels.
16: Druhé, tak poslouchejte, vážení a milí rockeři. A potom...
3: 800 dětí je vlastně ta největší část těch dětí dojetu.
14: Vypadení čerpací stanice došlo dnes ve večerních hodinách na Berounsku. Ozbrojený pachatel si nejdříve vyžádal celou tržbu v hodnotě téměř 80 000 korun a následně na místě spáchal sebevraždu. Okolnostmi případu se zabývá policie.
11: Kam jdeš, ty vole,
7: co děláš? Robiku, počkej.
0: Tak vám všem děkuju za překrásný narozky.
5: Zač.
0: Zvlášť tady Komárovi, tohle, ty drž hubu, který to všechno vymyslel.
5: Liteli.
0: A doufám, že se jen tak neuvidíme.
9: Bechtov jsme mohli vynechat už.
5: Jenže já jsem s ním mluvil.
9: S kým?
5: S tou holkou.
12: Ty krása.
0: Hele, Komáre, víš, co je tvůj problém?
5: Ne.
0: Moc jezdíš na kole. Málo šukáš a moc jezdíš na kole. To je tvůj problém.
5: No, tak já ti něco řeknu, ty vole. Jsem měl depku normálně. Jako svině, jako šíleně smutná princezna, vole. Jako skoro půl roku. V palici mě to jelo pořád dokola. Co to bylo za chlapa, co ona, co to dítě. Ty vole, jako když to byla největší křeč, udělal jsem na kole 160 kiláků denně, tak jako ty vole, musíš něco udělat.
0: To říkám, moc jezdíš na kole. Komáre.
5: Instinktivně, ne?
12: Riku.
5: Jsem si zjistil, kde bydlí a kdy chodí se psem a tak, ne? A pak si mi sejmul na kole.
19: Jde! Au! Ježiš, co děláš, blbečku? Co to děláte?
20: Promiňte, já...
19: Ne, au, ne, au.
20: Já vím, já vám pomůžu
19: no,
20: stát.
19: No, ne, dobrý, nesahaj na mě, Lilo, pojď sem. Lilo, pojď sem. Jako tohle je asi park, ne? Kdyby tady šlo dítě, tak ho zabiješ.
20: Ne, ne, ne, promiňte, já... A nestalo se vám něco?
19: Ne, ne, říkám, nesahaj na mě.
20: Já se vám moc omlouvám, jsem testoval brzdy kotoučový.
19: Jsi úplně zbláznil, brzdy kotoučový na mě.
20: Ne, na kole.
19: Co na mě tak čumíš?
20: Ne, ne.
19: Co škubeš tím bokem? Já bych měla škubat oběma. Lilu! Ty vole. Jste v pohodě? Není vám něco, bolí to?
20: Jo. Nebo ne, jo, jo, jo.
19: Víš, tak nechcete si dát třeba kafe tady?
20: Kafe? Jako, tak jo.
19: Já mám zdrávku, ale v nemocnici jsem vydržela jenom měsíc. Pak jsem dělala na recepci,
20: jo.
19: Taky jsem dělala plavčici.
20: Fakt?
19: Jo, a pak jsem taky učila tělocvik.
5: Těla,
19: jo.
5: To učí chlapy, ne? Těla.
19: To je strašný.
5: My byli vždycky mužatky, sorry, tady.
19: Moment, připadám ti jako mužatka. No, já si myslím. No ale a pak jsem dělala servírku, asistentku jednomu debilovi, ten byl hrozný. No a pak jsem taky prodávala kosmetiku.
5: Jasný.
19: No a pak jsem přišla do jiného stavu.
5: Fakt?
19: No. Před porodem jsem se rozešla s přítelem. Teďka ta mateřská.
5: Jo.
19: Jo, a vidíš vlastně? No, já jsem Maja, ahoj.
5: Jo, Komár.
19: Komár?
5: No.
19: Ty děláš srandu, Komár.
5: No, Komár, no.
19: Tak to je krásný.
5: A dítě je jako v pořádku?
19: A, prosím?
5: No, jestli jako zdraví a tak. Tak jasně, že je. A ty taky.
19: Cože? A to je jako co tohle? Ty mě jako vyslýcháte?
5: Ne.
19: A nebo mě už balíš? Co?
5: Ne, já jenom jako...
19: Tak co?
5: Benzína Dechtov.
19: Cože? My dva jsme se už někdy viděli?
5: No jo, před půl rokem. No při tom přepadení.
19: Moment. A vy jste teda kdo?
5: No jako přece čtyři chlapy, kukly, výstroj, policie.
19: Jo,
5: jako...
19: takže mě zkoušíte, jo?
5: Ne.
19: Tak jo, jak chcete. Žádný chlapy, žádný kukly, žádná policie.
5: Ale ty vole, jako vždy...
19: No, tak o co vám jde?
5: O nic.
19: O co vám jde?
5: Ne.
19: Vy chcete ty prachy zpátky, co? Víte co, ale tak to už máte smůlu.
5: Jaký prachy?
19: Do hajzlu, já jsem věděla, že to nebude jen tak. Jenže víte co, já jsem nikomu neřekla. Fakt nic jsem nikomu neřekla. Takže já si myslím, že ty peníze jsou moje, ne?
5: Já nechci žádný peníze.
19: Jste od policie.
5: Nejsem.
19: Jo, a co teda chlapi, kukli, výstroj? No. Neuhybejte těma očima, dívejte se na mě.
5: No jo, ale to je všechno jinak.
19: Jo.
5: Jo.
19: A teda žádný prachy nechcete?
5: Jako Roberte, proč nám jako neřekl, že jsi dal peníze?
0: Komu?
5: Zví? Že jsi dal 40 tisíc.
0: Komu?
5: No ty na pumpě.
0: Co to kecáš?
5: Co kecám, jo? Prej, že se musíš vrátit, prej, aby po nás něco nezůstalo, že ona bude v pohodě, ne? Stačí říct, že to byla tajná operace, ne?
12: Babiku, ty vole.
0: Proboha, co to děláte?
19: Jak co to dělám, co dělám? Dávám si panáka. Druhýho.
0: Jste přece těhotná.
19: A vy jste jako co? Jste policajt nebo jste doktor?
0: Já jsem...
19: Jde by už pokoj všichni.
0: Já jsem z útvaru rychlého nasazení.
19: Jo.
0: Jsem rád, že jste v pořádku.
19: Jo.
0: Musíme vás ale zavázat mlčenlivostí. Byla to totiž tajná operace, víte? Nikdo se o tom nesmí dozvědět. Ani kriminálka ne. Je na to zákon. Dostanete 10 000 od státu hned a
10: dalších 30 za 5 měsíců na účet.
19: Cože?
10: Napište mi číslo účtu.
19: Počkejte, já co mám jako dělat s ním, když on se vůbec nehejbe.
10: To už nebude. A zavolejte doktora 158. To číslo účtu, dělejte.
19: Jeho číslo, dobře.
10: Řekněte přesně, jak se to stalo. Přišel, chtěl peníze, jo. Mířil na vás, zastřelil se.
19: Jo.
10: Ale nás to musíte vynechat, rozumíte? Ani slovo, jasný? Ohrozila byste bezpečnost několika elitních policistů.
19: 1, 6,
10: rozumíte?
19: 4, 8,
10: jo, co kamery?
19: 0, on jim odstřihl všechny. 3, 5.
10: Pořádku. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tak, to je vaše.
19: Tady máte to číslo účtu. Mně se z toho ještě úplně třesou u ruce.
10: Tak já ti řeknu proč. Aby se to provždycky spláchlo. Aby jsme teď místo v Armagedonu neseděli někde v teplákách, ty vole. To by byl Armagedon. Aby to tady pořád nesmrdělo. Abyste, vole, nemuseli být posraný strachy, že pro vás přijdou. Proto ty prachy, vole. A po nikom z vás jsem nechtěl ani korunu.
21: Ty vole, jako proč nám to neřek?
10: Ty vole, to budeš jako ve válce se ptát velitele pořád, proč?
21: Počkej, Robiku, jo.
22: Ale jako na férovku, co mě teda mrzí, je, že jsme se kvůli tomu přestali scházet.
21: Přesně, Karlosi, ty vole, přesně, vole. A že jsme si zakázali o urně mluvit, ty vole, jako no. O tom nejlepším, co mě za posledních tisíc let potkalo.
10: Tak asi do prdele jsme o tom mluvili, protože jsme na to asi nemohli zapomenout, ne? Jak chceš pořád nemyslet na to, jak jsi tam před tebou nasral, ty vole, tou pistolí do hlavy, kurva.
21: Ale já na to třeba vůbec nemyslím.
23: No taky ne.
21: A klidně se o tom budu bavit. S ním prostě jako nemáme nic společného.
23: Jenomže my jsme se jako urnu zakázali úplně, že jo?
10: Hlasovali jsme.
21: Hele, počkej, dokud budeme hrát na slepou bábu, tak to tady bude pořád. Furt. Budeme jenom čekat, kdo to kdy zase vytáhne.
23: Jako chápete to, jo? Jsme se přes půl roku neviděli normálně.
22: No právě, ty vole, jako urna, ty vole.
21: Jo,
22: kde? To byl vždycky absolutní spolech, ne, ty vole, kamarádství, vole, odvaha,
21: je?
22: Důvěra, já kryju záda tobě, ty mě, ty vole. Jako tohle už dneska nikde není. Kamarádství, vole, všichni za jednoho, jeden za všechny, vole, absolutní spolech, jako ale, ty vole, absolutní. Lidi z vlastní rodiny jsou ti schopni vrazit kudlu do zad, vole, z firmy, nebo co já vím. Tohle by se, vole, v urně nikdy nemohlo stát. Nemůžeš nechat druhýho ve štychu, zdrhnout, myslet jenom na sebe.
21: Pěkně.
22: Ale aspoň jednou.
21: Co?
22: Urna, go, no tak.
21: Hele, no, ty vole, kluci. Tohle rušky, vole.
22: Urna, go, jednou.
21: Urna, go.
22: Ty vole, já jsem šťastnej, vole.
21: Hele, mě chybělo.
23: Hele, kluci. Vykašleme se na to. Co? Kluci!
21: Jo, žádný zákazy, žádný tabu jako!
23: Bavíme se o všem, ale úplně o všem,
21: jo.
23: Jako vždycky.
21: Já nejsme jako žádný pičule.
23: Jsme chlapi, Robiku.
22: Veliteli.
10: Jasně, vole. Kurevsky no. Nesli chlapi.
23: Co jsme?
22: Chlapi!
23: Co jsme? Jo, takhle. Co jsme? Co jsme?
21: Urna.
23: No. Cože, já si slyším nic.
21: Málo.
10: Urna.
23: Co jsme?
10: Urna!
23: Cože?
21: Ještě. Co? Málo?
23: Co jsme?
10: Urna, go!
21: Urna, go!
22: Vole, my s nějakým chlapem z benzínky, vole, nemáme nic společného.
21: Přesně!
23: No, já teda ne,
21: stejně,
23: já teda.
21: Počkejte, stejně mu už nikdo nepomůže.
10: Je to pravda.
21: Když už to má za sebou,
10: že jo? No, to
23: jako nemá.
10: No.
23: Cože? Právě, že jako nemá.
10: Co nemá?
23: Že není mrtvej.
10: Co tu kecáš?
23: No.
22: Jak není mrtvej?
21: No to si jako děláte srandu.
19: No tak není to žádná výhra, ale žije, chápete, žije.
23: To snad jako ani nejde, ne? Vždyť tam ležel zastřelenej úplně. Jako díra v hlavě, všude krev, tyjo, jako brutál.
19: Já nevím, tak to se asi budete muset zeptat doktoru.
23: Ale vy jste zdravotní sestra, ne?
19: No jasně, zakládání karet, odběr moči.
23: Tak to je snad proti přírodě, ne?
19: Já nevím. Podívejte, prostě to nějak nezasáhlo životně důležitý centra. Takhle je na vozejku a na těle má různý kanily.
23: Cože?
19: Hadičky.
23: Co? Hadičky? Ty vole, tak to je psycho, hadičky. To je psycho. Ne, počkejte. A jak jste na něj přišla?
19: Řek mi to šéf z benzínky, když jsem si u něj před porodem byla pro nějaký papíry, pro sociálku.
23: Tak to jsou kila, tyjo. Co jste dělala?
19: No, nic. Za 2 dny jsem měla termín.
23: Jo. No, jasně.
19: No jasně, jenomže mateřská, hele. Strašná nuda. Hmm. To fakt není pro mě. Furt doma nikam nechodíš, s nikým nemluvíš. No a tak má člověk spoustu času přemýšlet, že jo?
21: No.
19: No a tak se mi to začalo vracet znova a znova. Jako co s ním je? No a tak jsem zavolala jednomu bejvalýmu, ne? On je u policajtů, přímo u zdroje. Lotinko, no tak. Lotinko. Hledáme Javorovou. No, to se ti líbí, Javorová. Podívej se, tady mám Platanovou. Tak, tak tady by to mělo někde být, jasně. No, 77, ale tak jo. Ty vole, krytej bazén, dvě garáže, zimní zahrada. Podívejme se na Týfu. Akorát, že tady nikdo není. Aha. Halo, halo, halo, promiňte. Promiňte, prosím vás, bydlí tady pan Týfa.
2: Co mu chcete?
19: No, já bych mu chtěla to... dceru, ukázat dceru.
2: Tak, to počkejte, já za váma přijdu dolů, mladá paní. Tohle budete muset...
6: Dům s pečovatelskou službou Jílové.
15: Dobrý den, já bych ráda navštívila pana Týfu, jestli je to možný. Mám pro něj překvapení a myslím, že by mu to mohlo pomoct.
19: Pan Týfe?
17: No.
19: Dobrý den.
17: Dobrý den.
19: Já jsem Maja. Vzpomínáte si na mě?
17: Ne. Měl bych.
19: Benzína Dechtov.
17: Co chcete?
19: Co chci? Nevím. Možná jsem chtěla vidět, jak vypadáte bez masky.
17: Vypadněte.
19: Stála jsem za pokladnou, abyste chtěl peníze.
17: Vypadněte.
19: Ne, počkejte, já jsem...
17: Ven!
24: Jo, tak to jako bylo rychlý. Jak vypadal?
19: Jak vypadal, takový strejda normální, připosraženej na vozejku. Na hlavě trochu víc sešívanej a tak nějak pomuchlanej.
24: Hele, a jako funguje, jo?
19: No, od břicha nahoru. Jinak celý spodek mu řekl Čágo.
24: Ty jo, ale stejně. Jako zázraky přírody, ne? Bych normálně neřekl.
19: Ale víš co, ale fakt mě otrávil, že mě vyrazil. No, jenomže pak Šarlotka dostala horečku, mámu chytnul žlučník a k tomu se ozval zase jeden můj bejvalej a chtěl mi trochu zkomplikovat život, no. No, takže jsem si musela dát pauzu, že jo?
17: Kde jste byla tak dlouho?
19: Jak, kde jsem byla? No, normálně. Jsem žila. Zařizovala jsem spoustu věcí. Zase mě vyhodíte, pane Týfa?
17: Normálně jsem žila. Taky dobrý. Jo. Jo. Je tam teplo, co?
19: Úplný tropy, slunce jak v létě.
17: Někdy se dovítám do zahrady, když tam nikdo moc není. Vždycky na mě kouká, jak na nějakou atrakci, cirkusový číslo. Jaký je na mě pohled? Vyděsila jste se, co?
19: Ne.
17: Říkali, že Stroupežnický byl na tom hůř, že si ustřelil půlku tváře. A jaký prý to byl spisovatel? Znáte Stroupežnický?
19: Neznám.
17: No, ale zase prý neskončil na krypl vozejku. Jste jediný člověk, který mi může říct, co se tenkrát stalo. Já nevím vůbec nic. Nic. Ten kousek paměti jsem si provrtal. Nejde to zpátky. Všechno, co bylo předtím, si pamatuju. A i když by bylo lepší, kdybych si ustřelil paměť celou. Ty největší svinstva si člověk nakonec pamatuje. Světu vládnou hajzlové. A když si to jednou zkusíte vy, život vám v tom pěkně vymáchá čumák. Hajzlové. To je taková nespravedlnost. Když jste byla těhotná?
19: No, byla.
17: Narodilo se to v pořádku?
19: Jo.
17: Pojďte sem, dejte mi ruku. Můžete mi Máje odpustit, prosím vás.
22: Jdi do prdele, komáry, jestli kecáš.
21: Nekecám, nekecám, fakt ne.
22: Ty vole.
1: Počkej, počkej, vole, co to je za svině?
22: Co říkal, ne, týfa. Jo. Nesmrtelný týfa normálně, ustřelí si kebuli a normálně žije dál.
1: A jak víš, že tě nekecá, ona?
21: Jak to nekecá?
22: Ty vole, tomu bych nevěřil, ani ve snu ne, prostě. Prostě jako tohle chce panáka, ty vole. Tak. Ale žádnýho permoníka. Tak. Wendy!
1: Ty vole, to není možný, vole.
22: Wendy, přines nám panáky, ale ty velitelský, jo? A flašku tulamorky.
1: Jasně.
22: Ty vole, jako každopádně je to lepší pocit, než kdyby skapal. Jako mnohem lepší. Nakonec, ty vole, všecko dobře dopadlo, ty vole. No,
21: tak jako pro něj to žádná výhra není, to jak jako říkala ta holka.
22: Tak ty žije, ty vole, co chceš? Co chceš, že jo,
1: žije? Ty vole, jak to, že se s tím vylesaš teď, komáre?
21: Co?
1: Jak dlouho to víš?
21: Co, jak
1: dlouho? No jak dlouho to víš,
21: no, vím to, ne, já ti to říkám, že jsem čekal, že se uvidíme, ne?
1: Ale,
21: nekecej,
1: ale
21: jsem vám furt volal, vole, všem.
1: Jo, jo, jo,
21: já víš, že jsem volal, vole, jsem jste měli pořád něco, ne? Práce, co? Ochranka, vole, hospoda, auto, jo, fitko, jo, jo, no ty zrovna, vole, fitko. Tak to vypadalo, že prostě nemáte zájem.
4: Tak, tady to je.
22: Dík, Vendulku, my se to rozlejem. Uh-huh. Já jenom nechápu, že je sám. Chápete to?
1: A to je celý nesmysl, vole. Přesně,
22: hele, komáry. Tady ty vole, vila, dvě garáže, to taky tak? Kmotr, vole, a skončí v pečovánku.
1: Je to tak,
22: kde vole? Je rodina, nějaký baby, ty vole. Tak na urnu.
21: Tak pojďme.
1: Na nás.
21: Čau, zdar.
22: Ale stejně jako ty vole, představ si to. Skončit najednou na vozejku s plínama, ty vole.
21: Si nám repete.
22: Žádný lyže, kolo, fotbálek. No jako krutý. Žádná urna.
1: Může se za to sám, vole. Chtěl to, vole, má to. Já nevím, proč se tak nevímáš, ty.
21: No, nevím, jestli to chtěl zrovna takhle, ty vole.
22: To je přece kurva jedno, ty vole. Říkám jenom, představ si to u nás, ne? V práci všecko najednou jinak.
21: Jo.
22: By mě tady Vendula tlačila po lokálu na vozejku, nebo co?
21: Musela posilovat, vole. No.
22: A nebo s ženskýma, ty vole, fitkaři, hele, no, ty vole. No, dolů od pasu jenom bim-bam.
21: No, tak
22: orálek, si ho máš. Si to představ, ty vole, žádný baby, žádný spinning, squash, nic, vole.
1: Já tady, vole, komár si z nás dělá prdel, vy debilo, vole.
21: Nedělá.
1: Ale děláš, ty vole. Ne, mafián v pečováku, vole, kde jsi ho slyšel, vole. Končí policajtka amatérka, ty vole, co je tohleto, ty vole.
21: Co?
1: Jsi tohle slyšel, vole. Hele, OK, já, vole, já to beru, vole. Chcete zpátky do akce?
21: Jo, jo, jo, dobře, jo, jo, já chci, vole.
1: Kurva, dobře, uděláme novou akci, OK, vole. Zrekvírujeme vlak, vole, evakuujeme školu, vole. Něco fakt
21: brutální,
1: dobrý, dobrý, hoši, vole, ale jednu věc si slipme, vole, od teďka. Přestaneme, kurva, se už navždycky hrabat v minulosti. Jasný? Jasný, vole.
21: Ty vole, Robiku, já jsem si nic nevymyslel.
4: Vílu, Míla Gnoze.
21: Hele,
4: pojď.
21: A jedna ženská, jo. Pojď, poslouchej, jedna ženská, hodně přes 50.
4: Tak a čeká,
21: jako hodná. Hodně, no, fakt, no. Prej. Hej, já jsem těhotná!
4: Ne, ne.
21: Já jsem těhotná! Teď vedle ní její chlap, asi to slyšel poprvý, že jo? Tak se s tím snaží nějak srovnat.
4: Ale zelená, pojdeme, ty u nohy.
21: A nebo jednou jsme, ale poslouchej, jednou jsme evakuovali svatbu. Z lesní restaurace, v létě, jo, no. Hele, svatba, léto, les, operace, ženich, ne? To je výbor, to je můj název, ženich.
4: Vy jste fakt strašní magoři.
21: Ženich.
4: Ale počkej, tak to můžeme zkusit spolu, ne?
21: Spolu.
4: No, ty bys nechtěl se mnou.
21: A co?
4: Co, no, akcičku nějakou, ne? Nebo si myslíš, že se bojím, nebo jako, že ženský nemůžu?
21: Ne, to jako ve dvou.
4: No, normálně ve dvou.
21: Prej ve dvou?
4: Co je?
21: V operace urny ve dvou?
4: Ty
21: to fakt jako nejde, ale všechno je naplánovaný na milimetr, příprava měsíc dopředu normálně, logistika, komunikace, mapy, výstroj, ty jo, a to máš kevlarovou přilbu, brejle, neprůstřelnou vestu, taktickou vestu, zásahový výbušky, poslouchej, posloucháš, hele, černou kombinézu, rychlopouta, neprůřezný rukavice, vysílačky a teď jako nemyslím ty sračky za 5 kilo z hračkárny, že jo, tyhle stojí její Mailand, protože jako potřebuješ uzavřený kanál, že jo, no a teď zbraně. Májo, poslouchej, zbraně, to je moje Heklera, nebo minimálně 58, potom beretu, nebo minimálně 75. Nemůžeš prostě někam napochodovat jako skautík se vzduchovkou, hele, jako
4: dobrý,
21: pořádnou
4: dobrý,
21: kosu,
4: dobrý.
21: Že jo, pořádnou
4: stačí,
21: kosu.
4: Stačí, stačí, stačí. Že jsem něco řekla, já už nechci.
21: Ale bych se tě mohl kouknout na to kolo třeba, ne?
4: Jo.
21: Ale vyměním střed, vyladím přehazku, bude v cajku.
3: My jsme mohli někam vyjet místo toho venčení, ne? Kolo.
19: Někam na kolo, super. No. Vlastně to můžu jet s mámou.
3: Ale ne, já naplánuju něco smrtelného. Sjezd mezi skalama, bobovou dráhou, železničním tunelem. Tudum.
19: Já chci, aby si šel příště se mnou.
3: Kam?
19: K němu.
3: Proč?
19: No, už o tobě ví.
3: Jak jako?
19: No,
3: počkej, řekla jsi mu přece, co jsi řekla policajtům, ne?
19: No,
3: moment, oficiální verze jako?
19: Prosím tě, oficiální verze, za 40 litrů, OK, jenomže on se mě pořád ptal, proč to udělal, proč to zmáčknul, proč nesebral prachy, nezmizel, furt dokola, proč? Ale víš co, já za to nemůžu, že ses vyřítil někde z keře a všechno je jinak. Já jsem vůbec nevěděla, že si hrajete s klukama na policajty.
3: Ale my si na nic nehrajeme, jako my jsme urna jako.
19: Prostě jsem mu to řekla. No tak, komáre, on by tě hrozně chtěl vidět.
3: Tak na to zapomeň.
19: Prosím.
3: Ne.
17: Sedněte si.
8: Ne, to je dobrý.
19: Přinesli jsme vám kytku, to tady budete mít hezčí.
8: Jo, kytku.
17: Sedněte si.
8: Ne, to já můžu stát, klidně. To...
17: Ať si sedne,
19: ale...
17: bude mě bolet za krkem.
19: Prosím tě, můžeš si sednout, pojď.
8: No, tak já si sednu.
19: No, jak se sedním.
8: Sedím, no.
19: Sedíš.
17: Tak to máte štěstí, že můžete stát.
19: Pane Týfa.
17: Jenom říkám, že má štěstí, že může stát.
19: Jo.
17: A že přišel. Co děláte?
8: Jako co dělám, jo? Já, jo, nebo... No, tak jako... Já hlavně dělám dokol, jo? Prodej, servis, testování. A teď k tomu chci přibrat i lyže. Kola a lyže.
17: Taky jsem jezdil.
8: Fakt jo?
17: Jo. Mám na kole objetou skoro celou republiku.
8: Ty vole, hezký.
17: Dokola kolem hranic. Zbývá mi asi 110 kiláků na severu. Od Děčína do Friedland.
8: Jste dobrej.
17: Byl jsem. Než jsem narazil na skupinku idiotů, co si hrajou na policajty.
19: Pane Týfa, prosím vás.
17: No co je?
19: Tak...
17: To neříkám vám. Kde to scháníte?
8: Co?
17: No, tu výstroj.
8: Jo, tu. Tak jsou na to specializované obchody.
17: Tam se ženete všechno.
8: V podstatě. Jako úplně všecko taky ne, že jo?
17: A pak vypadáte jako ta zásahová jednotka.
8: Útvar rychlého nasazení. Jo?
17: Já si vás totiž nepamatuju. To už jste asi slyšel, ne?
8: Jo, to...
17: Fotku nemáte?
8: Ne, ale jako normálně byste nás od nich nerozeznali, jo. Jako výzbroj třeba neseženete normálně v army shopu, že jo, to ne, to útočnou pušku, samopal, pistoli.
17: Repliky.
8: No, na airsoft, ale dokonalý jako značkový, celokovový nože, ty. Třeba nože jsou jako úplně funkční, stejný jako používá policie nebo armáda, ale zase jako třeba kevlarovou přilbu neseženete, kombinézu taky ne, že jo, na to musíte mít známý.
17: Jako... Takže vás od nich nikdo nerozezná.
8: Jako absolutně ne.
17: A umíte poslouchat? Myslím poslouchat a nepřerušovat? Nebejt zvědavý? Nemít blbý otázky?
8: Jo, to určitě, to umím. Určitě.
17: To jsem rád. No jo, no. Celý to netrvalo ani 2 roky. Nejdřív mě vykrmil a pak mě podříz jako pocvič.
8: Kdo?
19: Prosím tě.
17: Aha, ať to tady... Měl jsem dlouho jenom 3 řidiče a 4 auta. Sám jsem jezdil taky. Malá firma, špedice. Všechno, otevřený nákladňáky. Jezdili jsme hlavně pro stavební firmy. Občas nějaký stavebniny, hlom. A pak jsme dostali nabídku od Musila. Vyhrává všechny státní zakázky. Nabídnul mi kšeft, který se neodmítám. 4 měsíce práce, vytíženost na 100%. Začali jsme jezdit jenom pro něj. Za 5 roku chtěl, abych koupil další auta. Nakoupil jsem 7 nákladňáků a nabral chlapy. Všechno na půjčku. Pořád jsme ale byli vytížený, takže nebyl problém. Taky jsem začal stavět barák na klíč. Našel si milenku. Jo. Pořád dohazoval nový kšefty a pak to skončilo najednou. Chtěl jsem, aby mě vysvětlil, co se děje. Říkal, že mu nedopadly nějaký veřejný zakázky a ať se po něčem volí mu sám, chápete? Ale já musel platit svoji lidi hypotéku, vyplatit manželku, alimenty. Každý měsíc jsem nutně potřeboval 40 litrů. Pak se mi ozval, co bych prej řekl tomu, že ode mě koupí část firmy. V tu chvíli o tom moc nepřemýšlíte, jste rádi, že neskončíte držkou blátě. Nechal jsem mu 45%. Dokonce se mi i ulevilo. Jo, vážně. Zase jsme jezdili naplno. Trvalo to tak 2-3 měsíce. A pak znova v prdeli. Znova bez kšertu. A každý chtěl ode mě prachy. Měsíc mě v tom nechal máchat. Přitom věděl, jak na tom jsem. Fungoval jsem na práškách, Lexaurin, kafe, Rohypno. To byl můj každodenní jídelníček. Tak si mě pozval a zase ty keci, že mu to líto, že si mě váží a že mi chce pomoct. Koupil ode mě zbytek firmy. Voškuval mě. Neměl jsem nic. Nic. Znám 3 lidi, kterým udělal to samý. 2 měsíce jsem mohl mít vyřešený, kdyby mi to na pumpě na Dechtově vyšlo. Potřeboval jsem 2 měsíce, abych se zase postavil na nohy.
11: Jsem měl babičku, ne? Jo, a... Teda ne, ne, ne, ne. Ona měla bratra a ten taky nechodil. Normálně narazil na motorce do stromu.
17: Jenomže já jsem nenarazil do stromu. Já jsem narazil na 4 idioty s pistolkama. Proto se teď nepostavím. Ale vy mi teď pomůžete. Dlužíte mi to.
11: Jak, jako, nebo co?
17: Zorganizujete operaci Musil. A uděláte u něj šťáru. Barák zůru nohama. Když ne, tak to nahlásím. Všechno.
1: Jak jako dlužíme, vole? Nepostaví se, protože chtěl ukrást prachy na benzince, vole, prostřel si hetku. On nás normálně prostě, vole, jenom vydírá.
11: Jsme mu mohli pomoct.
1: Ty vole, držte mě, hoši, vole,
11: vidíš,
1: držte
11: hodně,
1: mě,
11: vole,
1: co se dělá? Jsme se chtěli nějakou novou operaci. Slovo pomoc, ty vole. Žádný pomoc, ty vole. Žádná charita. Mirek Dušín, vole, mě zajímá jenom jedno, vole. Užít se to jako na doraz, vole.
21: Na doraz,
1: čím víc pitomců nasereš, tak tím líp, vole. Já. Žádná romantika, ty vole. A pod tlakem, tak to už vůbec, soku.
21: Arny, co ty?
13: A ty vole, nic na nás nemá, keca.
21: Karlosi.
1: Ty vole, no. Jako vole, na co si to hrajete, ty vole? Jsme vždycky byli urna a jako urna, vole, jsme urna, ne? Ne nějaký záchranáři, vole, popeláři, horská služba, ty vole.
22: Ale pro mě to smrdí, mohlo být v održku.
13: To šlo vždycky, ne?
22: No dobře, ale to byly naše operace. Od A až do Z, ne?
21: Ježiši Krista, Karlosi, ne?
1: Na co si to, kurva,
21: tohle bude naše operace?
1: Co si to namlouváte do prdele? Co když je to pasty, vole? To tě ani nenapadlo, viď? Že se nám pomstí dostat nás do průsadu. Ty vole, to je jasný, ty vole. Jdeme nás nejradši zabili, když vytáhl bukačku jednou, jak ji vytáhne vždycky, vole.
22: Přesně.
21: Karlosi!
22: Za sebe říkám ne, ten chlap se chová, vole, jak bysme ho na ten vozík posadili my.
1: No jasně.
22: Jakože my mu něco dlužíme.
1: Přesně, tím, vole, přesně, vole.
22: Chce jako bude diktovat.
1: Žádnej soucit, vole, nebo kdo se sám, vole.
13: Počkej, počkej, počkej, počkej. Máhle, máme možnost střihnout si luxusní operace.
1: No o tom mluvím. Tomuhle, ty vole, říkáš luxusní operace.
13: No tak co?
1: To počkej, tomuhle říkáš luxusní operace. To si teda u mě ale hodně klesnul, kamaráde. To jsem teda nečekal, vole. A co asi operace ženich, vole?
13: To byla dobrá.
1: Nebo heliport, vole. No tak co mleš, ty vole, do zítřka ti vymyslím 10 luxusnější, ty vole, 1000x, vole.
22: Přesně, půjdem po vlastní, ty vole. Jděte už do prdele s pumpařem.
1: No jasně.
21: Já chci hlasovat.
1: Komare, ty vole.
21: Já chci hlasovat, ti říkám. Jako vždycky se hlasovalo. Já kreju záda tobě, ty krej záda mě.
1: Tak jo, komare, vole. Jo. Dobře, budeme hlasovat, vole. Když seš, tak budeme hlasovat. OK, vole. Ale nezapomeň, že jako velitel mám pořád 2 hlasy, vole. Tak kdo je pro operaci? Kdo je pro operaci Musil?
13: Já. Kluci, sorry, já jdu do každý operace, no co já vím, co bude za rok, že jo.
1: Kdo je proti? Já a Carlos, takže je to jasný. 3-2. Komáre, spokojený? Všechno podle pravidel, jsi spokojený, Komáre?
21: Pravidla si strš někam, vole, ty tvoje pravidla furt, vole, mele pravidla.
13: Komáre, no tak co, hlasovali
21: jsem jako nečekal, vole.
1: Co jsi nečekal, vole?
21: Nečekal, že jsem si myslel, že jsme víc v pohodě, o tom mluvím, víš, o nás.
1: Je, no,
21: důvěra, kamarádství. Odvaha,
7: vole. Tak neprožívej.
21: To jsou jeho slova,
7: no,
21: vole.
7: To běž.
21: A pryč, vole. Jenom, že tohle to všechno jenom v urně, že jo? Mezi ostatníma, ale to tak trošku serem, viď? Tak si tu příští operaci užijte.
22: Tomáre, sedni si, vole. Petr Konoška, skurva.
21: Musil má doma 10 milionů v podlaze. 10 špinavých melounů ze špinavých kšeftů. 10 melounů, který nikomu nechybějí.
20: Komár.
9: Komáre, to jsem já, Robik. Já jsem to věděl.
20: Co jako?
9: No to o těch melounech. Má je v podlaze, ale jich 9.
20: Což?
9: Jsem mu tam instaloval bezpečnostní systémy. Hlídaj to tam i lidi.
20: Ty vole, jako ty pro něj pracuješ.
9: Jo, jenom pro něj. Už přes rok.
20: Tak jako to bylo zabití od začátku, že jo?
9: Počkej, ty vole, Týfa měl pravdu. Musel to je, ty vole, to je obrhajzl. Expanduje tak, že likviduje ostatní.
20: No.
9: 2 měsíce mi tvrdí, že nemá pro mě práci a před týdnem mi nabídl, že vole mě koupí podíl.
20: Ty vole!
9: Jo, já nechtěl jsem do toho zatahovat urnu.
20: Jo.
9: Tohle to jsou úplně jiný operace, chápeš?
20: Jo, tak já to chápu, já to naprosto chápu.
9: Dobře,
20: hele, Robiku, tohle je vyšší level.
14: Víš, to je zima.
17: Jste se měla víc oblíknout.
14: No jo.
17: A sedněte si na lavičku. Je to součást plánu. Máte sedět.
14: No, že o tom nic nevím.
17: Součást mýho plánu.
14: No, tak za minutu by se měli ozvat.
17: V hlavě jsem tohle zažil 100krát, nejméně. Já jsem nahoře a on teď dole. Sedíme na kopci pod lesem, všechno máme jak z první řady. Vemte si dalekohled. Všechno mi tam svítí, jako by čekal hosty.
14: Hosti už jsou na cestě.
17: No, jak na zánoku. Je doma sám a barák mu jede naplno. Hřiště taky, stáj, příjezdová cesta. No, já bych taky nezhasínal. Máte to zaostřený?
14: Ale jo, jasně, že mám. Nikde je nevidím. Nikde se nic nehybe.
17: No, mají čas. Co vidíte vevnitř?
14: Ty vole.
17: Co?
14: On tam má jezírko v obejváku. Tak to je strašný.
17: A proč?
14: Co proč? Vždyť je to úplně úchylný bodotrysk v obejváku.
17: Třeba to uklidňuje.
14: Akorát bych z toho pořád potřebovala čůrat. Hele, přešel teďka do kuchyně. Tady máte, vidíte ho?
17: Chtěl bych se na ně dívat zblízka, až to začne.
14: Hele, Robert. Slyším.
9: Tady Robert.
14: Aha.
9: Velice.
14: Aha.
9: Majo, jste na místě?
14: Jo, na místě.
9: Viditelnost?
14: Dobrá, ale vás nevidíme.
9: Je v pořádku. Pusťte se od poslechy. Začínám.
16: Hoši, chci, abyste potvrdili svý pozice. Arny,
18: slyším. Sektor A, hlavní brána v pořádku.
16: Carlos Komár, sektor B, zadní vchod v pořádku. OK, Milánkové, přesouváme se. 30 minut a stahujem se ke dveřím. Až na Carlose, OK? Carlos rozumí, jistím příjezdovou cestu. Co pocity, pánové?
25: Jako zpátky ve svý kůži.
18: Přesně, ve starý dobrý kůži. Mimochodem, hoši, chci vám říct, že s tou 16, je to v cajku. Štěstí je zase na naší straně.
16: Taky souhlas. A gratulace. Konec řečiče, hoši. Připravit se. 5, 4, 3, 2, dáme.
26: Policie České republiky. Útvar rychlého nasazení. Ivan Mušel.
27: Víte, co si to dovoluje?
28: No, ale tam se bezbraň.
27: Vy jste se zbláznili, jste si mě s někým spletli, ne?
28: Ale od sebe rukama vozeč. Je čistej.
26: Zajistěte podezřelýho. Proveďte prohlídku objektu.
28: Jdeme.
27: Kdo vás poslal? Zavolám krajskýmu řediteli. Ukažte mi povolení.
28: Doprava.
27: Na zem. Co tam dělají? Do hajzlu tam nemáte co dělat.
25: Máme to, je to tady.
27: Drž hubu. Do tohle baráku vám nic sedí. Vypadněte.
28: Říkám ti, drž hubu.
27: Vypadněte.
28: Zůstaneš tady? A ani se nehneš.
0: Ty vole! Tohle jako ne!
2: Ty vole, to je skvělý, to je skvělý!
0: Jo, jsem v životě pohromadě neviděl.
2: Hezky, ty nejdražší podlaha na světě.
0: Ty vole, hustý!
2: Co to bylo, ty vole?
0: Já tam jdu. Arne, Arne, počkej, ty
2: vole! Ne, jdu tam!
1: Arne, stůj! Nechol tam!
2: Do prdele, do prdele!
0: Tíše, ty vole!
5: Justne, máme problém.
1: Hele, hele, jenom žádný stopy. To zvládnem, v klidu, klid. Musí po nás zůstat čisto.
5: Babiku, dejchám.
1: Cože?
5: Dejchám.
1: Kurva, do prdele. Majo, slyšíš nás, Majo? Doufám, že ti běžej od poslechy. Zavolej rychlou a toho mobilu se zbav a zmizte. Slyšela jsi, Majo? Zmizte.

0: A ještě situace na D1. Pozor na 65. kilometru. V pravém pruhu je tam nehoda.
1: No, taková příjemná drzost. A musíte to odhadnout.
2: Ten Sense Part 2. Deep Stare.
3: Tak zapalme svíčku, vlastně patří do vzpůsobu.
4: Na Berounsku, kde proti sobě obrátil zbraň 52-letý podnikatel, dlouhodobě podezíraný z hospodářské kriminality. Okolnostmi se zabývá policie.
5: V roce 2012 u příležitosti 90. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v Československu vyhlásil Český rozhlas anonymní autorskou soutěž o původní rozhlasovou hru. Text měl být původní a napsaný pro rozhlas, měl nabízet silné zvukové možnosti, měl být originální a imaginativní a reflektovat současnost nebo moderní historii. První místo získal Martin Františák za hru Průtrž a dílo na druhé příčce jsme dnes poslouchali na stanici Vltava jako večerní drama. Příběh zkoumající přátelství, touhu po dobrodružství, krizi středního věku a důsledky zdánlivě nevinné hry. Hru Petra Píchy Benzína Dechtov nastudoval v roce 2013 režisér Aleš Verzák, dramaturgie Klára Novotná, zvuková spolupráce Ladislav Železný. Účinkovali Václav Neužil, Ondřej Vetchý, Hynek Čermák, Martin Mišička, Oldřich Kajzer, Pavla Beretová, Lukáš Hlavica, Miroslav Hanuš, Zdeňka Seifertová, Otmar Brancuský, Bohumila Dolejšová, Matouš Veselský, Kristýna Rejchová, Karel Zajíc a Naděžda Forstová. Další hru pro vás na Vltavě budeme mít v sobotu a bude se jmenovat Srpnová neděle.
6: Zase tu dnes nebude klid.
7: Jo, blbnou, připravujou benátskou noc, to pošmistr se zbláznil.
6: Co jsi mi to sem, prosím tebe, do té tašky strčil za papíry?
7: Psst, mlč.
6: A jo, představte si, paní Mixová, tohle jsme našli ráno na náměstí.
7: Mlč.
6: Kus knížky, pojďte se podívat, no podívejte se.
8: Dovolíte? První věcí života je láska, to je z královny Margot.
7: Ano, milost paní, ano, láska, a je to pravda. A takových případných věcí je tam víc.
8: No, jak je tohle to možné, to asi udělala Zuzka, ale už když jste nám ji půjčovali, chyběla celá jedna složka.
7: Ano, milost paní, ano, chybí tam kus a veliký kus a zrovna s tou popravou. Jak rád zvedne ruku a toho salacedesa přivážou ke čtyřem koním a no a pak nic, až zase, jak se začnou scházet ti gaskoňci.
8: Vy to ale ovládáte, pane Bachu.
6: No, to nám zase ztratila sousedka.
5: Horký letní den u jihočeského rybníka na sklonku 50. let. Scházejí se tu místní, ale taky lufťáci až z Prahy, z mozaiky postav, z nichž prakticky každá sebou vláčí jakousi starost, se nejvýrazněji vyděluje Alfred Morák. Literát, sice neúspěšný, ale dostatečně inteligentní, citlivý a hlavně zhrzený na to, aby pocítil veškerou okolní banalitu. Hru Františka Hrubína Srpnová neděle poslouchejte jako sobotní drama na Vltavě v 15 hodin. Na slavnou barokní sochu Extáze svaté Terezy od Gianna Lorenza Berniniho v římském kostele Santa Maria della Vittoria odkazuje název kapely, se kterou teď přistoupíme k 21.15.

0: Pro silnou duchovní a výtvarnou symboliku sochy Extáze svaté Terezy si její název zvolili členové kapely, která se jako jedna z prvních po revoluci u nás prosadila na mezinárodní alternativní scéně. Její písně zazněly ve filmu Samotáři a se zakladatelem Janem P. Muchovem, který za svou filmovou hudbu získal několik českých lvů, strávíme Sedmé nebe na Vltavě v sobotu 22. srpna v 7 hodin v podvečer. Teď je 9:45 a my se vydáme za hollywoodským skladateli, a to do Prahy.
1: Akademie.
2: Celých 5 dní nabitých filmovou hudbou, 38 slavných hollywoodských skladatelů, filmové, seriálové a herní hudby, 4 velké koncerty filmové hudby dirigované samotnými tvůrci a bohatý odborný program. Může to znít jako akce pořádaná v Los Angeles, ale ve skutečnosti za ní nemusíte daleko, milí posluchači. Koná se totiž každý rok v Praze. Composers Summit Prague byl od 23. do 28. dubna 2026 už 5. ročníkem této události, která do Prahy přivedla nadšence a profesionály spojené s filmovou hudbou ze 42 zemí z celého světa. Právě pro ně byl připravený odborný program od skladatelských a aranžerských masterclass, vzdělávacích workshopů přes prezentace talentovaných skladatelů až po tematické nahrávací akce. Nechyběla ukázka připravovaných skladatelských projektů, diskuze o aktuálních trendech v oblasti filmové a herní hudby a samozřejmě i cenný prostor pro navazování dalších kontaktů a spoluprací. A tak se v dnešní akademii podíváme o něco blíž na Composers Summit Prague, událost, o které se píše, že v Evropě nemá obdoby. S kolegou Tomášem Pilátem jsme pro vás, milí posluchači, připravili průřez tím nejzajímavějším, co 5. ročník této akce přinesl. U poslechu akademie vás vítá Kristýna Šrámková. Atraktivitu Composers Summitu přidává určitě i to, že se odborný program koná pod vedením úspěšných lidí z hudební praxe. Hudebních supervizorů, orchestrátorů a aranžérů a špiček hudebního i filmového průmyslu z Netflixu, Marvelu nebo HBO. A tak si začínající skladatelé mohou během 5 dní v Praze ověřit své dovednosti a rozšířit know-how pod vedením hostů aktuálního ročníku summitu. V tom 5. to byly třeba Jeff Beal, Paul K. Joyce, Glenn Gabriel, Elliot Smiral, Jasper Kidd, Christoph Beck, Conrad Pope, Harry Gregson-Williams nebo Michael Dana. Někteří z nich přijíždí na akci opakovaně, někteří tu byli v rámci Composer Summitu poprvé, třeba jako tvůrci hudby k seriálu Stranger Things, Michael Stein a Kyle Dixon. Jejich koncert v Nové spirále byl jedním ze 4 koncertních večerů v rámci summitu.

Netradiční formát měl i koncert dalšího hosta summitu, Jeffa Beala, který ve světové premiéře provedl svůj nový soundtrack k legendárnímu němému filmu Metropolis v režii Fritze Langa z roku 1927.

Na úvodním koncertu summitu v Obecním domě hrál Český národní symfonický orchestr slavné filmové melodie už tradičně pod taktovkou jejich hollywoodských autorů, a to včetně skladatelky a klavíristky Diane Warren. 11krát nominované na Oscara v kategorii nejlepší původní píseň. Určitě některé její písně znáte. Tahle je třeba z Pearl Harboru a zazněla živě i v Praze.

No a na závěrečném koncertě v Hudebním divadle Karlín zahrál na různé druhy kytar i zaspíval argentinský oscarový skladatel Gustavo Santaolalla. Po boku Českého národního symfonického orchestru zazněl průřez jeho dílem.

Jak jste mohli slyšet z uplynulých 4 ukázek, Composer Summit je široce rozkročen mezi žánry. Zasahuje od písňové přes symfonickou i komorní hudbu pro filmy, seriály a v posledních letech je stále sílícím fenoménem gamingová hudba, tedy hudba ke hrám. Jako hlavní cíl si Composer Summit Prague klade podporovat talentované skladatele a hudební tvůrce a urychlit jejich rozvoj a kariérní růst. Se svým mezinárodním obsazením je tento program nejrozsáhlejší v oblasti audiovizuální hudby v Evropě a patří dokonce k nejrozsáhlejším na světě. Alexandr Smutný, ředitel akce, zhodnotil uplynulý ročník takto. Letošní Composer Summit Prague byl prozatím tím nejúspěšnějším ze všech dosavadních ročníků. Potvrdil svou pozici globální akce pro pravidelné setkávání audiovizuálních skladatelů z celého světa. Letošní ročník je zatím nejbohatším v rámci nabízeného industry programu a největším po stránce počtu pozvaných hostů. Věřím, že je to ideální platforma pro úspěch českých skladatelů do budoucna. Jednou z hlavních hvězd letošního ročníku byl bezesporu už zmiňovaný skladatel Gustavo Santaolalla. A právě jeho rozhovor s viceprezidentkou BMI Tracy McKnight uslyšíte v první polovině dnešní akademie. Ještě než se tak stane, pojďme si tohoto argentinského skladatele trochu představit. Dvojnásobný držitel Oscara, multiinstrumentalista, producent a skladatel Gustavo Santaolalla patří k nejvýznamnějším osobnostem současné argentinské i latinskoamerické hudby. V 90. letech totiž založil vlastní vydavatelství Surco a jako producent pomohl prosadit se řadě zásadních interpretů hnutí rock en español. Za svou hudební tvorbu získal 2 ceny Grammy a 19 Latin Grammy. V roce 1998 vydal Santaolalla své solové album Ronroco, které se jmenuje podle jeho amerického strunného nástroje Ronroca. Na tento nástroj hrají už od dětství a písně i myšlenky k tomuto albu jsem sbíral dlouhou dobu, řekl Santaolalla. Mým cílem bylo vytvořit netradiční zvukovou krajinu. O rok později byla jedna ze skladeb z tohoto alba zařazena do soundtracku k filmu The Insider, muž, který věděl příliš mnoho. A to byl první krok v kariéře Santaolalla jako skladatele filmové hudby. New York Times označili album Ronroco za jemné folkové instrumentální album jako z jiného světa. Los Angeles Times uvedli, že album mělo klidný, strohý charakter a dosáhlo jen omezeného komerčního úspěchu. Mezi milovníky world music a umělci z různých oborů se však rychle stalo kultovním. Noviny citovaly Benicia del Tora, který řekl, je to album, které od vás nevyžaduje pozornost, prostě vás obejme. V roce 2000 složil Santaolalla hudbu k filmu Amores Perros a navázal tak dlouhodobou spolupráci s režisérem Alejandrem Gonzálezem Iñárritu. Takže jste jeho skladby mohli slyšet i ve filmech 21 gramů, Babel a Beautiful. Výraznou hudební stopu zanechal také ve filmech Motocyklové deníky Waltra Salese nebo ve Skrocené hoře Angalího. A právě za soundtracky ke snímkům Skrocená hora a Babel získal 2 Oscary za nejlepší původní hudbu. V posledních letech oslovil Santaolalla i mladou generaci publika, a to díky hudbě k oceňované videoherní sérii The Last of Us i její úspěšné seriálové adaptaci, kterou můžete sledovat na HBO. Vedle filmové a televizní tvorby nadále koncertuje, hraje na klasickou kytaru i na andské nástroje charango a ronroco a věnuje se novým projektům. V sezóně 2026-2027 bude jako rezidenční umělec spolupracovat s Gustavem Dudamelem a New York Philharmonic Orchestra. A my si teď pustíme ukázku ze zmiňovaného a zásadního alba Ronroco. Vybrala jsem skladbu, která byla použita ve filmu Insider i Babel a nese název po řece Iguazu, která je na hranicích Argentiny a Brazílie. Sám autor o nahrávce říká, kouzlo tohoto alba spočívá v minimalistickém hudebním rámci, v rozsahu, který je jemný, ale zároveň rozlehlý a majestátní, stejně jako krajina, z níž Ronroco pochází. Andy, přirozené prostředí tohoto dosud téměř neznámého nástroje.

0: To byla ukázka ze Santa Olajova alba Ron Rocco z roku 1998. A my se teď na několik desítek minut přeneseme do kláštera minoritů v centru Prahy, který se poprvé stal centrem odborného programu a místem setkávání profesionálů z hudebně filmového průmyslu s účastníky summitu. Právě tady proběhl rozhovor viceprezidentky BMI Tracy McKnight s Gustavem Santa Olajou. Myslím, že na úvod je vždycky hezké poslechnout si příběh za tím vším. Pojďme tedy začít vaším životním příběhem, vyrůstáním v Argentině a tím, jak vám babička dala vaši první kytaru. Povězte nám o tom víc.
1: Takže moji rodiče byli normální pracující střední třída. A byli to neuvěřitelní konzumenti hudby. Kupovali si spousty nahrávek, takže jsem vyrůstal obklopený spoustou různorodé hudby. Samozřejmě jsme poslouchali hodně tanga a argentinské lidové hudby, ale také hodně, hodně anglofonní i klasické hudby. Myslím, že právě to, že jsem poslouchal všechny možné druhy a žánry, bylo pro můj hudební vývoj zásadní. A také se hrálo přímo u nás doma. Moje matka chtěla vždy hrát na kytaru a tak nějak to přenesla na mě, každopádně. První kytaru mi dala v 5 letech babička a tak jsem začal chodit na hodiny, což pro mě bylo docela náročné, myslím, tato akademická stránka věci. Chodil jsem na ně od 5 do 10 let a velmi brzy jsem byl schopen hrát skladby, ale nikdy ne hrát z not, takže jsem to úspěšně předstíral a tímhle způsobem bojoval s učitelkou 5 let. Odnesl jsem si z toho do života nějaké technické dovednosti. Když mi bylo 10, přišla učitelka za mou matkou a řekla jí, končím, jeho uši jsou silnější než moje hudba. Vlastně dodnes nevím, co byla její hudba, ale za těch 5 let nenašla způsob, jak mi ji předat. Mě to tenkrát v mých 9 letech unavovalo. Matka mě nutila cvičit, ale v momentě, kdy učitelka skončila, začal jsem si psát své vlastní věci a taky zpívat. Ve chvíli, kdy jsem začal skládat, stal jsem se sám sebou a okamžitě jsem cítil spojení mezi hudbou a mým spirituálním já. Vlastně hned od začátku. Byl jsem vychováván jako katolík a původně jsem chtěl být knězem. Svojí první spirituální krizi jsem měl, když mě bylo 11, a to ne proto, že bych měl z církví nějakou špatnou zkušenost, to je, myslím, dobré říct, ale proto, že jsem měl příliš mnoho otázek ohledně Boha, ďábla a dalších věcí, které mi nikdo neuměl zodpovědět. A tak jsem hledal svou spiritualitu dál. Dokonce jsem mezi svým 18. a 24. rokem života zvažoval život v klášteře. Ale zpět k hudbě. Vždycky jsem se cítil hudbou velmi přitahován. 2 alba, která mě hodně zasáhla, byl Elvis Presley a CDčko s mexickou kapelou, která zpívala rock, ale ve španělštině s mexickým slangem. Potom přišli na scénu Beatles a to byl zásadní moment, kdy jsem se rozhodl, že chci být po zbytek života muzikant a založit kapelu. Byl jsem vždycky dobrý student, rodiče mě moc podporovali a mysleli, že budu inženýr nebo doktor. A já řekl ne, opravdu chci svůj život věnovat hudbě. A tak jsem založil kapelu. První věci jsem psal v angličtině, ale brzy jsem pochopil, že když žiju v Argentíně a mám co říct, musím to říkat španělsky. A i proto jsem začal míchat lidovou hudbu Latinské Ameriky a Argentíny s rockem. Takže vznikaly kombinace jako argentinská taneční hudba Chacarena v rockovém podání a nebo rock hraný na charango. Tenhle prvek identity odráží to, kým jsem, odkud pocházím a je přítomný v celé mé kariéře až do dneška. Dokazuje to třeba psaní hudby pro The Last of Us na tradiční andský nástroj Ron Rocco v 6/8 rytmu, který odpovídá Chacareně, a nebo kytarové solo ve zkrocené hoře, které zase technikou hry odkazuje k jednomu slavnému argentinskému kytaristovi.
2: My identity, who I am.
0: Také jste měl rock'n'rollové období a hrajete v kapele. Řekněte nám trochu víc o tomhle vašem směřování, protože jste do toho opravdu zapálený už mnoho a mnoho let a z téhle vaší hudební historie vyrůstáte.
1: Ano, to bylo hlavně v době, kdy jsem přišel do Spojených států. Argentínu jsem opustil ve velkém strachu, v té době tam byl tvrdý režim, mizeli lidé, byl jsem několikrát ve vězení i třeba jenom na pár hodin. Snažili se nás vyděsit, nutili nás ostříhat si vlasy. Noční můry o zatčení policií jsem měl ještě několik let poté, co jsem se přestěhoval do Los Angeles, což bylo místo, které bylo centrem hnutí Rock en Español mimo Latinskou Ameriku. A také je to druhé město, kde je nejvíc Mexičanů hned po Mexico City. Takže to bylo skvělé místo pro rozvoj Rock en Español, tedy rockovou hudební produkci s texty ve španělštině, což jsme si mysleli, že bude hudba, kterou změníme svět. Vyrostli jsme v našich latinskoamerických zemích, znali jsme americkou a evropskou hudební produkci a chtěli tu naši dostat stejně vysoko. A tak jsem založil vlastní label, který tohle umožňoval. Povedlo se nám udělat spoustu takových nahrávek, zpívaných v naší řeči a hraných v našem rytmu, což pro mě osobně je hodně důležité.
0: Rozhodně je to spousta záslužné práce a taky mimochodem máte 17 Latin Grammy Awards. Vaše nasazení, s jakým se věnujete řemeslu a také kolegům hudebníkům je neuvěřitelné. Chce to kuráž být vůči osobností, založit label a potom být taky rozpoznán komunitou, pro kterou hrajete a zpíváte. To pro vás musí být velké zadosti učinění. No a pak je tu zároveň vybočení do jiného hudebního světa s albem Ron Rocco. Šlo o takový most mezi vaším specifickým uměleckým rukopisem, labelem, který jste založil a skládáním pro film. Jak se říká, dveře byly otevřené do všech možných stran, tak jak vzniklo tohle album?
1: Je tu nástroj charango, který je Ron Rocco příbuzný. Pochází z Ant a hrál jsem na něj už dřív právě pro udržení argentinské identity. Jednou, to už jsem dávno žil v USA, jsem se vracel do Argentíny a zašel do obchodu s hudebními nástroji a tam jsem našel velké charango. Tak jsem ho vzal do ruky, začal hrát a bylo tam okamžité napojení na moje srdce. Opravdu okamžité, no a to bylo Ron Rocco. Je na techniku hraní hodně jiné než charango, umožňuje vybrnkávání prsty, hraní melodie a tak. V té době jsem pracoval jako hudební producent a měl jsem za úkol udělat kompilaci jednoho virtuózního hráče na charango. Od mládí jsem sledoval jeho nahrávky a byl pro mě něco jako Ravi Shankar na charango. Byl skutečná osobnost a krásný člověk. V době, kdy jsem ho potkal, jsem ho nesmírně obdivoval a respektoval. Poslechl jsem si 400 jeho nahrávek, abych dal dohromady to album. A zároveň jsem mu ukázal svoje nahrávky na charango za ty roky, ale hodně jsem se styděl a byl jsem dost skeptický. Moje technika zdaleka nedosahovala jeho a taky ne všechny moje skladby zní jako z Ant. Některé ano, ale čerpají inspiraci z Afriky nebo z Asie. A tak jsem mu to poslal s tím, že jde o hudbu, kterou dělají mý kamarádi. On mě však odhalil. Zavolal za 2 dny a byl nadšený. Řekl, že hraní na charango nemá přísná pravidla, že bych to měl dělat a že jsem pochopil ducha toho nástroje. Motivoval mě k tomu, abych svoje nahrávky vydal. Řešil jsem, kde by taková hudba mohla vyjít a objevil jsem vydavatelství Nonesuch, kde vydávají Kronos Quartet, Philip Glass a Steve Reich. Album vydali a pak ho začali hrát i v rádiích. Potom jednoho dne zavolal režisér Michael Mann. Věděl jsem, že točí drama s Al Pacinem nazvané Insider a chtěl použít jednu skladbu z alba Ron Rocco. Tak jsme se potkali, podíval jsem se na film a tam byla více než 2minutová scéna bez dialogů. Jen hudba, moje hudba. A fungovalo to skvěle. A paralelně s tím jeden můj známý hudební producent z Mexika, který byl shodou okolností kamarád Alejandra Gonzálese Iñárritu, mu říká: podívej, Gustavo dělá skvělou hudbu. Poslechni si jeho album, byla by výborná i pro tvůj film. Tak jsme se s Alejandrem potkali, pobavili jsme se a fungovalo to. Takže jsem složil hudbu pro Amores Perros. No a tak toto pokračovalo dál. Alejandro González Iñárritu mi říká: znáš Waltra Salese? A já na to, že jasně, miluju jeho film Hlavní nádraží. No tak teď točí film o Ernestu Che Guevarovi. A ty jsi Argentinec, takže bys měl dělat hudbu. Tak jsem se potkal s Waltrem a vznikla hudba k Motocyklovým deníkům. Dokonce jsem dostal nominaci na cenu BAFTA, což je takový britský Oscar. Původně jsem ani neměl jet na vyhlášení. Společně se mnou byly nominované takové osobnosti jako Howard Shore, ale mě nakonec přemluvili, abych jel do Londýna. Když jsem přicházel do divadla na vyhlašování cen, hrála tam hudba z Motocyklových deníků a nakonec film získal v roce 2005 cenu za nejlepší neanglicky mluvený film a nejlepší hudbu.
2: The score, right?

0: Takže Motocyklové deníky byl po Amores Perros váš teprve druhý a velmi úspěšný film. A jak potom vznikla spolupráce s Oscarovým režisérem Angem Leem?
1: So he presented in Sundance, right? To get distribution, so screening, distribution is closed.
2: Začalo to na festivalu v Sundance. Byli jsme na párty po promítání filmu a někdo říká, Gustavo, měl by se spotkat s Angem Leem, dělá teď takový western. 2 měsíce potom jsem byl v New Yorku, zkoušel jsem zrovna na novou nahrávku a někdo mi volá, že Ang Lee je na Manhattanu. Tak jsem vzal Ron Rocco a jel metrem na Manhattan. Zahrál jsem Angovi, mluvili jsme o zvuku kytary, no a pak jsem letěl zpátky do LA. A za 4 týdny jsem mu poslal kompletní nahrávku pro celý film, přestože natáčení ještě nezačalo. Byl geniální v tom, že přesně věděl, co kam chce umístit a jakou náladu chce kde hudbou vytvořit. A použil úplně všechen materiál, který jsem mu poslal. Ang taky reagoval na něco, co považuji za svůj skladatelský jazyk, a to je použití ticha. Říkal, víš, na začátku jsem myslel, že si ze mě utahuješ, ale pak jsem to pochopil a naladil se na to. Ticho je pro mou tvorbu úplně zásadní prvek. A do toho filmu to skvěle sedí, protože ti chlapíci toho moc nenamluví. Zároveň jsou obklopeni tichem hor a i zevnitř svým vlastním tichem. A to je asi jeden z důvodů, proč to tak fungovalo. A dosáhlo to i na Oscara.
1: Didn't talk that much at all. I mean, they were surrounded by silence, outside silence and inner silence. Right. So it worked. I think it worked.
3: It definitely is such a beautiful, beautiful movie.
0: Je to opravdu krásný film a je skvělé, jakým způsobem jste se k němu dostal.
1: These things have always worked so organically. Me, you know.
2: Mně tyhle věci naštěstí fungují nějak organicky. Od začátku mi říkali, že moje hudba funguje hodně vizuálně a pro mě byly filmy vždycky velmi zajímavé. Když mi ale nabídli můj první film Amores Perros, váhal jsem. Alejandra jsem neznal, nečetl jsem scénář, neviděl sestřih, nic a jako obvykle jsem byl velmi, velmi zaneprázdněn. Pracoval jsem jako producent, byl jsem úplně přetížený a došlo to tak daleko, že jsem jim řekl, víte co, zavolejte zítra. Zatím jsem si k tomu nic nestihl zjistit. A šel jsem spát. Probudil jsem se uprostřed noci a hlavou mi jelo, co když je ten režisér genius, ten film skvělý, a já řeknu ne něčemu výjimečnému. Hned ráno jsem jim volal, že jestli přiletí do LA a pustí mi ten film, tak to zvážím. A Alejandro samozřejmě přijel. A pamatujete si prvních 10 minut toho filmu? Psí zápasy, krvácející psy, velmi silná scéna. A já se podíval na svého dlouholetého kolegu muzikanta. On se podíval na mě a říkám, sice vůbec nevím, co tam budu skládat, ale beru to. A tak se stalo, že jsem dělal hudbu k Amores Perros, ale nechybělo málo, abych řekl ne.
0: Přijde mi dobré, že posloucháte svoji intuici. U Amores Perros vám přímo zaklepala na dveře uprostřed noci, ale funguje vám to zřejmě i u jiných projektů. Máte za sebou spoustu výjimečných projektů a na hudební scéně jste už několik desetiletí, takže myslím, že je dobré poslouchat naše vyšší vedení. V tom množství spoluprací a projektů by mě zajímal váš rozhodovací proces. Co je pro vás moment, kdy řeknete projektu ano? Je to režisér, příběh nebo něco jiného?
2: Je to trochu od každého. Řeknu vám třeba příklad s videohrou The Last of Us. Já jsem třeba hrozný hráč her, ale rád se dívám, jak hrajou jiní. Třeba kolegové v kapele Bachofondo rádi hrají Fifu a já se na to na zájezdech vždycky díval, jako bych sledoval fotbalový zápas v televizi. Stejně tak s mým synem, když mu bylo 10, užíval jsem si dívat se, jak hraje. A říkal jsem si, že se hráč musí přes něco silně emocionálně napojit. Po 2 Oscarech mě oslovil Neil Druckmann z jedné velké videoherní společnosti, řekl mi příběh chystané hry a také záměr, že chce, aby se na ní hráč silně emocionálně napojil. Příběh se mně moc líbil, není to jen o zombies a houbách, ale jsou tam silná témata o rodinách, lidských charakterech a rozporech a taky o záchraně lidství. Takže abych se vrátil k původní otázce, podle čeho zakázky vybírám, většinou jsou to věci, o kterých jsem už dlouho nějakým způsobem přemýšlel nebo cítím, že to přináší něco nového a není to mainstream. Přestože to je třeba natočené v Hollywoodu. A taky jsem určitě otevřen všem žánrům. Nemám pocit, že by byl některý z nich podřadný.
1: But yes, I mean, I look for originality, you know, I look also for me very important.
3: Is it also about how you spend your time too, right?
0: Je to asi velmi komplexní rozhodnutí, které se týká i toho, čím a v jakém rozpoložení budete trávit svůj čas, protože práce skladatele v sobě asi nese spoustu emocí, ne? A také je to běh na dlouhou trať, takže je to investice po všech stránkách.
2: Určitě, ale já o sobě nepřemýšlím jako o filmovém skladateli, ale spíš jako o umělci, který užívá odlišné formy k vyjádření sebe a své identity. Je to jako u fotbalu. Samozřejmě musím dát tuhle metaforu, protože jsem Argentinec. Občas jsem kouč, občas brankář, ale vždycky jsem ve hře. A to na tom mám rád. Třeba tady na summitu je tak inspirativní být mezi mladými lidmi, kteří chtějí hudbě věnovat svůj život. Miluju příležitost být poblíž skladatelů, ale nevidím tak sám sebe. Víte, co tím myslím?
0: Rozumím vám a myslím, že to je krásné, protože jste pořád ve tvůrčím procesu a sbíráte zkušenosti napříč, ve všech svých projektech a pak je přenášíte do filmu i do své solové tvorby a neděláte tak kroky zpátky.
2: Rozhodně to je něco velmi hezkého, co jsem se naučil. Vždycky jsem byl hodně disciplinovaný, ale dřív byl můj život vždycky jeden projekt. Hrál jsem s kapelou, nebo jsem skládal, nebo jsem produkoval. A pak jsem si řekl, že to můžu multiplikovat, protože je velmi náročné jet v jednom projektu od začátku do konce. Takhle můžete trochu přeskakovat, udělat trochu na jednom, jít k dalšímu, pak se vrátit a všechno se to doplňuje a obohacuje sebou navzájem tím, co jsem nazbíral jinde. Mimochodem mám i malou firmu, ve které vyrábíme parfém. Funguje tam úžasná synergie. Když píšu knihu, nahrávám hudbu, zpívám, všechno to spolu souvisí.
0: Pojďme teď ještě přeskočit k hudbě, k videohře The Last of Us. Ve chvíli, kdy jste dostal tuhle nabídku, tak už jste věděl, že hudba k videohře je něco, co vám dává smysl dělat. Musí to ale být úplně jiný skladatelský proces, než jaký jste znal do té doby. Řekněte nám o tom. Naučil jste se na tom něco nového, přeci jen je to 17 hodin hudby a je tam asi jiný přístup k tomu, jak sledujete příběhovou linku, postavy.
2: Ano i ne, protože nejdřív, jak jsem zmínil, u Skrocené hory, u většiny projektů, na kterých dělám, tvořím tak 70% hudby před tím, než cokoliv vidím. Hlavní téma, instrumentace, leitmotivy. A to samé platilo u videohry. A za druhé, pro mě to nikdy nebyla jen hudba do videohry. Pro mě to byla především hudba ke skvělému a silnému příběhu. A vždycky jsem vnímal, že je jedno, jestli to bude loutková verze, animace, divadelní hra nebo videohra. Vždycky to bude fungovat, protože je to skvělý příběh. A pak je tu samozřejmě řemeslná stránka té práce, protože máme dvě fáze tvorby. V první se dělá struktura, hlavní téma, jak vytvořit atmosféru k tomuto konkrétnímu příběhu, jakási zvuková krajina toho celého. A druhá fáze řemesla znamená umístit to do daných scén a vybudovat to. To jsou dvě odlišné věci a dovednosti.

0: Ta hra měla obrovský přesah. Jaký z toho máte potom všem pocit?
1: Cítil jsem se skvěle a ohromený po dvou Oscarech. Lidi se mě ptali, jak se můj život změnil a já říkal, no vlastně nezměnil, pracuju normálně dál. Ale jestli něco tahle ocenění přinesla, tak je to jakési potvrzení toho, že jdu správnou cestou a dělám svou práci dobře. A že mám poslouchat ten vnitřní hlas, který mi říká, který projekt je a není pro mě, protože když dostanete Oscara za hudbu, spousta lidí vás chce najmout jen proto, že máte tuhle cenu. Ale já jim vždycky říkám, a poslechli jste si vůbec mou hudbu a víte, co skládám? Dělal jsem v roce 2022 třeba hudbu k nádhernému animovanému filmu The House. To mě moc bavilo, ale nemělo to úplně větší přesah. A pak přišlo The Last of Us, což mě propojilo s úplně jinou posluchačskou základnou lidí o několik generací mladších. A to bylo naprosto fantastické. Ti lidi o mě nic nevěděli. V životě neslyšeli mou hudbu, kapelu ani filmovou tvorbu. S mou hudbou se seznámili prostřednictvím hry. A způsob, jakým se s mou hudbou propojili, je neskutečně hluboký a intenzivní, že je to pro mě jako dar, který jsem dostal od života. Takže to je další věc navíc po Oscarech, ke kterým bych to přirovnal. Umožnilo mi to propojit se s úplně novým publikem, které skrz videohru stále roste. V roce 2025 jsem měl tour k výročí Alba Ronroco po nejznámějších evropských koncertních sálech, třeba i v úžasné Elbphilharmonie. Skoro všechny vyprodané a tak třetina publika tam byla kvůli hře The Last of Us. Takže teď je publikum na mých koncertech od mého věku, což je přes 70, až po velmi mladé lidi. Jedna slečna ve Finsku mi po koncertě řekla, že je moje faninka od svých 11 a že se kvůli mně naučila hrát na kytaru, protože její táta hrál celé její dětství tuhle hru a ona skrz to od malička poslouchala mou hudbu a zamilovala si ten zvuk kytary.
0: A o pár let později vám zavolal tvůrce hry The Last of Us, Neil Druckmann, kvůli hudbě ke stejnojmenému seriálu pro HBO. Jak to probíhalo dál?
1: Myslím, že bylo skvělé rozhodnutí, že jsme zachovali hlavní hudební téma a hudební materiál ze hry i do seriálu. Tvůrci mi řekli, že moje hudba je součástí příběhu a nejde to bez ní, což je krásné. A díky tomu se zachovala zvuková atmosféra příběhu. A milovníci hry milují i seriál HBO, což je, myslím, dobré znamení.
2: Love the series too. They also embrace the series, you know.
3: They did say, but I want to just look because you bring back the instrument again.
0: Chtěla bych se teď ještě vrátit k tomu speciálnímu nástroji Ronroco. Má velmi charakteristický zvuk. Vypadá to, že máte s tímhle konkrétním nástrojem za sebou dlouhou cestu a ráda bych o ní slyšela víc. Bylo jeho použití záměrné nebo to vyplynulo organicky?
1: Ronroco má pro mě naprosto jedinečnou zvukovou kvalitu. Není to kytara, není to mandolína. Nese v sobě ten neurčitý folklorní nádech, který si posluchači s ničím nespojují, ale cítí to. Ještě se mi nestalo, že by za mnou někdo přišel a řekl, ta kytara z Ant tak krásně zní. Ale to, že nás zvuk toho nástroje přenáší jinam, cítí každý po prvních tónech. Zároveň má určitý rejstřík, který jsme teď přinesli i do digitální verze, a lidé to doufám nebudou využívat k tomu, aby byli druhý Gustavo, ale k vlastní invenci, protože s tímto zvukem jde udělat spousta věcí. Mně ten zvuk propojuje s mou duší, srdcem a něčím, co nás převyšuje.
0: Ještě jedna poslední otázka. Máte za sebou už tolik krásných spoluprací, projektů a úspěchů. Máte i přesto seznam věcí, které chcete ještě stihnout, ať už se to týká spolupracovníků nebo projektů?
1: Vždycky jsem měl spoustu snů a stále mám velkou spoustu věcí a projektů, které chci ještě stihnout a udělat.
0: To je opravdu úžasné a výjimečné a jsem moc ráda, že jsme se tu dnes mohli povídat. Děkuji za rozhovor. Rozhovor viceprezidentky BMI Tracy McKnight se skladatelem, zpěvákem a kytaristou a jak by on sám sebe označil umělcem, Gustavem Santaolajou, proběhl v rámci 5. ročníku Composers Summit Prague v klášteře minoritů na Starém městě v Praze při kostele svatého Jakuba. A my si před druhou částí akademie, než předám slovo kolegovi Tomáši Pilátovi, pustíme ještě jednu muzikantskou polohu Gustava Santaolaji, kterou jsme měli možnost slyšet i naživo na koncertě v hudebním divadle Karlín v rámci Composers Summitu 2026. Jde o píseň Te quiero, te espero, kterou se symfonickým orchestrem naspíval na antologii Rock Argentinu.

0: Doznívá melodie Gustava Santaolalla. I ve druhé části Akademie se na vlnách Českého rozhlasu Vltava budeme věnovat festivalu a platformě Composers Summit Prague. Mimo jiné poodhalíme to, co všechno se skrývá za tím, že se Oscarový skladatel sebere a zamíří do Prahy. Rozhodně to není samozřejmost. Vždycky jde o velký svátek, za kterým stojí obrovské úsilí, roky plánování, velké odhodlání, odvaha riskovat a samozřejmě taky musí být dobré finanční zázemí. Od osobního příběhu jednoho z nejvýznamnějších hostů Composers Summit Prague 2026 se teď posuneme k širšímu obrazu této jedinečné akce. K tomu, jak celý tento ambiciózní projekt vznikl, pokračuje a formuje nejen evropské filmově hudební prostředí. Composers Summit Prague se za dobu své existence proměnil v unikátní událost, která do srdce Evropy pravidelně láká ta největší jména hollywoodské i evropské filmové hudby. Není to však jen přehlídka hvězd, ale především pulzující prostor pro předávání zkušeností, networking a vzdělávání nové generace tvůrců. O to jeho organizátorům jde především. Samozřejmě s tím, aby z přítomnosti velkých jmen z oblasti filmové hudby měla něco i veřejnost, lačná slyšet velké melodie v prvotřídním podání skvělých muzikantů. Jaké byly začátky této ambiciozní vize? S jakými výzvami se pořadatelé potýkají dnes, kdy se summit stal globálně respektovanou značkou? A kam až sahají plány do budoucna? O historii, současnosti i odvážných vizích Composers Summitu Prague a lidí kolem něj a o specifické atmosféře této akce si budeme v následujících minutách povídat s tím nejpovolanějším. Naším hostem je zakladatel a ředitel summitu Alexandr Smutný. Doprovázet nás bude hudba českého skladatele Elie Cmírala k ceněnému americkému filmu Ronin. Vltavskou akademii připravili Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát, který se teď po Kristýně ujímá mikrofonu. Pane řediteli, existuje někde ve světě akce podobná Composers Summitu Prague?
1: Co se týče velikosti, tak asi ne, ale co se týče žánru, tak určitě ano, protože filmová, seriálová, gamingová hudba je velmi populární. Nicméně ten náš koncept je velmi specifický. Není to běžný festival, není to běžný koncert, je to místo setkání lidí z tohoto oboru, skladatelů, hudebních supervizorů, zástupců studií, kteří nejenom, že si užijí koncerty a hudbu a performance, ale zároveň navazují vztahy, kontakty, učí mladé skladatele, novou nastupující generaci, zároveň si společně setkají a v podstatě pokládají vlastně základy tomu, co se v tom oboru bude dít dál. A jsem velmi rád, že vlastně tato platforma, kterou proto Composers Summit Prague připravil, vytvořil a udržuje, funguje, stále se rozvíjí, v podstatě v tuto chvíli má i na té globální scéně velmi stabilní roli.
0: My se k tomu zaměření samozřejmě dostaneme za chvíli konkrétněji a podrobněji. Nicméně, připomeňte některé ty akce, vy jste říkal, že nejsou tak veliké, ale žánrově podobně zaměřené někde ve světě a třeba jste i u nich brali inspiraci.
1: Jednak veliké filmové festivaly mají v rámci industry programu zastoupenou často hudbu, jako například Sundance nebo různé další velké festivaly. A potom samozřejmě například festival v Gentu nebo v Rochesteru v Americe, tak to jsou všecko akce, které v podstatě jsou podobné, nicméně tou velikostí, ať už se týče tím programem nebo rozsahem těch hostů, počtem toho, kdo se vlastně přijede, tak jsou menší v tuto chvíli než my. Takže inspiraci tam samozřejmě bereme, protože řada z těch velkých filmových festivalů, který hudební program dělají, tak jistě mají s tím velkou zkušenost. Nicméně velká část toho našeho industry programu vznikla tak, že jsme si ty samotné eventy, události, akce sami vymysleli, vyzkoušeli a protože nám fungovaly a ty, které fungovaly, tak dále rozvíjíme. Je to tak, že jsou to většinou ty prvky, které jsou zaměřené na praktické dovednosti skladatelů a umělců a musím říct, že třeba 80% toho programu je vyloženě tak, že vzešel právě z toho našeho nápadu a konceptu, který jsme následně ověřili s těmi velkými hvězdami, že funguje a potom jsme ten vzorec rozvíjeli a ty události jsme spíš snažili každý rok zlepšovat a rozvíjet. Takže struktura určitě, ale ten obsah, ten jsme si v podstatě sami odpracovali a vymysleli a dali dohromady sami.
0: Když jsme u těch festivalů, tak určitě obsahově taky trošku jiný je festival český Soundtrack v Poděbradech. Spolupracujete s tímhle festivalem nebo jste samostatné akce bez nějakých vazeb?
1: Já samozřejmě o tomto festivalu vím. My tedy nějak oficiálně nespolupracujeme. Myslím si, že možná k nějaké spolupráci v budoucnosti může dojít, ale v tuto chvíli my jdeme trošičku jiným směrem. Soustředíme se právě hodně na to industry, na tu část. Byť už v loňském a předloňském roce bylo znát, že jsme se více zaměřili i na tu festivalovou část, část pro veřejnost, kterou budeme i v dalších letech velmi rozvíjet. Ale pro nás opravdu zůstává tím hlavním právě ta odborná část, ve které se soustředíme hodně na zahraničí a na vlastně posouvání té české excelence, těch talentů, které rádi vyhledáváme ven i na ten mezinárodní trh. A tam si myslím, že tohle je vlastně naše doména toho, že na tu naší událost nebo na tu naší akci jezdí opravdu světové špičky v tom oboru a samozřejmě se od nich jezdí učit i z celého světa mladí skladatelé. V roce 2026 to byli skladatelé ze 42 zemí světa.
0: Bez té zahraniční zkušenosti nebo bez těch lektorů ze zahraničí, bez té provázanosti se zahraničím by to asi nešlo. Bez toho by se asi třeba čeští skladatelé filmové hudby nebo gamingové hudby nebo televizní hudby těžko asi uplatnili v zahraničí. Tam jsou potřeba ty vazby se zahraničím.
1: Určitě. Je to vlastně to, proč my to tuto akci děláme. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že v České republice máme obrovskou spoustu talentovaných umělců ve všech kategoriích. Hudba je pro nás tou hlavní. V hudbě má Česká republika obrovskou historii a historickou kvalitu. A renomé, myslím si, že to je ten správný obor, proto vlastně děláme Compose Summit Prague. Nicméně v dnešní době si myslím, že jednou z hlavních motivací pro to, proč vlastně dělat Compose Summit Prague, bylo to, aby tyto talenti, tato nová generace tvůrců, získala několik základních možností. První je ta dostat se do kontaktu se zahraničními profesionály na ty nejvyšší úrovni, s největšími hvězdami v tom oboru. Dále, aby získali vlastně tu perspektivu toho, jak to funguje na tom mezinárodním trhu a v

0: Drobná odbočka, samozřejmě kontakt se zahraničím je ta asi nejzásadnější věc. Druhá věc je řemeslná stránka věci, ta umělecká. U nás máme některé vynikající skladatele filmové hudby, už renomované. Ti vaši lektoři se rekrutují pouze ze zahraničních skladatelů, ze zahraničních tvůrců, nebo máte třeba i některé lektory z Česka?
1: Ono to trošku souvisí s tím, co jsem říkal, že my se soustředíme hlavně na tu cestu ven. Řada výborných skladatelů se účastní celkově programu Compose Summit Prahy českých, renomovaných. Je to hlavně o těch vztazích, o to navazování těch vztahů. Já si myslím, že co se týče institucí vzdělávacích a dalších platform, které nabízí vlastně to střetávání a vzájemné obohacování na té lokální scéně, tak takové události zde existují a ty činnosti těch vzdělávacích institucí zde existují. My se snažíme a hlavně se zaměřujeme na Compose Summit Prague právě na to, aby jsme přinesli tu zahraniční zkušenost sem a aby jsme si poslechli ten názor zvenku a potom řekněme v té praktické části, v tom networkingu a tak dále, tak tam dostávají prostor právě ti čeští skladatelé, aby se právě mohli napojit na ty kolegy. To znamená, je to jednoduchý princip. My, když sem přijede nějaká zahraniční hvězda, necháme jí mluvit, necháme jí ukázat, jak to dělá, jaký má ten svůj recept na to. A ti čeští skladatelé to spíš mají jako takovou, řekněme, inspiraci, taky zdroj nového pohledu a nových informací. Samozřejmě to není jenom o těch skladatelích, ale je to třeba o zástupcích z těch velkých filmových studií, kteří sem jezdí, a o hudebních supervizorech, editorech, sound inženýrech, tak aby my jsme vlastně jim dali co nejvíc prostoru na to poslechnout si, jak to v dané zemi, na tom daném trhu funguje, jak to v daném studiu funguje, jak dané filmové studio k tomu přistupuje. Je to často velmi zajímavé. Takže to je ten prim. A my to máme teda postavené z velké většiny na tom, že dostávají prostor ti zahraniční hosté, kteří jsou pro nás vzácní, někteří z nich přijíždí do Prahy poprvé v životě a od nich se snažíme co nejvíc těch informací dostat a předat je na tu lokální scénu.
0: Říkáte, že u nás jsou jiné platformy pro to naučit se skládat dobrou filmovou hudbu. Máte třeba přehled o tom, jak se věnují filmové hudbě na školách, na JAMU, na HAMU, případně na konzervatořích v Česku? Když mluvím s některými studenty nebo absolventy, tak říkají, že vlastně nic moc.
1: Je to tak. Tak samozřejmě my tady máme, když to vezmu trošku zevrubněji, tak náš vzdělávací systém v rámci hudby je velmi specifický. Já mám velmi velký respekt k systému základních uměleckých škol. Myslím, že tam je velký potenciál. Hned se k tomu dostanu i proč. Co se týče těch vyšších stupňů těch škol, tak tam jsou obory, skladby. A mě do toho celého modelu, protože ty školy sami o sobě nějaké workshopy dělají, mají samozřejmě svůj vzdělávací program, dělají nějaké aktivity, a jak jsem říkal, primárně toho lokálního charakteru, což je správně, ale my se snažíme přijít s platformou, která umožní dvě věci. Jednak naučit se právě ten přesah, ale jednak také představit ten obor jako celek. Teď navážu na to s těma hudebníma školama. Já když jsem sám byl v hudební škole, chodil jsem do hudební školy, tak jsme pořád cvičili, chodili jsme na lekce, učili jsme se, jak to dělat. Ale to, co zpětně pro mě bylo vždycky nejlepší, když jsem se sebral a odjel jsem s orchestrem hrát do zahraničí, setkal jsem se s nějakými muzikanty za účelem tvorby, hraní nebo čehokoliv dalšího, navázal jsem nějaké kontakty, anebo rozvinul jsem tímto ten svůj právě obzor. A to si myslím, že tam ještě velký potenciál. Ty hudební školy, základní umělecké hudební školy dokážou velmi dobře selektovat a generovat talenty a ty potom potřebují nějakou platformu nebo nějaké místo, která je posune dál a posune k té realitě toho, aby ten svůj talent mohli uplatnit. To je důvod pro všechny ty stupně těch škol, které zde máme, proč my děláme Compose Summit Prague. A ještě k té druhé věci, a to je ta atraktivita toho oboru. Ona filmová hudba, seriálová hudba, gamingová hudba je vlastně v dnešní době velmi atraktivní obor. Nicméně v České republice si myslím, že to téma samotné nebylo nějak obhospodařované. Tím, že ten trh u nás je menší, častokrát přijde někdo, dodělá muziku, dělá hudbu k nějakému formátu audiovizuálnímu, ale ono na tom mezinárodním trhu je to mnohem rozšířenější, je to mnohem komplikovanější proces, pracuje na tom velké množství lidí, je tam mnoho dalších vlivů a trošku mi přijde, že v kontextu některých škol je ten obor až příliš upozaděný tím, jakou obrovskou roli hraje v zahraničí. My na příští rok Compose Summit Prague, tak se má dorazit i delegace z Berkeley v Bostonu, kde velká část absolventů se zaměřuje právě na audiovizuální sektor a audiovizuální hudbu. A je to tam velké téma. Spoustu i skladatelů, kteří

0: původně studují třeba jiné obory, tak potom pracují v tomto oboru. Ten obor je velmi velký, ale zároveň je velmi prestižní a opravdu se tam prosadí ty nejlepší z nejlepších. A přijde mi, že by bylo také dobré vlastně v tom, co my děláme, do toho oboru přinést i nějakou větší prestiž ve formě umělecké. Protože ono opravdu udělat správně a řemeslně, kvalitně hudbu k jakémukoliv formátu audiovizuálnímu, ať už to je hra nebo film nebo seriál, a aby to opravdu bylo nejenom nadprůměrné, ale aby to bylo excelentní, aby to bylo řemeslně správně, tak to vůbec není jednoduché. A už to prostě plyne z historie toho oboru samotného, protože v rámci filmové hudby vždycky, jak ten obor začal historicky, tak byly najímáni ty nejlepší skladatelé současné hudby, kteří opravdu byli špička v daném oboru řemeslná. A ono opravdu, když vidíte, jak pracují ti nejlepší, tak ono je to vlastně i řemeslně na velmi vysoké úrovni. A je potřeba podle mě to i etablovat, tento obor více.
1: Mě napadá taková trošku možná kacířská otázka. Vy říkáte, že zahraničí na tu věc dohlíží spousta lidí. Je to skladatel, je to režisér, je to producent, jsou to ti různí supervizoři a další lidé, technici třeba. Mám pocit, že možná v zahraničí tvořit filmovou hudbu je méně svobodná záležitost, než například u nás. U nás skladatel domluví se s režisérem, dostane zakázku, tu hudbu vytvoří, režisér řekne možná trošku jinak, ale v zásadě to beru. Když to v tom zahraničí, je to hodně takové, řekněme, kontrolované.
0: No, ono, je tam zásadní rozdíl pro mě v tom, vlastně se tom shodnou všechny ty hvězdy, které k nám jezdí na Composer Summit. Když chtějí mít naprosto 100% svobodnou tvorbu, tak si udělají vlastní album, složí si vlastní hudbu podle toho tématu, který chtějí a vlastně nic se nelimituje. Ale audiovizuální hudba je vlastně kolektivní umělecká činnost, kde přesně jak jste řekl, občas to bývá tak, že režisér si vezme skladatele, řekne mu, co má udělat a řeknou si to spolu, ale často u těch větších projektů to je ještě mnohem víc kreativních lidí, kdy každý má nějaký záměr, který vlastně do toho projektu potřebuje dostat. A ten skladatel je průvodce, to není jenom tak, že on si vlastně svobodně vytvoří to, co tam jako k tomu cítí, to, co chce, ale on musí respektovat všechny ty ostatní kreativce, kteří taky mají svůj úkol, ať už to jsou dramaturgové, hudební supervizoři, jak jste říkal, hudební editoři, ať už to je samozřejmě režisér, ať už to je i producent, a do toho vstupuje opravdu mnohem víc lidí. Častokrát ten tým okolo hudby je větší a tím pádem je potřeba se naučit poslouchat a pochopit, že to opravdu není jenom tak, že je to moje autorská věc, kterou já takhle chci a tak to v tom filmu bude, ale je to nějaké kolektivní umělecké dílo, které musí dokonale fungovat jako celek na závěr. Pokud ten přístup je takovýhle, tak je velká šance u těch skladatelů na ten úspěch. Velmi často, pokud bývají skladatelé, kteří do toho nejsou schopni nastoupit a opravdu si vždycky razejí svojí a neposlouchají to okolí, tak to je potom těžší, protože zvláště v dnešní době, kdy se zrychluje i vlastně stále ta výrobní frekvence a samozřejmě se mění i ty návyky, tak je velmi důležité tohle to respektovat a naopak se v tom velmi dobře orientovat. To znamená vzít v úvahu ty zajímavé myšlenky těch zajímavých kreativních lidí okolo a potom vlastně vytvořit s nima ne svou hudbu jenom, ale vlastně celé to dílo audiovizuální.
1: Naznačil jste to například přes ty frekvence. Být skladatelem filmové hudby je dnes prestižní záležitost, obzvlášť u těch velkých světově známých filmů nebo televizních seriálů nebo počítačových her. Je v tomhle oboru dost peněz? Je to prestižní pro ty lidi i finančně?
0: Já si myslím, že v audiovizuálním odvětví je velké množství peněz, které se alokují opravdu tak, že ti, kteří to dělají nejenom nadprůměrně, ale jako excelentně, výborně, tak si tam svoje místo najdou. Myslím si, že o tom svědčí v podstatě to, jak ten trh teď funguje, je poměrně velmi konkurenční. Ať už vezmeme jenom ta klasická filmová studia, která teď se velmi transformují, ale i ty VOD platformy, ten objem práce, které na tom trhu je vlastně je, tak je obrovský. Můžeme to vidět na všech kanálech i různé indicie, které k tomu máme, což je například i to, jak často se točí i v České republice, kolik filmů se točí. Točí se hodně, vzniká toho hodně, ale pravdou je, abych navázal na to, co jsem řekl, že tvůrci spolupracují s těmi skladateli, kteří jsou připraveni na tu formu práce. Jsou rychlí, jsou pohotoví, mají dobré nápady, hudební nápady, silné hudební nápady, ale zároveň jsou velmi dobře připraveni na tu týmovou práci, jsou konstruktivní a to je celý balíček, který dneska vlastně tvoří ten úspěch. Takže práce je hodně, akorát je potřeba dát tu správnou nabídku.
1: Takže když už někdo má úspěch s tou nabídkou, dostane se do těch sfér, kam se chce dostat, tak se tímhle oborem, myslím, kompozicí hudby k televizním seriálům nebo k filmům nebo ke hrám dokáže docela dobře uživit.
0: Ano, je to tak. A budíš tomu příkladem i vlastně všichni hosti, kteří jezdí na Composer Summit Prague. Ty největší hvězdy samozřejmě, tak tam o tom není pochyb. Jsou lidé, kteří se tím živí velmi, velmi dobře. Ale na Composer Summit Prague jezdí řada i dalších skladatelů, kteří jsou třeba ve fázi počátku jejich kariér nebo v nějaké ranější fázi. A opravdu je to jako vlastně v každém oboru, pokud člověk režisér a je kvalitní režisér, udělá dobrý film a udělá ho s nějakým úspěchem, tak mu přichází další nabídky a dělá jich víc a víc. To znamená, že ti skladatelé i na tom začátečnickém levelu, nebo řekněme v tom začátku jejich kariéry, máme tady desítky, možná stovky příkladů i okolo Composer Summit Prague, že v posledních 5 letech dostali svůj první film, druhý, třetí, seriál a opravdu ta práce je.
1: Na Composer Summit Prague jezdí ty hvězdy hudební vlastně od prvního ročníku. Kdo stál v počátcích Composer Summitu Prague, s jakým týmem jste ho zakládali a jak těžké bylo na ten první ročník dostat ty největší hvězdy? Vy jste museli mít samozřejmě kontakty s nimi již před tím, než jste založili první ročník.
0: První ročník vlastně Composer Summit Prague jsme zakládali spolu s kolegy ze Soundscape, což je pořadatelská agentura, zároveň tedy studia tady v Praze, se kterou vlastně to pořádáme. A ten nápad vzešel z toho, což je vždycky nejlepší, že jsme právě okolo sebe viděli ty hudebníky, viděli jsme ty talenty, mělo to nějaký reálný základ, viděli jsme, že chceme tohleto udělat pro ně. Že chceme, aby tady tohleto bylo v České republice, aby tady taková platforma existovala, rozvíjela se. A na prvopočátku, myslím si, že asi nejsilnějším prvkem bylo moje přátelství vlastně s Eliou Cmíralem, což je český skladatel, který působí nesmírně dlouhou dobu v Hollywoodu a udělal velké množství filmů, stále je činný, pracuje. A on vlastně nás dal do kontaktu a pomohl nám sem dostat vlastně první ty největší jména. S některými jsme se znali, ale díky tomu jeho vhledu, tak si myslím, že jsme pozvali i ty správné. Protože ne vždycky v tom biznesu jsou lidé, kteří rádi sdílí svoje zkušenosti a jsou vhodní pro takovýto typ události. Takže jsem hrozně rád, že se nám v tom prvním roce konkrétně podařilo, že sem přijel Christopher Young, že sem přijel Konrad Pope, že přijal Nan Schwartz, Jeff Beal a to, co na to navázalo, bylo taky nesmírně důležité a to je to, že se jim tady líbilo, že se jim líbil formát té akce, tak jak jsme ho vymysleli a chtěli se sem všichni vracet. A tam to začalo, protože se nevrátili sami, ale vrátili se s dalšími kolegy.
1: Vy jste říkal dokonce, že letos jste museli už odmítat, a to i velká jména, která chtěla přijet sem, nebo skladatele, kteří sem chtěli přijet, že jste museli odmítat, že už prostě kapacita byla vyčerpaná.
0: Ano, já se přiznám, že když jsme letos skončili Composer Summit Prague, což bylo 28. dubna, tak jsem si říkal, že si dám chvilku odstup a pustím se do dalšího ročníku. Nicméně 29. dopoledne už jsem seděl u své tabule velké a už jsme plánovali další rok, protože všichni skladatelé přišli, že by chtěli přijet znova, kdo by ještě mohl přijet. A pravdou je, že třeba nějakou představu o tom, jak příští ročník bude vypadat, už máme velmi přesnou. Nicméně stále píše celá řada skladatelů, nejen z Evropy, že by rádi přijeli. V podstatě po letošním ročníku, kromě těch, co už máme potvrzených, že sem přijedou, tak mám třeba dalších 40-50 jako hostů, kteří napsali, že by rádi přijeli. Což jsou často skladatelé, kteří dělají hudbu k populárním sériím na těch velkých platformách a podobně, takže to rozhodně nejsou začátečníci skladatelé, a jsou to už etablovaní skladatelé. A myslím si, že to je dobré znamení, protože jednak je to dobré znamení vůči té akci a jednak je to dobré znamení k tomu, že ten obor hrozně žije. Kor na té mezinárodní scéně. A stále víc mě to utvrzuje v tom, že tam přesně musí čeští skladatelé mířit. Tam přesně čeští skladatelé musí dorazit a tam se musí etablovat.
1: Měníte v průběhu let nějak ten výběrový klíč, podle kterého ty hosty tedy nakonec zvete, když je jich víc, než pozřete nebo pojmete? Například podle žánru nebo podle toho, aby se neopakovala ta stejná jména vlastně rok co rok. Jaký ten klíč je a jak se měnil v průběhu Composer Summitu Prague, těch 5?
0: Tak je to velká alchymie. Ty hosty primárně dáme dohromady tak, aby to bylo dobře pro ten celý Composer Summit Prague. Není to festival, jak říkám, takže vždycky je tam ten element toho, že sem zveme některé hosty, co už tady byly, protože oni sami se stávají tak trochu ambasadory té akce. řada z těch velikých jmén můžu jmenovat Harry Gregson Williams, Michael Dana nebo Jeff Beal, tak v podstatě už se cítí být, jako jak jsem říkal, ambasadory toho vlastně Compose Summit Prague. Oni už sem prostě přijedou tak jako tak, chtějí u toho být. To je hrozně důležitý prvek, který má velkou sílu, protože když sem potom by přijeli každý rok úplně noví lidé bez vztahu k té akci, tak by to zdaleka nefungovalo tak rychle, jako to funguje. A jak se Compose Summit během 5 let rozvinul. A to znamená, vždycky v našem programu mají své místo a část ti, kteří se sem vrací. A ti nám vlastně pomáhají i se sestavováním té struktury toho programu, protože ti, co se sem vrací, tak mají ochotu jít hlouběji do toho industry programu, ukázat víc, dát se s tím větší práci, oni už to ví, znají vlastně tu událost, která není vůbec jednoduchá na pochopení, jak to celé funguje, a my s nimi můžeme vymýšlet mnohem komplikovanější eventy. Budíš příkladem to, že letos tady byl tuším po třetí, po čtvrtý Harry Gregson Williams, a když tady byl poprvé, tak zahrál na koncertě a udělal jednu přednášku. V letošním roce jsme s ním vlastně dělali nahrávání jeho hudby k Penguins a potom i postprodukční vlastně session, kde se ukazovalo, jak se s tou hudbou posledně pracuje. A to jsou věci, které můžeme připravit opravdu s těmi lidmi, kteří ten event mají rádi, kteří na něj jezdí rádi, chtějí mu věnovat svůj čas, aby připravili něco komplexnějšího a komplikovanějšího. Nicméně potom, myslím si, že zhruba 50-60% budou vždycky tvořit nějaká nová jména nebo nové osobnosti, tak tomu dej v příštích letech, protože samozřejmě my víme a chceme sem dovážet i nové tváře, které zase nabídnou nový pohled na věc, ale samozřejmě i celá ta akce, protože ten program veřejný musí být taky pro nás atraktivní, tak se bez těch nových tváří neobejde. A ten obor je velmi dynamický, pořád se objevují noví skladatelé, pořád se objevují noví zajímaví tvůrci a ti by právě měli být a musí být na Compose Summit Prague, protože pokud my opravdu jsme zde na úrovni mezinárodní akce, která vlastně představuje i naprosto nové unikátní trendy, formáty, jako byl Squid Game, Stranger Things, tak to prostě tady musí být a věřím, že bude.

0: hvězdní, hosté se sem rádi vracejí. Vycházejí vám třeba vstříc i finančně, za prvé, a za druhé, kde jste od počátku hledali finance? Composer Summit Prague určitě není levnou záležitostí.
1: Je to přesně tak, vůbec není. Ta událost se od prvního ročníku svého zvětšila 14krát, což je velké číslo. A není to jednoduché, nicméně k tomu asi mám za mě dvě zásadní témata. První je to, že se utvrzuji v tom, že tato akce opravdu má mezinárodní parametry v tom, protože už se nám v letošním roce do ní začaly zapojovat vlastně mezinárodní až globální partneři a vidí v tom stejný smysl a stejný potenciál, což je podle mě skvělé i pro Českou republiku, i pro Prahu, které se vlastně akce koná. Letos například jsme měli poprvé jako jednoho z partnerů BMI, americkou společnost, která zastupuje práva vlastně skladatelů, což je globální hráč, ale zhodnotili, že ta naše akce je tak výjimečná, že chtějí být oficiálním partnerem a dokonce sem i přijíždět pravidelně a podporovat i své nejslavnější skladatele, kteří sem jezdí, ale zároveň hledat i nové talenty. Stejně smýšlím i o Berkeley, kdy vlastně my jsme začali spolupráci s Berkeley Valencia, ale to se rozšiřujeme na Berkeley matku v Bostonu a naši akci označili vlastně stejně tak za pro ně jako důležitou a chtějí se stát ještě širším partnerem celého Composer Summit Prague. V tomto kontextu si myslím, že se dostávám teda k tomu druhému bodu, což je vlastně financování lokální. Pro nás je hrozně důležité financování z veřejných zdrojů. My jsme velmi nestandardní typ události. Nejsme koncert, nejsme festival, nejsme žádný z formátů, které běžně jakoby veřejná podpora zná. A jsme nějaký nový formát, který vzhledem k tomu, jak se rozvíjí celkově kultura, vůbec její zapojení v dnešní společnosti, ekonomice a tak dále, tak je nějaká už etablovaná forma události. A prozatím ji ještě ten náš systém nezná. Proto je pro nás velmi těžké, aby jsme tuto podporu dostali. Ale já věřím tomu a jsem o tom přesvědčen, že tím, jak my přesvědčujeme o tom, jak tato akce roste, nejenom tato akce, my vlastně jako napodobujeme ten růst takových podobných akcí ve světě a toho, že takové akce opravdu jsou dneska nezbytné v rámci těch kulturně kreativních odvětví. Tak věřím tomu, že dojde k nějaké adaptaci té veřejné podpory pro to, aby my jsme mohli mít nějaké stabilní prostředí, protože rozhodně nejsme sami, teď my možná z toho hudebního oboru, ale v těch dalších kreativních oborech takové akce taky jsou, ale neexistuje vlastně prozatím nějaký stabilní titul, aby tyto akce mohly dále růst a ten potenciál je veliký. A jak už jsem řekl, nejsme festivaly, což je pro mě velmi důležité, já jsem festivaly samozřejmě mám velmi rád, to je zase opravdu úplně jiná jako kapitola. Naším cílem ale není, aby jsme v podstatě sem přizvali umělce, tady zahráli a pak odjeli pryč. Naším cílem a naším srdcem je ten industry program, který je velmi nákladný. To, že do České republiky přijedou tyto hvězdy, že sem přijedou ty nejdůležitější lidi z toho oboru, s tím vlivem na to, co se v tom oboru bude dělat, jako například zde byla letos ředitelka hudby Netflix, Alexandra Pacavas. To, že máme zde událost, která takovéto lidi dokáže přilákat, tak vlastně s nimi sestavit ten program a dát dohromady celý ten týdenní industry program pro to, aby byl tak atraktivní, aby sem ty nejlepší lidi na celém světě mohli přijet, chtěli přijet do Prahy, tak je to velmi nákladná věc, která rozhodně není komerční. Byť díky tomu kulturně kreativnímu aspektu rozhodně má lepší potenciál na to, aby se dokázala z větší části třeba na tom podílet nějaká skupina subjektů z toho sektoru, to je jasné, proto, jak jsem říkal, máme zde Berkeley, máme zde BMI, ale máme zde i další partnery, ale ten industry program je tolik rozsáhlý, že nějaká standardní fixní podpora prostě byste to dělat nedá. A myslím si, že tam je tady klíčové, že pokud se to nepodaří nějakým způsobem stabilizovat, tu podporu a říct si, ano, chceme, aby jsme tady v České republice takovou tu událost měli, aby jsme ji hostili a aby tady byl ten potenciál pro to, aby čeští skladatelé měli ten odrazový můstek do toho zahraničí a měli přímý kontakt s ním a ta práce chodila sem a tam a chodila hlavně sem, tak je potřeba proto v těch veřejných podporách najít stabilní prostor, protože jinak takovéto akce zmizí. Zmizí do Polska a zmizí do dalších zemí, které vlastně to Polsko je velmi dobrý příklad, které tento sektor velmi podporují. právě s tím vědomím, jak moc to je důležité, a velmi mi to pomáhá v těch kulturních a kreativních průmyslech.
0: Vedete třeba jednání se zatím ještě stále novým vedením Ministerstva kultury. Jak vypadají, jakou vidíte budoucnost, co se týče podpory ze strany Ministerstva kultury?
1: My vedeme jednání vlastně se všemi dlouhodobými partnery. Pro nás zásadní hlavní město Praha, Ministerstvo kultury, tedy, jak jsme řekli, kteří nás podporují v podstatě už od samého začátku. Nejprve to bylo nějakou drobnou formou, ale ta spolupráce se neustále rozvíjí. Nicméně každý rok narážíme právě na to, co jsem teď pojmenoval velmi detailně, že tento typ událostí není znám té veřejné podpoře. My potřebujeme, aby byl znám tuto komunikaci, ať už k Ministerstvu kultury nebo k hlavnímu městu Praze máme kontinuální. Snažíme se předkládat řadu argumentů, snažíme se, aby jsme i tou naší akcí ukazovali, jaký ten potenciál je. Nejenom tím extrémním jako růstem a tou rychlostí toho růstu, ale růstem vlastně těch talentů i toho, co se vlastně okolo toho odehrává a jak moc je to zajímavé a jaké hezké příběhy to vlastně přináší. Ať už ti mladí skladatelé se dostávají na projekty, dostávají nové příležitosti, otevíráme vlastně ty brány. V loňském roce jsme tady měli Tomáše Borla, který získal vlastně stipendium na Berkeley ve Valencii, na Berkeley College of Music. Před necelým měsícem toto studium dokončil. Úspěšně nahrával, vlastně dirigoval svou skladbu v Air Studios, slavných Air Studios v Londýně. Takže přesně tyto příběhy jsou, jejich stále víc. Na to se snažíme ukazovat. A ta komunikace, jak jsem říkal, i s Ministerstvem kultury, s hlavním městem Prahou je kontinuální a snažíme se nespíš jenom psaním a řečmi, ale i těmi činy dokázat, že to opravdu má smysl. Proto, aby v té budoucnosti kreativy české, v tom umění, byla nějaká cesta a nějaká signifikantní cesta, protože já bych si hrozně přál, aby v budoucnu opravdu jména českých autorů svítily na těch velkých projektech, a aby jsme si tady mohli dělat radost, že vyjde ven nějaký veliký film, seriál a my si budeme moct s tím českým skladatelem tu radost z té hudby sdílet a zahrát si třeba živě tady takový koncert tohoto díla. A toto bude možné právě i díky akcím, jako je Composers Summit Prague.
0: Zmínil jste vaši pomoc při získání stipendia v rámci Vysoké školy Berkeley, která se věnuje filmové, televizní a gamingové hudbě. Zmínil jste Tomáše Borla, který dokončil studium, úspěšně nahrával, tam to mělo samozřejmě velký efekt. Novým laureátem je Alex Matějček. Podle čeho vybíráte ty nové držitele toho stipendia? Protože když se člověk podívá, tak třeba za Alexem Matějčkem toho tolik zatím ještě vidět není.
1: To je právě to kouzlo, že my to nevybíráme. My prostě vyhlásíme to, že kdokoliv se z českých skladatelů a pak účastníků sami to přihlásí vlastně na Berkeley College of Music ve Valencii, tak má šanci získat. V letosním roce tedy Alex Matějček získal 60% stipendium na této škole a byl vybrán odbornou komisí právě z Berkeley. To znamená, my se do toho nevměšujeme, my se snažíme být tím, čím jsme, tou platformou, která roznese tu informaci, že taková možnost tady je, že ukážeme, že český skladatel to stojí, Berkeley řekne dobře, my do České republiky nabídneme stipendium a tím pádem my vlastně plníme formu toho šiřitele té informace a toho propojování. A Alex, stejně jako někteří další kandidáti, tak se vlastně přihlásil do běžného výběrového řízení na Berkeley College of Music a byl vybrán, tuším, že tam bylo 300-350 uchazečů letos na tento obor a tuším, že 30 z nich brali a on se dostal mezi těch 30. Tím, jakou hudbu skládá, jaké skladby složil právě do toho přijímacího řízení nebo podal a jak absolvoval pohovor a spoustu dalších elementů. Takže jeho talent mu pomohl.

0: Ještě k těm začátkům. Od prvního ročníku spolupracujete s Českým národním symfonickým orchestrem. Kde se vzalo tohleto propojení kompozitor Samito Prák a Českého národního symfonického orchestru a Jana Hasenerla jako ředitele?
1: Já myslím, že to propojení je velmi logické až naturální, protože Český národní symfonický orchestr, Jan Hasenerl jsou veleskušenými matadory v tomto oboru, ať už jejich nesčetným kreditem, co týče nahrávání filmu, ale i interpretaci té filmové, audiovizuální, seriálové, gamingové muziky. A samozřejmě tím, že velmi často spolupracují s velkými jmény z tohoto oboru i ze zahraničí. A to znamená, že pro nás to byl takový přirozený partner, se kterým jsme se pro toto našli. A tím, že my sem vozíme ty velké hvězdy a oni jsou zvyklí na tyto spolupráce, takže si myslím, že se to perfektně našlo. A myslím si, že i ty samotní skladatelé, kteří potom zde mají možnost spolupracovat s českými muzikanty touto formou, s Českým národním symfonickým orchestrem, tak se tím obrovským tempem zvyšuje ten kredit těch českých muzikantů samotného Českého národního symfonického orchestru, protože řada z těch hvězd, byť Český národní symfonický orchestr nahrával spoustu věcí, spoustu osobností, ale stále jsou noví skladatelé, kteří přichází z těch mladších generací. Je spoustu skladatelů, kteří si teď nenatáčeli nikde muziku nebo ještě s nimi nespolupracovali a nám dává hrozný smysl to, že se navzájem takhle objevují a mám velkou radost z toho, když odsud odjede nějaká skladatelská hvězda a řekne, to bylo fantastický, prostě ten orchestr hrál skvěle, bylo tady spoustu šikovných mladých skladatelů a vlastně odjedou odsud s tímto pocitem, který jim pak dává velkou energii do toho se sem i vracet. A případně se sem vracet i z projekty, protože je pravda, že my stále více tady organizujeme jakékoliv spolupráce, nahrávání a další věci od těch skladatelů směrem do České republiky.
0: Ta spolupráce s Českým národním symfonickým orchestrem tedy se vyplácí, se osvědčila. Na druhou stranu je to taky záruka vůči té, řekněme, veřejné části summitu, že ty koncerty budou prvotřídní, že budou umělecky na úrovni, čili že i posluchači z řad veřejnosti si přijdou na své a dostanou prvotřídní zážitek.
1: Je to tak a já si myslím, že ty koncerty pro nás, a což můžu divákům už vlastně prozradit, pro nás budou stále důležitější a chystáme jich opět více. A to různorodé tematiky, která, a to musím teda říct za sebe, že když to vlastně plánujeme, tak já se sám se na to už jako těším. Takže pokud my máme jako našeho partnera Český národní symfonický orchestr, tak víme, že všechno bude fungovat, jak má, a bude to dobré. Konec konců, jak jsem se zmiňoval o těch projektech, tak ať divákům dáme nějakou konkrétní informaci. Zrovna jsme tady natáčeli s americkým skladatelem, orchestrátorem Konrádem Poupem, což je dvorní orchestrátor Johna Williamse, hudbu k jeho novému filmu, právě i s Českým národním symfonickým orchestrem. Takže opravdu i Composer Summit Prague přináší tyto příležitosti do České republiky. A jak jsem říkal, i koncertů budeme přinášet víc. I spolu s Českým národním symfonickým orchestrem a opravdu jich přidáme v příštím roce více, než bylo v letošním. A dokonce se podíváme i do nějakého, řekněme, festivalového programu, to znamená víc k veřejnosti, ven i s dalšími formáty. Takže rozhodně tato spolupráce bude trvat dál a možná i se rozvíjet.
0: K té pracovní části Composers Summit Prague, která podle vás je ta stěžejní. Můžete říct nějaký modelový příklad, jak vypadá taková masterclass konkrétně? Jedna hvězda, ti frekventanti, jak to vypadá? A k tomu taková podotázka, možná trošku legrační. Vy jste se přestěhovali na ten letošní ročník do kláštera minoritu na Starém Městě. To prostředí ovlivnilo nějak ta pracovní setkání? Změnila se třeba nějak atmosféra těch pracovních setkání prostředí toho kláštera a Starého Města?
1: My ukazujeme krásy naší republiky a našeho hlavního města. To k tomu patří. Ty lidé, co sem jezdí, ty skladatelé, tak jsou hodně umělecky založení a tohle to pro ně byla krása a nádherný zážitek. Myslím si, že to místo hodně přispívá k tomu, že ti lidé opravdu se i kreativně otevřou, ale i osobnostně mezi sebou. Mít to správné místo je základem. A co se týče těch konkrétních masterclass, tak letos na Composer Summit Prague mě velmi zaujala jedna konkrétní masterclass, kterou užiju například toho, jak to funguje. Ředitelka Netflix Alexandra Pacová, která je i špičková hudební supervizorka, tak ta společně s Norou Felder, což je hudební supervizorka, která je supervizorkou například Stranger Things, aktuálně velkého hitu, tak pro ty mladé skladatelé na masterclass sami napsali a vymysleli skript. To znamená, napsali vyloženě dialogy, vymysleli si scénář a skladatelé měli toto za úkol bez jakýchkoliv obrazu a jakýchkoliv dalších materiálů vlastně ten skript zhudebnit. A bylo naprosto skvělé, jak Vlastně už v této fázi toho audiovizuálního díla, kde vám někdo popisuje jenom, co tam vlastně bude, kdo si bude co s kým říkat a jaké emoce z toho vlastně půjdou ven, jak to bude stylizované a vlastně to celé popíšou a vymyslí tu scénu, tak jak úžasně to dokáže inspirovat ty mladé skladatele k zajímavé muzice. Obě dvě z toho byly velmi nadšené. A ti skladatelé tedy přinesli svou hudbu, kterou vlastně složili na tento úsek nebo úryvek scénáře. A byl to krásný příklad toho, jak ta hudba dokáže vlastně být úplně nosná pro to, co se děje uvnitř toho audiovizuálního díla s dvěmi osobnostmi, které prostě jsou opravdu špička. Myslím si, že to byl přesně ten moment, kdy oni sami řekli, že několik z těch skladatelů je vloženě osobně zaujalo, propojili se na ně a kdo ví, třeba se dočkáme, že právě někdo z nich bude mít nějaký nový projekt zrovna třeba na Netflixu.
0: A mimochodem, ještě k tomu klášteru. Klášter Minoritu je vlastně prosán hudbou už několik staletí, takže to místo vlastně má hudební tradici velkou. Možná to tam trošku bylo taky cítit.
1: Určitě, tak toto místo je nádherné, 800 let vlastně staré místo, kde opravdu ta hudba je s tím místem spjatá a tím, že ten prostor dlouho nebyl přístupen veřejnosti, tak já jsem byl poctěn, že jsme tam mohli tuto akci, která logisticky je poměrně náročná, hostit. A že jsme se tam vešli a že jsme to dokončili, takže všichni z toho byli nadšení a opravdu to zanechalo velký dojem na těch zahraničních hvězdách.
0: Přišli se podívat třeba i nějací mniši?
1: Já jsem žádného nepotkal, ale věřím, že aspoň ta hudba byla slyšet, takže minimálně slyšeli.
0: Celou dobu mluvíme o tom, co se vám podařilo, jak jste naplnili ambice, které jste měli při vzniku Composers a Summitu Prague. Je něco třeba, co se zatím nepodařilo naplnit úplně tak, jak jste si představovali, kde ještě byste to chtěli dotáhnout nějak víc?
1: Tak já musím říct, že z mojí strany je zatím velká vděčnost za to, jak to teďko vypadá, kam se to dostalo. To jsem si na začátku stěží představoval, ale musím říct, že pro mě je velkým motorem toho dalšího postupu celé akce právě nějaké moje myšlenky a vize to, kam až to má dojít. A ty jdou hodně daleko. Budíš toho příkladem vlastně ten rozdíl mezi těmi jednotlivými roky. Ta vize toho summitu v tom kontextu současného vývoje je opravdu mnoho let dopředu a chceme pouze etablovat tuto akci na opravdu jako světovou špičku, aby to pouze nebylo místo, kde se, jak říkám, odehraje muzikál, aby se tady scházeli klíčoví lidé z celého toho průmyslu, z celého světa. A tady se bavilo o trendech, které v tomto oboru budou. Rozebírali se zde projekty, které nás čekají a tady se vlastně určoval ten kurz celého toho odvětví, které je velmi velké.
0: A když říkáte, že ty vaše vize sahají hodně, hodně dopředu, hodně daleko, je nějaký strop, je nějaký bod, kdy si řeknete, přesně takhle jsem to chtěl?
1: To já nedělám, protože když si myslím, že kdybych to udělal, tak bychom od prvního ročníku nebyli tam, kde jsme teď. Jsou některé prvky toho programu, kde už se dalo říct třeba před 2 lety, že takhle to je super, takhle to funguje. Ale vždycky, když má člověk okolo sebe tolik inspirativních lidí a těch skladatelů, tak vždycky se najdou cesty, jak to ještě zlepšit. A je to i styl fungování těch kreativců, nejenom v té audiovizi a nejenom v té hudbě, ale celkově, že prostě pořád se dá někam postupovat, dá se něco zlepšovat. A je to podle mě takové motto celého toho odvětví a toho oboru. I v dnešní době, kdy tady vidíme nějakou formu technizace zase celé společnosti a ta kreativita tohoto strašně potřebuje. Potřebuje pořád tu dynamiku. A myslím si, že by nebylo úplně správné, což je součást té mojí vize, se říct, tak teďkon už to necháme, jak to je a budeme to každý rok opakovat. A budeme prostě střídat lidi, a budeme střídat obsah a bude to. Tak si myslím, že to je cesta jako k tomu říct si, takhle už to necháme a jdeme od toho pryč. To tady rozhodně není a tím, kolik těch podnětů a impulsů přichází, tak proto říkám i to, že na spoustu let si myslím, že máme krásnou cestu, jak to pořád zdokonalovat a vylepšovat a přicházet s novými tématy, náměty a impulzy.

0: Celou dobu tady mluvíte o druhých, chválíte zahraniční pedagogy nebo zahraniční hvězdy, chválíte české studenty. Pojďme závěrem trošku taky o vás. Pokud vím, tak vy pocházíte z hudební rodiny z Mariánských Lázní.
1: Je to tak, Mariánské Lázně, a rovnou zdravím Mariánské Lázně. Ano, je to tak, takže hudba je vlastně pro mě celoživotní kamarád. A myslím si, že to je základ toho všeho, co se děje. Já jsem za to hrozně vděčný, protože tím, že co v životě teďko dělám, tak to zároveň může být tím, co mě baví, je to mým koníčkem. Je to něco, co je hrozně hezký pocit.
0: Hrajete ve skupině Jelen, která patří k nejpopulárnějším ve svém žánru u nás. Co je pro vás tahle ta činnost? Odpočinete si od těch vašich manažerských záležitostí při tomhletom? Nebo je to podobně náročné? Nebo manažujete třeba i kapelu Jelen?
1: Ne, pro mě to radost. Kapela Jelen je srdcová záležitost. Je to skupina nejenom jako hudebníků, ale kamarádů. Je to pro mě tak, že já tam vlastně jdu s radostí. Jedu si užít tu muziku, jedu si užít to, že si zahraju, že to sdílím společně s lidma. A je to pro mě forma takového jako duševního odpočinku, když to řeknu. To znamená potom, co tady pořádáme takovou to akci nebo probíhají takové ty tvůrčí činnosti v rámci hudby, tak potom člověk vezme do ruky nástroj, jde na pódium a prostě si užívá jenom tím interpretováním čiře tu muziku, a to podle mě kapela Jelen pro mě stělesňuje úplně maximálně, a je to další podle mě štěstí, protože to je, jak jsem zmínil, nejenom o hudbě, ale to i o tom sdílení s lidmi a i mezi tou kapelou, protože to je skupina kamarádů a je to hrozně hezký v tomto prostředí dělat to, co má člověk rád.
0: Kdy vás poprvé napadlo propojit aktivní muzicírování s tou manažerskou činností?
1: To je dobrá otázka. Když jsem začal studovat ekonomii, tak jsem si říkal, že by bylo dobré to s něčím propojit, protože ekonomie samotná mi dávala vždycky smysl, když se propojí s něčím, co člověk třeba rád dělá nebo čemu rozumí, a na to potom jakoby aplikovat trošku. A já jsem si na začátku, zrovna když jsem tenkrát na školu nastoupil, na ekonomickou, tak jsem si říkal, s čím já to jako propojím? Říkal jsem, tak asi s muzikou nějak. Tak tam jsem poprvé začal přemýšlet nad celou tou vědou jako z pohledu muziky a připodobňování k celému tomu oboru. A vlastně jsem se dostal k tomu, že mě baví zařizovat i ty věci okolo toho a pomáhat podle mě, podle mého uvážení, tím správným vlivům a směrům v celém tom oboru. Bavilo mě přicházet na to, co je tím motorem té hudby, a tomu potom pomáhat. Protože když člověk prostě jenom chodí a vidí šikovní lidi, tak to dneska není všechno. A mě hrozně vždycky bavilo zamyslet se nad tím, jak těm lidem pomoct, anebo jim dát cestu, že každý člověk vždycky ve finále musí ten krok udělat sám, ale dát jim tu cestu, aby to mohli mít taky tak.
0: Takže jsme zpátky vlastně u Composer Summitu Praha, jeho idejím, řekněme. Ty motory tedy jsou dva. První je mistrovství hudební, umělecké, a tím druhým motorem jsou kontakty a finance, bez kterých to nikdy nejde.
1: Je to tak. A já si myslím, že když jsme u těch financí a toho zázemí a vlastně toho, čemu jsem se dostal při té minulé odpovědi, tak jedna z věcí, na které jsem si přišel v tomto mixu celém, a docela si myslím, že se tím stojím opravdu pevně, že co se týče hudby, tak základním bodem je tvorba. Nová tvorba, která akceleruje úplně všechno. Která akceleruje veškerý hudební průmysl, když vznikne nová hudba, tak se začínají vlastně hýbat celá ta kolečka ozubená celého toho hudebního průmyslu. Možná proto i ten summit, a možná je proto, že vidím, jak ta hudba vzniká vlastně v rámci kapely a dalších těles, se kterými jsem hrál, ale je to tak, že podpora a ty zdroje, když se najdou právě pro tento element, a to je tvorba hudby, její podpora, podpora vlastně toho lidského kapitálu nebo těch lidí prostě v tom, aby byli výjimeční a byli úžasní, tak to je něco, co vlastně rozbíhá celý ten proces v celém hudebním průmyslu, protože ty nové skladby se potom hrají na festivalech, hrají se na koncertních venues, hrají kapely, hrají orchestry, natáčejí se ve studiích, postprodukují se a vydávají se na deskách, dávají se na streamovací platformy a vlastně generují ten obsah a vlastně to zajímavo pro vlastně celou hudební sféru, potažmo až i filmovou v rámci toho filmového průmyslu. A ty zdroje, jak jste zmínil, tak ty by měly jít právě na podporu tady toho srdce, toho hudebního průmyslu, což je ta nová tvorba.
0: A proto všechno jste taky mimo jiné spolu založil firmu Studio Soundsgate.
1: Ano, je to tak. Tak zase ty motivy jsou u mě v tomto přirozené. My jsme chtěli udělat zázemí pro ty skladatele, se kterými v rámci té celé sociální skupiny okolo celé té události spolupracujeme, tak aby mohli mít zázemí a možnosti, jako mají kolegové v zahraničí, aby je to nelimitovalo, když mají talent, tak aby prostě si nemohli říct, ale oni tam si to můžou tady nahrát, nebo si můžou dělat tohle a můžou si někam pozvat skupinu muzikantů, něco nahrát, to my nemáme, anebo ani někoho, kdo jim to smíchá, zedituje, posporukuje. Tak to mají a my si to snažíme budovat, aby když přijde projekt, tak mohli říct, jo, tak to já beru. Protože velmi často u těch audiovizuálních projektů je potřeba ten projekt vzít jako celek a na ten je potřeba mít tým lidí s různými dalšími schopnostmi. A takové to zázemí se snažíme jim budovat.
0: Máte hodně zakázek, ať už třeba co se týče vytížení studií nebo při zastupování muzikantů nebo dalších lidí?
1: Myslím si, že tam je určitá stabilita v tom. Jsou tam samozřejmě nové spolupráce, které vznikají i na bázi těch spoluprací v rámci Composer Summit Prague, což je naším cílem taky vlastně dostávat do České republiky více práce. Více nejenom natáčení, ale těch tvůrčích kreativních činností, to zcela nepochybně, ale velmi často, a proto je tam ten fokus na Composer Summit Prague, je to o těch osobnostech a jednotlivých skladatelích. Je hrozně znát na tom, když skladatel se rozhodne, že do toho jde, že to začne dělat a začne se tomu věnovat, začne vlastně při své aktivity přizpůsobovat tomu. Je to na tom hezký, že to je o těch osobnostech, o těch individualitách, protože bez toho, aniž by oni chtěli, se vlastně nic dít nebude. My se snažíme nejenom dostat sem to vzdělávání a tu znalost, to know-how, ale my se snažíme tou událostí inspirovat. Že inspirace dokáže být nejsilnějším prvkem vůbec a vidím okolo sebe spoustu skladatelů, kteří tím, že se cítili být inspirováni někým, nějakou z těch velkých osobností, co sem dorazili na Composer Summit Prague, tak jim to dalo energii na několik let na usilovnou práci. A když to potom je, tak se z toho vznikají ty nové projekty, ty chodí samozřejmě do České republiky, tedy i k nám. A tohle je něco, co my úplně navlivníme, ale myslím si, že díky Composer Summit Prague se to daří rozvíjet a pak chodí projekty a více projektů nejenom k nám, ale vlastně komplexně do České republiky.
0: Skládáte taky filmovou, televizní, seriálovou nebo gamingovou hudbu?
1: Aktivně, soustavně neskládám. Nicméně působím často v roli, řekněme, hudebního editora nebo supervizora a myslím si, že do budoucna to úplně nevylučuju, že se ještě odchýlím ke skládání, protože velmi často si ukládám celou řadu nápadů hudebních, mám na to svůj archiv a spíš to je otázka času. Ať už třeba jenom z nějaké mého osobní radosti, ale už jsem trošku narazil na otázku toho času tady v tom. Ale baví mě to moc a i kdyby to mělo být jenom pro zábavu, tak si myslím, že trošku bych se k tomu v budoucnu určitě rád dostal.
0: Ten archiv máte zvukový uložený někde na nějakých pamětech nebo v notách?
1: Mám ho zvukový a uložený. V pamětech nevím, jestli bych to nazval pamětma, ale mám ho prostě zvukově uložený.
0: Tak doufejme, že do něj Alexandr Smutný někdy sáhne. Uložené motivy rozvine a vytvoří například hudbu k nějakému filmu, seriálu nebo počítačové hře. Rozhovor s ředitelem platformy Composers Summit Prague uzavřel dnešní Vltavskou akademii. Připravili Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát, který za oba přeje všem posluchačům hezký den.

0: Akademii jsme dnes v rámci filmového léta na Vltavě věnovali ohlédnutí za dubnovým Composers Summit Prague. A dnešní osudy věnujeme filmovému režisérovi Davidu Lynchovi. Číst vám budeme z jeho knihy Místo snění, ve které popisuje okolnosti vzniku svých filmů Mazací hlava, Modrý samet, Městečko Twin Peaks či Mulholland Drive. Název Room to Dream, Místo snění, odkazuje na prostor pro představivost a tvořivost. Lynch opakovaně zdůrazňoval, že dobré nápady nelze vynutit. Člověk jim musí vytvořit prostor, aby mohli přijít. Tento motiv prostupuje celou knihu, která se stala bestsellerem deníku The New York Times, a číst ji budeme na Vltavě v osudech za půl hodiny. A autobiografickou knihu oceněnou Goncourtovou cenou pro vás budeme mít za pár okamžiků.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Ze svých vlastních vzpomínek na dospívání ve francouzské Indočíně v dnešním Vietnamu vycházela Margaret Dirasová při psaní knihy Milenec. Román vyšel v roce 1984 a ještě téhož roku obdržel Goncourtovu cenu. Po desetiletích literární tvorby se tak dostalo autorce významného uznání. Příběh vypráví o vztahu 15-leté dívky z chudé francouzské rodiny a bohaté mladého Číňana. Vedle milostného příběhu zobrazuje také koloniální společnost, rasové předsudky a sociální nerovnost.

Po Mekongu pluje přívoz. Je mi 15,5. Obraz se odehrává během plavby přes rameno Mekongu na přívozu spojujícím Vinlong se Sadekem uprostřed rozlehlé a rozbahněné rýžové planiny v jižní Kočinčíně uprostřed ptačí pláně. Stojím u zábradlí. Z velkého černého auta mě pozoruje neznámý muž. Obraz trvá po celou dobu, než loď přepluje řeku. Dívka v plstěném pánském klobouku stojí v kalném svitu řeky sama na palubě přívozu, lokty se opírá o zábradlí. Pánský klobouk zbarvuje celou scénu do růžova, to je jediná barva. V mlžném slunci nad řekou, v slunci parného dne se břehy setřely. Řeka jakoby se stýkala s obzorem. Nehlasně plyne, nevydává žádný zvuk, jako krev v těle. Nad vodou se nepohne ani vánek. Je slyšet jen motor přívozu. Jediným zvukem oné scény je hrkot starého rozvrzaného motoru se zadřenými táhly. Tu a tam se v lehkých porivech ozývají hlasy. A také štěkají psy, jde to odevšad, z mlhy, z každé vsi. Převozníka zná malá už od dětství. Usmívá se na ní a ptá se jí, jak se vede její matce, paní ředitelce. Říká, že ji často vídá jezdit v noci, že často jezdí na kambodžské pozemky. Mamince se vede dobře, říká malá. Kolem přívozu sahá řeka až k palubě. Její běhuté vody protékají stojatými vodami rýžovišť, nemísí se s nimi. Řeka sebou vzala všechno, co jí od kambodžského pralesa přišlo do cesty. Slaměné chýše, lesy, spáleniště, zdechlé ptáky, zdechlé psy, tygry, buvoly, zdechlé a utonulé lidi, oka na chytání zvěře, trsy vodních hyacintů, které na vodě tvoří ostrůvky, všechno se valí k Pacifiku. Nic nestačí klesnout ke dnu. Všechno unáší hluboký a závratně bouřlivý spodní proud. Všechno se zmítá na hladině silného říčního toku. A ten elegantní muž ve velkém černém autě se dívá a dívá.

Ten muž v autě není běloch. Je oblečený po evropsku. Má na sobě světlý hedvábný oblek saigonských bankéřů. Dívá se na mě a dívá. Už jsem zvyklá, že se na mě dívají. Po bílých ženách se v koloniích dívají, i po 12letých bílých holčičkách. Už 3 roky se po mně na ulicích ohlížejí i běloši a přátelé mé matky mě mile zvou, abych k ním přišla na svačinu v době, kdy jejich ženy hrají tenis ve sportovním klubu. Mohla bych se plést a myslet si, že jsem krásná jako krásné ženy, jako ženy, na které se lidé dívají, protože na mě se dívají opravdu hodně. Ale já vím, že to není otázka krásy, ale něčeho jiného. Například volby. Vypadám tak, jak chci vypadat. Jsem třeba i krásná, jestli se to po mně chce. Krásná nebo hezká. Hezká například pro rodinu, pro příbuzné, nic víc. Můžu ze sebe udělat všechno, co se po mně chce. A myslet si to. Myslet si třeba, že jsem rozkošná. A tak mohu být zcela vědomně rozkošná, i když mě pronásleduje představa, že mému bratrovi hrozí smrt. Smrt, jejímž jediným spoluviníkem je moje matka. Slovo rozkošná používám tak, jak je používali lidé kolem mě, když se mluvilo o dětech. Už vím své. Vím, že krása ženy netkví v šatech, ani v kosmetice, v nákladných krémech, ani ve vzácných drahých špercích. Vím, že tkví v něčem jiném. Nevím v čem. Vím jen, že ne v tom, v čem si ženy myslí. Dívám se po ženách v ulicích Saigonu, v odlehlých služebních místech daleko od města. Některé jsou velice krásné, běloskvoucí, nesmírně tupečují o svou krásu, hlavně ty daleko od měst. Nic nedělají, jen se udržují. Udržují se pro Evropu, pro milence, pro dovolené v Itálii, pro dlouhou půlroční dovolenou každé 3 roky, kdy budou moci konečně povídat o tom, jaké to tu vlastně je, vyprávět o této tak zvláštní koloniální existenci, o svém personálu, o dokonalém domorodém služebnictvu, o vegetaci, o bálech, o velikánských bílých vilách, ve kterých zabloudíte a kde bydlí úředníci na odlehlých působištích. Ty ženy čekají. Pro nic za nic se parádí. Dívají se na sebe. Ve stínu o něch vil se na sebe dívají. Pro potom. Myslí si, že žijí jako v románu. Mají už obrovské šatníky plné rob, že nevědí, co s nimi. Hromadí je jako čas. Jako dlouhý sled protékaných dní. Některé zešílí. Některé muž pustí k vodě kvůli mlčenlivé mladé služce. Pustí je k vodě. Je slyšet, jak na ně ta slova dolehnou zvukem políčku. Některé se zabijí. To, jak se ženy sami na sobě prohřešují, mi vždycky připadalo scestné. Touha se nedá přivolat. Buď je v ženě, která ji vzbudila, nebo není vůbec. Buď je tu od prvního pohledu, nebo nikdy neexistovala. Buď je okamžitým vycítěním erotického vztahu, nebo není. I tohle jsem věděla, ještě než jsem zakusila. Ještě než ten muž na přívozu vystoupil z černého auta.

15,5. Útlé, téměř vyzáblé tělo, ještě dětská prsa. Bledě růžový pudr a růž. A pak to oblečení, které by mohlo být k smíchu a kterému se nikdo nesměje. Vypadám jako mladistvá prostitutka. Koupila mi to matka, ale nepamatuje se na to. Teprve když se vzpamatuje, když jí přejde ono zoufalství, všimne si pánského klobouku a zlatých lodiček. Ptá se mě, co to je. Říkám, že nic. Dívá se na mě. Líbí se jí to. Usmívá se. Ujde to, říká. Docela ti to sluší, je to změna. Říkám jí, je to za babku, neboj se, koupila jsem to v bazaru. Ptá se, kde to bylo. Říkám, že v ulici Katynat, ve zlevněném výprodeji. Laskavě se na mě dívá. Ona, úředně uznaná vdova, která chodí celá v bezútěšně šedém, jako by vystoupila z kláštera, nejenže tuhle maškarádu strpí, ale jí se tenhle nespůsob dokonce líbí. Ten pánský klobouk také souvisí s bídou, neboť bude třeba, aby do domu přišly peníze. Kolem ní je vyprahlá poušť. Synové jsou vyprahlá poušť, ti nehnou prstem. Pozemky rok co rok zaplavuje slaná voda, peníze přijdou vniveč, je po všem. Zbývá tahle malá dívka, její dcera, která roste a která, ta možná ano, bude jednoho dne vědět, jak přinést do domu peníze. Právě proto matka nevědomky svému dítěti dovoluje, aby chodilo oblečené jako malá prostitutka. A proto také to dítě už dobře ví, jak odvrátit pozornost od sebe k tomu, na co ji matka upíná, k penězům. Takže matka jí nebude bránit, když se bude starat o peníze, když bude brát peníze od toho bohatého Číňana ve velkém černém voze. Mnohem později dítě řekne matce: chtěla jsem po něm 500 piastrů na cestu do Francie. Matka na to, že to je dobře, že tolik potřebují, aby se mohli usadit v Paříži, říká: s 500 piastry vystačíme. Dítě ví, že dělá jen to, co by matka chtěla, aby její dítě dělalo, kdyby si troufla, kdyby měla tu sílu. Kdyby jí to pomyšlení den co den tolik nebolelo a nevyčerpávalo.

ale já nechci být pořád prostitutka. Chci psát. Už jsem to řekla matce. Tohle chci. Chci psát. Napřed neodpovídá. A potom se ptá. Psát? A co? Říkám, knížky, romány. Ona se zatvrdí. Po matematické aprobaci si piš, když chceš, to už je mi jedno. Je proti. Tohle není nic záslužného, není to práce. Je to zábava. Později mi řekne, dětský vrtoch. Nosit peníze od Číňana asi není vrtoch. Takže já od ní odejdu první. Ještě si počká pár let, než mě ztratí. Než ztratí tuhle dceru, tohle dítě. O syny se bát nemusela, ale tahle dcera, a matka to věděla, ta jednoho dne odejde. Té se podaří vyváznout. Ve francouzštině je nejlepší ze třídy. Ředitel licea jí říká, milostivá paní, ve francouzštině je vaše dcera nejlepší ze třídy. Matka na to nic, ani slovo. Není ráda, protože v té francouzštině nejsou nejlepší ze třídy její synové. Ta potvora, moje matka, moje láska, se ptá. A co v matematice? Říkají. Ještě to není ono, ale to přijde. Matka se ptá. A kdy? Oni na to. Až se jí bude chtít, milostivá paní. Moje neuvěřitelně nemotorná matka. Moje láska. Ty její bavlněné punčochy, které jí štupuje naše hospodyně do... Ona si i v tropech myslí, že musí nosit punčochy, když chce být paní ředitelkou školy. Ty její ohyzdné, neforemné róby, které jí spíchla do... Ty její boty. Kulhá v sešmajdaných botách.

v lásce stejně jako v nenávisti. V příběhu, který stále ještě uniká mému chápání a je mi zatím nedostupný, protože vězí hluboko v skrytu mého těla, nevidomý jak jednodenní novorozeně. Stále ještě stojím před těmi posedlými dětmi, ani o krok blíž tajemství. Nikdy jsem nepsala a myslela jsem si, že píši. Nikdy jsem nemilovala a myslela jsem si, že miluji. Nikdy jsem nedělala nic, než jen čekala před zavřenými dveřmi.

Obraz na přívozu přes Mekong stále trvá. Obraz se začíná dávno předtím, než muž oslovil bílou dívenku u zábradlí. Začal ve chvíli, kdy muž vystoupil z černé limuzíny, kdy vykročil směrem k ní a kdy ona věděla, že ten muž má strach. Od prvního okamžiku, co si takového ví, ví, že je jí vydán na milost a nemilost a že by jí tedy i jiní, nejen on, kdyby na to přišlo, mohli být vydáni na milost a nemilost. Ví i něco jiného, že nepochybně nadešel čas, kdy se už nemůže vymknout jistým závazkům, které má k sobě samé. Elegantní muž vystoupil z limuzíny, kouří anglickou cigaretu. Dívá se na dívku v pánském plstáku a zlatých lodičkách. Pomalu jde k ní. Je vidět, jak si netroufá. Nejdřív se neusmívá, nejdřív jí nabídne cigaretu. Ruka se mu chvěje. Je tu ten rozdíl v rase. On není bílý. Musí ten rozdíl překonat a proto se chvěje. Dívka mu říká, že nekouří. Ne, díky. Nic jiného neřekne. Neříká, nechte mě na pokoji. A tak on přestává mít takový strach. A říká jí, že si připadá jako ve snu. Dívka mu neodpoví. Proč by měla něco říkat? Co mu má povídat? Čeká. A tak se jí na to zeptá. Odkud vlastně jedete? Dívka odpoví, že je dcera učitelky z vyšší školy v Sadeku. Muž se zamyslí a pak říká, že už o té dámě o její matce slyšel, jak měla smůlu s těmi pozemky, které prý koupila v Kambodži. Je to tak, vidíte? Ano, je to tak.

Když stojím na mekongském přívozu, toho dne s černou limuzínou, to se matka ještě nezřekla pozemku, kde postavila hráze. Prodali jí je podvodní francouzští úředníci jako úrodnou půdu, dala za to všechny peníze. Je tam jen sůl, nic jiného. Čas od času sem ještě jezdíme jako dřív, v noci. Jezdíme sem všichni tři, vždycky na pár dní. Sedáváme na verandě bungalovu proti siamským horám. A pak zase odjíždíme. Matka tu nemá co na práci, ale vrací se sem. Můj mladší bratr a já s ní sedáváme na verandě proti lesu. Teď už jsme velcí, už se nekoupeme v zálivu, už nechodíme lovit černého pardála do bažin při ústí řeky. Už nechodíme ani do lesa, ani do vsi mezi pepřovníkovými plantážemi. Všechno kolem nás vyrostlo. Už tu nejsou žádné děti, ani na buvolech, ani na čemkoliv jiném. I na nás padla cizota a zmocnila se nás stejná mátožnost, jaká se zmocnila matky. Ničemu jsme se nenaučili, jen se dívat na les, čekat a plakat. Dolní pozemky jsou definitivně ztracené. Naši lidé obdělávají horní parcely, necháváme jim za to nevyloupanou rýži. Nedostávají zaplaceno, ale bydlí ve slušných slaměných

Tatrčích, které dala postavit matka. Mají nás rádi, jako bychom patřili k ním do rodiny. Rok a půl potom, co jsem na přívozu přes Mekong potkala Číňana, dám matce Číňanovi peníze, aby se s námi mohla vrátit do Francie. Přijme ty peníze. Prodá všechen nábytek. A pak pojede naposledy k hrázi. Posadí se na verandu proti zapadajícímu slunci. Ještě jednou pohlédne směrem k Siamu. Naposledy. A pak už nikdy. I když z Francie zase odjede, i když si to celé rozmyslí a vrátí se ještě jednou do Indočíny, aby se na penzi usadila v Saigonu, už nikdy se nevydá k onomu pohoří, ke žluto-zelenému nebi nad lesem. Bratři nevěděli, jak se jí podařilo zaplatit dluhy Četijům, místním vymahačům dluhů. Jednoho dne už nepřišli. Vidím je. Sedí v malém přijímacím pokoji v sadeku, ovinutí bílým plátnem. Sedí tu beze slova, měsíce, roky. Je slyšet, jak matka pláče a jak jim spílá. Je u sebe v pokoji, nechce odtud výjít ven, křičí, aby ji nechali. Jsou hluší, klidní, usmívají se, sedí tu dál. A jednoho dne tu pak už nesedí. Zařídil to můj Číňan. Koupil mě a koupil i naše dluhy, abychom mohli odejít. Aby mě mohl ztratit.

Matka i oba bratři jsou dnes mrtví. I na vzpomínání je už pozdě. Teď už je nemám ráda. Ani nevím, jestli jsem je ráda měla. Opustila jsem je. Už nemám v hlavě vůni matčiny pleti, ani v očích barvu jejich očí. Právě proto o ní teď mohu psát tak snadno, tak obšírně, s takovým odstupem, jako bych psala o čemkoliv jiném. Zřejmě zůstala v Saigonu od 32. do 49. Mladší bratr umírá v prosinci 42. Zemřel během 3 dnů na zápal plic, selhalo mu srdce. A tehdy jsem matku opustila. Bylo to za japonské okupace. Toho dne všechno skončilo. Už nikdy jsem se jí nezeptala na naše dětství, na ni. Zemřela pro mě spolu s mladším bratrem. A stejně tak pro mě zemřel starší bratr. Nedokázala jsem překonat hrůzu, kterou mi najednou nahnali. Už jsou mi jedno. Od toho dne už o nich nic nevím. Ona už nemůže za okupace nikam. A tak tu zůstala, aby prý byla na blízku bratrovu hrobu. Nakonec se vrátila do Francie. Když jsme se znovu setkali, byly mému synovi 2 roky. Bylo už pozdě najít k sobě cestu. Pochopili jsme to hned, jak jsme se na sebe podívali. Už nebylo co nacházet. Kromě staršího syna bylo všechno ostatní pryč. Odešla žít a umřít do departementu Loire-et-Cher, do zámečku postaveném ve stylu Ludvíka XIV. Bydlela se služebnou do. U Amboise koupila také usedlost svému prvorozenému. Patřili k ní lesy. Dal ty lesy vykácet. S penězi jel hrát do jednoho klubu v Paříži bakarat. Prohrál ty lesy za jedinou noc. A právě tady, jak prohrál peníze za ty lesy, se vzpomínka poddává. Tady mi bratr možná vhání slzy do očí. Pokud vím, najdou ho, jak leží v autě na Montparnasu. Chce umřít. Co bylo pak, nevím. To, co udělala ze svého zámečku, je něco nepředstavitelného. A všechno jen kvůli staršímu synovi, který, on, to 50leté dítě, neumí vydělávat peníze. Matka koupí elektrickou líheň, nainstaluje ji dolů do parádního salonu. Naráz má 600 kuřat, 40 metrů čtverečných kuřat. Spletla si, jak se má zacházet s infračerveným zářením. Ani jedno kuře se nedokáže nažrat. Všechna pochcípají hlady. Ona už s tím znova nezačne. Zemřela mezi do a tím, koho nazývá svým dítětem, ve velkém pokoji v prvním patře, kam ukládala na noc jehňata. Když mrzlo, spalo jí kolem postele 4 až 6 jehňat několik zim za sebou, už ke konci.

To všechno se teprve stane, ale už to má svůj počátek na tom přívozu přes Mekong. On znovu říká, jak je to úžasné vidět ji tady na tom přívozu. Vidět tak brzy ráno dívku tak krásnou, jako je ona. Vy si to neuvědomujete, je to něco tak nečekaného. Bílá dívka v autokaru pro domorodce. Říká jí, že jí ten klobouk moc sluší. Moc jí sluší. Je to, ano, originální pánský klobouk. Proč ne? Je tak hezká, může si dovolit všechno. Dívka se na něho podívá. Ptá se ho, kdo je. Muž říká, že se vrací z Paříže, kde studoval, že bydlí také v Sadeku hned u řeky, v tom velkém domě s velkými terasami, které mají balustrády vykládané modrou keramikou. Dívka se ptá, co je zač. On říká, že je Číňan, že jeho rodina pochází ze severní Číny, z Fušuanu. Dovolila byste, abych vás v Saigonu odvezl domů? Dívka svolí. On říká šoférovi, aby přeložil její zavazadla z autokaru do černého auta. Číňan. Patří k finančnické menšině čínského původu, která má v rukou veškeré lidové nemovitosti v kolonii. Takový je onen muž, který toho dne plul přes Mekong do Saigonu. Dívka nastupuje do jeho černého auta. Dvířka se zavírají. Najednou pocítí sotva patrnou úzkost. Co si jako únavu. Svit na řece nepatrně zbledne. Všechno jako by se ohlušilo. Zamlžilo.

0: Původně chtěla svůj román Margaret Dirasová nazvat Absolutní fotografie, ale pak zvolila jednoduchý titul Milenec. Knihu nám čte na Vltavě Jana Štvrtecká v režii Lukáše Kopeckého z roku 2019 a po třetí bude zase zítra ve 23 hodin.
1: Death Row Records and Big Snoop Dogg. This is a Death Row summer. And we're about to get off into this October London featuring LaToya Williams. Yes. Something to ride to. Mulholland Drive. Ha ha ha ha.

0: To byla skladba Snoopa Dogga Mulholland Drive. A to je také název jednoho z 10 celovečerních filmů Davida Lynche. O jehož životě a díle vám teď na Vltavě budeme číst.
1: Osudy.
0: Knihu Místo snění z pera Kristýny McKinney a Davida Lynche nám čte na Vltavě ve vlastní režii Lukáš Hlavica. Teď už to bude podruhé. Připravila Ivana Mišková z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa.

Srpnový večer v roce 1960 byl pro nás poslední večer v Boise, než jsme se s rodiči přestěhovali do Alexandrie ve Virginii. Mezi naší příjezdovou cestou a příjezdovou cestou Smithových byl travnatý trojúhelník, na který jsme vyšli s tátou, bratrem a sestrou, abychom se rozloučili s jejich čtyřmi syny. Najednou se objevil pan Smith, promluvil s tátou a podal mu ruku. Zíral jsem na ně a došlo mi, jak zásadní situace to je a jak hluboký význam ten poslední večer má. Za celá ta léta, kdy jsme bydleli vedle Smithových, jsem s panem Smithem nikdy osobně nemluvil. Teď ke mně zamířil, natáhl ke mně ruku a já jí potřásl. Asi řekl něco jako, bude se nám stýskat, Davide. Ale já jsem ho moc nevnímal. Rozbrečel jsem se. Postupně mi docházelo, jak důležití jsou pro mě Smithovi i všichni ostatní kamarádi z Boise. A potom jsem uviděl temnotu neznáma, do které se zítra vydám. Přes slzy jsem se podíval na pana Smise a nedokázal jsem promluvit. Rozhodně to byl konec těch nejkrásnějších zlatých časů. Bylo to v době, kdy jsem dokončil 8. třídu. Skončilo tím jedno období. Brácha má pravdu, že tehdy přestala hrát hudba. O prázdninách po 9. třídě jsme se pak s matkou, sestrou a bratrem vrátili do Boise vlakem. To léto zemřel dědeček Lynch a já jsem byl poslední, kdo ho viděl naživu. Amputovali mu nohu, nikdy se úplně neuzdravil a trpěl vážným kornatěním tepen a tak ho nastěhovali do domu, kde se o něj a 5 nebo 6 dalších lidí starali zdravotní sestry. Matka a babička ho každý den navštěvovali, ale jednou se jim to nehodilo, takže mě poprosili, Davide, nezastavil by ses dneska za dědou, a já jsem jim to slíbil. Vzpomněl jsem si na to až odpoledne, takže jsem si od jednoho kluka u bazénu střední školy půjčil kolo a hned jsem jel na Shoshone Street. Děda byl v kolečkovém křesle před domem. Nevzpomínám si, o čem jsme mluvili. Možná jsem se ho ptal na staré časy a občas jsme se oba odmlčeli, ale vždycky jsem s ním rád poseděl. Pak řekl, dobře, Dave, radši se vrátím dovnitř. A já jsem odpověděl, fajn, dědo. Nasedl jsem na kolo a jel pryč a když jsem se ohlédl, spatřil jsem, jak k němu míří ošetřovatelky. Odtamtud jsem jel ke Carol Robinsonové, protože její bratranec Jim postavil bombu velkou jako basketbalový míč a chystal se ji odpálit. Položil ji na čerstvě posekaný a vonavý trávník za domem. Jim přitáhl asi půlmetrové porcelánové umyvadlo, přikryl jím bombu a zapálil roznětku, což vyvolalo zatraceně působivou explozi. Umyvadlo se vzneslo 60 metrů vysoko, hlína se rozletěla na všechny strany a z trávníku necelých 5 metrů od nás se nádherně kouřilo. Nemělo to chybu. Po chvíli jsem zaslechl sirény a napadlo mě, že se blíží policie a tak jsem ujížděl zpátky k bazénu, abych odevzdal půjčené kolo. Když jsem se pěšky vracel k babičce, uviděl jsem před domem matku. Šla k autu, ale jakmile mě spatřila, začala na mě divoce mávat a tak jsem k ní přiběhl a zeptal se, co se děje. Odpověděla, dědeček. Rychle jsem ji zavezl do nemocnice v centru Boise, kam dědu převezli. Za 15 minut byla venku a já jsem hned poznal, že se stalo něco zlého. Jen co nasedla do auta, oznámila mi, dědeček zemřel. Byl jsem s ním jen o 15 minut dřív. Když říkal, Dave, radši se vrátím dovnitř, určitě už věděl, že s ním něco není v pořádku. Myslím, že to bylo vnitřní krvácení a nechtěl o tom mluvit přede mnou. Večer jsem se viděl s babičkou a ta chtěla, abych jí o návštěvě dopodrobna vyprávěl. Později jsem si dal jedna a jedna dohromady a došlo mi, že ty sirény nekvíleli kvůli bombě, ale kvůli dědečkovi. Měl jsem prarodiče moc rád, všechny 4, a děda Lynch zemřel jako první. Miloval jsem ho. A tak to pro mě byla velká rána.

létě po střední škole jsem jel na návštěvu k babičce autobusem Greyhound. Měl obrovský motor, který nadělal dost kraválu, řidič jel po čtyřproudé dálnici 120 a celá cesta byla jedním slovem příšerná. Dojeli jsme do Boise a já jsem šel k babičce. Ta mi půjčila auto a já zajel do hotelu, kde v podivně temném mezipatře pracovala v nealkoholickém baru dívka, se kterou jsem si dopisoval. Zeptal jsem se, jestli se mnou nechce večer do drive-inu. Tehdy byly drive-iny všude. Začali jsme se v autě muchlovat a když mi o sobě vyprávěla, pochopil jsem, že je dost nevázaná. Později chodila s divnými typy, asi proto, že z ní takzvaní normální kluci jako já měli trochu strach. Vzpomínám si, jak mi řekla, většina lidí neví, co chce v životě dělat a ty máš velké štěstí, že to víš. Myslím, že už tenkrát byla na šikmé ploše. Dál jsme si psali, vlastně jsem si s ní a se dvěma dalšími dívkami vyměňoval dopisy ještě v době, kdy jsem si vzal Peggy, až Peggy po několika letech jednoho dne řekla, Davide, teď jsi ženatý a dopisování s těmi děvčaty musí přestat. Vůbec nežárlila, ale navrhla, poslyš, hezky jim to vysvětli a oni to pochopí. Jako kdybych byl malé děcko. A tím to dopisování skončilo. Po mnoha letech v roce 1991 jsem točil film Twin Peaks Ohni se mnou pojď a přes poledne jsem chodil do svého karavanu meditovat. Jednoho dne jsem po meditaci otevřel dveře a někdo ze štábu mi oznámil, je tady nějaký Dick Ham a tvrdí, že tě zná. S Dickem jsem chodil na základku a pár desítek let jsme se neviděli. Teď za mnou přijel i s manželkou z New Yorku a bylo to úžasné setkání. Zeptal jsem se, jestli někdy vídá tu holku, se kterou jsem byl v 70. letech v drive-inu. A on odpověděl, ne, ta je mrtvá, zabila se. Po natáčení jsem se vrátil do Boise a zkusil potom pátrat. Zašel jsem do knihovny, přečetl si články o té dívce a seznámil se s policejními zprávami z toho dne, kdy zemřela. Vzala si staršího muže, kterého její bratr a otec nesnášeli a kromě toho udržovala poměr s jistým předním bojským občanem. Ten ji pak jednou v pátek večer pustil k vodě, což ji hluboce ranilo. Nedokázala svůj smutek skrývat a tak manžel něco vytušil. Následující neděli ráno soused z ulice pořádal brunch. Vyprávělo se, že nejdřív odtamtud odešel manžel a ona se domů vrátila chvíli po něm, zamířila do ložnice, vzala jeho pistoli ráže 22, odebrala se s ní do prádelny, namířila si ji na hrudník, stiskla spoušť, vypotácela se ven a zemřela na trávníku před domem. Uvažoval jsem, když si někdo bere život, má nutkání vléct se ven? Myslím, že když začalo policejní vyšetřování, chlapík, se kterým to táhla, reagoval nějak jako, je to sebevražda, pusťte tu věc z hlavy a hlavně do toho nezatahujte mě, jestli nechcete mít problémy. Zameťte to pod koberec. Šel jsem na policii a snažil se je ošálit. Hledám námět na film. Nespáchala tady tehdy a tehdy nějaká holka sebevraždu? Nezabralo to, protože o té věci nechtěli mluvit. Mohl jsem si jen vyfotit místo činu a když jsem vyplnil a odevzdal všelijaké formuláře, abych mohl nahlédnout do spisu, policisté mi oznámili, je nám líto, ale materiály z toho roku jsme už zlikvidovali. Znal jsem tu dívku od mládí a nedokážu vysvětlit, proč se její život odvíjel zrovna takhle. Vím ale, že hodně z toho, čím jsme, je předem určeno, když přicházíme na svět. Říká se tomu kolo zrození a umírání. A já věřím, že jsme tu byli už mnohokrát. Jeden přírodní zákon hlásá, že co kdo zaseje, to také sklidí. A při narození se můžete spolehnout, že vás během tohoto života dostihne něco z vaší minulosti. Představte si baseballový míček. Odpálíte ho a on letí a nevrátí se, dokud do něčeho nenarazí a nezmění směr.

Devátá třída byla nejhorším rokem mého života. Stýskalo se mi po kamarádech z Boise a atmosféra Virginie, tamní světlo a vůně, mi připadala velice ponurá. Nelíbila se mi příroda kolem, chytl jsem se špatné party a dost jsem zvlčil. Vůdce party působil takřka dospěle, ukradl třeba sousedovi auto, naložil do něj pár lidí a ve dvě nebo ve tři ráno jsme se řítili po dálnici do Washingtonu podívat se po obchodech a možná se i napít. Co si mě k němu přitahovalo, protože jsem nebyl spokojený se svým životem. Našel jsem zálibu v podivných věcech, které mě zároveň odpuzovaly. Když se u nás jednou objevil s cigaretou za uchem a krabičkou zastrčenou pod rukávem trička, naši z něj nebyli zvlášť nadšení. Nebyl jsem úplně utržený ze řetězu, ale párkrát jsem se dost opil. Popíjel jsem gin, vykládal děvčatům, že je to voda, a nakonec jsem se probral na zahradě u kamaráda. Tehdy jsem našim přidělával vrásky. Když jsem byl v devítce, nějaký časopis vyhlásil kreslířskou soutěž a já jsem jim poslal svůj obrázek. Jednou večer se pak u nás objevil chlápek a řekl mým rodičům, že kreslím tak dobře, že jsem vyhrál nějaké drobné jako stipendium. Byl jsem nahoře a naši s tím člověkem mluvili v obýváku a moc pěkně se to poslouchalo. Snažili se mě nasměrovat líp. Jako na každé škole se i na Hammondově střední těšili největší popularitě sportovci. Dále tam byla bratrstva, jejichž členové sice nebyli přímo vyvrhelové, ale na sport kašlali a zajímali se o jiné věci. Do jednoho takového jsem patřil i já a prezidenta nám dělal Lester Grossman, což byl pozoruhodný mladík. Po škole pracoval v obchodě s obuví a každý večer tam ukradl lžíci na boty. Když přišel domů, hodil ji ve svém pokoji na podlahu, takže jich tam měl pořádnou hromadu. Nějaký Lestrův příbuzný nám sehnal neskutečně levné žárovky a my jsme je pak podobně prodávali. Protože šli na dračku, vydělali jsme fůru peněz a uspořádali obrovský mejdan. Pozvali jsme kapelu Hot Nuts a platilo se vstupné, takže nám peněz ještě přibylo. Měli jsme jich tolik, že jsme všichni odjeli na týden do Virginia Beach a bratrstvo nám zaplatilo bungalovy a každý den večeři a ještě zbylo na kapesné. Dodnes se oblékám stejně jako tehdy, ale na střední jsem nevěděl, že mám svůj vlastní styl. Líbily se mi béžové plátěné kalhoty a rád jsem nosil saka. Motýlky jsem zavázat neuměl, prostě jsem je nějak zauzloval. Košily jsem si odjakživa zapínal až ke krku, protože nesnáším, když mi fouká na klíční kosti nebo když mi na ně někdo sáhne. Šílím z toho, ani nevím proč. Kravaty možná nosím kvůli tomu, abych si chránil krk. Co se týká holek, asi by se dalo říct, že nejvíc se mi líbily brunetky. A docela jsem ujížděl na holkách, co vypadají jako knihovnice, ale pod tím spořádaným zevnějškem skrývají spalující oheň. V hlavě mi utkvěla především Judy Westermanová, kterou jsem moc miloval. Vídal jsem se i s jinými dívkami a dostával se s nimi dál, protože Judy byla katolička. Na konci 50. let se věci měnily po celých státech. Když potom zastřelili Kennedyho, bylo to hrozné. Instaloval jsem zrovna svoje věci na výstavu do velkých prosklených vitrín u vchodu do školy hned vedle ředitelny. Odtamtud jsem z rádia zaslechl něco o prezidentovi. Neříkali, že zemřel, ale byl v nemocnici. Potom se ozvalo hlášení, že se ruší výuka. Doprovázel jsem Judy domů a ona vzlikala tak, že vůbec nemohla mluvit. Kennedy byl taky katolík a ona ho hrozně milovala. Když jsme došli k ní domů a v obýváku pozdravili její mámu, Judy mě tam nechala stát, vešla do svého pokoje a v něm pak strávila zavřená 4 dny.

8. třídě jsem si, kdo ví proč, oblíbil přírodovědu. A tak jsem se v 9. zapsal na všechny související předměty. V 9. třídě jsem se pak seznámil s Tobym Keelerem a ten mi pověděl, že jeho táta Bushnell je malíř. A přišla doslova exploze. Všechno do sebe najednou dokonale zapadlo, takže jsem už netoužil po ničem jiném. Jenomže jsem musel chodit do školy a střední byla nejhorší. Vyhodili mě ze studentské rady, protože jsem nezvládal fyziku a odmítal na ní chodit. Škemral jsem v ředitelně, vyškrtněte mě z ní, nechci být fyzik. A oni odpovídali, Davide, v životě jsou věci, které člověk musí dělat, ať chce nebo ne. Mladší brácha se odmala zajímal o elektroniku a později to byl jeho obor. Myslím, že dítě odhadne, čím by nakonec mohlo být. V té době mě Toby Keeler vzal do otcova úžasného ateliéru v Georgetownu. Taky jsem chtěl ateliér a Bushnell mi nabídl, že mi u sebe pronajme jednu místnost. Táta mi slíbil, že zaplatí polovinu nájmu, když si seženu práci a zaplatím tu druhou. Našel jsem si práci v Hertrově koloniálu s lékárnou a rozvážel jsem léky na předpis jejich firemním červeno-bílým džípem. O víkendech jsem v koloniálu občas prodával doutníky. Bushnell si někdy objednával modely a tak jsem se pak připojil a kreslil je taky. Pak se do mé místnosti u Bushnella Keelera nastěhoval kamarád Jack Fisk, ale oba jsme se tam nevešli, tak jsme se přestěhovali do ateliéru nad obchodem s obuví. Naší domácí byla bezzubá paní Marciet. Hodně si stěžovala. Nebudu svítit celou noc kvůli dvěma pobudům. Ukliďte si, je mi z vás špatně, proč vás tady vůbec trpím? A pořád nám byla v patách. Když jsem ve své místnosti rozsvítil, na zlomek vteřiny jsem spatřil 10 milionů švábů, kteří okamžitě zmizeli. Ale báječně se tam malovalo. Na půdě nad Jackem bydlel chlápek, kterému se přezdívalo Rádio. Byl to hrbáč a šlo se k němu po úzkých zadních schodech. Ani Rádio neměl moc zubů a v jeho pokojíku bylo k vidění zhruba 50 pornočasopisů, plotínka, na které si dělal stejky, jenom stejky, a láhve laciné kořalky. Pro jeden cirkus obstarával telefonáty, což v praxi znamenalo, že objížděl města, kam měl cirkus zavítat, obvolával místní podnikatele a požadoval po nich peníze na lístky na představení pro chudé děti. Cirkus mu někde pronajal místnost s 12 telefonními linkami a on k ním posadil lidi a celý ten humbuk spustil. Přivezli možná jeden autobus chudých dětí a zbytek peněz schrábli do vlastní kapsy. A chlápek vyprávěl, říkají mi Rádio, protože mě nejde vypnout. Jednou večer zaklepal a zeptal se, jestli si může zavolat od nás. Nikdy jsem neviděl, že by někdo tak bleskově vytočil číslo. Jako kdyby do číselníku zasunul všechny prsty naráz a za chviličku měl někoho na drátě a začal mluvit. Kdybyste zavřeli oči, přísahali byste, že o chudých dětech slyšíte vyprávět nějakého velice inteligentního svědce. Na střední škole jsem šel k doktorovi se žaludečními křečemi, které jsem měl od nervů a ze všech těch leváren, které jsem prováděl. Jeden život jsem vedl v ateliéru, druhý v bratrstvu, třetí doma. Nepřál jsem si, aby se prolínali. Ze všech těch oddělených životů pramenila spousta napětí a nervozity. V bostonské škole muzea výtvarného umění jsem se objevoval málo kdy, protože jsem se bál vyjít z bytu. Postihla mě agorafobie a trochu jí trpím dodnes. Táta mi říkal, že si musím najít spolubydlícího, protože za byt platím moc, a tak jsem ve škole vyvěsil letáček. Načež se objevil Peter Blankfield a ještě ten večer jsme se pustili do stěhování. Odjeli jsme ještě s jedním klukem dodávkou do Brooklynu nebo Bronxu pro Petrovy věci.
Kluci v autě kouřili trávu, kterou jsem do té doby nikdy neskusil, a proto se mi točila hlava už jen z toho, že jsem tam s nimi seděl. Pak mi dali párkrát potáhnout. Když byla s řízením řada na mě, jel jsem po dálnici a najednou se rozhostilo ticho. Slyším jen: Davide? Pak byl zase klid a potom někdo křikl: Davide, zastavil jsi na dálnici! Sledoval jsem přerušované čáry na vozovce a ty pořád zpomalovaly a mně se to líbilo, takže jsem ubíral plyn, dokud se čáry nepřestaly pohybovat úplně. Byl večer, my stáli na osmiproudé dálnici a auta se kolem nás jenom míhala. Bylo to hrozně nebezpečné. Z nějakého důvodu jsme zajeli k jednomu chlapíkovi, jehož byt osvětlovalo jen několik vánočních žárovek, převážně červených. V obýváku měl obrovskou motorku a pár židlí a já měl dojem, že jsme se ocitli v pekle. Potom jsme pokračovali do Pítrova domu a šli do sklepa. Tam jsem si udělal z dlaní mističku, ta se naplnila tmavou vodou a z její hladiny se na mě díval obličej Nancy Brixové, která mi jako jediná zlomila srdce. Beze slova jsem na ní zíral. To bylo poprvé, co jsem kouřil marihuanu. Druhý den ráno jsme naložili Pítrovi věci a zastavili se u Jacka Fiska, který mi vyprávěl, jak někteří studenti na jeho škole užívají heroin. V té době se taky objevovali první hippies. Hodně jich přežívalo na rozinkách a oříšcích. Někteří se oblékali, jako kdyby pocházeli z Indie, a tvrdili, že meditují, ale tenkrát šla meditace úplně mimo mě. Na bostonskou školu muzea výtvarného umění jsem chodil jenom 2 semestry a v tom druhém jsem se na hodiny ani neobtěžoval. Líbily se mi jenom hodiny sochařství. Učebna měla na šířku jen asi 8 metrů, ale za to byla 30 metrů dlouhá a proskleným stropem dovnitř proudilo světlo v neuvěřitelné výšce. Učitel se jmenoval Jonfried Georg Bergschneider a když dostal výplatní šek, odevzdal ho v jednom bostonském baru a tam pil. Měl přítelkyni Natalii. Po prvním semestru jsem odjel domů do Alexandrie a nechal jsem ho s Natalii bydlet u sebe. Když jsem se vrátil do Bostonu, dovolil jsem jim v bytě zůstat, což se protáhlo na pár měsíců. Já jsem maloval v jednom pokoji a oni s Natalii zabrali ten druhý, ale mě to nevadilo. Pak jsem ze školy odešel a s Jackem Fiskem jsme odletěli do Evropy, protože o tom sní každý umělec. Jenomže to bylo naprosto nedomyšlené. Peníze jsem měl jenom já, ale vlastně jsme si to docela užili. Nelíbilo se nám jenom v Salzburku. Neměli jsme žádný plán. Ze Salzburku jsme jeli do Paříže, kde jsme strávili pár dní a potom jsme pokračovali elektrifikovaným Orient Expressem do Benátek a dál vlaky na uhlí až do Atén. Tou dobou jsme už ovšem byli doopravdy bez peněz. Vraceli jsme se do Paříže a ve vlaku jsme se seznámili se 4 mladými učitelkami a ty nám, Bůh ví proč, dali svou pařížskou adresu. Dorazili jsme do Paříže a Jackovi přišla z domova zpáteční letenka, kdežto já žádnou neměl. Než jsme se rozloučili, zastavili jsme se v kavárně na Coca-Colu a já dal Jackovi poslední peníze na taxík na letiště. Učitelky mě nechali se u nich vysprchovat a dali mi $20. Našim jsem se nedovolal a tak jsem zatelefonoval dědečkovi, kterého jsem probudil ve 4 ráno, a ten mi poslal peníze na cestu. Odletěl jsem zpátky a jel do Brooklynu. Zbylé evropské drobné jsem dal dědovi. Když umřel, zůstala po něm malá peněženka s přišpendleným papírkem: tohle jsou mince, které mi David přivezl z Evropy. Pořád ji někde mám.

0: pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, na stanici D-dur právě začíná pravidelné sobotní vysílání věnované hudbě 16. až 19. století s názvem Od Claudia k Ludwigovi. Jako tradičně společně nahlédneme do rozhlasové fonotéky a zaměříme se na snímky nahrávané na dobové nástroje v rámci takzvané historicky poučené interpretace. Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Robert Škarda. Úvod našeho výběru obstará ukázka z tvorby rodáka z Neapole Domenika Scarlattiho, muže řady hudebních profesí v první polovině 18. století. Mladší syn Alessandra Scarlattiho ovládal vedle skladatelského řemesla i hru na varhany a čembalo, působil jako sbormistr a kapelník. Sonátu pro housle a basso continuo z odkazu Domenika Scarlattiho teď zahrají Federico Guglielmo na housle a členové souboru L'Arte dell'Arco.

Sonáta pro housle a basso continuo od Domenica Scarlattiho hráli Federico Guglielmo na housle a členové souboru L'Arte dell'Arco. Milí posluchači, zvu vás nyní k poslechu hudby, jejímž autorem je německý skladatel, varhaník a teoretik Michael Pretorius. Prostřednictvím jeho hudby se společně ocitneme na počátku 17. století, v době stylového přerodu od renesance k baroku. Z Pretoriovy tvorby zazní ukázky z jeho sbírky 40 protestantských chorálů pro sóla, sbor a instrumentální doprovod. Sbírka, napsaná v novém italském stylu, jak zní její podtitul, vyšla v roce 1619 ve Wolfenbüttelu. Nazvaná byla Polyhymnia podle řecké múzy posvátné poezie, chvalospěvu, tance a výmluvnosti. Čtyři části ze sbírky Polyhymnia Michaela Pretoria přednesou spojené soubory Taverner Consort, Choir and Players, řídí Andrew Parrott.

soubory Taverner Consort, Choir and Players pod vedením Andrew Perota přednesly 4 části ze sbírky Polyhymnia od Michaela Pretoria.

Milí posluchači, i nadále zůstaneme ve společnosti řecké múzy Polyhymnie, bohyně posvátné poezie, chvalospěvu, tance, výmluvnosti a pantomimy. Jiný příklad inspirace touto postavou řecké mytologie v hudbě pochází z 18. století a je francouzské provenience. Jde o baletní operu Les Fêtes de Polyhymnie, slavnosti Polyhymnie, od Jeana Philippa Rameaua na libreto francouzského dramatika Louis de Cajuzaca. Dílo Rameau napsal na oslavu francouzského vítězství v bitvě u Fontenua ve válce o rakouské dědictví. Poprvé byla uvedena v říjnu 1745 v pařížské opeře. Z opery slavnosti Polyhymnie si poslechneme desetidílnou orchestrální svitu. Hraje soubor L'Étalon Lyrique, řídí Christophe Rousset.

0: Svitu z opery Slavnosti polyhymnie Jeana Philippa Rameaua hrál soubor Le Talin Lyrique. Řídil Christophe Rousset.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur vás programem s názvem Od Claudia k Ludwigovi provází Robert Škarda. Další hudba, která nás čeká, pochází z pera Itala Antonia Salieriho, ve své době uznávaného a ctěného skladatele, který působil převážně ve Vídni. Jako operní autor se však prosadil v řadě evropských metropolí, byl učitelem Beethovena nebo Schuberta. Z roku 1804 pochází jeho Requiem C-moll. Není mnoho skladatelů, kteří by psali hudbu pro vlastní pohřeb. Ovšem Salieri patří díky této mši mezi ně. Je záhadou, proč napsal Requiem právě v roce 1804, tedy dlouhých 21 let před svou smrtí. Dílo bylo opravdu provedeno na jeho pohřbu v roce 1825. Již předtím ale víme o provedení v sídle hraběte Haugwitze v Náměšti nad Oslavou. Requiem C-moll Antonia Salieriho, odkazující svým stylem již k ranému romantismu 19. století, budou zpívat Valentina Nafornita, soprán, Ambroisin Bré, alt, Robin Trichler, tenor a Andreas Wolf, bas. Sbor a orchestr Le Concert Spirituel řídí Hervé Niquet.

0: Na stanici D-dur doznělo Requiem C-moll pro sóla, sbor, orchestr a varhany od Antonia Salieriho. Sólové party přednesli Valentína Nafornita, Ambroisin Bré, Robin Trichler a Andreas Wolf. Sbor a orchestr Le Concert Spirituel řídil R.V. Nicke.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, výběrem nahrávek hudby 16. až 19. století vás provází Robert Škarda. Následující minuty budou patřit barokní hudbě. Vydáme se do Salzburku za tvorbou skladatele a houslisty druhé poloviny 17. století Heinze Heinricha Ignáce Bíbra. Za Bíbrova působení ve městě rozkládajícího se na obou březích řeky Salice zde vyšla v roce 1680 sbírka 6 komorních sonát pro 4 smyčcové nástroje a čembalo nebo varhaní pozitiv s názvem Mensa sonora seu musica instrumentalis. Do několika částí z této sbírky se za malou chvíli zaposloucháme. Název i podtitul tohoto souboru skladeb nám prozrazuje, že Bíbr sonáty koncipoval jako Tafelmusik, mit frisch lautenden Geigenklang, tedy jako hudbu určenou pro hostiny nebo bankety se svěžím a hlasitým zvukem houslí. Ze 6 svit, složených převážně z kratších tanečních částí, zazní první 3 sonáty v tóninách D-dur, F-dur a A-moll a také do sbírky vložená sonáta reprezentativa pro housle solo. Hrát budou členové souboru Musica Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Goeblem.